Pozdvihuji oči své k horám, odkud mi přijde pomoc. Má pomoc je od Hospodina, Boha, stvořitele nebe i země. Aaron Schust, Žalm 121. A za chvilku čtení na pokračování.

Ve čtení z knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemoženi jsme se dostali do těžkých 50. a 60. let minulého století, kdy v naší zemi komunisté tvrdě potlačovali křesťany. Mezi katolíky a evangelíky rostlo duchovní poznání Boha a probuzení. Rostl také počet rozhodných křesťanů. Zuzana pracovala jako kazatelka. Nebylo to snadné. Svoboda slova byla omezena. Přijala nabídku a provdala se za svého přítele, který studoval teologii. Po skončení studií nemohl najít místo. Těžce pracoval, aby uživil rodinu. Narodili se jim dvě dcery. Po několika letech konečně dostali místo u metodistů v Jablonci nad Nisou. Odjeli tam s nadšením do služby Bohu a začali od nuly budovat sbor. Zuzanin manžel nedostal státní souhlas a proto si musel najít práci. Církevní tajemník jim vyhrožoval, že musí najít 200 lidí, jinak že sbor zavřou. Našli si tedy místnost ke shromažďování, která byla v ubohém stavu a pustili se do oprav. Bůh jim posílal pomocníky. Měli pěknou místnost, ale žádné lidi. Josef chodil po ulicích, mluvil s lidmi a svědčil o Bohu. Do modlitebny však stále nikdo nepřicházel.

0: Jednou se stalo, že matka tří dětí z jedné cikánské rodiny musela do nemocnice na operaci. Nejmenší holčička Jana chodila s našimi dětmi do školky. Tonička měla 9 let a Jeníkovi bylo 15. Měla jsem ráda chvíle, kdy se děti vrátily k večeru domů a kdy jsme se zhromáždili kolem teplých kamen a já jsem jim vyprávěla nějaký biblický příběh. Tehdy zavládlo v pokoji posvátné ticho. Upřímné dětské oči na mě upřeně hleděly a já jsem mohla pozorovat působení Ducha Svatého v jejich malých srdcích. Vzala jsem děti po dobu matčina pobytu v nemocnici k nám a starala se o ně. Jednoho dne jsem zaslechla hlasitý dupot po schodech. Děti se vracely ze školy domů. První vběhla do kuchyně Ruth, celá udýchaná. Za ní se hrnuli ostatní. Mami, spustila splna hrdla Ruth. Ty říkáš, že Pán Ježíš je všude. Je to pravda? Ano, on je všude. My jej nevidíme, ale on nás vidí, odpovídám mírně. Mami, je také zde? Ukazuje svým malým vyhublým prstíčkem na jeden bod. On je všude, opakuji. Mami, podívej se! Tleskla svýma malýma ručkama na ten bod, na který před chvílí ukazovala. Já jsem ho zatleskla, už není. A proto také nechci, abys nám o něm dál vyprávěla, protože on stejně není. Tato úvaha mé dcery mne velice zarazila a zarmoutila. Byla jsem tak stísněná, že toho večera jsem nemohla nic vyprávět. Zmohla jsem se jenom na krátkou odpověď. Tak pro tebe Pán Ježíš není? Ty o něm nechceš nic slyšet? Ale až ti jednou bude zle a ani maminka, ani tatínek ti nebudou moct pomoci, ke komu se pak obrátíš? Uvědomila jsem si, kolik obětí přinášíme, abychom jen jedinou duši mohli přivést ke Kristu a nyní naše vlastní dítě, které tak velice milujeme a na které se díváme jako na dar Boží, nám všechno pokazí. Všechny děti, také naši malí hosté, byli zaraženi. Ale Pán sám vzal situaci do ruky a zvláštním způsobem promluvil. Ruth pofňukávala a její fňukání pozvolna přecházelo v hlasitý pláč. Bolel ji zoubek. Marně jsme se pokoušeli udělat vše, co jen bylo v našich silách, abychom bolest zmírnili. Přikládali jsme jí hřmánkové obklady, potírali bolavé místo zvenku i zevnitř různými vodičkami a tinkturami, ale bolest neustupovala. Po baculatých tvářích se kutálely slzy jako hrách. Bolest ale nepřestávala. Bylo nám jí velice líto, ale neměli jsme pro ni pomoc. Bylo již pozdě, abychom ji dovedli k zubaři. V tu dobu už lékaři neordinovali. Vidíš, Ruth, už jsme vyzkoušeli všechny prostředky, co jsme měli, ale žádný z nich nezabral. Zubaři už neordinují, je pozdě. Tak rádi bychom ti pomohli, ale není to v našich silách. Věř mi, kdyby to šlo, vzala bych tvou bolest na sebe, ale nejde to. Udělal to jenom jeden, a to byl Syn Boží, Pán Ježíš, který naše bolesti vzal na sebe. Nyní znám skutečně jenom tento jediný prostředek, a to je Pán Ježíš. On by ti mohl pomoci, ale pro tebe neexistuje. Ty si ho zatleskla. On ale přesto je, on žije a má tě rád. Jsem přesvědčená, že kdybys ho poprosila, aby ti odpustil, že ses proti němu postavila a kdybys mu řekla, aby ti uzdravil zoubek, jistě by to udělal. Chvíli ticha přerušily bolestné vzliky malé Ruth. Pak se pěla ruce k modlitbě. Pane Ježíši, odpust mi, že jsem to udělala tak, jak mě to naučila vychovatelka ve školce. Já už to neudělám. Prosím tě, dotkni se mého zoubku. V tom se zarazila. Chvíli, jako by na něco čekala, pak celá vykulená prohlásila. Mami, teď mě to přestalo bolet. Pán Ježíš mi vzal bolest. Objala mne s radostí. Celou tuto scénu pozorně sledovali naši malí hosté. Potom jsme děkovali pánu, že slyší naše modlitby. Příští den učitel v 9. třídě vyprávěl. V dřívějších dobách si lidé nedovedli vysvětlit mnoho přírodních jevů a brali si proto na pomoc náboženství a neviditelné bytosti. Byla to doba tmářství. Lidé věřili farářům a kněžím. Dnes žijeme v osvícené době. Dříve lidé neměli ani vědu, ani techniku. Přírodě vůbec nerozuměli. Dnes už je vědecky dokázáno, že žádný bůh neexistuje. Boha už nahradila věda. Malý Jeník zvedl ruku a hlásil se. Copak, máš snad proti tomu nějakou námitku?
1: Ale prosím, soudruhu učiteli, já jsem včera u sedláčků viděl Boha.
0: A Jeník začal vyprávět celý příběh se Zoubkem, přičemž několikrát zdůrazňoval.
1: Já jsem to sám na vlastní oči viděl.
0: Učitel na to neměl co říci. Každou neděli ráno pospíchal manžel do modlitebny, aby zatopil. Pane, kdy odpovíš na naše modlitby? Kdy nám dáš vidět ovoce naší práce? Kdy vyvedeš lidi z temností a naplníš svůj dům?

Četl jsem Bibli. Najednou jsem zvedl hlavu a dívám se z okna. K modlitebně přichází skupina mládeže. Za ní druhá, potom třetí. Děti vcházejí do modlitebny se slovy: chceme poznat vašeho Boha, slyšeli jsme, co u vás udělal. Byly to většinou cikánské děti a děti opilců. Chtěl jsem jim vyprávět, ale děti nebyly zvyklé na pořádek. Začaly skákat po lavicích, křičet, trhat zpěvníky. Pane, zvolal jsem k Pánu, co mám s nimi dělat, když jsi mi je poslal, utiš je, abych k ním mohl promluvit. Nebylo to snadné, ale přece jsem k ním mohl mluvit. Příští neděli přišli znovu. Už to bylo lepší. Později starší chlapci sami od sebe udržovali pořádek a když někdo rušil, hned ho umlčeli. Děti rády přicházely, jejich počet rostl. O Vánocích jsme připravovali 110 balíčků s jablíčky, oříšky a sladkostmi. Pán naplnil naši modlitebnu.

V Jablonci jsme bydleli už delší čas. Modlitebna se začala naplňovat a my jsme měli radost, že Pán se k naší práci přiznává. Manžel pořád pracoval jako pomocný dělník v továrně. Po práci se staral o sbor. Žili jsme v nejskromnějších podmínkách. Manželův výdělek byl však tak nízký, že na obživu rodiny nestačil. Chtěla jsem mu pomoci a našla jsem si příležitostnou práci v továrně. Nějaký čas jsem pracovala v jablonecké bižutérii jako brusička. Byla to práce na 3 směny. Brousila jsem ve vodě smaltované odznaky na auta. Jindy jsem pracovala jako malířka na smalt. Malovala jsem miniaturní krajinky na brože nebo ozdobné lžíce. Když jsem spozorovala, že tato práce neprospívá mému zraku, našla jsem si vhodnou práci v kanceláři, restaurací a jídelen. Můj výdělek jako křesťanky byl všude menší než výdělek jiných žen za stejnou práci. Ale byli jsme vděční za těch několik korun, abychom si aspoň občas mohli přilepšit na jídle, koupit dětem nějaké ovoce a nejnutnější oblečení. Manželova mzda stačila na nájem, částečně na topení a skromné jídlo. V zimě jsme chodívali s dětmi sáňkovat do lesa. Zatímco děti sáňkovaly, sbírali jsme s manželem chrastí nebo jsme osekávali zmrzlé pařezy, které jsme nakládali do pytlů a na sáňkách pak odváželi domů. Doma jsme je vysušili a byli jsme šťastní, že si můžeme trochu přitopit a ohřát se. Když na konci měsíce přišla listonoška s účtem za elektřinu a plyn, věděla má dobrá stará sousedka, že jsem bez peněz, protože bylo před výplatou. Vklouzla do dveří, v ruce tiskla poskládanou 100 korunu a zatímco listonoška otevírala brašnu a prohrabávala se v papírech, šeptala mi do ucha: stačí vám 100? A nenápadně mi ji vtiskla do ruky. Věděla, že za několik dnů, až manžel přinese peníze, moje první cesta povede k ní vrátit dluh. Oběma nám přitom bylo jasné, že za měsíc, až pošťačka přijde s novým inkasem, bude se příběh opakovat. Přijímala jsem pomoc sousedky jako pomoc od Pána Ježíše. Má výdělečná činnost pomáhala takové nepříjemné situace odbourávat. Tehdy měl manžel jediný pěkný oblek. Byl to jeho maturitní oblek. Byl to tentýž oblek, který měl na sobě při slavnostní příležitosti naší svatby. Nyní jej nosil ke kázání. Jeho kabát byl velice ošumělý. Byl ušit po válce ze staré vojenské vlněné deky. Pokud byly děti malé, šila jsem na ně šatičky sama ze starých šatů po zemřelé manželově mamince. Ale děti vyrostly a těch starých šatů nebylo tolik, abych z nich mohla přešívat do nekonečna. Naše Ruth měla jediný svetr, který jsem jí upletla z vypárané vlny z mého starého svetru, který jsem nosila od dětství a který, jak se říká, rostl se mnou. Vlna prošla už mnoho módních sezón a nyní byla tak zeslabená, že se téměř po půl metru rozpadávala. Pečlivě jsem ji svazovala a byla jsem šťastná, že mám materiál na nový svetr, i když byl samý uzel. Vlna v obchodech v poválečných letech nebyla k mání a i kdybych ji po známosti sehnala pod pultem, nebylo by peněz, abychom si ji mohli koupit. Přikoupila jsem obyčejnou bílou přízi a přidala k uzlíkovaté vlně, která již dávno ztratila svou pružnost, a upletla jsem pro Ruth nový svetr. V tom svetru chodila Ruth více než 2 roky, den co den do školy. Spolužačky se jí vysmívaly, že má jenom jedno oblečení. Povšimla si toho i má věřící přítelkyně. Jednoho dne k nám přišla s kufříkem. Přinesla jsem několik svetříků a blůz pro Ruth a Miriam, aby nechodili pořád v jedněch šatech. Ovšem nemohu vám je dát, jen půjčit, protože sama mám malou holčičku a ráda bych pro ní tyto věci uchovala. Proto vás, děti, prosím, dejte na ně pozor. Perte je jen ve studené nebo vlažné vodě, aby nesplstnatěli.
Tak se pán postaral, aby děti mohly své oblečení střídat. Ale nebyly v něm šťastné. Pořád na ně museli dávat pozor, aby je nepoškodili. Když přišli ze školy domů, honem si je vyslékli a oblékli své staré ošumělé šaty, ve kterých se cítili svobodně.

0: Když jsem našla stálé místo v kanceláři, mysleli jsme, že nyní nepříjemné situace překonáme. Postupně jsem se seznamovala se spolupracovnicemi, získávala jsem jejich důvěru a netrvalo dlouho, ženy přicházely do mé kanceláře, aby mi svěřovaly své těžkosti a problémy. S některými jsem se mohla i modlit. Některé vděčně přijali i část Bible. Tak se stalo, že některé ženy se dostaly pod vliv Božího slova. Dokonce vedoucí kádrové evidence byla velice zaujata svědectvím a začala si pravidelně číst Bibli. Pak často za mnou přicházela a prosila o část evangelia nebo o nový zákon pro maminku, pak pro tetičku a jindy zase pro různé známé. Jednou jsem si povšimla, že podniková sekretářka je velice zamlklá. Netrvalo dlouho a svěřila se mi, že se rozvádí. Už celé 3 měsíce s manželem nemluví. Objednala si už stěhovací vůz. Za 14 dní ukončí v podniku práci a odstěhuje se do svého rodiště. Jenom dětí jí bylo líto, protože ty nejvíce pocítí ztrátu otce. Ale Bůh si ví rady i s vaší situací, vysvětlovala jsem jí ve snaze navázat na svědectví. Už je pozdě, měla jsem se vám svěřit dříve. Nyní již 3 měsíce s manželem nemluvíme. Vládne mezi námi strašné napětí a vzájemná nenávist, která se stále stupňuje. Ale Bůh má jiné možnosti než člověk. Naše lidská perspektiva je velice omezená, ale Bůh má neomezené možnosti. Pro něho nikdy není pozdě. Víte, můj manžel má takový dar od Boha. Bůh si ho dovede použít právě v takových beznadějných případech, jako je váš. Nemohli bychom vás s manželem někdy navštívit? To by nemělo žádnou cenu. Vy jste náboženští fanatici a manžel je fanatický komunista, funkcionář strany. Vy byste to řešili z pohledu své víry a můj muž by proto neměl stejně pochopení. A kdo ví, zda by vám nakonec ještě neuškodil. Za 2 dny však přišla ta rozervaná dáma za mnou, že si to přece jen rozmyslela, jestli bychom měli odvahu se k ním podívat, že by byla ráda. Ovšem musíme si uvědomit, že ona se svým mužem nemluví. Tak jsme si domluvili termín. Nejdříve navštívil jejich byt manžel sám. Poslyšte jeho svědectví.
1: Byl již večer, když jsem dorazil do toho domu. Zazvonil jsem, otevřel mi neznámý muž. Na jeho tváři bylo možno číst rozervanost, ustaranost a neštěstí. Představil jsem se. Řekl jsem mu, že jsem manžel spolupracovnice jeho ženy a že jeho paní mne prosila, abych ho navštívil. Řekl jsem mu, že jsem slyšel o jeho těžkostech a že jsem přišel, abych mu pomohl. Jsem křesťan a z tohoto pohledu vidím také život. Jestli si se mnou nepřejete mluvit, odejdu a omlouvám se, že jsem vás vyrušil. On mne však prosil, abych neodcházel, že si se mnou rád promluví. Jsem komunista a jsem ochoten pro komunismus i zemřít, představil se sebevědomě muž. To není třeba, myslím si, spíše umírají nekomunisté v komunistických zemích. Zástupce ředitele velkého podniku se nepotřebuje bát. Řekl jsem mu, vy komunisté říkáte, že chcete mír na celé zemi, mezi všemi národy, že chcete sloužit masám. My křesťané chceme začít ne od mas, ale od rodiny. Nejprve se musím snažit o mír s manželkou a pak teprve smiřovat národy. Pán Ježíš řekl, pokrytče, vyjmi nejdříve břevno z oka svého, chceš-li vyjmout slámu z oka bratra svého. Pak jsem se ho zeptal, jak začaly nesnáze v jeho manželství. Manželka mne jednou urazila. Přestal jsem s ním mluvit a ona se mnou. Po 3 měsících, když jsem ležel, vzala budík a udeřila mě jím do hlavy. Lékař mi pinzetou vybíral střepiny z hlavy. Zanedlouho poté vzala rybu z litého skla a hodila mi ji na hlavu. Já jsem uhnul a vzal jsem do ruky nůž, abych ji probodl. Poznamenal jsem, že v Biblii je psáno, aby slunce nezapadalo nad naším hněvem. Vaše chyba byla, že jste mlčeli a zlost, hněv a zlé myšlenky rostly ve vašich srdcích a naplňovaly vaši mysl. Tak se vašich srdcí zmocnil ďábel. Jediné východisko je začít mluvit, uznat svou vinu a podíl na celém nedorozumění. V té chvíli se otevřely dveře a vešla žena. Muž ji poprvé po 3 měsících pozdravil a oslovil. Žena na něho začala křičet. Já jsem pochopil, že za těchto okolností je lépe odejít. Pozdravil jsem a nenápadně jsem odešel. Jaké bylo mé překvapení, když mi jednoho rána telefonoval ten muž, že se s manželkou smířil. Rozvod odvolal a požádal mne, abych s ním šel k řediteli podniku, že se jdou veřejně smířit. Bylo mi trapně. Co mám v přítomnosti ředitele ateisty říci? Ale ten mne přijal jako přítele svého známého, který mu pomohl a snažil se rozumnými důvody překlenout nesnáze v manželství svého spolupracovníka a zjednat pokoj v rodině. Šlo však jen o formalitu, protože vše bylo vlastně již vyřešeno.

Živá je zajisté řeč boží a mocná a pronikavější nad všeliký meč na obě strany ostrý a dosahuje až do rozdělení i duše, i ducha, i kloubů, i mozku v kostech a rozeznává myšlení i mínění srdce. Židům 4.12. Slovo boží působilo i na mém pracovišti a působilo určité rozdělení. Některé ženy začaly hledat Boha a ptát se po jeho vůli, jiné se stavěly proti němu a znevažovaly ty druhé, vysmívaly se jim ve snaze strhnout je zpět na širokou cestu hříchu. Na Silvestra se měla konat podniková slavnost. Už od rána se nepracovalo jako obyčejně. Připravoval se zábavný program s pohoštěním a tancem, bylo postaráno o to, aby se každý dosyta najedl, napil a zasmál, aby si užil a zapomněl na nesnáze minulého roku. Hned v ranních hodinách se začalo popíjet, pracovníci opouštěli své psací stoly a připíjeli si navzájem v sousedních kancelářích na zdraví a úspěchy v novém roce. Najednou se otevřely dveře mé kanceláře. Ředitel podniku mi vlastnoručně přinesl pohár s nalitým červeným vínem, abych si s ním prý také připila. Já vám přeji ze srdce všechno nejlepší, ale promiňte mi, když pít nebudu. Není to mým zvykem. Ředitel, který byl pod vlivem alkoholu již v povznesené náladě, se na mě zlostně podíval a pak rozkazovacím tónem řekl: ale na společnou silvestrovskou slavnost zůstanete. Tam si společně připijeme. Děkuji, ale nezůstanu. Nemějte mi to za zlé, my slavíme Silvestr jinak než vy. My se také radujeme z nových životních perspektiv, ale naše radost není inspirovaná vínem. Naše radost je v Bohu. On je naším vůdcem. On nás provedl životem v tomto roce, razil nám cestu vpřed, když jsme zápasili s těžkostmi, když jsme si sami nevěděli rady. On je naším rádcem a poradil nám vždy dobře. Nyní mu chceme za to za všechno poděkovat a také za to, že nemusíme jít do budoucnosti naslepo, když on je naším vůdcem. Své slabé ruce smíme vložit do jeho přepevných rukou v jistotě, že nás bezpečně povede. Bůh nás má rád. My mu můžeme důvěřovat. Ředitel kroutil hlavou. V dnešní době takové tmářství, takový fanatismus, mladá žena a ona věří v Boha. Pak opustil mé pracoviště. Nový rok na pracovišti začal rušně. Některé ženy přicházely tajně za mnou, aby mi vylíčily průběh oné pečlivě připravené slavnosti. Hlavním programem bylo pití. Ředitel se praštil přes kapsu. Nakoupil několik beden nejdražšího alkoholu. Pak se připíjelo celou noc na zdraví, na úspěchy v novém roce, na štěstí a nakonec ani žádný nevěděl, na co připíjí. Ženy se střídaly na klíně v náručí ředitele, každá ho musela povinně políbit a když alkohol zapůsobil ve zvýšené míře, ztratil každý nad sebou kontrolu. Už se netancovalo ani nespívalo, ale každý se svým partnerem a partnerkou si našel intimní koutek pro soukromé pobavení. Protože účastníků slavnosti bylo více než intimních koutů, válely se ženy s muži nestydatě na chodbách, na gaučích a na křeslech zcela veřejně. Ve 2 hodiny ráno našli pana Brabence v koupelně svého podkrovního bytu v bezvědomí. Museli volat sanitku, aby jej odvezli do nemocnice. Lékař zjistil otravu alkoholem. Měl na mále, ale zachránili ho. Uklízečka dala výpověď. Hádala se s ředitelem a hájila svou pracovní smlouvu, že její povinností není čistit pozvracené místnosti kanceláří a záchodů. Pan Bridge našel svou ženu v nepříčetném stavu svinutou na zemi v koutě jedné kanceláře. Když ji bezvládnou odvezl domů, blábolila nesouvislé věty. Na nový rok ráno musel dát ředitel pracovní rozkaz k odvezení několika žen domů, protože nebyly schopné stát na vlastních nohou.
U malých došlo k rodinnému krachu po vzájemném obvinění z nevěry. Podávají žádost o rozvod. Nakonec z celé té slavnosti zbyly jen nepříjemnosti, nesnáze a bolest. Téměř jsem se z těchto nových zpráv nemohla vzpamatovat. Jediná slavnost způsobí tolik změn, tolik rodinných převratů, tolik slz a trápení. To jsou ty nové perspektivy, které otvírá život bez Boha. Je to obraz lidského života, jak vypadá, když se vymkne z božích zákonů. V průběhu dne ředitel několikrát otevřel do kořán dveře mé kanceláře, rozhlédl se a pak beze slova dveře zavřel. Nedovedla jsem si vysvětlit, co má ta němohra znamenat.

Skončil další díl čtení na pokračování z knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemoženi. Četla Lenka Malinová a Vlastimil Kolegar. Knihu vydalo v roce 2009 nakladatelství Křesťanský život.

M Radio 7 CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Společnost vám dělá noční vysílání Rádia 7 s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Byly 3 hodiny a před námi je repríza sobotního klíčového slova s Kateřinou Hodecovou a Petrem Plaňanským.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Žijeme v době, která si cení síly, schopnosti, úspěchů, ale na druhé straně jako protiváha možná tady těchto tendencí vyrůstá také snaha hlídat si svůj vnitřní klid, svou nezávislost, svoji životní spokojenost, zkrátka klid, který málo kdo může ohrozit. Ale je to skutečně to, co pro život potřebujeme. Není důležitá právě ta křehkost, která se nás dotýká na těch nejvnitřnějších a možná v těch nejhlubších místech, protože nám pomáhá odhalovat cosi hlubokého v nás a možná taky cosi hlubokého o světě a o Bohu. O tom všem budu dnes mluvit s Petrem Plaňanským, kazatelem či pastorem křesťanského společenství v Nymburku a také dlouholetého spolupracovníka Rádia 7. Petře, vítám tě.
3: Děkuji za pozvání.
2: Tak jak to je s tou rovnováhou? Na jedné straně síla, úspěch, výkon a na druhé straně snaha chránit se před vším, co by na nás dopadalo, doléhalo.
3: Na první dobrou se mi vybavuje kázání nahoře, které neguje do jisté míry to, čím žije svět. Komu patří svět? Tomu, kdo má ostré lokty, ten, kdo se jeví jako silný, neporazitelný, nezranitelný, ten, kdo si dokáže prosadit svou, ten, kdo jde, tak říkajíc, přes mrtvoli. V kázání nahoře v blahoslavenství Ježíš tohleto úplně obrací a říká, ten skutečný život patří těm, kteří pláčou, kteří jsou zranitelní, kteří žízní po spravedlnosti, kteří prožívají nějaký reálný nedostatek. Když jsem poslouchal ten úvod, tak mě vlastně napadla ještě jedna věc. Každý z nás je zranitelný a křehký, ale snažíme se to nějakým způsobem maskovat, schovat. Proč? Protože si někdy dáváme takovou otázku, co by na to řekli druzí, kdybych se jim jevil jiný, než se jim na první pohled zdám, nebo než jak vystupuju. Vystupuju jako sebevědomý člověk, vystupuju jako člověk, který má jasný cíl, který si nenechá do věcí tak říkajíc moc kecat, ale na druhou stranu vevnitř to je přeci úplně jiný svět.
2: Nicméně, když si vezmu to slovo zranitelnost, ono v sobě nese to zranění a tomu se asi, jak se logicky snažíme vyhnout v životě. Kdo chce být zraňovaný?
3: No, zraňovaný možná chce být masochista. Ten to má jaksi v popisu své diagnózy.
2: Přesně tak.
3: Ale tomu zranění se v životě prostě jednoduše nevyhneme. Ono si stačí vzpomenout na to, když jsme se my učili chodit, to si asi nevybavujeme, ale když jsme viděli, jak někdo učí chodit malé dítě, tak to dítě spadne několik tisíckrát, než udrží rovnováhu. To si vůbec neuvědomujeme. A ono zkouší. A kdyby po prvním, druhém, třetím, pátém pádu zjistilo, že ty pády jako jsou nepříjemné, oni nepříjemní jsou, než se naučí padat na zadeček, který je vycpán plínkou. Na to ty děti přijdou velmi záhy, že to je bezpečné doskočiště. Ale pokud by se nějak udeřili víc a po pátém pokusu si prostě postavili hlavu, tak nejdou dál přes tuto zranitelnost a tam to končí a rodiče budou vozit do 30 v kočárku nebo do 50, no nebudou. Přes tu zranitelnost musí nějakým způsobem mít. To znamená, že je mnohem lepší tu zranitelnost přijmout a nějak s ní pracovat.
2: Je to krásný ilustrativní příklad, ale říkám si, nemáme za to, že z těch dětských plínek a prvních krůčků už jsme vyrostli a že dospělost rovná se. Jaká je ta nedotknutelnost nebo nezranitelnost?
3: O tom mluví jedna křesťanská spisovatelka ze Spojených států A možná teď navážu na to, co jsi říkala. Ona říká, a teď cituji, když jsme byli dětmi, mysleli jsme si, že až vyrosteme, už nebudeme zranitelní. Ale dospělost znamená zranitelnost přijmout. Být naživu znamená být zranitelný. Konec tedy citátu. A logicky tě k tomu napadá, kdo je nezranitelný? Mrtvola. Té už se nic nedotkne, to už nic nebolí, to už nic nezajímá. Pokud skutečně žiju, tak jsem nějakým způsobem zranitelný. Fyzicky, ale samozřejmě i vztahově, sociálně, psychicky. Žiju v nějakém kontextu, v nějakém prostředí, v nějaké společnosti většinou a tam se těm zraněním jednoduše nevyhnu. Je otázka, jak s nimi budu pracovat. To je mnohem klíčovější, než to stát se nezranitelným. Dokonce, a to mi potvrdí mladší posluchači, kteří se dívají na filmy Avengers nebo taková ta produkce těch komiksů, teďka jak běží, tam je spousta těch různě vytuněných lidí, jako co dokážou neskutečné věci. Ale v každém tom příběhu se ukáže, že přesto, že jsou silní, schopní, hbití, hrozně jim to rychle myslí, dokážou zjednat nápravu a pořádek ve světě, takže jsou zranitelní. I tyhle supermani jsou zranitelní.
2: Petře, já myslím, že je důležité, abychom si ještě nějak definovali zranitelnost a, jak to mám říct, snad mě jako se nikoho nedotknu, takové chudáčkovství. Jaký je mezi tím rozdíl?
3: Ano, chudáčkovství vyplývá z toho, že lituji sám sebe, odmítám přijmout to, že jsem se pro něco rozhodl, odmítám přijmout nějaké důsledky svého myšlení, mluvení, jednání a pak se lituju. Za to může ten a ten. Je, já mám nacpaný kalendář, ale její dama ne, když jsem si tam všechny ty věci zaznamenal já jsem na to kývnul ano. A čas od času chudáčkujeme všichni, potřebujeme politovat, pofoukat tu bolístku. Když jsme dospělí, tak maminka často není po ruce nebo už nežije a tak si to trošku nějak kompenzujeme, to je chudáčkovství. Ale ta zranitelnost je něco úplně jiného. Já v tom slovu slyším zároveň i to zrání. Jo, že přes tu zranitelnost dozráváme přeci, je tím nějakým způsobem formován charakter člověka. To, že si něco přiznám, na tohle nestačím, nebo tohle se mě dotklo. A teďka jak na to reaguju? Na to, co mi způsobil ten druhý, můžu reagovat odmítnutím, ignorací druhého, hněvem, nenávistí, pomstou, anebo můžu reagovat odpuštěním. Takže to zranění nějakým způsobem, když ho správně uchopím, může formovat můj charakter. To si myslím, že je strašně důležité. Buď můžu chudáčkovat, jejda, on mi ublížil, on je takový ošklivý, já nevím, jestli mu to můžu vůbec odpustit a někdy to odpuštění skutečně trvá dlouhou dobu, ale když se k tomu člověk postaví a řekne si, ano, tohle mě zranilo, je to nepříjemné, mohu si to s tím druhým nějakým způsobem vyříkat a to se učíme celý život. Někdy reagujeme hystericky, v afektu, v záchvatu, ale jak dozráváme přesně tyhle ty zranění, tak se učíme s těmi věcmi nakládat správným způsobem, takže si to vyříkáme, ale ta moje cesta je přeci cestou odpuštění.
2: Říká, že dozráváme skrze ta zranění. Nejde to jinak? Víš, v dnešní době je tolik návodů, tolik chytrých knížek, tolik, a teď to nechci zlehčovat, opravdu jsou to knihy, které často přinášejí jakousi esenci životní moudrosti a postojů. Nejde se to naučit z toho?
3: Mnoho těch knih je skutečně moudrých, ale ty návody nelze generalizovat. Je to vždycky příběh toho autora nebo jeho práce s lidmi, s klienty. Co jsem si všiml u těch všech návodů, je to snaha udělat nějaký univerzální návod v určité oblasti, ale ono to nefunguje vždycky. Funguje to na určitý typ lidí v určité situaci, ale ne každý si to může přebrat tak, jak je to v té knížce se vším všudy. Každý jsme jiný, každý máme jiné potřeby, každý vycházíme z jiné situace. A bez toho zranění, já si myslím, že to nejde, protože pokud jdeme tak jako lážo plážo životem, všecko se nám daří, tak co se vlastně naučíme? My tím v podstatě lenivíme. Když nám všechny věci jdou sami od sebe, když jsme tak jako úspěšní, všichni nám tleskají, nemusíme chudáčkovat, jsme v pohodě, tak vlastně se nic podstatného nenaučíme, protože jestli někam dojdeme, tak je to přes ty neúspěchy. To je příběh Edisona, to bylo 1000 pokusů, než se mu podařilo rozsvítit žárovku. Je to příběh zakladatele KFC, který vstoupil do 999 dveří. Odevšad ho vyhodili s tím konceptem rychlého stravování. Až ty 1000 dveře, nevím, jestli to bylo přesně dveře 1000 nebo 1001 nebo míň, to nerozhoduje, ale prostě těch pokusů udělal nesčetně, než otevřel ty správné dveře a získal podporu pro tenhle koncept. Nebyl zraněný, no samozřejmě odmítnutí je hrozný zranění, ale když člověk za něčím jde, když je přesvědčený o tom, že to je dobré, tak je ochoten ta zranění riskovat. A k tomu mám ještě jeden úplně konkrétní příklad. Já mám velice rád Jordana Petersona, to je ten kanadský filozof a myslitel, a on byl, jak ho nazvat správně, v mladí v podstatě ultralevičák, jako takové šílené názory měl. Ale po nějakých zkušenostech dospěl k tomu, že to je falešná cesta. A on se rozhodl žít v pravdě, ať to stojí, co to stojí. Jeho to stálo strašné zranění. I v průběhu teď těch několika dekád, kdy působí, kdy přednáší, kdy vede diskuze, kdy mu lidi nadávají, kdy ho skoro zničili, kdy ho pronásledují, tak on zůstal v tom základním postoji, chci žít v pravdě, ať to stojí, co to stojí. A pokud člověk žije v pravdě, tak bude logicky zraňován, protože jít za pravdou znamená, že budu čelit nějakým nepříjemnostem sám za sebe, ale i tomu okolí často ta zjevená pravda je velice nepříjemná a budem odmítáni. Tak to je. A mně se líbí, že v tom vytrval a on sám sebe považuje, tak jak jsem to pochopil, za agnostika, ale on vidí tu správnou cestu a vyzývá křesťany, což mi přijde docela taky jako hezký, aby žili podle toho, čemu věří. Jo, povzbuzuje křesťany, protože tomu dává smysl, protože to je snaha o ten život v pravdě.
2: O síle zranitelnosti bude dnešní pořad, kterým vás provází Kateřina Hodecová, a po písničce budeme pokračovat.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Hostem dnešního pořadu je Petr Plaňanský, pastor křesťanského společenství v Nymburku, se kterým si dnes povídáme o zranitelnosti, o křehkosti člověka. A napadá mě, Petře, projevuje se tahle křehkost i ve vztahu s Bohem?
2: Určitě křehkost a zranitelnost, a možná budou všichni překvapeni, když řeknu, že Pán Bůh sám vůči nám je velice zranitelný. Už tím, že nás stvořil, už tím, že z nás učinil partnera svého dialogu. A tuším, že to byl Elie Wiesel, který kdysi prohlásil, že tím, že nás Pán Bůh stvořil, tak nám dovolil, abychom ho interpretovali. A když někoho interpretujeme a špatně ho pochopíme, tak přeci pro toho dotyčného je to velice zraňující záležitost, protože ho chápeme špatně. A my Pána Boha často chápeme špatně. Ale určitě to, co je úžasné, tak Pán Bůh v příběhu Joba ukazuje, že bere vážně člověka, že bere vážně tu korunu svého stvoření. A tam je na začátku toho příběhu ta vesmírná sázka mezi Bohem a mezi tím zlým, který škodí. A on říká, zdali pak si viděl toho mého věrného služebníka Joba, jak si vede dobře a v podstatě na něj navede toho zlého. Ale tam je ukázáno to, že Pán Bůh veškerou svoji reputaci stvořitele, všeho míru, všeho vládce, toho, který je věčný, který byl před počátkem a potrvá věčně, tak tuhletu reputaci sází na toho jednoho člověka, který je jeho věrným služebníkem. A nechá ho projít hroznými věcmi. A Job je ukázka toho, jak vypadá zranitelnost a křehkost až na dřeň. On v podstatě jediné, co se mu nestane, že neumře. A druhá věc, která se mu nestane, zůstane mu ta manželka, která mu říká, tak už Hospodina proklej a umři, ať máš klid. Jo, to je zvláštní, že i s touhletou dámou, s kterou měl tolik dětí, tak znovu má tolik dětí a daří se mu dobře na závěr. Ale ten Job, když prožívá to utrpení, tak to neví, jak to skončí. Ale on přesto veškeré utrpení, zranění a křehkost a bolest Pánu Bohu nějakým způsobem důvěřuje. On se mu pak vzepře v diskuzi a má spoustu otázek a pikantní je, že Pán Bůh na ani jednu neodpoví, že mu odpovídá úplně něčím jiným. A Job pochopí, že naše myšlení, a je to i pro nás, že naše myšlení nikdy nedosáhne, natož přesáhne myšlení Boží. Jo, že jsou věci, které prostě pro nás nějakým způsobem zůstanou tajemstvím. A když se vrátím k té Boží zranitelnosti, jak jednal s Izraelem? Jako svého syna nosí Izrael na rukou. Říká, že to je zřítelnice jeho oka. Když se dotkneme oka, tak je to hrozně bolestivé zranění. Takže když někdo vztáhl ruku na Izrael, tak je to jako kdyby se dotkl Božího oka. Je to zraňující věc. A on o svůj lid pečuje. Samozřejmě ho vychovává přes zranitelnost toho lidu, přes jeho selhání, přes všechny ty věci, které Izrael prostě jako národ i jako jednotlivci udělali špatně. Ale to, co je klíčové, on je nikdy neopouští. Ale je zraňován těmi postoji, že Pána Boha odmítají, že se klaní jiným božstvům, že utíkají někam jinam. On říká, ale proč to děláte? Já jsem váš otec, já vás miluju, já vás nesu ve svém náručí po celou dobu, já jsem si vás vyvolil. A nakonec to finále je v Pánu Ježíši Kristu. Tam se Pán Bůh každému z nás vydal v šanc. V podstatě na tom kříži, jako kdyby rozpřáhl ruce a řekl, tady jsem, zkoumejte mě, dělejte se mnou, co chcete, můžete mě odmítnout, pohrdat. Já jsem ochoten se vystavit tomuhle tomu zranění, abyste porozuměli tomu, jak moc vás miluju a jak moc mi na vás záleží, na každém jednom z vás.
1: Někdy se říkám, jestli tohle je pro lidi, kteří s Bohem vztah nemají, dostatečná pozvánka do toho vztahu. Protože ten smysl, tak jak si ho teď popsal, asi chápeme, ale cesta je stejně tedy, jako v každém vztahu, skrze oboustrannou zranitelnost. Já zraňuju Boha svým chováním, ale i jsem zraňovaná tím, že mu třeba nerozumím, nebo že neodpovídá na ty moje otázky, jak v případě Joba. Je mnoho dalších způsobů. Tak co s tím?
2: Rozumím tomu, je to těžko sdělitelné, protože skutečné poznání vyplývá ze vztahu. z toho, že spolu jsme nějaký čas, že se poznáváme, že se učíme jeden druhému důvěřovat, naslouchat, jsme v nějakém dialogu. Pokud lidi nejsou v dialogu s Bohem nebo ho neznají, tak je to pro ně těžké porozumět tomu, co jsme nějakým způsobem spolu probírali před chvílí. Ale to, co my můžeme nabídnout lidem, je vlastní zranitelnost. Otevřeně hovořit o tom, že i přeci já jsem v situaci, kdy Pánu Bohu úplně nerozumím, kdy jsem na vážkách, kdy je nějakým způsobem vůbec zkoušena moje víra, to jestli Pánu Bohu důvěřuji natolik, že situace, v které jsem se ocitla, která je pro mě těžká, může to být zdravotní situace, může to být nějaká ekonomická situace, možná nějaká situace v rámci komunity nebo kolektivu nebo nějaké skupiny, kde se pohybuji. Tam jsem zranitelný a tam mám velké otázky, ale tu zranitelnost přiznávám a říkám, ano, já se učím v těchto situacích důvěřovat Bohu, ale já nevím, co bude. A tam jsem zranitelný, tam jsem prostě křehký a jde o to, jestli jsem ochoten tuto křehkost sdílet s těmi druhými. Pak je otázka, jak se na to ti druzí dívají a jestli jsou ochotní o těch věcech se mnou mluvit, nebo já s nimi. A ta druhá věc, a to si myslím, že je odpověď i apoštola Pavla, který říká, jako plačte s plačícími a radujte se s radujícími. Tam možná nejvíc ukazujeme to svoje nitro, že když má někdo zármutek, tak jsme natolik empatičtí a tam není potřeba slov. Někdy je mnohem lepší si k tomu člověku sednout, chytnout ho za ruku a plakat s ním. Možná ani nerozumíme té jeho situaci, ale on vidí, že v tom není sám. A pak je možnost říct, ale takhle vnímám, že se mnou pláče Bůh nad některými událostmi a věcmi. A to samé, když se ten člověk raduje, tak mu dopřát tu radost, něco se mu povedlo, v něčem zvítězil, něco úžasného zažil, tak se radovat spolu s ním, protože je to přeci dobré ho podpořit v těch věcech, které jsou radostiplné a které vedou k životu. A k tomu pláči jsem si vybavil ještě příběh svojí jedné dcery, ta když byla malá holčička, a chodili jsme v Praze do společenství, tak tam jednou přišla sestra, která prožívala odmítnutí v rodině. Taková babička to byla už a bylo to pro ní strašně těžké. Když o tom vyprávila, tak se rozplakala a seděla v přední lavici a ta moje malá dcerka prostě přiběhla k ní, sedla si vedle ní. Vůbec ne, jako nerozuměla tomu, bylo to malý děvčátko, ale chytla jí za ruku a plakala s ní a o tom to je. Ona do jisté míry nesla s ní tu její bolest a zranitelnost. A to je něco, čím to, jak vnímáme Pána Boha, můžeme druhým přiblížit. Víc než přes ty slova, argumenty, to často vůbec nepomáhá. Dneska lidé spíš dají na vztahové věci, na nějaký emocionální prožitek. A možná tam je ta cesta k tomu, abychom lidem ukázali, ale takhle já to prožívám s Bohem.
1: Je zvláštní, že vlastně ta blízkost a přítomnost je schopná jaksi naplnit potřebu rozumět. Někdy si říkám, že fakt je hrozně těžké nerozumět tomu, proč se věci dějí. Ptáme se Boha, proč se to stalo, proč zrovna já, proč moje rodina, proč, ale nedostáváme odpovědi. Je v tom ten smysl, že skrze zranění zjišťujeme, co to znamená boží blízkost, boží nebo lidská?
2: Myslím si, že ano, a nejsem sám, on o tom mluví i v několika knihách C.S. Lewis, který říká, že ta bolest, zranění jsou určitým darem, který nikdo nemáme rád, ale je to způsob, jak Pán Bůh k nám může promluvit do těch 13 komnat, které máme uzamčeny, kam nikoho nechceme pustit. A právě přes to vnímání bolesti, zranění, Pán Bůh k nám může promluvit a může s námi navázat nějaký vztah. Protože kdo hledá Pána Boha? Ten, kdo je šťastný a spokojený. Ne, většinou ten, kdo prochází něčím těžkým. Tak si začne klást otázky, které si říkala. Proč to tak je? Nerozumím tomu. A já jak stárnu, tak se učím otázku proč proměnit na jinou otázku. K čemu to vede nebo k čemu je to dobré? Co se na tom můžu naučit na té situaci? Protože na to proč často nedostávám odpovědi a vlastně na mnohé proč jsem nedostal, akorát jsem se zbytečně trápil. Tu příčinu někdy vím, co bylo příčinou. Někdy nerozumím, proč to potkalo právě mě, ale spíš se ptám, dobrá jsem v nějaké situaci, je bolestivá, je nepříjemná, ale co si z toho mohu vzít? V co dobrého tuto věc můžu proměnit ve svém životě?
1: To ale předpokládá to přednastavení, že věříš dobrému Bohu.
2: No, nemusí to tak nutně být. Já jsem potkal i lidi, nebo znám několik lidí, kteří Pána Boha neznají, ale přesto k tomu jako dozráli určitým způsobem a životní zkušeností. Ale teď jsou třeba v situaci, kdy Pána Boha hledají. Jo, kdy přesně ty otázky, vlastně k čemu to je, nebo co z toho může vzejít, tak je dovedly k tomu, že Pána Boha a vztah s ním začali intenzivněji hledat. Já si myslím, že tohleto přednastavení, o kterém mluvíme, je do nás vloženo tím, že jsme stvořeni k Božímu obrazu. My jsme stvořeni k dialogu v podstatě, k dialogu a uvědomme si, že náš svět je verbalizovaný. Bible je, že povstal Božím slovem, že Pán Bůh řekl a věci se udály. Ale všecko kolem nás je verbalizované a pokud nenajdeme stejná slova pro stejnou věc, tak se nikdy nedohodneme. Naše myšlení je verbalizované. Když se nad tím posluchači zamyslí, tak přemýšlí ve větách, v podstatě v nějakých odstavcích. To myšlení neprobíhá jenom nějaké proudění čehosi, někdy to mohou být obrazy, ale většinou přemýšlíme ve slovech. A díky těm slovům jsme schopni se domluvit a díky těm slovům jsme ale i schopni dialogu mezi sebou, ale i s Pánem Bohem. A mám za to, že právě proto jsme dostali ten dar slova, abychom se mohli dorozumět.
1: Zranitelnost bývá vnímána často jako lidský problém. Ale my jsme tady už mluvili o tom, že ve vztahu je to oboustranné, tedy i ve vztahu s Bohem. Čím zraňujeme Boha?
2: Možná nejvíc tím, že ho ignorujeme. Že žijeme, jako kdyby Boha nebylo. To si myslím, že je nejvíc zraňující a možná na to odpovídá i ten příběh, který je jeden z nejkrásnějších příběhů, podobenství, ale podle mě může vycházet z nějakého reálného příběhu. To je ten příběh marnotratného syna, kdy jsou ti dva bratři a ten mladší řekne tátovi, hele, rozdělná majetek, já si chci jít svou cestou. A tím říká, jako kdyby si myslel táto, já bych byl nejradši, abys už umřel, protože ten majetek se rozděloval po smrti. Ten starší syn dostal 2/3, podle tehdejších zákonů ten mladší dostal 1/3, nebo se to nějak dělilo k těm dalším sourozencům. Nicméně on tím vyjadřuje, táto, já chci svou cestou a vlastně ty už mě nezajímáš. A nezajímá mě tato rodina, z které jsem vyrostl. Schrábne ten majetek, prodá ho, odejde. A daří se mu strašně. Nejdřív pohoda, protože kdo má peníze, má hodně přátel, takzvaných přátel. A když to všecko rozhází a promrhá, tak se dostane do bídy, v podstatě z něj bezdomovec, dnešními slovy, nájemní dělník té nejnižší kategorie, má věčně hlad, je mu zima, není mu dobře. A pak si řekne, no já hlupák, proč jsem odkázal od toho táty? I nádeníci, i ti dělníci, který dělají hodinovou práci, se u něj přeci mají líp než já, tady někde v bídě, v koutě, opuštěný. A dojde k tomu, že byl hloupej, že se proti tomu svýmu tátovi provinil. Tak jde do sebe, navrací se, a co tam je ukázáno? Ten táta musel být hrozně zraněný, ale nikdy nestratil naději pro toho svýho syna. On ho vyhlížel, protože v tom příběhu napsáno, že když viděl, že z dálky se k němu blíží, tak mu vyběhl v ústrety, což tehdy ti pánové v té společnosti, ti staří nebo starší pánové nedělali. Vždycky běžel ten mladší k tomu staršímu. A tady je vidět to srdce milujícího otce, jak vybíhá naproti svému synovi, protože vidí, že jeho život není úplně ztracen. A pochopil, že jde do sebe, že se navrací domů. A on je to popis i vztahu Pána Boha vůči nám. I my přeci ho zraňujeme tím, že ho ignorujeme, že na něj kašleme. Někteří lidi ho dokonce proklínají, někteří popírají jeho existenci, budou se divit, až stanou tváří v tvář tomu, koho popírali ve svém životě. A to všechno je pro Pána Boha zraňující. Ale on je ochoten tohle zranění riskovat právě proto, že nás miluje. A je ochoten jít až za tohleto zranění a neuplatňovat spravedlnost vůči nám, ale milost. A tam, kde působí milost a milosrdenství, není místo pro spravedlnost, protože milost a milosrdenství je mnohem víc než spravedlnost.
1: Vidíš, a já jsem čekala, že začneš vypočítávat, v čem všem hřešíme a jak je to strašné.
2: Hřešíme a je to strašné a děje se to nevěřícím a děje se to věřícím a už jsme si navykli i tyhle ty drobné hříšky ignorovat a někdy to může vést k hrozným věcem. A na druhou stranu není nic lepšího, než si ty chyby přiznat, říct, je mi to líto, na některé věci nestačím, s některými věcmi si nevím rady. Je mi trapný, že po 150. řvu na svý děti a neumím s tím moc pracovat. Já myslím, že Pánu Bohu stačí, když mu tohleto řeknem, že není potřeba víc, že on nám rozumí. My mu mnohdy nerozumíme, ale v okamžiku, kdy vzal v lidském těle Ježíše Krista na sebe lidský úděl, tak my nemůžeme říct, že nám Pán Bůh nerozumí. Rozumí nám, protože prošel úplně všecko s jediným rozdílem, že on neselhal.

Tady jsem se narodil, tady přečet první pohádku. A tady jsem si o ten plot udělal díru na zadku.

0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Hostem dnešního pořadu je Petr Plaňanský, pastor křesťanského společenství v Nymburku a také dlouholetý spolupracovník Transworld Rádia a Rádia 7. Povídáme si o zranitelnosti. O zranitelnosti lidské i boží. Znovu bych se možná ráda vrátila do té lidské, či spíše mezilidské roviny. Myslím, že všichni známe situace, kdy nám bylo ublíženo způsobem, který se nás opravdu hluboce dotknul. Možná nás, tak říkajíc, smetl na nějakou dobu, že jsme nebyli schopni se jakoby nadechnout do další komunikace, dalšího soužití a tak dále. Petře, co dělat, když se opravdu dějí velké věci? Jak si zachovat v tom vztahu nebo možná znovu vybudovat ten přátelský a vstřícný postoj?
2: To není vůbec snadné.
1: Dá se to vůbec?
2: Dá se to. Já se s přibývajícím věkem učím, pokud se mě něco hluboce dotkne, tak na to pokud možno nereagovat okamžitě a dát si takzvaný time out. Prostě abstrahovat od svých emocí, říct si ano, teď jsem hrozně dotčený, zraněný, jsem nahněvaný na toho člověka, ale to teď odložím stranou a snažím se rozebrat fakta v tom příběhu nebo v tom zranění nebo v té události, která se mě dotkla. Někdy to může být i obráceně, že já se někoho dotknu, uvědomím si to, zranil jsem ho, tak se snažím to nějakým způsobem tu situaci analyzovat. Není to jednoduché, učím se to celý život, ale po tomhle timeoutu, když je jakási vhodná konstelace, tak se sejít a s tím člověkem si to v klidu vyříkat, předložit fakta, ale pak zároveň mluvit i o těch emocích. Hodně mi v tom pomohly dvě věci. To první je osobní zkušenost se svými rodiči. Já když jsem dospíval, tak to moje dospívání bylo takový jako nikomu jsem vlastně nějak zvlášť neubližoval, ale bylo hodně divoký. Tříbarevná hlava a konflikty se státní bezpečností a další takové jako zajímavosti. To je nepodstatný, ale rodiče samozřejmě měli strach, báli se, aby mě nezavřeli, což teda nehrozilo naštěstí nikdy. Takový blbosti jsem úplně nedělal. Měli strach, abych si jako nepoškodil svoji budoucnost. Prostě se o mě obávali. Měli strach takový, že jsme se kvůli tomu s tátou pohádali, já jsem tenkrát odešel z domova. A hrozně jsem zranil svoji maminku, vlastně i tátu, ale oni hrozně zranili mě tím neporozuměním, tím, že mě vadilo, jenom dodávám, já jsem dospíval v době dojíždějícího socialismu, který ještě furt byl teda pitomej v té době, jo. A některé věci nebyly v pořádku. Mě vadilo pokrytectví té společnosti. Jo? To, že se něco říkal doma, něco navenek a báli jsme se a tak dál. Trvalo to nějakou dobu a mezi tím já jsem se obrátil ke Kristu, kdy jsme si s rodiči jednoho večera sedli a ty věci jsme si úplně v pohodě na férovku vyříkali. Já jsem se jim omluvil za to, čím jsem je zraňoval. Oni mi řekli, čím jsem je zraňoval. Já jsem jim řekl, čím zraňovali oni mě a oni byli tak úžasní, že se mi omluvili. Smetli jsme to ze stolu a od té doby až do jejich smrti jsme měli naprosto skvělý vztahy. Díky tomu moc hezky přijali moji manželku i děti. Tou druhou věcí, která mi hodně pomohla, je knížka od Henryho Nouwena Zraněný ranhojič. A on říká, a je to hluboká pravda, druhým nemůžeme v té situaci nějak pomoct, než tam, kam jsme se dostali my sami. A ono to platí i v těch zraněních. Tím, že jsme utržili za život řadu zranění a řadu takových bolestivých věcí, tak o to víc můžeme těm druhým porozumět. Takže když mě někdo zraní a já už jsem něčím takovým třeba v minulosti prošel, tak si mohu říct, aha, tohle znám, vím, že se mě to dotklo, tohle se mě taky dotýká, ale vím, že mě to v minulosti neporazilo. A s tím člověkem můžu navázat úplně jako někde jinde, nemusím jít přes tuhle tu bolestivou věc. A zase, když bude vhodná příležitost vrátit se k tomu a ty věci si vyříkat a odpustit si, to je hrozně důležité. Nakonec, když se podívám na To, co říká Ježíš na kříži, tak to klíčové je: Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. A to si myslím je takový jako vrchol lidství, dojít k tomuhle postoji. A mluvíme o tom postoji zranitelnosti. Ano, tím, že já mám vztah s tebou, tady s přáteli z Rádia 7, ve společenství, kde pracuju, se svými přáteli ze základní školy a s různými dalšími lidmi, tak samozřejmě do těch vztahů vstupuji s tím, že můžu být zraněn. Ale myslím, že to je oboustranné. Někdy si řekneme věci, které nás ani nenapadne, třeba zavtipkujeme, ale dotkneme se bolavého místa, které neznáme z příběhu toho druhého člověka. A můžeme dojít k tomu, že jsou vlastně, je několik málo, ne mnoho, ale několik málo důležitých věcí, které na konci života, a za mě, sám říkám za mě, bych byl rád, kdybych k ním dospěl. Kdybych byl člověkem, který miluje, umí odpouštět a je vděčný. A když do tohohle dozraju a budu s tímhle odcházet ze života, tak mě to úplně stačí. A stejně ty zranění, všechny ty bolístky, i to chudáčkování zůstane za námi. To si sebou nevezmem. A když ještě přemýšlím trošku dál, tak začali jsme tím, jak tenhle svět má ostré lokty a všichni chtějí mít ten pomník a piedestál a být slavný a oslavovaný a bohatý a mít se dobře a být nesmrtelný a pořád zdravý, že jo, a tak dál. A něčeho dosáhnout, tak nezáleží na tom, čeho jsme dosáhli, ale na konci života bude záležet na tom, jakým jsme se stali člověkem. Jsme těmi, kteří odpouští, kteří milují, kteří jsou vděční. Pokud ano, tak je to vlastně ta nejúžasnější věc, která nás na konci života mohla potkat.
1: Kdyby nebylo těch lidí okolo, tak nám to určitě jde, ale oni tady jsou, takže v kontaktu s nimi dostávají tyhle naše idylické předobrazy nás samých docela vážné trhliny.
2: Promiň, já ti do toho skočím, nešlo by to, protože to skutečný zrání je možný jenom v rámci nějakého společenství. Naše svobody jsou možné pouze v rámci nějakého společenství. Vezměme si Robinsona Crusoe, že? Jakou měl svobodu na tom ostrově? No buď šel do bodu A nebo do bodu B, ten den to byla jeho svoboda. Ale pokud žil v nějakém společenství a ty jeho další příběhy, málo kdo zná ty další příběhy, jsou strašně zajímavý, tak tam najednou ta svoboda dostává úplně jiný rozměr. Stejně jako u nás, my máme tím víc svobody, čím víc se určité věci rozdělí mezi ty ostatní. Oni nám umožní to, že mi někdo upeče chleba, někdo mi vyrobí boty, někdo mi udělá oblečení, někdo mě ostříhá a zase já něčím posloužím tomu druhému. Já přeci nemusím obstarávat všecko. A s tím, že ty věci jsou rozdělené, tak vlastně tím nabýváme ve skutečnosti mnohem větší svobody. Ale bez těch druhých bychom se vůbec nic nenaučili. Oni jsou naším zrcadlem.
1: To byla malá nadsázka. Já jsem mířila k tomu, že když tě poslouchám a mluvíme o té zranitelnosti, věcí, které fakt zabolí nebo které se v nás vevnitř něčeho hluboce dotknou, říkám si, že je na místě vlastně zodpovědná práce s vlastní pamětí. Protože ono je velmi jednoduché v sobě uchovávat ten osten. Jo, on tenkrát řekl, nebo on mi udělal. Jak vlastně zamezit tomu, aby nám paměť nepřipomínala pořád ty těžké věci?
2: Tomu úplně zamezit asi nejde, ale spíše otázka, jak se k tomu postavit. S těmi myšlenkami, které se týkají paměti, hlavně těch negativních událostí, je to jako zvrabčáky. Ono ti můžou přistát na hlavě, ale tvým úkolem je nenechat je tam udělat hnízdo, aby tam zůstaly na pořád ty znepokojující myšlenky. Takže si říct, ne, já jsem se rozhodl tomu člověku, pokud jsem tak učinil, já jsem se rozhodl mu odpustit a už mu to nechci počítat za zlé. To neznamená, že okamžitě navážeme vztah důvěry. Dokonce, když řeším složité rodinné situace, tak říkám, vy nejste povinni okamžitě tomu člověku znovu důvěřovat. Tam došlo k závažné věci mezi vámi, jste úžasní, že jste mu odpustili, ale dohodněte se, že ten vztah budete znovu postupně budovat, než se obnoví úplně důvěra. Ona nejde okamžitě obnovit, to je prostě realita. Je to určitá obrana, protože ta zranění některá jsou velice hluboká a pokud je jich několik za sebou, tak skutečně mohou člověka zlomit. To jsem taky viděl v několika případech, kdy ta zranění pokračovala, byla velmi závažná a ten dotyčný to neunesl a skončilo to špatně. Takže odpustit, ano, a připomenout si, já jsem tomu člověku odpustil, já jsem se k tomu rozhodl, emocionálně to neprožívám nebo emocionálně mě to frustruje, ale vědomě jsem si řekl, že jsem mu odpustil a to platí. A je to jako s naším prvním prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem, který vyrůstal v prostředí, které bylo přirozeně antisemitské, to málo kdo ví. A i on věřil těm pověrám, které v tehdejší společnosti tradovali o Židech, ta společnost, ale on se racionálně rozhodl, že půjde jako proti těm emocím a řekl si ne, já tomu nevěřím. Bylo to jeho racionální rozhodnutí. On to v nějakém rozhovoru s Čapkem tuším říká, je to známo. A on se proto také zastal potom Leopolda Hilsnera, protože toto rozhodnutí učinil. Emocionálně to měl jaksi v sobě, ale racionálně řekne, já jsem se rozhodl tímto způsobem. A myslím si, že i o tom odpuštění a o té práci s pamětí je to totožné. A jeden můj kolega si vždycky napíše můj milý deníčku, to mě hrozně baví, a píše tam ty dobré věci a někdy i to, co ho bolí. Jo? A někdy to může být pomoc, že se člověk z toho vypíše, ale prosím vás, když to uděláte, napište tomu dotyčnému klidně i rozhořčený dopis. Bude lepší, když mu na konci odpustíte, ale pak ten dopis roztrhejte, hoďte ho do koše nebo ještě lépe spalte ho. Nikdy ho neposílejte, ale vám to může pomoci uspořádat myšlenky a zase je to ve

0: těch věcech přemýšlet, nějak si je uspořádat, ale pak je taky uzavřít. Nevracet se k tomu. Přátelé, minulost přeci už jako neovlivníme. My můžeme něco málo napravit, ale určitě se nevrátíme o 20 let zpátky, kdy nám někdo něco udělal, nebo my něco někomu. A změníme to, to nejde. V čase zpátky cestovat nemůžeme. Můžeme vyhlížet k budoucnosti, ale důležitý je tento okamžik. Teď se můžu rozhodnout, jednou provždy jsem mu odpustil. Ano, bolí mě to, mám potom jizvu, ale ta jizva už nehnisá. Je to součást mého života.
1: Takže říkáš, když se něco stane, oddělit rozhodnutí vůle a oddělit pocity a pracovat s každým zvlášť.
0: Nejdřív pracovat s tou vůlí, rozhoduji se odpustit, rozhoduji se k tomu postavit tímto způsobem a na základě toho potom pracovat s těmi pocity. Psychologové říkají něco jiného, ty pracují hodně s pocity a podporují vás v tom chudáčkování, často teda musím říct žel, ale já se snažím jít tou cestou racionální, nakonec máme ten rozum, tak ho používejme. A ty emoce jsou důležité, ony nám ukazují, že žijeme. Stejně tak, jako mrtvola je nezranitelná, tak mrtvola nemá žádné emoce. Ty emoce vypovídají o tom, něco se s námi děje, pojďme s tím něco dělat. Ale nedělejme to skrz ty emoce. Udělejme to skrz to volní rozhodnutí, takto jsem se rozhodl, a pak zpracovávejme postupně ty emoce.
1: Petře, co když nechci odpustit? Co když je to tak vážná věc, na které mi záleží a prostě nechci to jenom tak smazat, že odpustím tomu viníkovi?
0: No, to je hodně těžká situace. Jsou věci, které z lidského hlediska neodpustitelné, jsou násilí, vraždy, protože tam jsou zmařené ty příležitosti a ty už nikdo nenahradí. Ať už, a může to být znásilnění, je jedno, jestli muže nebo ženy, bývají znásilnění ti i ti, bývá to zabití, bývá to těžké ublížení na zdraví ve válkách, to je zcela běžná záležitost.
1: Ale třeba i zrada.
0: Tak. A nebo zrada, ano, někdy je to rozvod, který je strašně zraňující a vlastně se úplně nedá s tím pracovat. A tam docházíme k tomu, co pro mě je klíčové. Já si připomínám modlitbu Páně, odpusť nám, tak jako i my odpouštíme našim viníkům. Je to těžký, je to bolestivý, je to zraňující, to odpuštění je zraňující. Ale já zjišťuju, že jinou cestou jít vlastně ani nemůžu. Jako budu si to nosit sebou, to znamená, že když neodpustím, tak jsem otrokem toho druhého člověka. On to ani neví, ale vstávám a myslím na to, jak mi ublížil. Jdu se nasnídat, myslím na to, jak mi ublížil. Obědvám a myslím na to, jak mi ublížil. Jsem v práci, pořád přemýšlím nad tím, jak mi ten druhý hrozně ublížil. Večeřím, myslím na to druhého, jak mi hrozně ublížil. A jdu spát s myšlenkou, jak mi ten druhý hrozně ublížil. Jsem jeho otrokem nebo otrokem svých pocitů a toho ublížení. A já přeci nechci žít v otroctví. Takže je to odvážný krok, je to velmi riskantní krok, ale zkusme ho udělat, zkusme to odpustit, protože vám se uleví. A zároveň tím, že toho druhého člověka propustím, tak ho propouštím k Božímu jednání. A může se stát, ne vždycky se to stane, ale může se stát, že ten druhý přijde, uvidí, co hroznýho udělal a aspoň se přijde omluvit, anebo se bude snažit o nápravu. Neplatí to vždycky, nemusí se to stát, ale vy už nebudete otrokem.
1: Takže odpouštím kvůli sobě?
0: Odpouštím kvůli sobě, odpouštím kvůli tomu druhému.

0: Ještě nějaký čas zbývá dnešnímu pořadu, jehož hostem je Petr Plaňanský z Křesťanského společenství v Nymburku. Mluvíme o zranitelnosti boží i lidské a s tou neoddělitelně souvisí i odpuštění a uzdravení emocí. Před chvílí jsme tady mluvili o tom, že odpouštíme vlastně kvůli sobě i kvůli těm druhým, ale pořád si říkám, má to nějaké hranice?
1: No, to je výborná otázka a možná ji zkusme formulovat tak. Má boží odpuštění nějaké hranice?
0: To bychom nechtěli.
1: Tak boží odpuštění samo sebe ohraničuje tou milostí, která je nám projevena. Takže Pán Bůh je ochoten odpustit úplně každému, odpouští nakonec i tomu lotrovi na kříži, který se skloní a uzná svoji chybu. To je jediná podmínka. A jestli v našem mezilidském vztahu má hranice, no já mám nad tím otázku, protože si vybavuji příběh Polikarpa. Známe ten příběh z umučení svatého Polikarpa.
0: To je nějaký starověký spis.
1: Je to starověký spis a tohodle z toho muže ustanovil správcem sboru apoštol Jan podle všeho. A tenhle ten muž Pánu Bohu sloužil přes 80 let. Byl věřícím od prakticky svého dětství. Působil ve Smyrně. Ten vzkaz těm sedmi andělům a jeden je do Smyrny, je adresován přímo Polikarpovi, jak to čteme ve zjevení Janově, kde je napsáno: vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat. Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Víme, že v těch prvních stoletích našeho letopočtu docházelo pravidelně k velkému pronásledování tehdy vzrůstající křesťanské církve nebo křesťanů obecně řečeno. A došlo i na Malou Asii, došlo nakonec i na tu Smyrnu a došlo nakonec i na Polikarpa. Jeho přátelé tohoto starého muže přesvědčili, aby se schoval mimo město. Nakonec jeden mladý křesťan, který byl mučen, prozradil, kde se skrývá a pro toho starce si přišli zástupci státu. Tento starý muž, moudrý muž, laskavý muž, měl v noci sen, jak hoří jeho polštář a porozuměl tomu, že zemře smrtí upálením. Tak to přijal jako zjevení. Takže byl s tím smířen, byl připraven. Oni byli překvapeni, že zatýkají tak starého muže, který byl znám jako laskavý. Odvedli ho před toho vládce té oblasti a on mu nejprve hrozil divou zvěří, že ho roztrhá. V tom cirku, který tam byl, bylo shromáždění a on byl souzen veřejně a on říká, no tak je vypust ty zvířata, jo, jako já se toho nebojím. A pak ho přesvědčoval, ať se odřekne té víry, ať tedy přísahá při fortuně Cezarově, že to je vlastně malá drobnost, že ať si pak dělá, jako věří posím, ale že ať se skloní před císařem a před těmi bohy, kterými věřil tehdejší Řím. On to všecko odmítl. Když ho ten dotyčný přesvědčoval a ptal se ho, tak on mu odpovídá, víš, já sloužím Kristu už 86 let a nikdy mi neublížil, ale přinesl mi mnoho dobrého. Jak bych ho mohl hanět? Jak bych se mohl rouhat svému stvořiteli a spasiteli, který je také mým soudcem a který spravedlivě trestá ty, kdo ho zapřou? A to byla jeho odpověď, na základě které byl odevzdán katům, postaven na hranici, byl zapálen oheň a svědci, kteří zaznamenali tenhle příběh, tak říkají, bylo to velice zvláštní. My jsme viděli jako ten oheň, jako kdyby se nadula plachta plachetnice toho Polikarpa, obepnula takovým obloukem a my jsme necítili, že hoří člověk, ale bylo to jako, když se peče chléb. Byla to libá vůně. A bylo to hodně zvláštní, proto to bylo hodno zaznamenání. A tam si říkám, nakolik ten muž žil Nakolik byl otevřen své zranitelnosti a bolesti, no byl v 86 jako člověk, je nějak omezený, uvědomuje si to. A když jde na smrt, tak je mu to teda hodně jasný, že to bude nepříjemný, zvlášť smrt opálením. Odpouštěl svým nepřátelům, ale zároveň jim říkal, ale Pán Bůh je spravedlivý a Pán Bůh tyhle ty věci nějak vidí a nějak s nimi jedná. Takže si myslím, že ta zranitelnost, odpuštění a ty věci, o kterých jsme povídali, mají nějaké hranice, ale Boží milost nám pomůže ty hranice překročit směrem k těm druhým lidem.
0: Tak kéž bychom tohle zažívali, to provázení Boží milosti, abychom nedovolili zranitelnosti, aby nás uzamkla v nějakém pseudobezpečí, ale aby nám naopak dávala sílu vycházet k těm druhým a odpouštět tak, jak jsme o tom dnes mluvili.
1: Nejsme dokonalí, budeme s tím zápasit, nebude se nám to vždycky dařit, ale já si myslím, že za pokus to vždycky stojí. I když se to nepovede, vždycky to stojí za pokus.
0: Říká Petr Planianský, host dnešního pořadu. Petře, děkuju. Přeju ti vše dobré a těším se někdy naslyšenou zase za mikrofonem.
1: Děkuju, všem přeji požehnaný čas a ať se vám všem dobře daří. A buďte odhodlaní, buďte stateční.
0: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Pěkný den a někdy naslyšenou.

Další hodina nočního vysílání na Rádiu 7, které posloucháte, je za námi a ta další před námi. Je krátce po 4. hodině noční a po několika písních se můžete přidat k modlitbám podle Bible.

0: A nyní už modlitby podle Bible.
1: Modlitby podle Bible. Když Boží slovo promlouvá a my reagujeme.

Nejznámější křesťanská modlitba Otče náš. Proč právě tuto modlitbu Ježíš učil své učedníky? Jak ji vnímal? O židovském pohledu na modlitbu Páně dnes budeme rozjímat v modlitbách podle Bible. Sérii s názvem Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín, připravila Dana Kenningová.

Podle dochovalých pramenů se Otče náš modlili první křesťané třikrát denně. Lze se domnívat, že podobně to učil své učedníky i Pán Ježíš. Modlili se jí společně s další židovskou modlitbou Amidou, o které bude řeč v příštích dílech naší série. A podle některých teologů je modlitba Páně jakýmsi shrnutím Amidy, protože obsahuje některé její myšlenky. Ať už Ježíš z této modlitby vycházel nebo ne, je zřejmé, že jeho modlitba odráží židovskou modlitební moudrost. Už první dvě slova v oslovení Otče náš odpovídají židovské tradici vnímání Boha jako Otce Izraele. Mluvit o něm jako o mém otci by pro ně bylo troufalé. Navíc je typické, že židovské modlitby zahrnují potřeby celého lidu, nejen mé vlastní. Ani dnes se Židé některé modlitby nemohou modlit, pokud jich není pospolu určitý počet. Ježíš ale nazýval Boha svým otcem a mnohé tím pohoršoval. A podle hlubšího zkoumání hebrejštiny ono Otče náš zahrnuje v sobě i Otče můj. Což odpovídá židovské myšlence, že jednotlivec je zahrnut do Boží smlouvy, do smlouvy Boha se svým lidem. Pojďme prosit Ducha Svatého, aby nás vedl dnešní společnou půlhodinou modliteb a učil nás volat Abba, Otče. Duchu Svatý, děkujeme ti, že skrze Pána Ježíše je náš vztah s naším Otcem znovu obnoven a my ho můžeme nazývat svým Otcem, přímo tatínkem, Abba. Prosíme, abychom žili víc a víc s tímto vědomím, že jsme milované Boží děti, že náš Otec se o nás stará, záleží mu na nás, přijímá nás, zná nás a miluje nás takové, jací jsme, a zároveň nás miluje natolik, že nás proměňuje svou láskou do podoby Pána Ježíše. Prosíme tě, Duchu Svatý, veď nás tímto časem modliteb. Veď nás k hlubšímu poznání Boha jako našeho nebeského Otce a upevni v nás víc identitu Božích synů a dcer. Amen. Zastavíme se postupně u několika prozeb modlitby Otče náš a podíváme se, jak se v nich odráží židovská víra. Otče náš, který jsi na nebesích. Tato prosba se ozývá v židovské modlitbě Amidě, takzvané modlitbě požehnání. To 19. zní takto. Požehnej nám, Otče, všem jako jednomu světlem své tváře. Neboť si nám ve světle své tváře, Hospodine, Bože náš, dal tóru života a milosrdenství, spravedlnost, požehnání, milosrdenství, život a pokoj. Amen.

prosby posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, jsou obsažené v židovské modlitbě Kadiš jako jedna prosba. Nechť se jeho veliké jméno vyvýší a posvětí. Amen. Ve světě, který stvořil podle své vůle, ať je upevněna jeho vláda za vašich dnů a za vašich životů a za života celého Izraele, rychle a brzy. A řekněte amen. Buď požehnáno jeho veliké jméno na věky věků. Ať je posvěceno, pochváleno, oslaveno, vyvýšeno, vychváleno, zmocněno, vyneseno a velebeno jméno svatého, budiš požehnán. Amen. Ctít, posvěcovat Boží jméno, jeho reputaci mezi národy, je povinnost každého, kdo ho nazývá svým otcem. Bůh sám dbá na to, aby jeho jméno nebylo znesvěceno. Ezechiel 36, 20 až 27. Ale když přišli mezi pronárody, znesvěcovali mé svaté jméno, kamkoliv přišli. Říkalo se o nich, je to lid Hospodinův, ale z jeho země museli odejít. I jala mě lítost pro mé svaté jméno, které oni, izraelský dům, znesvětili mezi pronárody, kamkoliv přišli. Řekni proto izraelskému domu, toto praví panovník Hospodin. Nečiním to kvůli vám, izraelský dome, nýbrž kvůli svému svatému jménu, které jste znesvěcovali mezi pronárody, kamkoliv jste přišli. Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili. I poznají pronárody, že já jsem Hospodin, je výrok panovníka Hospodina, až na vás ukáží před jejich očima svou svatost. Vezmu vás z pronárodů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší země. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. Očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Žalm 154. Chci tě vyvyšovat, Bože můj a králi, tvému jménu dobrořečit na věky a navždy. Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit na věky a navždy. Veliký je Hospodin, nejvyšší chválihodný, jeho velikost nejde vyspytovat. Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy. Tvoje velebnost je důstojná a slavná. Chci přemýšlet o tvých divuplných dílech. Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích. I já budu vypravovat o tvé velikosti. Budou šířit vše, co připomíná tvoji velkou dobrotivost. Budou jásat, jak jsi spravedlivý. Hospodin je milostivý, plný slitování, zhovívavý a nesmírně milosrdný. Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky. Kéž ti tvoji věrní dobrořečí. Ať hovoří o tvém slavném králování, ať promluví o tvé bohatýrské síle, aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy a slávu a důstojnost království tvého. Tvoje království je království všech věků. Tvoje vláda přečká všechna pokolení. Ve všech svých slovech je Hospodin věrný, je svatý ve všech svých skutcích. Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje. Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije.
Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc a zachrání je. Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny své volníky vyhlazuje. Z mých úst zazní chvála Hospodinu, jeho přesvatému jménu, bude dobrořečit všechno tvorstvo na věky a navždy.

V modlitbách podle Bible, které právě posloucháte, se modlíme spolu s Pánem Ježíšem, židovským rabínem, slovy, která učil své učedníky. Poznáváme, jak se v modlitbě Páně odráží židovská víra. Prosba Přijď království tvé je podobná starověké modlitbě Alejnu, kterou se dodnes Židé modlí. Citují část uvedenou v knize Učedníkem rabína Ježíše. Autorkami jsou Ann Spengler a Lois Twerberg, která je inspirací této série. Proto v tebe budeme doufat, Hospodine, Bože náš, abychom rychle spatřili v nádheře tvou moc, kdy modly sejdou ze země a bůžci budou navždy vyvráceni, aby svět byl napraven královstvím všemocného a všichni lidé tě nazývali tvým jménem, aby se k tobě obrátili všichni bezbožní země. Všichni obyvatelé světa poznají a budou vědět, že před tebou má pokleknout každé koleno, přísahat každý jazyk. Kéž brzy všichni přijmou jho tvé vlády a ty jim budeš královat na věky a věčně, neboť tvá je vláda a ty jsi na věky a věčně budeš ve slávě královat, jak je psáno v Tóře, Hospodin kraluje na věky a navždy. A je řečeno, Hospodin bude králem nad celou zemí. V onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. Amen. Kde je Boží království a kdy přijde? Je to místo, kde je Boží lid. Ti věřící, kteří upřímně hledají a modlí se za to, aby se Boží vůle děla v jejich životech a v životech druhých, kteří vyznávají Boha jako svého krále. V Lukáši 17 čteme, když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim, království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat. Ani se nedá říci, hle, je tu, nebo je tam. Vždyť království Boží je mezi vámi. Cituji dále ze zmíněné knihy. Ačkoliv starověcí Židé věřili, že nad nimi Bůh již vládne, modlili se, aby ho jednoho dne poznal a ctil celý svět. Toužili potom, aby každý národ na zemi činil pokání a chválil pravého Boha nebes. Většině z nás prosba Přijď království tvé zní, jako by se týkala Kristova druhého příchodu. Ale Alejnu nám ukazuje, čeho se týká doopravdy. Že celý svět jednou bude chválit Boha. První tři řádky modlitby Páně tedy vyjadřují naši touhu, aby Bůh rozšířil svou láskyplnou vládu a přivedl všechny lidi do vztahu se sebou, aby jej mohli uctívat a plnit jeho vůli. Ježíšova modlitba, stejně jako mnoho dalších židovských modliteb, poukazuje na mezeru mezi ideální a skutečnou Boží vládou v současnosti. Jakoby říkali, že Bůh ještě není králem světa. Samozřejmě jako stvořitel je Bůh v samé podstatě suverénní. V rabínském myšlení je nicméně svět stále naplněn zlem, protože odmítá uznat Boha za pravého krále. Konec citace. Další prosba modlitby Páně. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes. Proč se Ježíš modlí za chléb? Hebrejské slovo lechem, chléb, může znamenat v širším smyslu pokrm, nebo ještě obecněji Boží zaopatření. Když Ježíš s díku vzdáním pozvedl chléb a lámal ho, děkoval za celý pokrm, stejně jako další židovští otcové rodin, kteří tím uznávají Boha jako toho, kdo se stará o naše zaopatření. Všechny židovské modlitby u jídel, která zahrnují chléb, začínají tímto požehnáním. Požehnán si ty, Hospodine Bože náš, králi vesmíru, který vyvádíš chléb ze země. Když se modlíme, chléb náš vezdejší dej nám dnes, prosíme, aby Pán naplnil všechny naše potřeby. A v tomto kontextu také spíš pochopíme Ježíšova slova z Janova evangelia 6. kapitoly. Ježíš jim řekl, Amen, amen,
pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš, pravý chléb z nebe vám dává můj Otec. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Řekli mu, pane, dávej nám ten chléb stále. Ježíš jim řekl, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Pane, děkujeme ti, že ty sám jsi život, že se o nás staráš. Děkujeme ti za dar chleba. Odpusť nám, že ho bereme tak samozřejmě. Většina lidí na světě v průběhu historie žije v obavách, zda bude mít co jíst. A my jídlem tolik plýtváme. Prosíme, pomoz nám žít skromněji a hospodárněji. Žít s vděčností za to, co máme. Prosíme také za všechny hladovějící. Za všechny, kdo mají nouzi materiální nebo jinou, aby ses o ně postaral a dal jim to, co potřebují. A aby ses pro ně stal zdrojem života.

Židovské kořeny modlitby Páně dnes objevujeme v modlitbách podle Bible s Danou Kenningovou. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Podobnou prosbu najdeme v židovské modlitbě požehnání. Odpusť nám, Otče, že jsme zhřešili, a odpusť nám, králi náš, že jsme se provinili, neboť ty promíjíš a odpouštíš. Požehnán si, Pane, jenž si milosrdný a hojně odpouštíš. Amen. Pán Ježíš učil v kázání nahoře, že ten, kdo neodpustí, tomu nebude odpuštěno, a blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Pane, prosíme tě, pomoz nám odpouštět drobné věci, pokud možno hned, aby se nekupily do jedné velké hromady výčitek a křivd. A ty velké, ty, které je těžké odpustit, prosíme, odpouštěj ty sám v nás. Ať je tvá láska větší než zlo, které bylo spácháno vůči nám, než bolest, kterou neseme. Prosíme za všechny, kdo nedokáží odpustit, kterým se stalo něco strašného. Prosíme, abys je uzdravil, abys jim ztrátu vynahradil, abys pro ně obrátil to zlo v požehnání a použil si to vše k dobrému. Děkujeme ti, že ty nám odpouštíš malé i velké hříchy, závažné i nevědomé drobnosti, každý dluh lásky. Za to vše si umíral, Pane Ježíši, na kříži. V tak neskutečných bolestech si z moci lásky volal: Otče, odpust jim, vždyť nevědí, co činí.

Neuveď nás v pokušení. V knize Učedníkem rabína Ježíše k tomu čteme. Starověká rabínská modlitba nám přibližuje i učení našeho rabína. Je paralelou Ježíšových slov neuveď nás v pokušení, což je židovský způsob, jak říct, nenech nás podlehnout našim zlým sklonům, pomoz nám vyhnout se pokušení a hříchu. Další zajímavou částí modlitby Páně je prosba o ochranu od zla. O jakém druhu zla Ježíš mluví? Hebrejské slovo označující zlo má široký význam. Může znamenat nebezpečí, neštěstí, ale také hřích. V knize Učedníkem rabína Ježíše čteme. Rabíni si to uvědomovali, proto v jedné modlitbě z období přibližně okolo roku 200 našeho letopočtu žádají konkrétněji. Vysvoboď mne od zlého člověka, zlé společnosti, zlého zranění, zlých sklonů a od satana ničitele. Amen. Hebrejské slovo ra je použito celkem čtyřikrát. Nejprve jako prosba o fyzickou ochranu, poté jako prosba o ochranu před pokušením činit něco zlého, přicházejícím ze strany druhých, ovšem také před pokušením vlastních žádostí a dokonce i před pokušením od satana. Abychom se vyhnuli věcem, které by nás mohly zcela zničit, žádá tato modlitba Boží pomoc fyzickou i duchovní. Tolik citace. Podobná prosba se ozývá v žalmu 140. Vysvoboď mě, Hospodine, od člověka zlého. Chraň mě proti násilníku, proti těm, kdo mají v srdci zlé úmysly a den ze dne se srocují k bojům. Jazyky si ostří jako hadi, zarty mají jed jak zmije. Ochraňuj mě, Hospodine, před rukama své volníka. Chraň mě proti násilníku, proti těm, kdo zamýšlejí podrazit mi nohy. Pyšní osidlo mi nastražili, síť z provazů na cestu rozestřeli, nachystali na mě léčky. Pravím, Hospodinu, ty jsi můj Bůh. Přeji sluchu mým prosbám, Hospodine. Hospodine, panovníku, moje mocná spáso, hlavu kryješ mi v den bitvy. Nepřivoluj, Hospodine, k choutkám své volníka, nedej, aby vyšly jeho plány, ať se nevypíná. Na hlavu těch, kdo mě obkličují, ať padne trápení, na němž se jejich rty umluvili. Ať na ně dopadne žhavé uhlí, ať je Bůh do ohně srazí, do vířivých proudů, aby nepovstali. Pomlouvač se v zemi neudrží, zlovolného násilníka stihne náhlá zkáza. Vím, že Hospodin obhájí poníženého, že ubožákům zjedná právo. Ano, spravedliví vzdají tvému jménu chválu. Přímí budou bydlet před tvou tváří. Amen. A závěr dnešních modliteb podle Bible. Boží požehnání do dalšího týdne vám ze studia Rádia 7 přeje Dana Kenningová. Čtvrtý díl série s názvem Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín, zakončíme jak jinak než modlitbou Páně. Můžete se ke mně připojit na hlas. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, moc i sláva na věky.

0: Noční vysílání na Rádiu 7, které posloucháte, dospělo ke své poslední hodině. Bylo 5 hodin a před námi jsou ještě 2 pořady z toho nočního programu. Uši k duši a Kaleidoskop.
1: Uši k duši. S Lucí Endlicherovou a Markem Macákem.
2: Když zmíním, že dnes budeme mluvit o přechodech, tak si prosím nepředstavujte nic z hlediska dopravy ani nic fyziologického a lékařského, ale jen bytostně lidského. Ahoj Marku.
3: Ahoj Lucie.
2: Možná bychom hned na úvod mohli vysvětlit, o čem to vlastně chceme mluvit, když chceme mluvit v dalších našich setkáních o přechodech.
3: Chceme mluvit o změnách, posunech z jedné fáze do další fáze, o životních proměnách, které můžou být v různých kontextech, je zažíváme, jsou nutnou součástí života, někdy radostnou, někdy ne, ale je to něco, co nás běžně zaměstnává. Tak jsem si říkal, že bylo fajn se tady tím taky trochu zaměstnat.
2: Děkuju. Když to řekneš, tak si úplně dokážu představit, že podle typu osobnosti jsou teď posluchači, kteří úplně jásají a říkají, konečně budou mluvit o něčem, co je mi vlastní, co mám rád, co ve svém životě vyhledávám, očekávám, chci. A pak takoví, kteří úplně se vyděsili, polilo je horko nebo zima a říkají si, o ne, tohle je přece to, co ve svém životě vůbec nechci, nemám to rád, nedělá mi to dobře. Já se přiznám, že jsem rozhodně druhá skupina a změny, přechody jsou něco, co je pro mě hodně náročné. Dá se to nějak takhle zobecnit, že skutečně jsou dvě skupiny lidí, totiž ta, pro kterou je jakýkoliv přechod v pořádku a v pohodě, a pak ta, pro kterou je to náročné?
3: V takovým širokém nástřelu asi jo. Zároveň to jako všechno není tak jednoduché, samozřejmě, ale ano, lidi asi budou spíš ti, kteří mají rádi změny a ti, kteří nemají rádi změny, anebo ti, kteří se obávají změn, ale mohli bychom jít i po jiných liních, jo? Někdo má třeba rád změny, které vyrábí sám, někdo má rád změny, které ho překvapí a které se mu dějou tak jako nečekaně, to zase někoho hodně děsí, takže je to taková jako dialektika, takové vzájemné vyvažování nebo vztah mezi změnou a stálostí a různí lidé s tímto vztahem zacházejí různě.
2: Myslím, že se shodneme na tom, že není možné vybrat si život, ve kterém by ke změnám nedocházelo a ve kterém by se tedy ty přechody neobjevovaly. Je to tak, že změny prostě nebo ty přechody patří do života a je spíš na nás, jak se k ním postavíme?
3: Je to něco, co patří k proudu života samozřejmě a nějak se učíme už na začátku, určitě se na tom podílí i nějaká genetická výbava a tak zda jsme spíš ti, kteří si představují ideální život jako ten, kde se nic moc nemění a kde věci zůstávají tak, jak jsou. Často je to z obav toho, že když se něco změní, určitě přijdu o to dobré a přijde něco horšího a někdo to má jinak, někdo se cítí bezpečně ve změně a podobně, ale život je přináší, my sami si je vyrábíme a tím, že žijeme v čase, kde věci proudí a kde ubíhá nám jako čas i věkově, kolem nás se něco odehrává, tak vlastně i kdybychom si jako zapeklitě zůstali stát na jednom místě, tak se neubráníme tomu, že něco kolem nás bude běžet a do něčeho budeme narážet a tak. Takže spíš taková otázka je, jak s přechody a ze změnou v životě žít, než zdá jí mít anebo nemít, protože tomu se asi ubránit nedá. Jak se naučit s tím zacházet dobře.
2: Zároveň, když člověk vyrůstá, prochází třeba prvními fázemi dospělosti, tak je určitě flexibilnější, co se týká změn a nějakého jejich zpracování, než člověk v pozdějším věku. A zároveň potřebuje člověk k životu tu změnu, ty přechody po celý život? Do mě přijde, že v něčem ano. A zároveň si říkám, když klesá ta schopnost té adaptability, tak jaké to je vyrovnávat se s nějakými změnami ve 20 a jaké to je vyrovnávat se s nimi třeba v 60 nebo v 80?
3: Vývojově určitě. Starší lidi mají se změnou větší problém. I mnohdy lidi, kteří za mlada měli rádi změny, tak jsou překvapeni, nebo lidi kolem nich jsou překvapeni, jak jim ta flexibilita klesá. já, ale zase to platí jenom obecně, neplatí to u každého člověka, jsou lidi, kteří si to zachovají, a nebo naopak, hlavně v tom kontextu třeba psychoterapie nebo tak, tak vídáme často lidi, kteří byli velkou část svého života zaseklí, velkou část života byli v úzkosti z nějakých změn a v nějaké vnitřní křeči, a pokud prošli třeba terapii nebo nějakým jako růstem v nějakém kontextu, kde se tak jako odblokovali, tak někdy najednou si začnou ty možnosti a tu proměnlivost života užívat v tom pozdějším věku. Někdy klidně i ve stáří, takže občas vidíme i tady to. A na druhou stranu my vídáme zase v tom kontextu třeba toho duševního zdraví, kde já pracuji, tak tam vídáme mnohdy mladé lidi, kteří by jsou v té době, kdyby měli zvládat flexibilitu a proměnlivost života i s nějakou jako třeba jako nejistotou, která k tomu na začátek patří, než se člověk v tom naučí jako chodit. My potkáváme dost mladé lidi v těch různých nemocnicích a v ordinacích, kteří jsou příliš vyděšení tou změnou, příliš se na to necítí, příliš nevědí, zda to můžou zvládnout, když si to neumí představit, jak to má vypadat a podobně, a kteří hodně touží po kontrole a kteří hodně špatně reagují na proměnlivost, proměnlivost kolektivu, nároků života v rámci toho dospívání a tak, jo, takže zase se nedá zobecňovat.
2: A stejně, já se pořád ptám na ty zobecňující otázky, zároveň mi přijde, že to jsou věci, které nějakým způsobem vykolikovávají to přemýšlení člověka o tom, a pak je to spíš jako o každém, aby se někam do toho zasadil. Jestli se nějak proměňuje naše schopnost reagovat na změny s proměnami společnosti. Víš, že přijde mi, že prostě nevím, už jenom moje rodiče zažívali mnohem méně změn, než kolik jich zažívám já. Nemluvě o tom, kolik jich zažije dnešní mladý člověk, třeba ať už se týká spousty informací, ale taky toho, v kolika prostředích se člověk ocitne, kolik rolí musí sehrát a podobně.
3: Téma bych viděl právě to vzájemné podmiňování se změny a stálosti, kde do jisté míry potřebuji dostatečně stabilní prostředí, které potom nějak jako zvnitřním, abych prožíval stabilitu vnitřně a vnímal ten svět jako dost stabilní proto, abych se nemusel bát změny. Takže člověk, který zažil příliš nestability kolem, tak může mít nízkou flexibilitu právě díky tomu, a můžeme si to rozšířit na společnost, jo? Že taková jako neflexibilita ve schopnosti třeba dialogu, ve schopnosti představit si svět, který neběží jenom podle toho, jak já bych si přál, nebo jak já si myslím, že musí, aby to bylo dobře a podobně, tak je trochu reakce, a vidíme to dnes ve společnosti, že jo, je to trochu reakce na tu velmi rychlou, velkou proměnlivost světa. Dneska se mluví i o polikrizi, kde čekáme nebo zažíváme velké změny napříč různými oblastmi života, od politiky přes osobní život, přes finanční situaci a tak dále. Ta naše reakce je potom hledat stabilitu, jo, hledat nějakou stálost, hledat jednoznačnost, a to zase snadno vytvoří takovou zkostnatělost, kde lidi by se rádi uzavřeli do černobílého, jasně nalajnovaného, rozlišeného světa. A kdyby se to povedlo, nebo tam, kde se to povede v rámci nějakých uzavřených komunit, anebo v rámci nějakých zemí, které si zavedou nějakou totalitní nebo jednostrannou ideologii a tak, tak tam po nějaké době to zase omrzí a vznikne tam potom jako za pár generací zase velký odpor a velká snaha to rozbořit a podobně. Jo. Takže je to taková jako i na společenské úrovni, tady tu dynamiku vidíme. A myslím si, že to je ten důvod, proč právě ta flexibilita lidí západní společnosti klesá v poslední době, je právě, že těch proměn je až moc. A zároveň o nich hodně jako víme a hodně máme představ o tom, co všechno se může změnit, zhroutit, stát a podobně, a to hodně rozvíjí jako internet a to, že lidi můžou jako veřejně filozofovat a šířit různé představy. To posiluje tu stránku té představy jako mnoha změn. Pro některé lidi je to takové utopické, jakože teď se změní všechno k dobrému, někteří to vnímají naopak, kdo ví, co všechno špatného se může stát, a potom je řada lidí, kteří jsou jenom zahlcení a kteří se snaží uzavřít se do svého malého světa, protože je to na ně moc a nechtějí to řešit.
2: Když bychom se měli postavit úplně na začátek, tak se asi shodneme na tom, že ty změny, ty přechody můžou být chtěné nebo nechtěné. Je to tak?
3: Ano, může to být něco, co si přeju, anebo co jsem plánoval. Jo, já jsem si ty chtěné rozdělil právě na plánované, taková ta změna, kterou chystám. Ještě to je zajímavé. My můžeme vědět o změnách, které určitě přijdou. A vlastně začít trochu plánovat. Jo, to je takové, že vím, že je to na horizontu, že to přijde, tak to jako chytnu trošku dopředu a použiju představivost a svůj intelekt a tak, abych se na to připravil a může se z něčeho, čeho bych se mohl taky třeba bát, tak stát něco, co je součástí nějakého předběžného plánu, který je lepší, když je flexibilní, anebo se toho můžu leknout. Tak vlastně do jisté míry já určuju, zda bude ta změna chtěná nebo nechtěná. Možná bychom mohli říct přijatá nebo nepřijatá. A zda je přijatá dobře, anebo ne. A potom máme změny a přechody, které bychom si přáli a které nevíme, zda se nám povedou, anebo zda vůbec přijdou. A tam zase je to otázka jako flexibility v tom, že pokud až moc trvám na tom, že něco musí být a že se něco musí stát, anebo že se to musí stát tak, jak já chci, tak zase to se mnou bude dělat něco jiného, než když jsem to přání schopen držet v otevřené ruce, když to vezmeme duchovně, tak otevřené ruce před Bohem jako touhu, kterou vyjadřuju a něco, co mu zároveň vydávám, protože vím, když jsem věřící, že on je dobrý, že i když mi dá něco jiného trošku nebo mě provede jiným přechodem, než jak bych si přál, takže nemá za lubem něco špatného vůči mně. Ty nechtěné ještě, tak jsou na jedné straně to, čeho se obáváme, máme obavy z toho, že se něco stane, anebo najednou na nás dosedne nějaká změna, kterou jsme nechtěli, možná nás zaskočí. Často nás zaskočí, když se nedíváme do budoucna, anebo když máme iluzi toho, že se nám některé věci nemůžou stát. A potom takové neplánované můžou být i překvapení, i v dobrém smyslu. Jo, nechtěná změna, vyhrajete jako 1 000 000 korun, může být jako dobrá, neplánovaná, ne dopředu chtěná změna. Zda je dobrá nebo špatná, je otázka, ale může to být pozitivní překvapení taky.
2: Chtěla jsem se ptát, jestli je možné se na ty nechtěné změny připravit, ale pak mi došlo, že vlastně i na ty chtěné se člověk musí svým způsobem nějak připravovat. Takže ještě jinak, jak se dá připravit na přechodové věci, na ty změny, které se v životě dějí?
3: Já myslím, že v tomto se lidi trošku liší, zda je člověku vlastní dívat se do budoucnosti, anebo ne. Někdo přirozeně se dívá do budoucnosti a využívá svoji představivost k tomu, aby si představil různé varianty a je mu to třeba příjemné, v té budoucnosti se umí pohybovat. A pak jsou lidi, kteří se dívají spíš do minulosti anebo jenom do přítomnosti a pak jsou zaskočeni snadno. Jo, a oni se musí trochu víc učit se připravovat na budoucnost. Zase lidi, co se dívají jenom do budoucna, tak často nechají nespracovanou tu minulost, což taky není úplně dobře. Já myslím, že hodně pomáhá, když člověk umí mít trošku odstup, přestože zná různé příběhy toho, jak se život může odvíjet. V tomhle nám může pomoct znát příběhy druhých lidí a věnovat jim pozornost. Já proto čtu rád životopisy třeba, nebo poznávám jako nové lidi do hloubky a jejich životní příběhy, ale taky znát dějiny nám mnohdy pomáhá proto vyznat se v tom, co asi teď nás může čekat, jo? Jak asi dopadá ta situace, ve které se nalézáme dneska, když bylo něco podobného v minulosti, tak tam ta minulost, znalost minulosti nám může pomoct jakoby tu budoucnost, ale duchovně myslím, že je tam ještě druhá rovina a to je pro mě významná součást modlitebního života, je, že se dívám do budoucnosti s Bohem. Že v té modlitbě o té budoucnosti přemýšlím, říkám mu o tom, říkám mu svoje přání, říkám mu svoje obavy, ale taky mu tu budoucnost vydávám a taky mu říkám, tohle jsem se modlil zrovna dneska, myslím, kdy jsem mu říkal, co bych si tak přál v nějaké oblasti a zároveň jsem mu říkal, že prosím, aby mě připravil na to, co přijde, i kdyby to bylo něco jiného, než já si přeju. Taky jsem mu děkoval za to, že vím, že tam se mnou bude, ale taky jsem mu říkal, že se trochu bojím. Takže takové to jako probírání s Bohem jako s tím, kým on je, jako milující, zároveň svrchovaný a zároveň trochu děsivý, protože často vede věci jinak, než bychom si představovali, ale je pořád dobrý a je pořád s námi. Jo? Takže tohle myslím, že z duchovního hlediska je důležitá součást přípravy na budoucnost. Takové jako otevírání, vydávání, ukazování, ale taky přijímání něčeho s ohledem na budoucnost před ním. Může to znít, hlavně nevěřícímu uchu, jako taková jako autosugestce, aby člověk se míň bál. A bylo by to tak, kdyby Pána Boha nebylo. Jo, to je jako věc víry. Pokud Bůh je, tak je to velmi praktická a realistická činnost. A je nerozum to nedělat.
2: No a pokud není?
3: Pokud není, tak nám nezbývá než existenciální úzkost, jo, o které mluvili existenciální filozofové po té, co si o toho existencialismu odmysleli právě Boha. Protože na začátku tam byli křesťanští existencialisté, ale tam já si myslím, že, jako, že jsou různé varianty, buď můžeme mít nějaký stoický, nebo takový prostě se uklidňovat přes nějaký odstup, jo, anebo můžeme čelit tomu, že žijeme uprostřed světa, kde se musíme rozhodovat, kde máme velmi málo věcí pod kontrolou, kde mnohdy dopady našich rozhodnutí a jednání jsou jiná, než jsme čekali. Prostě jsme velmi malé bytosti ve velmi velkém a velmi komplikovaném světě. A kdyby Pána Boha nebylo, tak já vlastně nevím, jak to dobře přežít. Jo. Ale určitě jsou různé způsoby, jak se na to lidi, kteří s Bohem nepočítají, tak adaptovali. Mně to přijde takový fiktivní. Jo. Takže já si žiju v tom, čemu věřím. Nakonec oni taky, jo, protože oni taky jako věří, že to nějak je a nezbývá nám, než nějaká víra ohledně toho, jak to teda v tom světě chodí.
2: I víra ohledně nevíry. Marko, děkuju. Děkuju za vstup do tématu přechodů, změn. Budeme se v tom posouvat dál i za týden. Pro dnešek končí relace Uši k duši. Loučí se Lucie Endlicherová.
3: A Marek Macák.

skončil pořad Uši k duši. Druhý díl ze série o osvobození ke změně si můžete poslechnout v pátek v 8 hodin a 30 minut.

Přijď a slož svá břemena na místo, kde najdeš svobodu, k nohám Ježíše, zpíval Jamie Kimmett. Za chvilku pořad Kaleidoskop.

Přátelé, Bible je úžasná kniha, kterou psali lidé po dlouhý staletí. Proto není divu, že ta část, která je starší, že s ní už pracovali ti, kteří psali ty pozdější části Bible. A proto různé části Bible jsou navzájem propojené. Některé části, o kterých někdo píše, tak vlastně už reaguje na ty texty před ním. Novozákonní autoři často citují ze Starého zákona. A právě na tuhletu část, která patří k výkladu Bible, které říkáme intertextualita, souvislost mezi různými texty, primárně v rámci Bible, tak na tu bych se teďka rád zaměřil. Bible, jak už jsem říkal, je knihovna. O nějakých 66 knihách, pestrá knihovna, která vznikla ve velmi dlouhé době, a proto opravdu jsou knihy, které se objevují v nějakých narážkách, citacích v těch dalších knihách Bible. Apoštol Pavel, kdybychom četli ty jeho epištoly, dopisy, které máme v Novém zákoně, tak neustále vlastně naráží na Starý zákon, cituje z něj proroka Izajáše, 5. Mojžíšovu, žalmy a další pasáže. Někdy apoštol Pavel vlastně necituje, ale naráží na nějaký příběh. Použije nějaký slovo, který se v Bibli objevuje opakovaně, dlouhodobě. A ono nakonec v podstatě skoro všechny důležitý slova jsou definovaný, určený ve svým významu právě tou souvislostí všech těch biblických knih v Novém zákoně, tím starým, ale taky těmi souvislostmi mezi knihami navzájem. Když se mluví o Bohu, tak se tím myslí ten Bůh Bible. Ten Bůh těch biblických příběhů, o kterým víme to, co dělával v minulosti. Když máme pojmy jako hřích, jako pokání, tak o nich mluví Bible na různých místech. Ty věci se doplňují, souvisí spolu a taky ty části třeba v Novém zákoně tak navazují na to, co o tom pokání třeba říkali ti starozákonní autoři. Jednak máme přímé citace, někde máme narážku, podobný jazyk, jako třeba se mluví o pastýřích, ovcích, hledání ztracené, tak zjistíme, že ten motiv se objevuje v Bibli na víc místech, už v tom Starém zákoně. A někde jsou to pojmy, které jsou prostě definované tím, že mají nějakou tradici v rámci Bible. A pro nás, když vykládáme Bibli, tak je poměrně důležitý, abychom nepřemýšleli o tom našem textu, nejen o té knize, kterou čteme, jejím literárním kontextu, ale abychom si všimli provázanosti, narážek, citací na další části Bible. Tomu říkáme intertextualita. A jak tyhle ty věci objevovat? Pokud jste dlouhodobí čtenáři Bible, tak pravděpodobně řada věcí vás napadne. Když se mluví o dobrém pastýři, tak si možná vzpomenete na žalm 23. Když se mluví o pastýři, možná si vzpomenete, že Mojžíš byl pastýřem. Možná si vzpomenete, že další praotcové Izraele byli pastýři, že král David byl pastýřem, že se o pastýřích často mluví jako o lidech, kteří vedou, o králích, kteří mají tu zodpovědnost pást ten lid, královat, panovat, že jsou vlastně pastýři toho lidu. Možná si uvědomíte některé citace, že si řeknete, jo, tahle ta fráze se už někde objevovala. Říká se, slavili Velikonoce. Tak se podíváme, kde v Bibli o Velikonocích, kde to začíná. Vyvedení z Egypta, ten hod beránka, a když čteme potom o večeři páně v Novém zákoně, o té Ježíšově poslední večeři s učeníky, tak je vlastně moc důležitý, abychom se vrátili k tomu textu, který původně o těch Velikonocích mluvil. A možná je důležitý si připomenout, co o Velikonocích se říká i jinde v tom Starém zákoně a kde třeba jinde i o té večeři páně, té poslední večeři, se mluví třeba v dopisech apoštola Pavla, 1. Korinským. Tyhle ty souvislosti nám můžou pomoct těm věcem pochopit. Jak
hledat, když některé věci by nás nenapadly nebo nemáme tak široké znalosti. Některé Bible, tady mám vedle sebe ekumenický překlad a tady mám český studijní překlad. To jsou dva překlady, které mají to, čemu říkáme křížové odkazy. Jsou to takové drobné poznámky, buď na kraji stránky nebo na dolním okraji stránky, které vždy odkazují k nějakým veršům, které jsou v tom našem textu, a tam najdeme odkazy na nějaká jiná místa Bible. Ty nás můžou navíc na souvislosti, které bychom si nevšimli. Někdy na podobné slovo, podobný kontext, citaci nebo třeba podobný příběh. Když třeba v evangelích je máme víckrát, tak tady v ekumenické Biblii díky těmhle poznámkám vždycky můžeme ověřit, jestli ten příběh není zaznamenaný ještě v dalším evangeliu. A abych nemluvil jen takhle teoreticky, a zase jsme si mohli vyzkoušet tohleto rozehrání všech těch intertextuálních souvislostí, tak bych vás vzal do známého podobenství o ztracené ovci a podíval se, co tady najdeme za ty křížové odkazy, kam nás můžou dovíst, co nám můžou ukázat za poklady, a možná přidal ještě něco navrch. Takže když tady mám před sebou ekumenickou Bibli, Lukáš 15. kapitola, podobenství o ztracené ovci, tak vlastně hned na tom začátku odkaz na ten první verš, tak se dozvídáme i o tom, že tohleto podobenství najdeme také u Matouše v 18. kapitole. To je hodně důležitá informace a najdeme ji podobně v poznámkách i tady ve studijní Bibli. Můžeme proto porovnat ty dva příběhy, to, jak je to podobenství převyprávěný, jaký má kontext, a může nám to pomoct uvidět nějaké souvislosti. Jak ten studijní překlad, tak ten ekumenický má také odkaz do Lukášova evangelia a kousek dál za to podobenství do 19. kapitoly 10. verše, kde se objevuje ta stejná fráze hledat to, co by zahynulo. Tady se mluví o ovci, která se ztratila nebo by zahynula, a o někom, kdo ji hledá, ten dobrý pastýř. A v té 19. kapitole Lukáše se mluví o Zacheovi, bohatém celníkovi, hříšníkovi, který přišel k Ježíši, učinil to pokání, a pak Ježíš sám použije ten výrok, který, když jsme v tom literárním kontextu Lukášova evangelia, nás možná zpátky vrací k tomuhle podobenství. Jakoby říkal, podívejte se na toho Zachea, to je příklad té ztracené ovce. To, že Ježíš k němu přišel na návštěvu, to, že se k němu pozval domů, to je vlastně přesně to, co dělá ten pastýř. Hledá tu ztracenou. A ještě může být o kousíček dál. Najdeme tady odkaz v té ekumenické Biblii do Ezechiele 34. kapitoly 11. a 16. verše. Když tam nalistujeme, tak zjistíme, že to je text, kde se znovu mluví o ztracené ovci, o pastýři, který tu ztracenou hledá, případně o pastýřích, který tu ztracenou nehledají. Takže je to nějaká souvislost, možná si řeknete, je to jenom o pár slovíčkách, a když se podíváte na ten text, Ezechiel 34, tak zjistíte, že celá ta kapitola je o špatných pastýřích Izraele, kteří, prorok je za to kárá, říká, že pasou sami sebe, nestarají se o ty ovce, chtějí z nich mít užitek. Výsledek toho jejich nezájmu ovce je, že ovce jsou rozptýlené, jsou bez pastýře, jsou potravou polní zvěře, zůstávají rozptýleny, bloudí všude po horách, na kdejakém vysokém pahorku, jsou rozptýleny po celé zemi a není, kdo by je hledal. Není, kdo by po nich pátral. A pro touto proroka říká Bůh, já sám budu hledat ty ztracené ovce. Já sám je přivedu zpátky. Já je vysvobodím. A pak se říká, já Bůh ustanovím svýho pastýře, který je bude pást. Davida. Někoho jako David. A je tady hodně podobností. Ovce, která se ztratila, kterou pastýř by měl hledat.
U toho Lukáše taky vidíme, že říká, který z vás, když ztratí ovci? Pastýři, který ztratili ovci. Neobvinuje vlastně ty farizeje z toho, že jsou těmi špatnými pastýři? Těmi, o kterých mluví tady prorok Ezechiel? Je dobré si uvědomit, že ti lidé tenkrát, a farizeje určitě, velmi dobře znali ty starozákonní proroctví a ty obrazy. Jsou těmi špatnými pastýři, proti kterým se Bůh staví, těmi, kteří nehledali tu ztracenou. Zdá se, jako by Ježíš jim tohle naznačoval. A pak ale tady ten Ezechiel říká, že Bůh sám bude tím pastýřem a že ustanoví svého pastýře Davida, krále z té davidovské dynastie, protože pastýř byl běžný obraz pro krále, a že on je bude dobře pást. A Ježíš v tom podobenství vysvětluje, co dělá on, když teďka schromažuje ty hříšníky kolem sebe a jí. Říká tím vlastně, v narážce i na tohle ten text, že on je tím davidovským králem. To by dávalo velmi dobře smysl. Zjistíme taky, pokud známe byli víc, že vlastně velmi podobně se mluví také v Jeremiáši o tom, že Bůh bude hledat ty ztracené, že ustanoví toho svého krále, pastýře, který je shromáždí. Je to Jeremiáš 23. kapitola. Najdeme něco velmi podobného. Máme tu Žalm 23, kde Bůh je tím dobrým pastýřem, který pečuje, vede tu ztracenou a přivádí domů. Podobně i to naše podobenství končí tím, že se s tou ovcí ten pastýř vrací domů. Ten obraz pastýře a ovcí pro ten boží lid se objevuje vlastně v celé Bibli opakovaně. Ti velcí vůdcové lidu byli pastýři. A tak se zdá, že Ježíš, když vypráví to podobenství a všímají si toho mnozí vykladači, biblisté, vlastně navazuje na tuhletu obecnou znalost, představu pastýře jako toho strážce lidu, zaslíbeného mesiáše, na ten motiv špatných pastýřů, kteří nedělají to, co by měli, a na to, že tady někdo schromažďuje ten rozptýlený boží lid, ty rozptýlené ovce, přivádě zpátky. A co ten dům? Možná nás už by to nenapadlo, ale pro ty Ježíšovy posluchače, když se mluví o tom domu, kam se vracet, Žalm 23 říká, do Hospodinova domu se budu vracet do nejbližších časů. Hospodin je můj pastýř a on mě přivádí zpátky do toho svého domu. Kde je ten boží dům? Kde je to místo, kde Bůh shromáždí své lidi? Neustále u proroků se mluví o návratu na Sion, na tu boží horu, do toho božího domu. Jakoby Ježíš tady vlastně převyprávil ten příběh Izraele a řekl, že se to děje. Právě teď a skrze něj, že on je tím pastýřem, který ho Bůh povolal, tím davidovským králem, mesiášem, a že teďka, když hoduje s těmi hříšníky, tak to je to, že oni se vrací domů, k Bohu, do toho jeho domu, jak o tom mluvili proroci. Ten čas spásy je tady. Ježíš říká, že to podobenství je o pokání, a ono, to slovo pokání, vlastně znamená návrat, obnovu. A to je to, co tady vidíme. Návrat na Sion, obnovu lidu kolem mesiáše davidovského krále. A tak možná těhle pár odkazů, které jsme tady měli, nás navedly na stopu, která nám může složit obraz, kde se souzvuku těchto různých biblických textů, které znali farizeové, znali Ježíš, které jsou provázané, naráží na sebe, vystoupí nějaký celkový obraz. Zjistíme, že to není jenom povídání o ovečkách a pastýři, ale že to je vlastně teologie, shrnutí toho velkého příběhu Bible, příběhu obnovy božího lidu a návratu k Bohu, jak o něm mluví celá Bible. A proto věřím tomu, že opravdu má smysl věnovat se těm souvislostem, které přináší starý, nový zákon a různé biblické texty.

Tak to byla další variace na žalm 23. v podání Liny Croftwood. Posloucháte Rádio 7, čas pro noční vysílání se pomalu nachyluje ke svému závěru a od mikrofonu z brněnské redakce Rádia 7 se loučí Lenka Malinová. Za chvilku bude 6 hodin, to znamená, že noční program skončí a začne ten ranní s Karolínou Vološínovou za mikrofonem. Přeji vám boží blízkost.

Příjemné dobré ráno vám od mikrofonu v úterý 5. května na Rádiu 7 krátce po 6. hodině raní přeje Karolína Vološinová. Co nás dnes čeká? Tak kromě květnového povstání nás čeká, nebo vás čeká také povstání z postele, pokud jste právě jenom třeba zapli, rozetřeli oči a zapli vysílání, tak jsme rádi, že hned od začátku, kdy se tak nějak vzpamatujete, tak jste s námi. Přeji vám dobré ráno a tím dobrým ránem vás bude provázet i několik pořadů. Jaké to budou, to si řekneme v přehledu pořadů právě teď.

S modlitbou a biblickým textem z prvního listu Korinským 12. kapitoly odstartujeme den v 6.15. Bůh chce, abychom se podíleli na jeho díle, ale ne vždy se nám do jeho plánu chce zapojovat. O souvislosti dávání a zisku uvažuje David Novák po 6:45. Na akce dynamické, hlučné, ale i klidné a tiché zaostříme pozornost v magazínu po 7:00. Jak přiblížit lidem srozumitelně zprávu o Kristu? I tuto otázku položí dnešní ranní telefonát v 7:30. Na naší duchovní cestě se budeme někdy cítit velmi blízko Bohu. Přijdou ovšem i chvíle pádů, bojů, prázdnoty a zoufalství. Když ale zůstaneme věrní, Bůh nám v bojích pomůže. Naplní naši prázdnotu duchem a zoufalství zmizí. I takové povzbuzení k věrnosti nabízí k poslechu Bible Guide. Další část zazní po 8:00. Práce s dobrovolníky má svá specifika. Zkušenosti s organizováním dobrovolníků má Bětka Hanáková, která stojí za dobrovolníky na festivalu United a United City. Pokračování rozhovoru s Vojtou Barotem přináší 3D Talk po 8:30. Odpovědí, nezbytností, rozhovorem, tím vším a mnohým dalším může být modlitba. Osobní pohled na další z elementárních témat křesťanské víry přinese pořad Základy a úvaha laické kazatelky Ingrid Hrubé. Vysíláme po 9:30. Od Prken k Prkrům vedla cesta Honzy Cimra, někdejšího divadelního režiséra, dnes truhláře na volné noze. O totalitě, naději i beznaději a uvádění Ježíšova příkladu do života s tím, s ním v zákoutí mluví Lucie Endlicherová. Přidat se můžete i vy, když si naladíte naše vysílání po 10:00. Takto pestře bude vypadat dnešní ráno. Je na vás, co z pořadu si vyberete. Tak vybírejte dobře a díky, že můžeme být s vámi. Dobré ráno.

Každý den právě ve 6:45 je ten čas, kdy se můžeme sklidnit a zároveň načerpat a nastartovat se tak duchovně do toho nového dne. Tak chcete-li, můžete se mnou nastartovat a nalistovat první list Korintským, 12. kapitolu. Budu číst od 26. po 27. verš v českém studijním překladu.

A když jeden úd trpí, trpí spolu s ním všechny údy. A když je jeden úd oslavován, radují se všechny údy spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy.

praxe to známe asi každý. Co ovlivňuje jeden út, nebo chcete-li končetinu, má vliv na všechny. Horečka ovlivňuje celé tělo, celý systém. Lékaři jsou dnes schopni dle příznaku na jednom orgánu rozpoznat nádor na jiném z nich. Orgány jsou sice oddělené, mají jinou funkci, ale tvoří jedno tělo. A podobně je to i s námi v církvi. Po jedné bohoslužbě mi padl zrak na slečnu, sedící samotnou uprostřed sálu. Většina lidí už odešla do předsálí na kafíčko, na dortíček, anebo odešli z budovy. Nedalo mi to a věděla jsem, že mám jít za ní. Vypadala, že ji něco trápí, ale nemůže nebo se nechce pohnout. Potřebovala jsem ale zařídit pár věcí a rozhodně jsem se necítila kapacitně na nějaký hluboký rozhovor. A říkám si, ty, tak tam pošlu někoho z modlitevníků nebo z vítačů. To jsou ti, co viditelně označení, co by lidé, na které se můžou ostatní s čímkoliv obrátit. Ta modlitevnice, která si k ní na mou přímluvu přisedla, mě pak s ní seznamovala, protože jí děkovala, že si ji všimla, ale ona ji zastavila, říká, ne, to tady Karoli si tě všimla. Než jsem stačila doříct ahoj, už mi visela na krku a děkovala mi se slzami v očích, že jsem si ji všimla. Ukázalo se totiž, že pravděpodobně procházela panickou atakou a nemohla se od židla odlepit a přesunout se jinam, i když strašně chtěla. Jsme tělo Kristovo. Věnujme si vzájemně pozornost, čas a péči. Vždyť i naše sestry a bratři v Kristu jsou končetiny, v uvozovkách, Kristova těla, tedy církve. A pokud jste unavení a nemáte kapacitu, tak jako já jsem neměla, tak zkuste oslovit někoho jiného, kdo ji má. A může tak vyslechnout pomoci druhému a podepřít ho. Tedy bez ohledu na církevní nebo necírkevní příslušnost. A upřímně, kdy naposledy jsme se dali s někým cizím do řeči, protože nás zajímá jen tak s přáním, aby se v našem kolektivu cítil dobře, viděn a přijímán. Pane Ježíši Kriste, tak ti děkuji za ten příměr, za to podobenství o to, že jsme tělo, Kristovo, tvé tělo, že jsme jeden ekosystém. A děkuji ti za to, že jsi mi dal tu odvahu, tu sílu si té slečny všimnout. A děkuji za to, že mohla mít fajn čas s člověkem, který dokonce věděl, co má dělat, když prochází tou atakou. Tak ti za to děkuji, za tu pohotovost, že jsem to mohla udělat a děkuji za to, že i ta slečna se mohla cítit přijímaná, viděná a nemusela tam zoufale čekat, až si ji někdo všimne, protože si sama v té chvíli nemohla pomoct. A tak tě prosím i za to, aby si nám dnes a v následujících dnech otevíral oči. Abychom věnovali pozornost lidem, kteří si možná tu pozornost ne, že nezaslouží, ale nemají třeba v okolí někoho, kdo by jim ji věnoval, s kým by si pohovořili, s kým by si mohli popovídat a cítit se přijímaní. Děkuji, pane, že ty jsi to dělal. A po tvém vzoru to můžeme šířit dál. Amen.

Zachraň nás před trápením, zbav nás strachu, Bože, jak dlouho máme ještě čekat na tvé království. Nenecháme naše srdce, aby zapomněla, že tvé milosrdenství se obnovuje každého rána, tvá věrnost je neskonalá. Tak to byla píseň Every Morning od Aarona Schusta. No a jaká předpověď počasí bude nejen na dnešní ráno, ale také na celý den. V Čechách odpoledne a večer budou četnější přehánky a bouřky. Na Moravě a ve Slezsku večer jen výjimečně přehánky. Bude oblačno až zataženo a nejvyšší teploty 24 až 28 na západě kolem 22 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů Celsia, v Krušných horách kolem 16. Bude foukat slabý proměnlivý vítr, na Moravě ve Slezsku mírný, na východě až čerstvý jižní vítr 4 až 9 metrů za sekundu, přechodně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, bude později večer slábnout. V bouřkách vítr zesílí. Předpokládané množství srážek v západní polovině Čech 0 až 7 mm, v bouřkách ojedinělé kolem 25. Tlaková tendence slabý až mírný pokles, večer slabý až mírný vzestup. Rozptylové podmínky většinou dobré na východě, až velmi dobré. Tak dnes určitě stojí za to vzít si sebou deštník a mějte dobré cesty tam, kam dnes míříte. Tolik počasí z Českého hydrometeorologického ústavu.

Není cesty, ze které k tobě není návratu. Vykoupil si nás za nejvyšší cenu. Když zavolám, tvá milost se dostane ke mně a obnoví mě. To je text předchozí písně Na novo od kapely Ovca. A také je to podstata evangelia, té dobré zprávy, kterou můžete slýchat právě i z vysílání na Rádiu 7. Nejen v 6 hodin 40 minut, ale také v různých pořadech, v různých rozhovorech. To, co lidi k Bohu přivádí, proč to mění nebo změnilo jejich život, co jim to dává a k čemu to vlastně je. To všechno se můžete dozvědět blíže a doposlechnout si z vysílání a třeba z archivu, z podcastu, které tvoříme tady v Brně v Rádiu 7 ve spolupráci s různými kazateli, s různými v uvozovkách obyčejnými lidmi, kteří nejsou až tak slyšet a pracují třeba v sekulárním odvětví. A to je všechno vlastně církev, to je všechno to, co se snažíme předávat vám lidem jako povzbuzení, posluchačům, kteří jsou nebo nejsou věřící, možná se s křesťanstvím seznamujete nebo možná bouráte nějaké stereotypy, i o to se snažíme tady ve vysílání a budeme moc rádi, když se k posluchačům, modlitevníkům a nebo třeba k podporovatelům Rádia 7 připojíte i vy, protože Rádio 7 funguje z darů posluchačů už 35 let, pomalu 630 let a je to tak, že nás nefinancuje žádná dotace ani z Evropské unie, ani vládní naše, ale jednotlivci, skupiny, lidi, kteří se rozhodli, že jim to dává smysl a že chtějí tímto způsobem podpořit v podstatě jediné protestantské evangelikální rádio v České republice. Takže pokud je Rádio 7 něco, co vás baví, co vám dává smysl, budeme moc rádi, když se k těmto podporovatelům přidáte drobným darem, anebo se můžete stát jedním ze statečných. Hledáme jich 500 na vyrovnání finanční bilance, takže pokud vám to dává smysl a můžete se tak v podstatě v uvozovkách rozšoupnout a podpořit Rádio 7000 korun měsíčně, tak takovým statečným můžete být i vy. Více najdete na webu radio7.cz. Pokud byste měli nějaké dotazy, tak nám můžete napsat na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Díky za to, že jste v tom s námi, protože bez vás by to nešlo.

S Davidem Novákem se v následujících minutách zastavíme u ekonomie, ale ne té klasické nebo behaviorální, ale té boží. Dobrý poslech.

Milí posluchači, možná jste neslyšeli termín behaviorální ekonomie. Ekonomie znáte, ale to první slovo, které se tak těžce vyslovuje, behaviorální, možná znáte méně. Já ho také neznal do té doby, než jsem si o tom něco přečetl. O co běží? Tradiční ekonomie předpokládá, že když kupujeme byt, pak chceme, aby byl co největší a co nejlevnější. Nebo, že když se chceme najíst, tak chceme, aby to bylo

Je jídla za malou cenu, ale třeba přihlédneme k čistotě restauraci, k tomu, jestli to jídlo je zdravé, k reklamě a tak dále. To znamená, že do toho našeho ekonomického chování vstupují i další faktory, než jenom poměr cena a co si za tu cenu můžeme dovolit. A když se zkoumalo tohleto ekonomické odvětví, tak jeden ekonom, jakýsi Dan Ariely, tak prováděl různé experimenty, které jsou známé jako IKEA efekt, neboli proč nadhodnocujeme to, co vyrábíme. Název je odvozen od nám dobře známého obchodu, tedy IKEA, který se vyznačuje tím, že si musíme nábytek dovyrobit. Asi každý z nás se někdy s IKEA v uvozovkách popral, že si něco koupil a potom si to musel jakoby dovyrobit. Já teda určitě, že jsem tedy měl návod, ale ne vždycky se mi to úplně podařilo a někdy to bylo skutečně na dlouhé lokte, ale nakonec se to nějak povedlo. Každopádně platilo, že to, do čeho člověk vloží svoji práci, tak mu dává podobný pocit, který je vyjádřen v Žalmu 128, až budeš jíst plody práce svých rukou, bude šťastný a bude se ti dobře dařit. A myslím si, že tenhle ten pocit neznáme jenom u nábytku IKEA. Prostě jde o to, že když člověk něco musí dovyrobit anebo i vyrobit, tak z toho má lepší pocit. Ještě jednou Ariely a jiný pokus. On sehnal dobrovolníky a řekl jim, aby složili origami. To je takový to japonské skládání papíru, no podle přišlo to z Japonska a pomocí určitých skládaček vyrábíte různé složité tvary. A poté se jich zeptal, jakou hodnotu přisuzují svému výtvoru. A průměrná odpověď byla 25 centů. A autor experimentu pak se zeptal dalších lidí, kteří origami nevytvořili, kolik by za to byli ochotni zaplatit. A průměrná odpověď byla 5 centů. Jinými slovy, lidé byli ochotni zaplatit 5x víc za něco, co sami vyrobili. Jo, a zase ten závěr je jasný, že úsilí, které do něčeho vložíme, nezmění jenom ten předmět, ale především mění nás a způsob, jak ten daný předmět hodnotíme. Čím je větší je práce, čím větší úsilí jsme do něčeho vložili, tím více si toho vážíme. Tak a teďka se dostaneme k tomu textu, který je v Exodu 25. kapitole a tam čteme o tom, jak Hospodin Izraelce pozbudí nebo vyzve, aby tvořili stánek úmluvy. Mluv k synům Izraele, je to Exodus 25.1, ať pro mne vyberou oběť pozdvihování, vyberete oběť pozdvihování pro mne od každého, kdo ji ze srdce dobrovolně odevzdá. Toto bude oběť pozdvihování, kterou od nich vyberete. Zlato, stříbro a měď, látka purpurově fialová, nachová, karmínová a tak dále. Ať mi udělají svatyni a já budu bydlet uprostřed nich. Uděláte všechno přesně podle toho, co vám ukazuji, jako vzor svatého příbytku. V tom 8. verši čteme Exodus 25.8, ať mi udělají svatyni a potom následuje řada sloves. Uděláte, obložíte, ulijete, zhotovíte, uděláte a tak dále. Samozřejmě já nechci, abychom svatyni srovnávali s IKEA, ale je tady určitá paralela. Tento příběh je určitým zlomem v příběhu výjití Izraelců z Egypta. Svatyně byla první věcí, kterou měli vyrobit Izraelci. Mají instrukce nebo návod, chcete-li, ale budou to dělat oni, ne Pán Bůh. A teďka otázka, v čem je onen zlom? Doposud dělal Pán Bůh všechno za ně, nebo Mojžíš to dělal za ně. Mojžíš jednal s faraonem. Bůh dal 10 ran. Bůh vyvedl lid na poušť. Bůh rozdělil Rudé moře. Bůh dal nebeskou manu. Bůh dal vodu ze skály. A jaká byla reakce? Pane Bože, Mojžíši, my jsme ti tak vděční za to, co jsi pro nás udělal. Ne. Reakce bylo reptání. Stížnosti. Zloba namířená proti vedoucím a někdy i proti Pánu Bohu. Abychom čekali, že poděkujou aspoň, ale vidíme, že to tak nebylo, že oni skutečně velmi reptali a že ty dary, které dostávali, tak si toho úplně nevážili. Ale najednou dojde k výměně rolí a místo, aby Bůh něco dělal za lid, oni mají něco udělat pro něj. Pán Bůh dává pokyn, ať mi postaví svatyni, abych mohl přebývat mezi nimi. To klíčové slovo je sloveso šechan, což znamená přebývat v hebrejštině, a nikdy předtím údajně nebylo použito ve spojení s Bohem. A hlavní je tady myšlenka blízkosti.
Ten šechan nebo šachen v hebrejštině znamená soused nebo přítel.

A to, co Izraelité potřebovali a co jim Bůh dal, byl způsob, aby se cítili Bohu stejně blízko jako svému sousedovi. Jenže skutečně se boží blízkost dá vyřešit tím, že si vytvořím nějakou sochu, křížek, symbol, svatyni, boudičku pro Pána Boha. Určitě to může být pomocí připomenutím, ale to přece nenahradí boží blízkost. Pán Bůh pro sebe určitě nepotřeboval vybudovat v uvozovkách nějakou krásnou boudu, kde by s něma chodil, kde by přebýval. Bůh přebývá všude. Ale tím, že Pán Bůh sám sebe omezil, dal Izraelcům možnost vytvořit vlastníma rukama něco, čeho si budou vážit. Protože to vytvořili oni společnými silami. V Exodu 35, 21 až 29, kde je popis budování svatyně a podrobnější popis materiálu na svatyni, 9krát čteme slovo všichni nebo každý. Každý, koho srdce půdilo a kdo byl ochotné mysli, přicházel a přinášel Hospodinovu oběť. A pak tam máme popis, kdo přicházel, muži, ženy, všichni ze srdce dobrovolně přinášeli spínadla, kroužky. Každý, kdo měl látku purpurově fialovou, každý, kdo měl akáciové dřevo. A všechny dovedné ženy vlastnoručně předli a přinášeli. Někteří věnovali svoji práci, někteří dovednosti, jiní svůj majetek, ale všichni, každý, měl možnost se zúčastnit. A zároveň čteme, že přinášeli ti, které srdce pudilo a kdo byl ochotné mysli. Tedy nemuseli, ale chtěli. Dávali rádi, protože mohli. Bůh Izrael poprvé od jejich výjití z Egypta nežádal jenom o to, aby následovali, ale aby byli aktivní. Aby se sami stali staviteli a tvůrci. Nejenom Mojžíš a předáci lidu, ale všichni, každý. A protože stavba svatyně zahrnovala jejich práci, energii a čas, investovali do toho hodně jakoby ze sebe. A zase tady se vrátím k tomu ekonomovi Arielimu, který řekl, ceníme to, co vytváříme. Úsilí, které do něčeho vkládáme, nemění jen předmět, mění i nás. A nebo Žalm 128, až budeš jíst plody práce svých rukou, budeš šťastný a bude se ti dařit. Je zajímavé, když srovnáme, jak málo prostoru je věnováno stvoření světa v porovnání s popisem tvorbu stánku smlouvy. Jakoby tím Bůh ukazoval svůj pokoru a zároveň ukazoval, že chce lid přizvat ke spolupráci. Stvoření světa je o mnoho fenomenálnější než stánek smlouvy, jakoliv byl úžasný, ale Pán Bůh se tady jakoby upozadil. Jeden rabin to komentoval, kdekoliv najdeš boží velikost, tam najdeš i boží pokoru. Jako kdyby Pán Bůh dával Izraelcům důstojnost tím, že jim dovolil, aby se podíleli na stvoření. V Exodu 25.2 čteme, Hospodin promluvil k Mojžíšovi, řekni Izraelcům, aby mi přinesli dar. Oběť pro mne máš přijímat od každého, koho srdce pohne k tomu, aby ji dal. A tak se stalo. Slovo pro dar, hebrejštině tady teruma, to znamená nejenom, že něco dáváme, ale i že něco pozvedáme. Tedy to, co dáváme, co s vděčností obětujeme, nás pozvedá k Bohu. Při stavbě svatyně nešlo předně o kvalitu dřeva, kovů, závěsů ani krásu architektury. Byla to skutečnost především, že svatyně byla postavena z darů každého, koho srdce pobízelo, aby dával. Tam, kde lidé dobrovolně dávají jeden druhému a Bohu, tam spočívá boží přítomnost, která nás pozdvihuje a která je ne v těch předmětech, ale v našem srdci. A tak když přemýšlím nad církví, tak někdy si vybíráme sbor a teďka zvažujeme různá kritéria, především, co nám to dává. Službu dětem, kázání, chvály, atmosféru a další kritéria. To je v pořádku. Zároveň se tento postoj promítá někdy do toho, jak vnímáme Boha. Bůh je ten, kdo by se měl o mě postarat, kdo má naplnit moje touhy, moji touhu po šťastné manželství, zdraví, klidném životě. Ano, není na tom zásadně nic divného, jenom ale to, že Pán Bůh neslibuje naplnění našich tužeb, ale našich potřeb. A to je rozdíl. Zároveň, když zůstaneme jenom u tohoto nastavení, co mi to dá, pak nikdy nemůžeme být plně spokojeni a naše víra bude vždycky nedospělá. Všimněme si, že dokud Izraelci jen přijímali, stále dokola reptali. Pokud člověk chce od Boha, ale i od církve jenom brát, nikdy nebude spokojený. Dětská víra je víra jenom přijímající, dospělá víra je i víra dávající. Ano, každý sbor církev zápasí s tím, co řekl Ježíš, že ženě mnohá dělníků málo a proto slyšíme, aby se lidé zapojili a když se zapojí, vypadá to, že Pánu Bohu děláme tak trošku milost. Bůh ale dělá milost nám, že nás nechává zapojit se, podílet se na jeho díle. Tím obohacuje náš život. A tak, když to vztáhneme na sbor, na církev, tak zdravá církev, sbor je takový,
který vytváří prostředí pro společnou stavbu, společné dílo. To neznamená, že všichni děláme to samé, nebo že musíme mít jednu nějakou společnou vizi, ale že všichni chceme, aby náš život byl tím, co Pavel popsal, a tak v něm smíme obojí Židé i pohané v jednotě ducha stanout před Otcem. Nejste již cizinci, přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolé a proroci a úhelným kamenem sám Ježíš Kristus. V něm je celá stavba pevně spojená a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. A tak chrám byl vlastně pokračováním svatyně, byl budován podle podobných parametrů. Ale Pavel píše o jiném chrámu, o chrámu svatyni, který si chce Bůh budovat v našem srdci a který zároveň můžeme tvořit společně jak tím, že žijeme svůj vnitřní život s Bohem, tak i tím, že spolupracujeme podobně jako Izraelci spolupracovali s Pánem Bohem na úkolech, které před nás staví. Tak si můžeme položit otázku, co chceš, Pane, abych pro tebe a s tebou konal? Jinou otázku, co mi brání, abych případně konal? A poslední otázka, ke komu nebo k čemu nebo kam mě posíláš?

0: O boží ekonomii si můžete poslechnout v repríze odpoledne 15 minut po 15. ještě jednou nebo v archivu na webu Rádia 7. No a zítra ve 6:45 vám nabídneme zamyšlení Daniela Kvasničky na téma O třídu výš.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Odbyla 7 hodina v úterý 5. května 2026. Posloucháte ranní vysílání na Rádiu 7, kterým vás provází Karolína Vološinová. A teď je prostor pro magazín. Chcete-li, buďte v tom s námi.

Nechat se zapálit planoucí vášní pro evangelium, zažít dotek nebe i nalézt místo ke stišení. Takovým kontrastním tématům se věnuje dnes magazín. Vítejte u jeho poslechu.

0: Jsou chvíle, které mění všechno ostatní. Takové chtějí připravit i organizátoři kampaně Rozsvěť tmu, která v následujících dnech proběhne na 9 místech po celé republice. Navazuje na konferenci ohně, která o uplynulém víkendu proběhla ve Frýdku Místku. Za oběma akcemi stojí misijní organizace CEFAN, Kristus pro všechny národy. K ní patří i Jana Bělava, která se ohlíží za zmíněnou konferencí.
1: Já myslím, že konference ohně ve Frýdku Místku byla opravdu plná ohně, byla plná boží slávy. Měla jsme tam 3 úžasné řečníky, evangelistu Daniela Kolenda, který je vlastně prezident Kristusu pro všechny národy. Pak jsme tam měli Jean-Luca Trachsela, velmi známého pro české publikum, a Claudia Freisena, který byl v České republice několikrát v 90. letech a vrátil se zpátky po 30 letech. A věřím, že to bylo obrovský úžasný čas, plný inspirace, plný boží přítomnosti. Co bylo úžasné, že lidé přicházeli k Ježíši přímo i na té konferenci a lidé byli uzdraveni. Měli jsme tam příklad jedné holčiny, která měla před 2 lety operaci kolena a nic to nepomohlo, pořád jí to koleno bolelo a během modliteb za uzdravení bolest úplně zmizela, ta holčina tam brečela, byla úplně nadšená, že ji tam Bůh uzdravil a jsme opravdu vděční. Když si ohledneme, tak jsme plní vděčnosti a plní radosti toho, co Bůh udělal, jak se dotýká lidských životů.
2: Má kampaň Rozsvěť tmu na konferenci navázat, případně v čem a jak?
1: Určitě. My jsme vlastně během konference celou tu kampaň Rozsvěť tmu začali. Ten poslední večer na konferenci byl evangelizační večer a my jsme tam opravdu pozvali stovky nevěřících lidí a bylo nádherný, že celý ten večer byl evangelizační, kázali jsme evangelium, modlili jsme se za nemocné. A ten večer, já jsem včera v noci ještě dostala statistiky, se obrátilo k Ježíši a vyplnilo kartičku, že chtějí do místní církve 116 lidí tady v České republice. Takže to bylo vlastně první večer a první kampaň Rozsvěť tmu, kterou jsme začali a mám z toho obrovskou radost. A pokračujeme dál, je to jenom začátek.
2: Konference proběhla ve Frýdku Místku, ale tahle kampaň se chystá nejen na severu Moravy, ale i na mnoha místech v Čechách. Jak jste kontaktovali spolupracující místní církve a kde všude se tedy bude rozsvěcet tma?
1: Ano, přesně tak. Kampaň Rozsvěť tmu bude probíhat ještě v dalších 9 městech. A je v tuto chvíli zapojeno víc než 50 církví napříč Českou republikou, napříč všemi denominacemi. My jsme opravdu šli od jedné církve ke druhé v každém konkrétním městě, v kterém jsme byli a osobně jsme je pozvali a pozvali jsme jejich sbory, aby se byly součástí toho, co děláme. A se všemi tady těma církvema pracujeme už více než rok, aby tady ty kampaně mohly v České republice být. A tady ty kampaně Rozsvěť tmu proběhnou od úterý, od 5. května do 6. května budou v Pardubicích. A pak od 7. do 9. května budeme v Českých Budějovicích, v Českém Těšíně, v Karviné, v Ostravě, v Třinci, v Hlučíně, v Mostu a v Plzni. A všechny informace o přesných datech, o tom, kde přesně budeme, jak to bude probíhat, jsou na našich webových stránkách www.rozsvěťtmu.cz.
2: Rádi bychom nahlédli trošku více pod pokličku, tak jak budou probíhat večery, které v rámci kampaně chystáte?
1: Tady ty večery a celá ta kampaň Rozsvěť tmu jsou vlastně takové rodinné festivaly a každý ten den bude probíhat trošku jinak, ale víme, že všude bude kázáno evangelium několikrát za den. Budou to takové krátké evangelizační poselství od našich evangelistů, bude tam spoustu hudby, spoustu chval, budou tam svědectví od českých a zahraničních hostů, svědectví o uzdravení, svědectví o tom, jak Pán Bůh koná po celém světě. Nedílnou součástí tady těch festivalů je i obrovská a krásná práce, program pro děti. A věřím, že tam bude spoustu zábavy i pro různé generace a bude tam taková příjemná přátelská atmosféra a samozřejmě tam bude i spoustu dobrého jídla a pití. Každý ten festival v každém tom městě a celý ten program i ten program pro děti je zdarma a chceme opravdu, aby všichni byli vítáni a mohli být součástí festivalu.
2: Podobné evangelizační kampaně mohou mít slabé místo v tom, že člověk při nich něco zažije, ale přijde otázka, co dál. Máte připravený i nějaký návazný program nebo chystáte propojit lidi, kteří přijdou s místními církvemi?
1: Ano, určitě pro nás je tady to naprosto zásadní věc a jak jsem říkala, na tady těch evangelizacích pracujeme už víc než rok a velká část té práce je, že pracujeme s jednotlivými církvemi. Dělali jsme i konkrétní školení o tom, jak vypadá následná péče. Máme opravdu přesný seznam, že chceme všechny lidi, kteří přijmou Ježíše, kontaktovat do 24 hodin a pozvat je na kafe, začít se s nima bavit se s nima o tom rozhodnutí, které udělali a postupně je přivádět na nějakou následnou péči, pokud to budou třeba alfa kurzy nebo jiný druh následné péče, tak místní církve už více půl roku připravují různé varianty následného programu, aby všichni lidé, kteří přijmou Ježíše, si našli nějaký domov a nezůstali někde osamocení bez komunity dalších božích lidí.
2: V závěru bych se ještě rád ptal na otázku, o co vám jde především, co byste si jako organizátoři přáli vidět, zažít?
1: Naším největším přáním jako organizátoři, abychom v České republice viděli, že jméno Ježíše je vyvýšeno nad každé jméno, aby lidé, kteří ještě neznají Ježíše, kteří ještě nezakusili, opravdu měli tu šanci zažít spasení a zažít tu boží blízkost a tu boží lásku. Na všech těch festivalech v každém městě se budeme pravidelně modlit i za uzdravení, takže my opravdu věříme, že Pán Ježíš bude konat, že lidé budou uzdraveni z jakýkoliv bolestí a starostí. Součástí celé tady té kampaně je už i online kampaň a my opravdu dostáváme každý den spoustu zpráv, kde nás lidé prosí, přijďte, modlete se za nás, za naše nemoci. A věřím, že přijde spousta lidí, kteří přicházejí s nemocma, se starostma a naši přání a opravdu naší touhu je, aby Pán Ježíš se mohl tady těch lidí dotýkat, aby mohli být uzdraveni, aby mohli být osvobozeni, aby mohli najít Ježíše.
0: Přeje si Jana Bílava za organizační tým Cefan, Kristus pro všechny národy. Pro zájemce, kteří zvažují účast na některém z míst festivalu, připomeňme webové stránky s bližšími informacemi www.rozsvitmu.cz.

0: Na Radio 7 posloucháte magazín. Myslím, že co nevidět se ticho stane nejoblíbenějším artiklem, napsala nedávno na sociální síť žena, když si zakoupila knihu o tichu. Ticha kolem nás ubývá a možná proto ho chceme kolem sebe o to více vyhledávat. Prostor k takovému hledání nabízí i česká část modliteb 24/7 s projektem Tichá místa. O jaký projekt se jedná? Na to jsme se ptali Lucie Raškové, která je součástí tohoto modlitebního hnutí.
1: Tento projekt, nebo možná bych spíš řekla služba, ona je to taková služba lidem, se jmenuje Tichá místa. A když bychom se chtěli podívat na to, jak přišla na svět, tak bychom se museli vrátit. Etické dílny začaly nabízet v rámci svých preventivních programů na školách i program s názvem Oázy. A Oázy vlastně vzešly ze služby 24/7 z Anglie, která se nazývá Prayer Spaces in Schools. Ale oni to takhle nemohli přinést do českého prostředí jako modlitevní prostor na školách. A tak vymysleli ten úžasný název Oázy, který výborně vystihuje, co se tam vlastně děje. Oázy jsou vlastně takový interaktivně připravený prostor, nějaká učebna nebo klubovna v rámci školy. Je připravená tak, že jsou tam asi nějaká 10 stanovišť, kde ty děti přijdou, každá třída zvlášť. Mají na to tu jednu svoji vyučovací hodinu, procházejí si ta jednotlivá stanoviště a přitom přemýšlejí nad nějakýma důležitýma hodnotama v životě. Je tam třeba stanoviště, kde je zrcadlo, oni si mají na hlavu dát korunu a podívat se na sebe a přitom si uvědomit, že jsou jedineční, že jsou originální. Děti v dnešní době si strašně málo věří a hledají vlastní identitu. Nebo je tam stanoviště, kde je třeba otázka na Boha. Je tam napsané, kdyby existoval Bůh, představ si, na co by se ho zeptal. A ty děti tam vytahují neskutečné klady. Já jsem měla možnost vidět nějaké ty lístečky, co píšou a oni se ptají, proč mi umřel brácha, proč se rodiče hádají. Má mě vůbec někdo rád a takovéhle těžké věci a oni tu potřebují ze sebe dostat. A nebo je tam stan, kde mají jednoduše přijít, lehnout si, dát si na uši sluchátka a lehnout si na 2 minuty do ticha. No co mi říkali lektorky etických dílen, tak prý ten stan je paradoxně nejoblíbenější stanoviště, kdy ty děti nemají nic dělat, nic poslouchat a být jenom potichu. Neskutečné. No a právě jedna z těch lektorek někde v Praze nabízela oázy místním školám, oni ji chtěli, ale neměli prostor, kde by ta oáza mohla být nainstalovaná. Tak ona říkala, hele, u nás v kostele teďka máme pěkně zrekonstruovaný takový sál, tak co kdyby to bylo tam, jste ochotní s tou třídou přijít do kostela? A oni, že úplně v pohodě. Takže se ty třídy sebrali a šli na tu oázu a měli ji v kostele. A jakmile to skončilo, jakmile ty třídy skončily, tak ta lektorka si říkala, tyjo, je to tady nachystané. A tak co kdybych to zkusila nabídnout ještě někomu od nás ze sboru. A obvěděla, že na druhý den tam mají být seniori, tak to tam nechala. A nabídla jim, že se tam můžou přijít podívat a pročíst si to a podívat se, jaké to tam je. No a na konci, když ti seniori tam skončili, tak za ní přišla jedna paní a říkala, víte co? Já jsem tady dneska po 30 letech odpustila člověku, který mi kdysi ublížil. Neskutečné, jako pro mě obrovský zázrak, že si to po tak dlouhé době ta paní uvědomila a že byla schopna to opravdu z hlouby svého srdce udělat. No a ta lektorka toho byla tak plná a nadšená, že to sdílela s ostatními kolegyněmi a oni taky říkali, hele, a nás někdo prosí, aby jsme oázu udělali u nich na noci kostelu a po nás někdo chce, ať oázu uděláme tam a tam. Jenomže to nejde. Oáza je projekt, který je určený na školy, nicméně oni viděli, že se to začíná rozrůstat i do mimoškolního prostředí. A tak vzala Eliška Krmelová telefon a zavolala nám do modlitby 24/7 a zeptala se nás, jestli bychom my neměli kapacitu se tady toho ujmout. A takhle vlastně se Prayer Spaces in Schools vrátili zpátky do kuchyňky modlitby 24/7. Nám to zapadlo do toho, co jsme prožívali zrovna, protože jsme hledali, co nového můžeme do našeho prostředí přinést v rámci nějaké modlitby nebo nějaké služby. A tichá místa byla přesně to, co jsme hledali, po čem jsme toužili. Takže takhle vlastně vznikla ta myšlenka a takhle se to začalo realizovat.
2: To je krásný příběh. Takže takhle budou tady tichá místa fungovat. A kde je chcete nabízet? A kde by takový prostor jako tiché místo mohl vzniknout?
1: No, my když jsme nad tím přemýšleli, tak jsme si říkali, že vlastně kdekoliv. Že to tiché místo může být. Může být v kavárně, může být v knihovně, může být v rámci nějakého festivalku, který máme ve městě, může být na klubu, právě i v církvi, třeba pro maminky s dětma, seniory, dorostáky, mládežníky, nebo když víme, že jedeme na nějakou akci, na nějaký kemp, tak to můžeme udělat tam. Těch možností je nespočet a jde jenom o to vlastně, kde uvidíme tu příležitost. No ale jde tam o to, že to vlastně nebudeme dělat my, jako 24/7, ale budou to dělat jednotliví lidé, kteří v těch městech a na těch místech žijí. A když si řeknou, že by něco podobného chtěli zrealizovat, tak není nic jednoduššího, než nám zavolat, napsat. A my máme už teďka nachystaný nějaký materiál, máme přes 20 stanovišť jednotlivých míst, která máme nějak zpracovaná do grafiky. Od lektorek z etických dílen jsme si vypůjčili a vzali nějaké fotky, které oni už mají právě z té svojí služby v oázách. A dali jsme to dokupy, aby ti organizátoři, ti jednotliví lidé, kteří by to chtěli realizovat, tak aby viděli, jak to může vypadat, ta jednotlivá stanoviště. Ale už si z toho seznamu vyberou ty, které je nejvíc osloví, nebo které vědí, že by mohly nejvíc oslovit právě lidi, pro které to chtějí dělat. A už bude potom na nich, aby to realizovali.
2: Jaká stanoviště tam budou? Můžeš nám dát pár příkladů, prosím?
1: No, tak kromě těch, co jsem zmínila, ten stan nebo ta koruna, tak je tam třeba zrovna ten kamínek odpuštění, což zmiňovala ta paní v Praze. Kdy přijdete na stanoviště, jsou tam dvě misky, jedna je plná kamínků, druhá je plná vody. A tam jde o to, že přemýšlíte nad tím, jestli opravdu potřebujete někomu odpustit, napíšete jeho jméno na ten kamínek, hodíte do té vody a to jméno se rozpustí. Opravdu to tak funguje. A v momentě, kdy vidíte, že se to jméno rozpouští, tak je ta příležitost odpustit a jít dál a nechat to v minulosti. A nebo je tam stanoviště, kde je nějaký velký obraz na papíru a je černobílý. A lidé mají přicházet k tomu papíru, postupně ho vymalovávat, kousíček toho obrázku vymalovat. A oni takhle uvidí, že vlastně jsou součástí velkého světa a přitom jsou jedineční, originálně, že jsou důležití. Bez nich by vlastně ten obraz nebyl úplný. Jedno z těch stanovišť je slaný karamel. Je tam nějaká čokoládka nebo nějaká sušenka, která chutná slano sladce. A jsou tam ty dvě chutě i v našem životě. Někdy prožíváme věci, které jsou veselé, radostné, jsou sladké a rádi si to užíváme. Ale pak přijdou situace, které nejsou tak chutné, trošku nám to úplně nevoní. A je to buď náročné, těžké nebo nějaká zkouška ve škole. A my bychom se toho rádi tak nějak jako zbavili a přeskočili, jenomže to je taky součást našeho života, tak jako v tom karamelu sladkoslaném, tak i náš život vlastně tvoří takový jako jedinečný originál a jedno bez druhého by nešlo.
2: Když tě poslouchám, tak si říkám, jestli to vlastně není trošku nebezpečné. Víš, mně přijde, že když člověk nějak vstoupí do ticha nebo prostě nějak se zaměří sám na sebe, tak najednou může zaslechnout ty věci, které mu v takovém tom běžném běhu dní přece unikají.
1: Je to tak, ale přesně na to cílí tichá místa. Přesně tohle my bychom si přáli, aby to tak bylo, aby si lidi opravdu uvědomili to, co v tom zhonu těch běžných starostí a povinností nám často právě uniká a my potom zjišťujeme, že vlastně nežijeme život takový, jaký bychom chtěli. Takže je to přesně ono. Úplně si uhodila hřebík na hlavičku.
2: Takže ještě jednou, kdyby chtěl někdo tiché místo zorganizovat, tak se má ozvat vám do kanceláře Modliteb 24/7.
1: Přesně tak. Stačí napsat na info@modlitby24.cz. Budou komunikovat se mnou a já jim všechno předám, napoštílám. Máme i takový jakoby manuál, know-how, jak na to. A je to všechno potom už na nich, jak to uchopí, co konkrétního z těch stanovišť si vyberou. Už to potom jako bude žít svým životem, ale strašně se na to těším.
0: Říká s nadšením vlase Lucie Rašková, která je součástí týmu hnutí Modlitby 24/7. Podrobnosti o organizaci naleznete na webu www.modlitby24/7.cz.

0: Haló, tady Rádio 7.
1: Haló, funguje nám spojení.
2: Ráno s Rádiem 7.
3: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
4: Ranní telefonát Rádia 7. Dnes v podvečer v Praze odstartuje Mediafest, setkání evropských křesťanských nakladatelů, autorů, tvůrců a umělců, spolupořádané nakladatelstvím Biblion. Téma trošku provokativně konstatuje. Ježíš je odpověď. Jaká je otázka? O čem celé setkání bude a jak se na ně těší šéfredaktor nakladatelství Biblion Saša Flek? Pojďme zjistit v dalších minutách. Sašo, vítejte, dobré ráno.
5: Dobré ráno vám i posluchačům.
4: Jakou historii mají tato setkání Mediafesty?
5: Pod tímto názvem se vlastně koná úplně poprvé, ale ta zastřešující organizace, která se jmenuje Media Associates International, ta vlastně je aktivní na všech kontinentech světa a v Evropě má také už řádku desítek let dlouhou tradici. Ta setkání evropských nakladatelů a autorů a zpřízněných profesí, nadšenců a i amatérů samozřejmě, se konají už dlouho, většinou se konala v Anglii, někdy se konají také světová setkání, například v Keni, v Singapuru nebo nedávno v Budapešti. Ale to evropské setkání se teď dlouho nekonalo kvůli covidu například, který tak vším jakoby zamával a rozkolísal, mal to určité prostě dozvuky. Jsme plánovali právě ten Mediafest udělat jako trošku něco jiného než konferenci. Je to takový novější nápad. Chtěli jsme to udělat už před covidem, ale vlastně až teď na to došlo. Takže se velmi těšíme, že to večer propukne.
4: Kdo se setkání zúčastňuje? My jsme nějak ten okruh vymezili, ale mohli bychom přidat třeba pár příkladů, prosím?
5: Jsou to vlastně napříč spektrem většinou teda protestantští, ale nejenom účastníci, zástupci jak velkých nakladatelství, třeba z Anglie, SPCK, to je vlastně nejstarší a největší křesťanské nakladatelství ve Velké Británii, tak vlastně na druhém spektru až i lidi, co třeba publikují sami, jak je dneska možné a všechno mezi tím.
4: Jak významné je to, že se Mediafest odehraje v Praze?
5: Myslím, že to je velmi významné. Jednak proto geografické umístění Prahy na křižovatce v srdci Evropy, to znamená, že to je jednak dopravně dostupné poměrně snadno ze všech stran, ale také vlastně je to místo, kam mohou dojet i účastníci z Balkánu a z východoevropských států, kteří třeba někteří nepřiletí letadlem, nebo někteří ano, ale že to je vlastně jako dostupné ze všech stran. Tak to je jako jedna stránka věci. A druhá stránka věci je, že Česko, jak známo, boduje ve všech těch statistikách jako země velmi postkřesťanská s velmi malým a klesajícím podílem křesťanů, kde vlastně si klademe tu otázku nejenom jako církev, ale konkrétně my jako nakladatelé, autoři, redaktoři, jaké výzvy to před nás staví, jak sdílet dobré zprávy a jaké zprávy vlastně jsou dobré, co vlastně máme za evangelium, jakou máme dobrou zprávu pro dnešní svět. Tak proto Praha byla zvolena jako místo, kde těmto výzvám čelíme velmi ostře.
4: Téma, které jsme zmínili, Ježíš je odpověď, jaká je otázka, zní velmi zajímavě, možná trošku kontroverzně. O čem bude řeč především?
5: Je to samozřejmě narážka na takové určité slogany nebo písně, že někdo se s tím třeba setkal, já nevím, na nějakém nápisu v metru nebo někde jinde, že Ježíš je odpověď, ale takové výkřiky většinou se nesetkávají s nějakým ohlasem a podobně často i to naše zvěstování, publikování, psaní, jak se míří jenom do vlastních řad a nerezonuje tím okolím, jako bychom odpovídali na otázky, které nikdo neklade, jako bychom řešili problémy, které nikdo nemá. A my bychom chtěli, aby se nás lidé ptali třeba, jak mají mít odpuštěné hříchy, nebo co mají činit, aby se stali dědici věčného života. Ale takhle ty otázky dnes formulovány nebývají a možná, že potřebujeme si chvíli počkat, až otázka zazní, než přijdeme s odpovědí. A ty otázky nás i samotné mohou posunout a a mohou naši víru a naše evangelium udělat autentičtějším a hlubším.
4: Takže budete hledat a čekat na otázky?
5: Budeme se zamýšlet nad těmito výzvami, budeme naslouchat zkušenostem kolegů, ať už třeba z Turecka, nebo na druhé straně ze západní Evropy, nebo i od nás, o tom, jak vlastně v situaci, kdy jsme menšinou v evropské společnosti, čemu čelíme, na jaké otázky evangelium přináší odpověď. Samozřejmě tam bude celá řada i praktických workshopů o moderních způsobech komunikace, ať už se týká technologie nebo dalších ohledů. Budou tam workshopy třeba o tom, jak pečovat o své duševní zdraví nebo time management a tak podobně, jak bývá na profesionálních konferencích zvykem. Čeká nás ale třeba i taková duchovní vycházka po Praze, kde budeme se snažit právě se otvírat těm stopám evangelia v okolní vlastně v té městské krajině a v lidech kolem. Takže budeme ten program takový interaktivní a nebude to jenom konference, chtěli bychom do toho trošku festival. Rád bych možná pozval posluchače, aspoň ty, kteří jsou v Praze a okolí, že ve středu večer bude vlastně veřejně přístupná část toho našeho setkání na Chvortmě, v tom kostele tohoto kláštera bosých karmelitánů v Praze na Hradčanech, kde bude vlastně taková komponovaná elektronická bohoslužba v podání kolektivu Ekumena Elektronika.
4: V kolik hodin?
5: Jo, je to ve 20 hodin.
4: Děkuji za upřesnění. Ten program, jak už jste zmínil, je velmi pestrý. Na co se těšíte vy osobně?
5: Já se těším na to, že se uvidím s kolegy a přáteli celé Evropy a vlastně těžko vybírat, ale jako myslím, že stojí za zmínku například, že poslední večer konference k nám promluví Tomáš Sedláček na téma duch, duše a tělo Evropy.
4: To zní zajímavě. Existují nějaké výstupy z konference? Může se k jejím závěrům dostat i laik, který nepatří do okruhu křesťanských nakladatelů, autorů a tvůrců?
5: To se obávám, že úplně možné není. Je to přece jenom profesní setkání a máme tu ambici, jak si oslovovat širší veřejnost v tomto. Ale pokud se někdo cítí, že by ho tato témata zajímala, nebo se sám třeba pokouší komunikovat se svým okolím křesťanskou zvěst, nebo prostě píše, jak křesťan, křesťanka, nebo kreslí, nebo je youtuber a podobně, tak je možnost se zúčastnit pro pražské nebo místní účastníky, je možnost zakoupit i jednodenní vstupy, takže je to v Praze na Fortně a všechny detaily jsou na webu www.mediafest.eu.
4: Tolik organizátor, šéf, redaktor vydavatelství Biblion Saša Flek, host dnešního ranního telefonátu. Moc krát děkuji za to pozvání k účasti na Mediafestu. Děkuji za informace, ať se akce vydaří.
5: Moc krát děkujeme a myslete na nás třeba i v modlitbách.

mé, každý můj dech, ty jsi do mých plic dál. A viděl jsi pád, ale měl jsi sen, dívat se jen.

syn milosti děl, že spravedlnost je podstata má. A nemůžu přece zapřít jméno své, on zaslouží smrt a zaslouží hněv. Smrt tvořil jen, i dostat by měl, by sebe viděl, jak vidět se má. Ale on sám je jen zraněný zlem, co počít si jen, co počít si má.

Nikdy nepozná, kolik stálo mě to držet se kříže a nechat se rvát a s odstásat, když setník mě klel opustit svět.

Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku. Přísloví 27:19.

Posloucháte ranní vysílání na Rádiu 7, je 7.51, před námi je kapela Spotlight a píseň Fiesta. Jenom doplním k tomu nějaké zákulisní informace. Ta píseň je o duchovním růstu. Sám zpěvák a textař, hudebník Filip Kaleta k tomu dodává. Je na čase pustit se té ručky někoho, která nás doteď tahala a vedla. Je v tom určitá bolest, ale stojí to za to, protože když necháme zajít to slunce, které nás celou dobu vedlo, ať už to byl kdokoliv, tak se otevře prostor pro to, abychom konečně svítili sami. A troufám si říct, že to je i to, co po nás Bůh chce. Do jisté míry je to i převod mezi vírou lidí, kteří nás k víře vedli, a naší samotnou vírou. Dodám ještě, že mezihra této písně je vyplněna pasáží z rozhlasové hry Válka světů z roku 1938 v režii Orsona Wellese. Hra ukazuje na to, jak se lidé nechali slepě vést rádiem, v podstatě bez jakéhokoliv přemýšlení se v uvozovkách zbláznili, dostali úplnou paniku

záchvat paniky a čekali vlastně konec světa a nějaké napadení země. Takže doufám, že k tomu na vlnách Rádia 7 nedojde, že byste se nějak nechali něčím slepě vést, ale přemýšleli sami. Tak jo, fiesta.

0: Posloucháte Rádio 7, rádio, které nemyslí za vás.
1: Na tomto místě vyvýšené je tvoje jméno, Ježíš, žádné jiné nie. Na tomto místě vyvýšené je tvoje jméno, Ježíš, žádné jiné nie.

0: Minula 8 hodina, posloucháte úterní ranní vysílání na Rádiu 7 s datem 5. května 2026. Provází vás Karolína Vološinová. Teď je čas pro Bible Guide s Jiřím Zdráhalem o 8:30 3D Talk s Vojtěchem Barutem a Alžbětou Hanákovou. Budu si povídat o vedení dobrovolníků a tak dále. V 9:30 základy a v 10 zákoutí. Máte se na co těšit.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 20. kapitola. Události v této kapitole následují po té předchozí, kde Jeremiáš přímo na nádvoří chrámu ohlašoval boží trest nad Judskem. A ani jeho nečekalo nic dobrého. Vrchní správce chrámu v Jeruzalémě nechal Jeremiáše kvůli jeho předpovědím zbičovat a vsadit do klády. Na druhý den po svém propuštění Jeremiáš ale ve svém prorokování pokračoval a předpověděl zajetí i pro samotného vrchního správce chrámu. Zbytek kapitoly je pak Jeremiášův popis jeho povolání. Jeho prorocké poslání obsahuje jak utrpení, tak také vědomí boží blízkosti a ochrany. Prorok Jeremiáš ve svém vyznání vyjadřuje jak víru v Boha, tak také zoufalství v tváří tvář pro následování. Čteme. Sváděl si mě, Hospodine, a já se nechal svést. Zmocnil ses mě a zdolal jsi mě. Vysmívají se mi celé dny. Každý má ze mě legraci. Křičím, kdykoliv promluvím. Vykřikuji zkáza, násilí. Slovo Hospodinovo mi přináší celé dny hanbu a posměšky. I nám se někdy lidé posmívají. Jsme lidé, kteří navzdory vědeckému pokroku věří, že svět má svého stvořitele. Navzdory všem údajným důkazům o boží neexistenci tvrdíme, že jsme se s tímto stvořitelem osobně setkali. Navzdory tomu, že vypadáme směšně, si nás duch používá a slova o našem Bohu některým lidem přinesou spásu. Často se na to necítíme, tak jak o tom zde píše Jeremiáš. Říkám si, už se o něm ani nezmíním, jeho jménem už nepromluvím, jeho slovo mi ale hoří v srdci. Je jako oheň v mých kostech zavřený, nemohu ho v sobě zadržet, neovládnu se. To je krásný a přesný popis aktivity Božího ducha v nás. Než začneme mluvit, cítíme se dole. Ale když svá slova svědectví skončíme, cítíme se krásně. Vnímáme, že Bůh je s námi. Cítíme se tak, jak zde píše Jeremiáš. Hospodin je ale se mnou, ten udatný bojovník, a tak ti, kteří mě pronásledují, padnou a nic nezmohou. Zpívejte Hospodinu, vzdejte mu chválu. Když mluvíme s lidmi o Bohu, jsme plní ducha. Cítíme, že život je krásný, chceme chválit Boha a víme, že není nic, co by nás zastavilo. To ale bohužel nevydrží stále. Tak jako Jeremiáš v dalších verších přešel rychle z chvály k zoufalství, taky nám dokáží starosti a pochyby sebrat boží radost. John Bunyan ve své knížce Poutníkova cesta, kde trefně popisuje duchovní život křesťana, píše, že po návštěvě překrásného paláce plného štěstí poutník sestupuje do údolí ponížení a tam ho čeká boj. Poslechněme si jeho popis duchovní cesty. Poutník si řekl, stejně obtížné, jako bylo vystoupit na tuto horu, bude také z ní sestoupit. Ano, odpověděla moudrost. Sestoupit do údolí ponížení je pro člověka spojeno s obtížemi. Pozor, abyste nesklouzl. A tak poutník začal sestupovat z hory velmi opatrně. I tak ale několikrát uklouzl. V údolí ponížení byl ubohý poutník na tom bledě. Sotva ušel kousek cesty, uviděl hrozného nepřítele. Na naší duchovní cestě se budeme někdy cítit velmi blízko Bohu. Přijdou ovšem i chvíle pádů, bojů, prázdnoty a zoufalství. Když ale zůstaneme věrní, Bůh nám v bojích pomůže, naplní naši prázdnotu duchem a zoufalství zmizí. Proroci jako Jeremiáš byli asi už od počátku světa jedním ze způsobů, jak Bůh komunikoval k lidem. První osobou v Bibli, o které čteme, že byl prorok, je totiž už Enoch. Také o Jákobovi je psáno jako o prorokovi. Áron a Mojžíš byli proroci a také jejich sestra Miriam. Proroci byli také důležitou součástí správy izraelské společnosti a jsou jako takoví často uváděni spolu s králem, velmoži, soudci a kněžími. V Mojžíšově zákoně se píše o prorocích jako o boží alternativě jasnovidců, věštců a vyvolávačů duchů. Izraelci tedy měli počítat s tím, že budou obecně vedeni přikázáními zákona a pak konkrétně proroky, kterým se dá Hospodin poznat skrze vidění nebo k němu promluví skrze sen. Proroci byli aktivní také v době soudců, kdy Debora, jedna z vůdkyň, byla prorokyně. Samuel, který byl posledním soudcem Izraele před nástupem království, byl také prorok. Ten se stal pravděpodobně zakladatelem školy proroků. V době králů pak působilo velké množství proroků. Jak řekl Ježíš, pohleďte, proto k vám posílám proroky, mudrce a učitele písma, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti. Bůh chce, aby jeho lid slyšel jeho hlas.

0: Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide zase zítra vždy v 8 a v 18 hodin. Pořad připravil Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Předchozí díly jsou k dispozici v archivu na webu Rádia 7 a nebo na podcastových platformách.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7 podcast.radio7.cz.

5. května má dnes svátek Klaudie a Gotthard. Jménem Claudius byli označováni v Římě ti, kdo náleželi k rodu Claudiů. Základem tohoto jména je latinské slovo Claudus, jež znamenalo kulhavý. Na jednoho nositele tohoto jména platí vysvětlení zcela přesně. Jeho mužskou podobu totiž nosil císař Claudius, který vládl v letech 41 až 54 římskému impériu a ten skutečně kulhal. Byl to zvláštní císař, panoval s rozvahou a bez zbytečných ukrutností. To skutečně nebývalo v Římě zvykem. Byl spíše spisovatelem a historikem než vladařem. Dnešní den patří mezi významné dny naší republiky. V roce 1945 vypuklo v Praze květnové povstání proti německým okupantům. Bylo bezprostřední reakcí na zhroucení Německa, rozpad okupačního aparátu a rychlý postup spojeneckých vojsk. Vypuklo již 1. května místními vzpourami například v Přerově nebo v Nymburku a vyvrcholilo ve dnech 5. až 9. května roku 1945 v Praze. Na dnešek připadá také Den Evropy, výročí založení Rady Evropy v roce 1949. Další Den Evropy se slaví 9. května na připomínku dne, kdy francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman představil myšlenku mírové spolupráce v Evropě. A dnes si mimo jiné také připomínáme Mezinárodní den porodních asistentek.

I když vše říká, že je to nemožné, s tebou je možné všechno. Věřím ti, zpíval v písni Possible Jeremy Kemp. A vystřídá ho kapela OM53 z písní Encontre la Luz. Předtím, než se pustíme do kalendária, zjistil jsem, že bez tebe nejsem nic, můj život je prázdný a bez domova. Z temnoty do světla zlomil si mé vězení na kříži. Našel jsem světlo, byl jsem ztracen ve svém zlu a nyní jsem tvůj ve tvé pravdě. Našel jsem světlo jako hvězdy, které ve mně září.

Kalendárium. Významné události a také připomínky výročí narození a úmrtí osobností z různých oborů, ale osobností, které se zapsaly do historie třeba literatury, filozofie, ekonomie nebo veřejného působení. Připomeňme ještě jednou události 5. května v Praze, kdy vypuklo květnové povstání českého lidu. Závěrečné boje před osvobozením hlavního města na sklonku druhé světové války. Tento den proběhlo osvobození koncentračního tábora Mauthausen, kapitulace německých jednotek v Nizozemsku a Dánsku. Tyto země slaví dnes den osvobození. 5. května roku 1949 vznikla Rada Evropy. 1813 narodil dánský filozof Søren Kierkegaard. Ten patří k nejvýraznějším, nejvýznamnějším představitelům filozofie 19. století. Je považován za zakladatele existenciální filozofie a praotce existencialismu 20. století. Jeho dílo se vyznačuje hlubokou touhou po Bohu a hledání pravého vztahu s ním. Pátého května roku 1818 se narodil také německý filozof a ekonom Karl Marx. Připomeňme, že před 205 lety zemřel francouzský vojevůdce a státník, císař v letech 1804 až 1815 Napoleon I. Bonaparte. A to je z dnešního kalendária pro zatím vše, připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: Rádio 7 v proudu dobrých zpráv.
1: Jak vést dobrovolníky? To je série s Vojtou Barotem a jeho hostem Alžbětou Hanákovou v 3D Talku. Dobrý poslech.
2: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve s Vojtou Barotem.
3: Vítám vás u dalšího pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí opět Bětka Hanáková, která je vedoucí dobrovolníků vsetínského festivalu United, také koordinátorka festivalu United City České Budějovice. Má moc ráda chvály, hudbu, kromě toho, že je zarytý fanoušek FC Baník Ostrava, tak také ve volném čase studuje hebrejštinu. Bětko, vítám tě zpátky.
4: Zdravím.
3: Jak ses dostala k hebrejštině? O FC Baníku jsme si povídali minule, tak jak ses dostala k hebrejštině?
4: K hebrejštině jsem se dostala po mém výletu a dovolené v Izraeli. Ještě tenkrát těsně předtím, než začala válka v Izraeli. Strašně se mi ten jazyk líbil. Líbí se mi i to, jak zní hebrejské chvály. Je to opravdu takové specifické, jak to zní. Ty hrdelní samohlásky a souhlásky a všechno, jak to takhle vyslovují. Takže mě ten jazyk takhle jako lákal, oslovoval a zároveň mě tenkrát v té Izraeli mrzelo, že si nedokážu nic přečíst toho písma, co tam je napsané. Ani nevíte, co si pomalu kupujete v obchodě, třeba když je to nějak zabalené, protože si to nepřečtete. Někdy to tam sice anglicky je, ale spíš je to tam jenom hebrejsky. A i vlastně, když jedete autobusem, tak tu angličtinu máte až jako třetí jazyk, když tam běží ty zastávky, takže máte docela pak smůlu.
3: Stalo se to, zní to jako osobní zkušenost?
4: Ano, zní to jako osobní zkušenost a zároveň i si vybavuju ten moment, kdy jsme stáli na jedné zastávce a tam už to vůbec v angličtině nebylo, takže tam byl jenom vylepený papírový jízdní řád, jenom jako v hebrejštině. Takže jsme si řekli, že jsme jako opravdu v pytli, protože jsme ještě zabloudili.
3: Ty pracuješ s dobrovolníky, jsi vedoucí dobrovolníků křesťanského festivalu United. Minule jsme se bavili o tom, jaké to je vést někoho, kdo tu práci dělá dobrovolnicky. Dnes bych začal tím, jak organizovat tým, který slouží ve svém volném čase. Jak prakticky organizuješ lidi, kteří každý má jinou pracovní dobu nebo mnoho je studentů. Ty do toho máš svoji práci. Jak to děláš?
4: Tak je to asi různé a možná je dobré si to jako u mě rozdělit, že těch pracovních pozic jako je víc. A třeba samotné dobrovolnictví na Vsetíně pro mě začíná v podstatě až většinou květen, červen, kdy to jako člověk začne intenzivně řešit a komunikovat s dobrovolníkama. Třeba tým v Budějcích, ten zase řešíme od září až do dubna, kdy vlastně na konci dubna budeme mít ten festival. V církvi je to samozřejmě taky jako rozdílné, jak tady tohle to celé jako vést. Ale je to těžké to zorganizovat, ale člověk, když si to umí dobře naplánovat, jak to všechno jako zvládat, tak si myslím, že to jako jde. A jenom člověk musí vždycky chtít. A to vždycky každému říkám, protože když jsou lidi líní, i třeba v církvi, tak si říkám, to není možné. Tak když to jde mně, tak by to mohlo jít i vám.
3: Takže mít to oskoušené na vlastní kůži, že to jde, a pak,
4: ano, ano.
3: Pak jít příkladem.
4: Přesně tak.
3: Jak pak pracovat s lidmi, nebo jak pracuješ s lidmi, kteří třeba už jsou dobrovolníky delší dobu, a ztrácí takové to prvotní nadšení, které často na začátku je, nebo dokonce i vyhoří? Mm-hmm. Setkala jsi s tím někdy?
4: Částečně jo. Částečně jsem se s tím setkala. Podle mě je docela důležité trošku se jako před tady tímhle člověkem pokořit nebo být pokorný a ne do něho tolik hustit. A dělej. Ale spíš najít to pochopení, proč se tak vlastně cítí, co je tou příčinou možného vyhoření nebo proč ho to nebaví, proč je tím znechucený. Častokrát jako ano, takové lidi jako člověk potká. Já se snažím vždycky je pochopit. když je člověk pochopí, tak se je pak snaží trošku namotivovat nebo je pozbudit v tom, co by mohli dělat třeba jiného, nebo mohli by si dát třeba v něčem jakoby pauzu. Myslím si, že to je celá důležité tady tohle pro každého vedoucího, aby uměl i jako pochopit ty lidi. No.
3: Jak pak řešit situaci, kdy ten dobrovolník nebo ten člověk dojde až do takové situace, do takového místa, kdy už neplní tu svoji roli a třeba i nějak dlouhodobě?
4: No, to je taková těžká otázka samozřejmě. Tady bych možná řekla, že bych nemluvila na festivalu, protože jsem takovýhle případ úplně nezažila, ale možná spíš bych to obrátila na tu církev, kde se člověk s takovýma lidma potkává. Mnohdy je to těžké tady tohle to řešit. Myslím si, že je to na delší dobu. Je to na spoustu rozhovorů, jednak ten vedoucí a ten dobrovolník, ale taky i třeba je dobré do toho pozvat i třeba nějakou třetí osobu, nejlépe kazatele, který třeba může taky nějak ještě něco nadhodit nového a něco doporučit. Je dobré možná někdy, když lidi už jsou takový možná na očkování, jsou vyhořelí z tady téhle z té nějaké služby, kterou mají, tak je dobré trošku od toho odstřihnout, úplně jako od toho distancovat, aby si opravdu dali ten klid. A myslím si, že to jsou i věci, které se doporučují jako lidem, kteří jsou vyhořelí, aby si dali ten odpočinek, aby se úplně od těch věcí, které dělají, to, z čeho jsou vlastně vyhořeli, tak aby jako odešli a dali si jako pohodu.
3: Když se potkáš se člověkem, který jede jako dobrovolník na festival třeba poprvé nebo i v církvi, začne vstupovat do nějaké služby, jak s ním nastavuješ ta očekávání a možná odpovědnosti v tom, do čeho on vstupuje?
4: Já si myslím, že je důležité dobře popsat to, co má ten dobrovolník dělat. Co od něj očekávám já, co se od něj očekává i na venku. To znamená, třeba dám příklad právě na tom festivalu. Na úvod vždycky všem těm dobrovolníkům říkáme, že v momentě, kdy jste tady přijeli, dostali jste dobrovolnické tričko, dostali jste visačku, tak jste teďka tváří festivalu a chceme, abyste byli tou hezkou tváří, abyste nic nevyváděli, abyste se chovali slušně, usmívali se na lidi, pomáhali lidem, byli ochotní tu službu vykonávat tak, jak po vás chci buď já, nebo vaši vedoucí, abyste nám byli nápomocní. Je potřeba ale tady tohle všechno umět pojmenovat, co člověk očekává. V momentě, kdy to nepojmenuje, tak pak třeba si to myslí jenom někde vzadu v hlavě, pak je to samozřejmě těžké takovéhle věci po těch lidech chtít.
3: A daří se to pojmenovávat?
4: Myslím si, že na festivalu jo. V církvi samozřejmě je to někdy těžší. To si myslím, že moc dobře ti vyšší postavení, no ti vedoucí v těch církví ví, že je to těžké a že často máme nějaké představy a očekávání. Možná někdy nás ani třeba ti lidi nemusí ani pochopit jo, těch očekáváních, že myslím si, že když je člověk velký služebník a velký vedoucí, nebo velký vedoucí to asi takové blbé říkat, ale spíš takový služebník srdcem, tak mu některé věci nedělají úplně takové překážky, jako třeba hned před kostelem tam být 2 hodiny dopředu a všechno poctivě nachystat, prostě to překousne a zvládne to. Ale třeba ti ostatní lidi si to úplně neuvědomují a i když mají třeba nějakou službu, tak přijedou za 10 minut před tou bohoslužbou, aby to všecko nachystali. Jsou to třeba nějaké očekávání, že je to pro nás pochopitelné, pro ty srdcaře, pro ty služebníky, že tak jo, sice prostě nestihnu svoje nějaké jiné osobní třeba věci, ale obětuju ten čas tady tomuhle, no.
3: Jak pak do toho vstupuje zpětná vazba, právě když se ta očekávání třeba minou, jak ji správně dávat? Jak to děláš ty?
4: Já se snažím tak dávat zpětnou vazbu tak, jak mě to naučili na různých školeních. Takže to znamená začít tím dobrým. Vždycky tím dobrým začít. Poděkovat za to, co ten člověk dělá. To si myslím, že je jako hodně důležité. Být za to vděčný, že třeba v tom týmu s náma jako je. Vypíchnout ty fajn věci, kterých si jako opravdu člověk cení. No a pak samozřejmě je to vždycky těžké tady přejít k tomu, co se člověku třeba nelíbí, co by chtěl jako nějak nahradit u toho člověka, nebo třeba vylepšit, ne nahradit, ale vylepšit. Takže myslím si, že je to těžké. Na druhou stranu pro mě tyhle rozhovory jsou obtížné, ale vždycky, když do nich jdu, tak jdu jedině s modlitbou, protože sama tohle to fakt jako nezvládám a podle mě to ani jako jinak nejde, než jít s modlitbou. A mám hodně zkušeností, že když člověk to takhle dá Pánu Bohu do jeho rukou, tak je to takové pak požehnané a vlastně se ta diskuze a to, co je vlastně špatně, co by mohlo fungovat u toho člověka jinak, tak to jde tak jako hezky a příjemně a vlastně třeba možná nemusí mít ten člověk pocit z toho ani, že ho nějak člověk kárá nebo že mu něco vytýká, ale že je to takové jako hezké. Takže za mě nejlepší tip za tohle se vždycky modlit. Dopadne to hezky a dobře.
3: Být vedoucí na křesťanském festivalu vlastně je i o něčem jiném, než jenom o tom být vedoucí. Je tam i nějaká role té víry a toho duchovního rozměru. Jakou roli myslíš, že hrají tyto věci ve vedení lidí?
4: Já si myslím, že je důležité těmto lidem dopřát to, co proč tam možná někteří i jako jedou, že tam jedou něco hledat, nějaký možná smysl svého života, nebo jsou v nějaké těžké životní situaci, neví, jak se mají vydat dál. A myslím si, že je dobré jednak těm lidem naslouchat. Častokrát se mi stávalo, že i když třeba sloužili dobrovolníci, byť jenom hlídali dveře, tak jsem se s nima zastavila, začala jsem se s nima bavit. A i ten osobní rozhovor je jako docela důležitý, aby člověk pak poznal, jak na tom třeba ten člověk jako je. A když se člověk pak dostane do těch hlubších témat, tak je fajn ho třeba odkázat na nějaké poradenství, kde se mu pověnou víc, kde si můžou takhle o těch všech problémech popovídat, ukázat mu, kam se třeba můžou takhle vydat, jakým směrem. Samozřejmě my se na Unity třeba i snažíme jim dopřávat ten duchovní rozměr skrze ty dobrovolnické bohoslužby, které oni tam mají, když se ten festival chystá, kdy vlastně takhle můžou načerpat skrze ty slova.
3: Když s nimi tady mluvíš pak nějak osobněji, co pak dělat, když zjistíš, že někdo slouží, ale z toho rozhovoru třeba zjistíš, že zanedbává svůj osobní vztah s Bohem a přesto slouží nebo pracuje jako dobrovolník na křesťanské akci a organizaci?
4: Já se možná tady trošku odkážu sama na sebe, protože že tohle jsem taky už párkrát zažila, tím, jak jsem někdy až moc sloužila a sloužím. Sama vždycky se musím zastavit a vést sebe do nějaké pokory a do hluboké modlitby, abych se vlastně zpátky vrátila na tu vlnu, proč vlastně tady tohle všechno dělám. Je to těžké a když člověk opravdu organizuje velké věci a vede spoustu lidí, tak jede pořád 8:55 a vlastně si neuvědomuje, že je to nejdůležitější je pozvat do toho celého Pána Boha. A i když to takhle jako samozřejmě děláme s Pánem Bohem, tak někdy prostě na to úplně není možná čas. A myslím si, že to i prožívají i ostatní lidi. Já když tady tohle to slyším i od ostatních lidí, tak se snažím je pochopit, říct jim, co třeba jsem prožívala i já. I nabídnu to, že se za ně jako budu modlit a i třeba se snažím pak někdy zase otevřít to téma, když je vidím po nějaké dlouhé době, tak se jich třeba na to zeptat, jak se to u nich vyvíjí třeba dál. A nějak to se snažit posouvat postupně. Třeba když, samozřejmě je to těžké, jako takhle u těch lidí, které člověk vidí jednou ročně na festivalu. Na druhou stranu pak zase máme třeba i lidi v církvi, tak tam je člověk může trošku posouvat a motivovat, ale tady tyhle lidi můžeme motivovat i tím, že třeba jim posíláme veršíky, SMS-ku, nebo se snažíme si s nima nějak pravidelně volat. Thank you.

0: 3D Talk ze sérií Jak vést dobrovolníky, tento druhý díl s Alžbětou Hanákovou a Vojtou Barotem naladíte ve středu v 19.45 a pořad je také k dostání nebo k dosažení na podcastových platformách nebo na webu v archivu Rádia 7. Další téma bude opět dobrovolnické, tentokrát už třetí díl.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

O Ježíši o králi zpívali C3 Střebíče a o Ježíši o králi a o Bohu je vysílání Rádia 7, které může fungovat díky vašim darům, díky vašim modlitbám a díky vaší praktice.

psychické pomoci. Spoustu z vás není slyšet, ale bez vás by to nemohlo fungovat a vám patří díky. Díky vám, kteří nás podporujete, díky vám, kteří o nás mluvíte se svými přáteli, o tom, co vás zaujalo. Určitě budeme rádi, když nám i napíšete, co třeba je potřeba zlepšit i nebo co byste si představovali jinak. A můžete nám napsat na e-mail radio7@radio7.cz. Zároveň pořád probíhá kampaň Hledáme 500 statečných, tedy 500 úplně nových, funglových dárců, kteří by se rozhodli podporovat vysílání Rádia 7000 korunou měsíčně. Zároveň to není žádná výzva dejte ještě víc, než máte, ale spíš výzva pro ty z vás, kteří ještě žádnou takovouhle službu nepodporujete, připadá vám to smysluplné, čerpáte z toho nebo se s tím seznamujete a je vám to sympatické. Protože, jak už jsem zmínila, vysílání Rádia 7 je výhradně hrazeno z darů posluchačů, jednotlivých dárců, většinou drobných, takže pokud vám to stojí, za to budeme moc rádi, když se k nám přidáte. Informace, jak podpořit vysílání, najdete na webu radio7.cz. Moc krát děkujeme.

Posloucháte Krátce po deváté v úterý 5. května 2026 vysílání Rádia 7. Od mikrofonu vás zdraví Karolína Vološinová. Přeje vám krásné ráno, krásné dopoledne a to vyplníme pořady Základy v 9.30 s Ingrid Hrubou o modlitbě. No a po 10. hodině už se můžete těšit na reprízu pořadu Zákoutí s hostem Lucie Endlicherové Honzou Cimrem. Budou debatovat na téma dělat věci, které přispívají k dobrému.

No a mezi pořady vás také pozveme k některým akcím, které se konají ve vašem okolí a nebo v tento měsíc. Aktuálně od 6. do 10. května proběhne Ranger Camp, celostátní setkání pro děti a mládež nejen z Royal Rangers v České republice v Křižanově. Více informací najdete na webu royalrangers.cz. Na programu bude různé ringo aktivity, deskové hry, LARP, workshopy, semináře a nebude chybět bohoslužba nebo bohoslužby, jak jsem zmínila, od 6. do 10. května Ranger Camp v Křižanově, více informací na royalrangers.cz.

na úbočí kopce, ve stínu lípy, vzpíná se k nebi dřevěný kříž. Po dlouhá léta znamení víry, co člověka zvedá tam někam výš. Padaly vlády, měnily jména, výročí, svátky, sochy i vkus. Někdo se bál, tak mlčel jak pěna, a jiný zpíval svý vězeňský blues. Vemte mi hlas,

nedám si vzít. Co je člověk? Jen prach a hlína, vánek pouhý, co pohladil tvář, myslí si možná, když lokne si vína, že bude tu věčná.

0: tu nedám si vzít.
1: Rozcviť tmu. Tak se jmenuje putovní evangelizační program, který pořádá organizace Kristus pro všechny národy pod zkratkou CFAN ve spolupráci s místními církvemi. Od Českých Budějovic až po Třinec se můžete zúčastnit setkání plné koncertu, programu pro děti, svědectví a sdílení příběhů. Navštívení, respektive pozvání přijal také misijní evangelista, učitel, spisovatel a pastor Daniel Kolenda, takže můžete se pro bližší informace na tuto akci, která proběhne od 7. do 9. května, informovat na webu rozsvitmu.cz.

0: cítil jsem lásku a věř mi, že jsem se bál. Obrovskou radost a štěstí nad tím, co jsem udělal. Plíctví mi hřeby já tvůj dluh zaplatil sám.
1: Konference Křesťan jako správce stvoření organizuje evangelikální teologický seminář Vyšší odborná škola teologická a sociální v Praze od 7. do 9. května v Dobrém a pořádají ji i A. Rocha. Zaměřuje se na křesťanskou odpovědnost za stvoření v době ekologické a klimatické krize. Více informací najdete na webu etspraha.cz.
2: Už len chvíľu, svítať už začína, tak sa neboj, moja nalomená trstina.

Následuje také několik pozvánek k poslechu pořadu Rádia 7. Prvním z nich budou pořad Stopy. Chtěla zachraňovat, ale přitom se sama topila a potřebovala zachránit. Kam až dohnal vnitřní tlak a trápení Lucii Najmanovou a kdo se jí stal záchranným člunem v jejich problémech, se dozvíte v pořadu Stopy. Dnes v 19.45.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Pokud máte rádi hudbu, současnou křesťanskou hudbu, tak následující pozvánka je právě pro vás. V Pohovce vám aktuálně k poslechu nabízíme sérii věnovanou albumu amerického zpěváka Jeremyho Kempa. Štěpán Matuška připomene dnes po 21. hodině desku tohoto amerického zpěváka The Answer, odpověď. Tak se můžete přidat i vy.

0: Minula 10. hodina z úterý 5. května 2026. Od mikrofonu vás zdraví Karolína Vološinová a dává prostor dalšímu pořadu. Zákoutí zve k poslechu ty, kdo se chtějí na věci dívat z různých úhlů pohledu. Hosté pořadu se často s křesťanstvím spíš perou, nebo se na svět dívají jinou optikou a nebojí se pokládat si nejrůznější otázky. Další půlhodinka patří Lucí Endlicherové a Honzovi Cimrovi. Dobrý poslech.
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucí Endlicherovou a jejími hosty.

0: setkávání profánního, tedy obyčejného, a sakrálního, tedy posvátného, docházelo při natáčení rozhovoru, který nabídne dnešní Zákoutí. U jehož poslechu vás vítá Lucie Endlicherová. Uprostřed velmi horkého letního dne jsem se setkala s Honzou Cimrem, někdejším divadelním režisérem, který působil v divadle Polárka v Brně, které se specializuje na tvorbu pro dětského diváka. Okna venkovského domu zůstala dokořán otevřená, a tak se do povídání o hlubokých věcech dostane i hluk projíždějících aut a motorek, dorovnávaný ovšem hloubkou a klidem povídání, jak alespoň věřím. Rozhovor se stáčel mimo jiné i k inscenaci Tobiáš Lolnes na motivy stejnojmenné knihy Timothého de Fombela, která v Honzově režii vznikla. A kdybyste měli příležitost, rozhodně si nenechejte tuhle hru ujít, protože stojí za to. A pokud nebudete moci zamířit na to představení, tak si třeba přečtěte tu knížku. Dobrý poslech, tady je Zákoutí a setkání začíná. Honzo, kolik moc v sobě musí mít člověk dítěte, aby mohl i v dospělosti dělat loutkové divadlo?
1: No já hlavně jsem nikdy moc nedělal loutkové divadlo, jo? Jako okrajově, jo, ale jako primárně to divadlo pro děti obecně je jako širší pojem, jo, že a naopak loutkové divadlo není jako a priori pro děti, že ono se to někdy tak jako spojuje, že ta tradice taková je, že u nás je nějaká jako hluboká tradice od těch Kašpárků přes Pejbde a Hurvínky, je to jako asociovaný s dětma, ale i historicky i v současnosti právě to loutkové divadlo existuje i pro dospělí. A jsou to třeba strašně zajímavé věci a naopak vlastně v Polárce, když jsem byl, my jsme dělali loutkové inscenace, ale jednak nikdy asi ne úplně ty tradiční, jakože by to byly inscenace s marionetama, to jsou jako u nás v republice jsou jiný divadla, který se na tohle třeba specializujou. Spíš žánrově to bylo buď to činohernější, anebo někam směrem jako k alternativním směrům, výtvarnému divadlu, hudebnímu divadlu. A vlastně nevím, jako jestli vůbec, nebo jako jak by se to dítě mělo v člověku projevovat, že jo? Že já zase přece jenom jako dospělý člověk si nemůžu na to dítě hrát. Třeba myslím si, že znáte to aspoň z mýho pohledu, ne třeba u těch malých dětí, ale když uvedu příklad toho divadla pro mladý dospělý, pro buď to teenage publikum nebo lidi kolem třeba 15-18 let, tak i když já nejsem jako o tolik starší, tak vlastně těch nějakých 15-18 let, co máme mezi sebou, tak je jako rozdíl generace. A já vlastně si nemůžu jako věrohodně hrát na to, že jsem jeden z nich, že jako mluvím za ně, nebo že jako vypovídám stejným jazykem, že vlastně jsme vyrostli ve stejném světě, stejné kultuře, stejné popkultuře, jo? Že tyhle věci společný nemáme. A s těma dětma to asi je trošku podobně, že mám pocit, že když by si člověk hrál na to, že je dítě, tohle je taková ta jako zvláštní infantilita, někdy tímto divadlo je trochu prosáklý, jo? Že to člověk potká, že se ty lidi snaží tak nějak jako na ty děti pošišlávat. Ale mně asi přijde férovější se s nima bavit jako tak, jak doopravdy jsme, čili jako jo, vy jste děti, já jsem dospělý, ale to jako mezi náma netvoří bariéru, to nás nestaví ani jednoho do nějaké vyšší nebo nižší pozice, ale jako zas není asi důvod si nalahávat, že jsme jako stejného věku.
0: A tak co tedy pomáhá té komunikaci? Dobře, když budeme brát jenom tu komunikaci mezi dospělým a dítětem, tak co napomůže té komunikaci, aby byla srozumitelná, čistá, otevřená?
1: Já myslím, že to možná nemá ani nějaký veliký specifika, že možná právě to, že by se člověk snažil hledat nějaký jako specifický kód, jak s těma dětma mluvit a snažil se to nějak jako domyslet a strukturovat, tak to někdy mi přijde i té srozumitelnosti brání, že vlastně, když se potkají dva lidi a jednomu člověku je 30 a druhýmu 60, tak spolu taky vlastně normálně mluví, i když jako mají jinou životní zkušenost, jsou z jiné generace, mají za sebou jiné věci a stejně tak, když mě je něco přes 30 a potkám se s 5letým dítětem, tak taky se spolu můžeme normálně bavit. Přemýšlím, že asi tam nevidím nějaký jako úplně speciální cestu. Jo, samozřejmě, že je potřeba spolu mluvit tak, abychom si navzájem rozuměli, ale tak to je vlastně jako obecný požadavek na komunikaci. To s těma dětma není jako jiný.
0: Čím pro vás bylo přitažlivé divadlo pro děti, že jste se rozhodl ho dělat?
1: To se asi stalo nějak omylem. Mě teda vlastně ani dlouho nenapadlo, že bych dělal divadlo, až jsem se k tomu dostal relativně pozdě oproti všem lidem okolo mě, kteří objezdili všechny Jiráskovy, Hronovy a vlastně v dětství byli v dramaťákách, já nikdy v ničem takovým nebyl. A když už jsem teda se k tomu divadlu dostal a potom studoval JAMU, tak vlastně jsem nepřemýšlel o tom, že bych dělal divadlo pro děti. A až se nějakou skoro okolností jsem se přimotal k té Polárce, kde jsem potom teda skoro 10 let zůstal nějakým způsobem. Až v tu chvíli mám pocit, že to pro mě se stalo důležitým a samozřejmě pak je tam zlomový bod, když člověk má vlastní děti. Tak to najednou ještě ten pohled člověku na to mění nebo mění toto pořadí priorit toho divadla třeba. Jo? Nebo náhled na to, nebo vůbec způsob uvažování o tom divadle pro děti, to člověku asi promění nějakým způsobem.
0: A Polárka vám nadlouho byla domovem a pak jste se rozhodl odejít. Proč?
1: Už jsem tam byl dlouho. To jako vlastně není nic moc složitýho v tom, že myslím si, že to je dobře i jako pro mě nebo obecně pro člověka, že se někde nezasekne moc dlouho a i pro to divadlo, že ono popravdě i na poměry Polárky, jako v té funkci uměleckého šéfa, já jsem byl 6 let a myslím si, že nikdo jiný tam za dobu, co Polárka existuje, takhle dlouho nebyl. Takhle jako ve vedoucí funkci. Jo? Že to divadlo je zvyklý na vlastně poměrně rychlý cykly toho, jak se to mění, přichází lidi s novou politikou, novýma nápadama a já si myslím, že po těch 6 letech už to fakt bylo na čase. Jo? I pro mě, i pro to divadlo.
0: No a když jste z Polárky odcházel, tak vstříc čemu?
1: Vstříc truhlařině. Já teďka se živím jako truhlář. S tím, že jako s tím divadlem nemám potřebu nějak jako úplně definitivně na věky věku skoncovat, ale zároveň jako mi teďka vyhovuje od něj mít pauzu a odstup.
0: To je taková úplná změna životní role. Co vás k tomu vedlo?
1: Tím přemýšlím, ono divadlo je jako velmi, velmi sociální prostředí. Já nejsem zas tak jako sociální člověk, nejsem takovej ten, co to ani jako potřebuje, ani vlastně umí být v tak intenzivních sociálních kontaktech. Takže to, že teď pracuju sám, mě nějakým způsobem vyhovuje. A není to tak, že bych se potřeboval jako zavřít jako poustevník, jo? Ale je pro mě asi taková příjemná změna, že tu práci jako takovou mám v nějakým, řekněme, sociálním klidu. To je tahle změna. Není to takový to klišoidní, že teď jako dělám to řemeslo a mám klid a žádný stres, to jako ne, že? Ale je to třeba, když už teda stres, tak jinýho druhu. Není to spojený s nějakýma právě sociálníma vazbama, ale spíš jenom s tím, že třeba prostě obyčejně nestíhám. Jo, ale
0: jedno z témat, které jsem chtěla v tomhle rozhovoru otevřít, se týká, to byla možná vaše poslední inscenace, kterou jste v Polárce dělal, Tobiáše Lollnese, protože to je knížka, která je hodně doporučovaná, známá. Říká se, že je to jedna z nejlepších knih pro děti ze své doby a přitom mně přijde, že to zase tak moc kniha pro děti není. Ona je taková mnohovrstevnatá, vypráví příběh malého človíčka, který žije na stromě a ten strom je vlastně obrazem světa. A zároveň jedna z těch vrstev toho příběhu je vyprávění o totalitě. A vy jste to tak zvláštně v té inscenaci vytáhl. Mě zajímalo, proč zrovna tuhletu rovinu, protože tam je potom velmi poetický, láskyplný příběh, pak je tam ta poetika z toho stromu, která je úžasná. A vy jste z toho vzal nejvíc tu totalitu. Bylo to pro vás tak silné, že jste to chtěl vyprávět i tomu dětskému publiku?
1: On ten Tobiáš je obsáhlej román, protože to má několik set stránek a je to právě těch vrstev je tam tolik, že když by to člověk chce vzměstnat do nějakých těch 80-90 minut inscenace, tak i tak si myslím, že jsme toho klidně mohli vykuchat mnohem víc, jo? Že jsme se klidně mohli soustředit na jako opravdu striktně jednu z těch linek. Mě ještě možná víc než jako ta samotná totalita, na tom totiž zajímalo, jako jedno z těch klíčových témat pro mě byl nějaký jako sociální rozklad, který vlastně ta kniha popisuje ho teda na můj vkus velmi jako opatrně, že ta kniha vlastně sama o sobě nepřijde jako zas tak těžký čtení. Ona je psaná takovým jako vstřícným jazykem, vlastně i končí takovým jako sladoučkým happy endem, jo, o tom, že to pak bude všechno jako krásný a růžový, protože už jsme se zbavili toho padoucha. Ještě teda kromě té totality, o které jste mluvila, tak tam je ještě druhý klíčový téma, to environmentální. Jo. A já mám pocit, že totiž ty věci jsou strašně úzce provázaný. Jo, to, že ten Fombele jako maluje obraz světa, kde se vlastně přestává dát žít, kde jako ubývá ten prostor k žití, tak ubývá fyzicky, protože ten strom, potažmo, že v té metafoře ta planeta je ničená a zároveň ubývá sociálně mezi lidma. Jo? A že ty věci jsou na sebe strašně úzce navázané, což je obraz světa, který je jako velmi pesimistický a zároveň ale není vůbec mimo. Není vůbec mimo to, co žijeme a hlavně není vůbec mimo to, co bude žít ta generace, která teď nastupuje. Jo? Že pro ty děcka, i když s nima člověk mluví v tom věku, pro který ta inscenace je určená, tak pro ně je to velký téma. vlastně mnohem větší než pro nás a mnohem větší než pro generaci našich rodičů, protože my už vlastně teď víme, že to nějak doklepem, jo, a oni asi už tuhle jistotu vůbec v sobě nemají. I z toho důvodu, že oni o tomhle dovedou přemýšlet, mám pocit mnohem vůči sobě férověji, tak ta inscenace ve výsledku vyznívá temněji než třeba ten Fombeleho román, protože mi právě nepřišlo fér vůči těm dětskám, který to reálně zažijou a vlastně už začínají zažívat, jim malovat nějakou pohádku o tom, že to jako všechno ještě vyřešíme a dobře to dopadne tím, že jako se opravdu zbavíme toho jednoho padoucha, jo? Že takhle jednoduchý oni to mít nebudou. Přišlo mi dobrý s ním o tom mluvit jako férově, že vlastně s vědomím toho, že jo, všichni to víme, tak se o tom můžeme bavit jako dospělí lidi, jo, i když jsou to, dejme tomu, teda děti.
0: Máme jako společnost šanci se z toho obrazu, tak jak o něm teď mluvíme, nějak ještě vymanit, vykročit z něj, anebo už je to jasně nalinkováno, ta trajektorie, kterou se ubíráme, už je natolik silná, že prostě už nás to táhne někam tímhletím směrem a konec je nevyhnutelný.
1: Jde, to já vůbec nevím. ne, ale opravdu, to je konkrétní odpověď na tohle. Určitě rád nedovedu, to bych musel být odborník. Divadelníka Truhlář, jo. Ale co mi přijde jako poměrně prokazatelný, že vlastně to není tak, že jako něco přijde. Jo, že už se jako něco děje a děje se to ve smyslu tam environmentálním, tam je poměrně zjevný, teď se spolu bavíme v dost horkým létě, že už to vlastně vidíme i tady, jo? Že tady asi jsme si mohli jako v té střední Evropě dlouho říkat, že ne, že se přece nic neděje, protože tady nemáme jako to moře, který by se nám tady jako vybouřilo a ty vlny veder, ve kterých se umírá, ale teď už i myslím, málo kdo by to jako spochybňoval, že se něco děje. Si pamatuju, před 10-15 lety vlastně ten mainstream byl takový ten klausovský, jako když se přece nic neděje, protože v zimě si zasněžíme sjezdovky. Před pár lety ještě to bylo takový, že jako se debatovalo o tom, že ale přece lidi s tím nemají společného. Dneska to je v podstatě okrajová věc, mám pocit, jo? Že třeba tenhle ten posun mi přijde dost podstatný, velký. Druhé strany nevidím kolem sebe nějakou jako intenzivní vůli jednat adekvátně tomu, co se děje. Vybavuju si, a to byl nějaký úplně jako střípek obrázek z nějaké debaty, kde zazněl takový ten výrok, ale teď přece jako přibylo těch lidí, co třídí odpadky. A že to je jako dobrý. A jsem říkal, no to je jako dobrý, no. Ale to asi jako nebude ono, jo. Jak kdyby ta reakce současná byla o 50 let nazpět, nebo o 100. Jo, že kdyby tahle reakce proběhla před 100 lety, tak je to asi adekvátní a je to fajn, jo. Ale tím, že prostě jsme o těch 50-100 let jinde, tak už to prostě asi jako nestačí, no. Že jako v tomhletom smyslu jsem spíš pesimista a říkám jako konkrétní odpověď na to, jestli je něco nevyhnutelný a jestli to takhle dopadne, to fakt netuším, no.
0: Tak já se možná zeptám z jiné strany, protože možná i tam mířila ta moje otázka. Daří se vám někde do toho všeho, tak když se díváme kolem sebe, jak to vypadá, někde brát naději? Máte ještě naději do toho celého, jaký je dnešní svět, jaká je dnešní společnost a do toho, kam se jako lidstvo řídíme? A schválně to formuluju takhle úplně obecně, protože chápu, že ještě něco jiného je moje osobní naděje jako člověka a něco jiného je moje naděje, když se dívám na zemi u Fombela zobrazenou stromem.
1: Teď musím fakt přemýšlet, no, protože je fakt, že vlastně ten přirozený nástroj, který na to lidská psychika má, je vytěsnění té věci, že vlastně člověk, pokud se jako poctivě nad tím zamýšlí a vidí tu nějakou tendenci, vidí i tu společnost, i tu environmentální stránku věci, tak vlastně technicky za to moc jako nemá, kde tu naději brát, jo, že v nejlepším případě může doufat v takový ty jako optimističtější scénáře, že to třeba nebude tak zlý, jo. A tím pádem vlastně většinu času asi člověk tráví v tom mentálním nastavení, kdy na tohle nemyslí, kdy jako to vlastně jako nějakým způsobem vypne. A vlastně úplně rozumím jako lidem, kteří tomu fakt propadnou jako depresi. Jo, že neděje se mi to, ale vlastně mám pro to jako pochopení, že vlastně vím, že pokud bych se tím opravdu intenzivně v sobě zaobíral, tak bych asi byl opravdu pesimista. Jako obecně za to. Jo, že takhle teda technicky jako nemám vlastně nějakou jako naději ve smyslu, že bych viděl dobrý řešení. A nebo když teda půjdeme po té havlovské definici, že to není jako ta víra, že něco dobře dopadne, ale že jako to má smysl, tak tudy možná, jo, jedině, že jako dává smysl dělat věci, které přispívají k dobrýmu, i když nedostatečně, i když chybujíc, jo, tak asi jedině takhle bych si to dovolil představit.
0: Já bych s dovolením ještě dotáhla dokonce tu neúplně optimistickou linku tohoto rozhovoru, omlouvám se, ale logicky to směřuje k té otázce, kterou chci položit. Je podle vás něco po smrti? Čeká člověka něco po tom, co zemře?
1: Věřím tomu, že jo.
0: A co to je?
1: To nevím. To se ani v té Bibli nepíše tak konkrétně, aby člověk mohl jako vědět nebo si to představit. Mně vlastně přijde dobrý, že to je právě mimo lidský hranice myšlení. Že vlastně to není jako, já myslím si, jo, něco, co by si člověk jako měl nebo potřeboval nějak jako konkrétně představovat. Že vlastně to vědomí, že to je něco, kam naše myšlení nesahá, kam jako nedošáhne, je takový dobrý jako i vodítko k nějaké pokoře vůči i tomu současnému životu mi přijde, jo? Že člověk samozřejmě jako ve smyslu lidstva, člověk dosáhl jako obrovských věcí a vlastně v tom, jako když se na to díváme těma lidskýma očima, tak to, byť samozřejmě teď jsme se bavili o klimatické změně, to prostě nese někdy i strašlivý důsledky, tak vlastně v tom smyslu jako poznání a schopností jsme se jako od toho ohně a nabroušenýho klacku posunuli neuvěřitelný kroky. A vlastně to naplňuje až hrdostí a až pýchou nad tím, že jo, co teda dovedem, co teda víme, a pak najednou jako to vědomí, že něco prostě vědět nemůžeme, jako, nebo takhle mně to nějak přijde, jo, že vlastně možná jsme schopní opravdu jako téměř dokonale poznat ten svět, jsme schopní jako opravdu až porozumět tomu, jakým způsobem teda ten vesmír se jako vyvíjel a vznikal, jo, a už to jsou jako pro mě jako nefyzika úplně, že nepochopitelné věci, už je to, mně už to přijde, jak se to jak v tom starověkém Řecku byla jako úzce propojená ta filozofie s tou přírodní vědou, že se to zase jako obloukem vrací k sobě, mě to tak na mě působí jako zvenku, jo. A jsou to jako úžasné věci, ale i tyhle ty potom jako skončí na tom, že teda dejme tomu dobře, už jako o tom světě víme všechno, ale prostě ta mysl není dělaná na to, aby věděla o tom, co teda přesahuje, že tam pořád ten jako konečná hranice toho poznání a za ní jako nevidíme. Můžeme jako tomu věřit, ale to není vědět, že?
0: No a co je věřit?
1: No. Věřit je asi... No, tak to je hodně těžká otázka. To je...
0: To je hrozně těžký, že? To je to slovo, který člověk normálně používá.
1: No, protože to, že jo, to jsou takový ty jako definovat základní pojmy, že vlastně by člověk potřeboval ty základní pojmy, aby definoval cokoliv jiného, že jo? Ale asi v tomhle smyslu bych tu víru nebo to věřit chápal jako vědomí žití s tím, že to, v co věřím, existuje. Já to nemůžu vědět, já to nemůžu dokázat, ale jako teda vědomě se snažit žít... Jakože to je. Jakože to nějakým způsobem existuje.
0: Věříte v Boha?
1: Snažím se.
0: Jak vypadá snažím se, to mě zajímá.
1: Ono mně přijde, že to jako není jednoduchý právě tím, jak člověk vyrostl. Byť já jsem jako třeba z věřící rodiny, jo? Ale stejně člověk vyrůstá ve světě, který je právě velmi jako popsaný, velmi technicky, člověk vlastně, mám pocit, že jako člověku nestačí už ta jako berlička, že jako všechno, co jako nepoznáme, tak si jako vysvětlíme tím Bohem, jo, že to, co nechápeme, když budu od těch úplně jako prvotních náboženství, že jo, tak když si nedokážu vysvětlit, proč hoří oheň, tak prostě ho sesílá nějaký bůh ohně, jo. A má to i, myslím si, jako řekněme z dnešního pohledu ušlechtilejší formy i v tom křesťanství se takovýhle tendence, mám pocit, objevujou a mně přijde, že to už jako, nebo mně to jako nestačí, že bych si tím jako vysvětloval nějaký věci, kterým nedovedem takhle jako z fleku porozumět, jo? Že to je taková fakt berlička a že tím pádem nenachází člověk takhle jako jednoduchou oporu v tom světě, který poznává, protože ano, já jsem teď přesvědčený o boží existenci a může jí, jako, mám pocit, cítit takový jenom velmi jemných věcí, vlastně spíš jako mezilidských, spíš vztahových třeba, nebo úplně jako vnitřních osobních, z nějaký jako velmi jemného pocitu, ale vlastně jako by bylo hrozně snadný si zvědomím všeho jako technického chápání světa, říct, jo, ale tak tady jsou takhle ty vedle sebe se skládaní ty škatulky, takhle to funguje, tohle souvisí s tím, tak ten Bůh tam jako nikde není, když to funguje i bez něj, že jo. Jo, že vlastně to není problém si s dnešním stavem vědy říct, to už někdy prostě to od jako zrodu moderního ateismu to vlastně stojí na tomhle, že jo, že vlastně jako my přece víme, jak ten svět funguje, tady to do sebe zapadá, ten Bůh tam nikde není, takže neexistuje. Jo, a od té doby mám pocit, že člověk musí trochu snažit.
0: Půjdu odvážně ještě o kousek dál. Kdo je pro vás Ježíš?
1: No to je ještě těžší totiž, že jo. To je ještě těžší, protože já jsem vlastně asi poměrně racionální člověk, jo. A říkal jsem si, kdybych já se narodil jako judaista, tak to mám vlastně jednodušší, jo. To je ještě takový jako koncept, který jednak má poměrně jasný teda pravidla, takový i velmi jako vyjmenovaný, jo, postupně. A dobře, jako mám to takhle sestáraný a k tomu tam je ten Bůh, jo, který to stvořil a dobrý, jo. A teď najednou ještě vlastně něco úplně... Jako, jo, ten nový zákon celý jako příběh, který je, vlastně mně přijde, že to říká jako od začátku, hele, stejně tohle není něco, co bych dokázal a měl pochopit. To se jenom věří a má se to žít, ale ne, jo, že to je vlastně v tomhle smyslu to je ještě těžší, protože to vlastně... No, protože se to vzpírá tomu racionálnímu uchopení, úplně. Jo. A možná je to o to zajímavější v tu chvíli.
0: Co podle vás musí člověk udělat, aby mohl věřit? Protože tak, jak mluvíme o víře, nebo jak vy o ní mluvíte, tak mi přijde, že je to jakoby něco, co jde proti tomu racionálnu, nebo co je jiná, úplně jiná kategorie. Dobře, ne proti, ale je to jako tady je racionálno a víra je prostě úplně jiná kategorie, ke které je potřeba úplně odjinut přistupovat. Tak co člověk potřebuje proto, aby teda se víra stala součástí jeho života? Je to to popření toho racionálna, nebo větší důvěra, nebo dokázal byste to nějak popsat?
1: Já se trošku bojím, že nedokázal, že to je, když to vezmu tak jako blbě pragmaticky, takže k tomu možná člověk potřebuje jako štěstí v tom, že jako se v životě dostane do těch jako správných situací mezi správný lidi, kteří ho ovlivňujou a musí to k němu od někud asi jako přijít, no. Že asi, no vlastně... Možná ne nutně. To je takový, že člověk to má omezený tou svou vlastní zkušeností, že nemám problém si přiznat, že kdybych v tom jako nějakým formativním období vyrůstal za trošku jiných okolností mezi trochu jinýma lidma, tak jsem teďka nemusel být aktivně věřící. Mm-hmm. Jo, že vlastně člověk to dostává trochu jako dárkem, mám pocit. Ale vlastně zároveň jako si říkám, že to může mít jakkoliv úplně jinak, že jo? Že to vlastně může klidně možná doma vysedět a vyčíst a taky na to přijít úplně stejně, jo? Že, ale co k tomu člověk potřebuje, já si myslím, že to popření racionality určitě ne, to mi přijde takový, právě toto je ta laciná berlička potom, jo? Že jako si člověk vytvoří nějaký teda jako EZO vidění světa, aby se tím jako reálným nemusel zaobírat vlastně, jo? Že to nějak není blízký.
0: No ale jestli to náhodou není otázka takového nějakého toho vědomí, že nemůžu na všechno přijít, protože mně přijde, že někdy jako máme touhu všechno pochopit, ale že je to přesně ono, takový to vědomí, že jsou věci, které prostě pochopit nemůžu. A je to tak v pořádku, že prostě i kdybych je rozložila na nejmenší prvočísla, tak je stejně nepochopím. A přijde mi, jestli tohle náhodou není jako ta podstata toho, co je vlastní lidem, kteří věří, že jako dokážou říct, jo, nechápu to a nevadí mi to, nebo je to v pořádku.
1: To asi může být, no. Ale ono zároveň to, nebo přijde mi, že to není jako, když se to teď řekne jenom takhle samotný, tak by to vlastně vyzývalo k nějakému jako nepoznávání, že jo, věcí, což si myslím, že takhle není, že spíš i vlastně pro člověka, který jako poznává a chce poznávat ten svět, tak je to jako výborná taková nějaká kotva, takže trošku jako uklidnění vlastně, jo? Že člověk se jako žene za tím poznáním toho, jak ten svět právě funguje, nebo třeba jak funguje mezilidský vztahy, nebo jiné věci. A vlastně přijde mi, že se to pak poznává jako o něco příjemněji s vědomím toho, že hele, stejně to nebude všechno. Jako, stejně to jako všechno nepochopíš. Tak dobrý, no stres prostě. Jo, že takový... Asi fakt vlastně ukotvení, no, mm-hmm. v tu chvíli. Byť je to zvláštní, že vlastně se jako člověk v tom světě, který poznává, ukotvuje tím, že jako něco opravdu nepozná, mm-hmm. ale je to takový jako protipol, sympatický asi.
0: Mm-hmm. Je víra v životě člověka, jsem chtěla říct nezbytná, ale kdyby byla nezbytná, tak většina lidí nežije. A důležitá?
1: Mně přijde, že jo. Ale zároveň myslím si, že kdyby tady seděl člověk, který věřící není, tak řekne ne, protože já se z toho úplně v pohodě žiju, že jo? Že to je jenom otázka vlastního jako vnímání, to, jako, že to je hrozně subjektivní věc, jo. Z jednoho úhlu pohledu je důležitá, protože má nějaký důsledky pro ten život, který člověk vede, nebo by jako měla mít, nebo se člověk aspoň snaží, aby měla. A nebo naopak vlastně z té druhé strany, se to možná zamotávám, jestli je důležitá pro ten život samotný. Protože to vlastně právě potom vrací tu otázku, jako jak teda žijou ty lidi, kteří tu víru nemají a nechtějí, že jo? A oni normálně jako v pohodě žijou poměrně většinou, jo? Takže asi spíš jako z pohledu těch důsledků, teda bych řekl, že je důležitá, no.
0: A myslíte důsledky tady na zemi, anebo i důsledky po smrti?
1: No to jsou ty, o kterých nic nevíme, že jo. Ale myslel jsem ty tady. Jo, že jako člověk se na základě té víry pak o něco snaží. Jo, to, že mu to třeba nejde, je věc druhá. No.
0: No a co s tím, když je dost lidí, kteří nevěří a přitom někdy se říká, že jsou lepší než mnozí křesťané, strčili by je do kapsy?
1: Nic, podle mě. Prostě tak je. No. Já jako, mám pocit, že to, že člověk je, že člověk věří, z něj asi jako automaticky lepšího člověka neudělá. Že jo? Vlastně i, že jo, když se tady definuje ta trojice, ta víra, naděje, láska, tak jako ta víra tam není ta nejdůležitější. Ta je úplně jiná věc, ta nejdůležitější. Jo, že ta dělá to podstatný a ta víra k tomu asi může pomoct nebo nevím, namotivovat nebo navést někudy, ale jako samo o sobě se tam, ne že by se říkalo, že to není hodnota, ale není to ta nejvyšší hodnota, že jo? Což tím pádem potom se vůbec nevylučuje s tím, že spoustě křesťanů se to ne-li všem, že jo, tak člověk prostě ví taky na sebe, se to prostě nedaří a spoustě nevěřících lidí se jako daří žít dobře a no, to není, tak asi nepřekvapuje vlastně.
0: S někdejším divadelním režisérem a dnes truhlářem Honzou Cimrem jsme rozhovor skončili ve velmi zajímavých vodách. Letní teplo stále sálalo oknem dovnitř stavení a já si říkala, jestli někdy není lepší přestat klást otázky, třeba proto, že mlčet je někdy prostě ta nejlepší odpověď. Díky, že jste se proposlouchali a trošku i promlčeli spolu s námi k závěru Zákoutí. Naslyšenou se zase za týden těší Lucie Endlicherová.

0: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz.
1: Také za týden si můžete naladit Zákoutí, pořad, který chce klást otázky, které možná nezní ve veřejném prostoru tak často, a dát prostor i odpovědím, které nevycházejí z křesťanského pohledu na svět. V premiérovém dílu v neděli v 18:30 bude hostem Lucie Endlicherové Milan Mikin Apel.

Je úterý 5. května 2026, krátce po 10:30 se z brněnského studia Rádia 7 hlásí o slovo Kuba Lofítek. Přeji krásný jarní den a krásné jmeniny všem Klaudím. I v následujících hodinách nás čeká pestrý program, jaký to poodkryje přehled pořadů.

Čas od času proběhne médií zpráva o nějaké ekologické havárii. Většina podobných událostí ale zůstane utajená, i když dopady takových událostí jsou často katastrofální. Informovanost veřejnosti ale nehraje do karet velkým průmyslovým vlastníkům. O jedné takové události, o její důležité příčině i o souvisejícím návrhu zákona uvažuje glosa Petra Rause. Poslechněte si ve 11:15. Všechno má svá omezení, známe je z dopravy, ale i z běžného života. Nemůžeme si jednoduše dělat, co chceme. Nikdy se ale může zdát, že umělá inteligence taková omezení nemá. Opak je pravdou, jak o tom v průsečících hovoří od 11:45 Marián Možucha. Boží zázraky a zaopatření, vyslyšené modlitby, ale také neustálý tlak ze strany komunistického režimu. To byl život Zuzany Sedláčkové a její rodiny. Oba s manželem byli kazatelé, ale aby mohli svou funkci vykonávat, museli si najít práci, aby se uživili. Učili se na každý den znova a znova důvěřovat Bohu. Ve čtení na pokračování otevíráme autobiografickou knihu s názvem Nepřemožení, opět ve 11:45. Od doby, kdy vznikla první církev, se stále šíří dobrá zpráva evangelia o tom, že Bůh miluje člověka. Lidé si tuto zprávu stále předávají. A platí to i dnes. Budeme si o tom povídat po jedné hodině, odpolední, ve fortepiánu se Stanislavem Černochem, který to také sám zažil a také to dál dělá. Mezi druhou a třetí hodinou se otevře prostor pro vaše písničková přání. Stačí napsat SMS-kou nebo e-mailem, kterou písničku vám máme zahrát. Je mým přáním a přáním celého týmu Rádia 7, abyste i dnešní den prožili jako den naděje. Každý, kdo prožil osobní setkání s Pánem Ježíšem Kristem, může žít svědomím, že on sám je zdroj naděje, se kterým můžeme počítat v každém čase.

0: Máme se jako křesťané starat o Boží stvoření? Nepochybně ano. Jsme s ním příliš silně spojeni, jak zdůrazňuje třeba apoštol Pavel v 8. kapitole epištoly Římanům. Jedné aktuální stránce této naší odpovědnosti se budou věnovat následující minuty.
1: Glosa Petra Rause.

Dnešní glosou se chci vrátit do poměrně nedávné minulosti. Nejprve do 19. ledna letošního roku. Toho dne totiž zasáhla část Znojimska a přilehlou příhraniční oblast Rakouska ekologická havárie. Spíš katastrofa. Její rozsah byl mimořádný. V obci Podmiče se protrhla obrovská jímka s kejdou, jejíž obsah zdevastoval nejcennější část Národního parku Podyjí. 50 tisíc lidí zůstalo v důsledku havárie bez pitné vody. Dalo se tomu zabránit? Technická závada se může objevit vždycky, řeknete. Problém ale spočívá jinde. Ta jímka tam nikdy neměla vzniknout, protože leží v těsné blízkosti cenného vodního zdroje. Jak je možné, že takový projekt schválili příslušné úřady? Navíc do něj putovaly desítky milionů z veřejných dotací. Staří Římané se v podobných případech ptávali qui bono. O čí profit šlo tady? Glosa ovšem není od toho, aby ukazovala prstem nomina odioza, i když ono by bylo na koho. Spíš tu máme před očima velmi varovný vykřičník nad stávajícím rozmachem průmyslového zemědělství. Jeho dopady jsou evidentně katastrofální. K tomu ještě druhý pohled do minulosti, tentokrát nepatrně vzdálenější. Už v programovém prohlášení stávající vlády se objevil záměr uzákonit předkupní právo na půdu pro ty, kteří na ní aktivně hospodaří. Zdánlivě jde o snahu zabránit nákupům půdy spekulanty nebo zahraničními vlastníky. Ano, i tento aspekt se může v případě přijetí zákona projevit. Mnohem výrazněji se ale projeví jiný. Zákon povede k mnohem rychlejšímu přesunu vlastnictví půdy od drobných vlastníků k velkým zemědělsko-průmyslovým koncernům. A k dalšímu rozmachu průmyslového zemědělství, které mimořádně škodí naší krajině a jehož technologie, zejména produkce průmyslově vysoce zpracovaných potravin, systematicky ničí naše zdraví. Mluví Bible i do takovýchto problémů? Řekne nám něco smysluplného i v dnešní době, i do oblasti vlastnictví půdy? Ukáže nám modely, které vycházely z boží moudrosti. A připomene

vztah k půdě je totiž nenahraditelnou hodnotou. A pak to druhé. Jako lidé jsme zodpovědní za stav přírody, ve které žijeme. Zachování života v půdě je stejně cennou hodnotou jako vyprodukované potraviny. Péčí o své stvoření pověřil Hospodin už kdysi Adama a nikdy toto pověření neodvolal. Nebylo to ale tak, že se Adam měl starat o zahradu Eden? Dá se tento úkol rozšířit a přenést na celé boží stvoření? Podle všeho ano. Všimněme si, co píše prorok Jeremiáš, mnoho a mnoho generací po opuštění Edenu. Hospodine, chci s tebou mluvit o tvých soudech. Proč je úspěšná cesta svévolníků? Všichni, kdo se dopouštějí věrolomnosti, žijí si v klidu. Jak dlouho bude ještě země truchlit a bylina schnout na všech polích? Pro zlobu těch, kdo na ní bydlí, jsou vyhlazována zvířata i ptactvo. Ale říkají, do naší budoucnosti Bůh nevidí. Hospodin tady svému lidu vyčítá, že se o svěřenou zemi nestará dobře. A vyčítá to i nám. Co s tím ale můžeme dělat my, obyčejní lidé? Můžeme tlačit na poslance, aby přijímání zákonů škodících božímu stvoření bránili. A pokud jsme vlastníky půdy a pronajímáme ji velkým koncernům, možná bychom se nad tím mohli zamyslet, i když je to ekonomicky výhodné. Možná by se nějaký místní zemědělec o vaši půdu postaral lépe, zejména pokud se věnuje integrovanému nebo biozemědělství. Ono totiž sledování jen ekonomických zájmů nemusí vést vždycky k dobrému. Zákony trhu nás nespasí, jak nakonec Bible připomíná, sice nepřímo, ale opakovaně.

O naší odpovědnosti za přírodu uvažovala glosa Petra Rause. V repríze ji nabídneme ještě ve čtvrtek v 9 hodin 30 minut a v pátek v 16 hodin.

Minula 11. hodina, 5. května, posloucháte dopolední vysílání Rádia 7, které nechce předávat laciné odpovědi a instantní návody na život. Právě naopak chce probudit srdce i mysl posluchačů k promýšlení biblické zprávy o naději a záchraně v Pánu Ježíši Kristu. To dělá Rádio 7 už od počátku své existence. Tato práce stojí na modlitbách a finančních darech podporovatelů. Jako tým Rádia 7 jsme vděční za každého stávajícího i nového dárce či modlitebníka. I vás zveme k těmto formám spolupráce. Více informací o možnostech podpory najdete na našich webových stránkách www.radio7.cz, kde představujeme také kampaně 500 statečných. No a v sekci Zapoj se pak najdete další tipy na možnou spolupráci se naším rádiem. Teď už k aktuální 60-minutovce, relace Průsečíky, která propojuje umělou inteligenci a duchovní svět, dostane prostor v 11.15. Zbylý čas vyplníme hudbou. Teď to bude například spolupráce kapely Souznění a Lucie Soljakové. Dobré poslouchání přeje Kuba Lofítek.

Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. Evangelium podle Jana, 3. kapitola, 36. verš.

na spolupráci polského hudebníka Matea a kapely Tu naváže kapela Worship Vision se skladbou Král slávy.

0: Přelaďte se na lepší myšlenky. Rádio 7.
1: Můžou mě hlídat, uvěznit, spoutat, Bůh však zůstává mou nadějí. Můžou mě hlídat.

Středeční 18. hodina 30. minuta bude časem reprízy tohoto vydání průsečíku. Další téma nabídneme opět za týden v úterý v 11.15.

5. květen je v Japonsku dnem dětí a je to také Mezinárodní den porodních asistentek. Podíváme-li se do českého kalendáře, zjistíme, že svátek má dnes Klaudie. Jménem Claudiusu byli označováni v Římě ti, kdo náleželi k rodu Claudiů. Základem tohoto jména je latinské slovo Claudus, jež znamenalo kulhavý.

0: Kalendárium.
1: Pojďme se podívat na události a osobnosti spjaté s 5. květnovým dnem. Května 1945 vypuklo v Praze takzvané květnové povstání českého lidu. Závěrečné boje před osvobozením hlavního města na sklonku druhé světové války. Zároveň v tomto dni došlo k osvobození koncentračního tábora Mauthausen a ke kapitulaci německých jednotek v Nizozemsku a Dánsku. Tyto země slaví dnes den osvobození. O 4 roky později, 5. května 1949, vznikla Rada Evropy. Dánský filozof Søren Kierkegaard se narodil 5. května 1813. Patří k nejvýznamnějším představitelům filozofie 19. století. Je považován za zakladatele existenciální filozofie a praotce existencialismu 20. století. Jeho dílo se vyznačuje hlubokou touhou po Bohu a hledání pravého vztahu s ním. Let uplynulo od narození polského spisovatele Henryka Sienkiewicze. V roce 1905 byl oceněn Nobelovou cenou za literaturu. V odůvodnění se píše za velkolepé zásluhy epického spisovatele. A bez nadsázky lze říci, že takový důvod je na místě. Seznam jeho děl je velmi dlouhý. A je nutné přiznat, že zaujal hned svým prvním románem Ohněm a mečem. Román Quo Vadis se dočkal četných zfilmování. Francouzský vojevůdce a státník Napoleon I. Bonaparte umírá 5. května 1821. Od této události uplynulo přesně 205 let. Kalendárium připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Společně se znělkou jsme v úterý 5. května překročili práh 12. hodiny. Posloucháte Rádio 7, rádio, které vysílá rádo. Vysíláním aktuálně provází Kuba Lofítek. Nová hodina nabídne relaci čtení na pokračování, ve které ve 12 hodin 15 minut znovu otevřeme knihu Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemoženi. Pravé poledne na Rádiu 7, to znamená modlitevní zastavení. Chcete-li, můžete se přidat z místa, kde právě jste. Bože, děkuji ti za tu výsadu, znát tě, poznávat tě a mít s tebou vztah díky Pánu Ježíši Kristu. Děkuji za to, že tě můžu přijímat a vyznávat jako svého stvořitele, ale také jako svého Otce v nebesích, který mě dokonale zná, který mě miluje a který chce pro mě to nejlepší. A ty jsi byl ochotný dát to nejlepší, dát to nejdražší, proto aby člověk měl tu obnovenou možnost blízkého vztahu s tebou. Byl jsi ochotný vydat na smrt svého milovaného syna, protože nebylo jiné cesty, jak bychom my mohli být zachráněni z té své marnosti, z hříchu, ve kterém jsme žili a ve kterém jako lidstvo žijeme. Děkuji, že Pán Ježíš Kristus je projev tvé dokonalé lásky. Je to zároveň ta tvá natažená ruka k nám, ta nabídnutá náruč. A tak děkuji za tu skutečnost, že se mohu počítat mezi ty, kteří tu nabídnutou ruku, tu nabídnutou šanci na nový začátek využili. A děkuji za to, že ta šance, ta naděje, ten čas milosti ještě stále trvá. Děkuji za to, že ty toužíš po tom, aby každý člověk mohl dojít věčné záchrany, aby mohl být smířený s tebou právě skrze oběť Pána Ježíše Krista. A děkuji za to, že v něm si nám požehnal vším duchovním požehnáním a že nám žehnáš a obohacuješ naše životy tolika dobrými věcmi i vztahy. Díky za ty skutečnosti a tak prosím, aby si nám otvíral oči, abychom každý den viděli ty důvody, ať už možná velké nebo malé, důvody k vděčnosti tobě za to, co máme. A zároveň chci prosit za posluchače Rádia 7, chci prosit za každého, kdo prochází něčím složitým, těžkým, komplikovaným, možná neřešitelným, prosím za naději, za moudrost, za tvůj pokoj, za sílu pro to dělat ty jednotlivé kroky na té cestě k řešení. Děkuji za to, že víš o každém z nás a že každého z nás máš moc rád. Amen.

Než dostane prostor relace čtení na pokračování a osmý díl knihy Nepřemožení z pera Zuzany Sedláčkové, mám tady připravenou kapelu Terebint.

Před námi je čtení na pokračování. Zuzana Sedláčková se nikdy nestyděla za svou víru v Boha a spolu s manželem k Bohu vedli i své dvě dcery. Ve škole ale děti slyšely něco zcela jiného. Jednoho dne Zuzaně její dcera řekla, že Pán Ježíš není a že už nechce, aby jí o něm vyprávěli. Zanedlouho ale malou Ruth bolel zub a tak honem poprosila Boha, aby zub uzdravil. Sedláčkovi se stále modlili, aby se naplnila jejich modlitebna. Stalo se. Přišli hlavně děti z romských rodin. Protože měli málo peněz, Zuzana musela začít také pracovat. V práci se Zuzaně její kolegyně svěřovaly se svými problémy. Modlila se s nimi a donesla jim Bibli. Na Silvestra se konal u Zuzany v práci večírek. Lidé tancovali a popíjeli. Do Zuzaniny kanceláře přišel sám ředitel a chtěl, aby zůstala na oslavu. Zuzana mu však vysvětlovala, proč nemůže zůstat. Oslava dopadla neslavně. Všichni se opili a dělali nepříčetnosti. Z autobiografické knihy Nepřemoženi čte Lenka Malinová.

Příštího dne, když jsem otevírala došlou poštu, přišla za mnou sekretářka náměstka ředitele a prohlédla každý dopis s poznámkou, že hledá velice důležitou zprávu. Pak odešla. Chtěla jsem si udělat malou kontrolu finanční hotovosti a nakoupených známek. Natáhla jsem ruku do odpadkového koše pro kus papíru, abych napsala své záznamy. Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistila, že obálka, kterou držím v ruce, je nečekaně objemná. Když jsem se na ní podívala, zjistila jsem, že je adresovaná na podnikové ředitelství. Nešlo mi do hlavy, jak se ten dopis dostal do odpadkového koše. Rychle jsem jej otevřela, ve snaze zařadit jej mezi ostatní korespondenci. Ovšem z obálky jsem vytáhla jinou obálku s poznámkou tajné, osobně doručit náměstkovi ředitele. Vzala jsem dopis a nic netušíc jsem jej chtěla odevzdat náměstkovi. Ten na mě chvíli vykuleně beze slova hleděl, pak mi vytrhl dopis z rukou a rozčíleně křičel. Kde jste ten dopis našla? Kdo vám jej dal? Pak jsem se po straně dozvěděla, že ředitel se mi chtěl pomstít, protože jsem se nezúčastnila silvestrovské slavnosti. Ztráta důležitého dopisu byla uměle připravená a po mnohém hledání měl být dopis nalezen v mém odpadkovém koši, za což bych samozřejmě nesla patřičné následky. Za několik dnů si mě ředitel předvolal do kanceláře a oznámil mi, že mě propouští ze zaměstnání. Toto rozhodnutí bylo neodůvodněné. Po rozvázání pracovního poměru jsem marně hledala jakoukoliv pracovní příležitost. Nic pro mne nebylo. Chtěla jsem pracovat jako uklízečka, ale ani tuto práci jsem nedostala. Tehdy jsem si vzpomněla na svůj konfirmační text. Blahoslavení, kteří protivenství trpí pro spravedlnost. A pochopila jsem, že se jedná o kříž Kristův, kterému se jeho následovníci nevyhnou. Gálovi. Jednou procházel manžel ulicí a hledal člověka, ke kterému ho pán posílá s poselstvím evangelia. Právě šel kolem otevřených dveří, které vedly do temné chodby. Vejdi, řekl mu pán. Manžel poslechl a vešel do prvních dveří, které v té tmavé chodbě uviděl. Naproti dveřím stála u plynového sporáku žena. Kolem ní se tulily 4 malé děti. Žena se zarazila. Posílá mne k vám pán Ježíš, abych vám řekl, že vás Bůh miluje. Jak mě může mít Bůh rád? Kdyby vůbec nějaký Bůh byl, nemohl by se na naše utrpení dívat. Podívejte se, to jsou mé děti. Nejstarší syn je v dětském domově. Manžel má tuberkulózu, je na léčení. Asi to nevydrží. Kašle krev. A i kdyby přežil, co budeme dělat? Je krejčí, ale nesmí šít, protože by mu to uškodilo. Ne, kdyby byl nějaký Bůh, nemohl by se na to dívat, nemohl by lhostejně hledět na ty děti, jak křičí hlady. A já nemám peníze ani na chleba. Proč jste sem přišel? Rozkřičela se v pláči žena. Právě jsem držela ruku na plynovém kohoutku, jsem rozhodnuta se vším skončit. Ať zemřu já i ta drobotina. Konec a bude pokoj. Větší děti se dali do usedavého pláče a objímali matku kolem nohou. Právě proto mne sem poslal Bůh, abych vám oznámil, že žije, že o vás ví a chce být vaším starostlivým otcem, abyste si nezoufali, ale v dětinské důvěře na něho spoléhali. On vyřeší všechny vaše problémy. A oddělíte-li se od hříchu a budete-li ho hledat celým srdcem, on naplní žádosti vašeho srdce. Potom můžete k Bohu volat a on se vám ohlásí a poznáte, že Bůh je opravdu pomocníkem těch, kteří v něho doufají.
Ale jak v něho můžu doufat, když můj muž umírá a tyto děti chudinky umírají hlady? Paní, vyzkoušejte pravdivost mých slov, modlete se, aby Pán Bůh uzdravil vašeho manžela. Já se budu za něho také modlit. Jestli Bůh prodlouží jeho život, tak vězte, že tu věc učinil Bůh. Pak mu vydejte své srdce a služte mu s celou svou rodinou. Posílejte děti do besídky k Božímu slovu, ať se také naučí znát Boha. To, co jste chtěla udělat, je v Božích očích velký hřích. Život jste si nedala sama, ani svým dětem. Život je dar Boží. Proto nikdo nemá právo sáhnout si na něj. A nyní, ať mě jdou dvě větší děti doprovodit, ať si vezmou batoh nebo tašky a my vám pošleme něco k jídlu, abyste mohla něco navařit. Tak k nám dovedl manžel děti, chlapce a děvčátko s taškou a s batohem. Bylo mi jasné, že těm lidem musíme pomoci, i kdybychom se museli ještě více uskromnit. Na chodbě stála bílá skříň, ve které jsme měli zásoby na celý měsíc. Bez váhání jsem ji otevřela a naplňovala batoh rýží, fazolemi, hrachem, i láhev oleje jsem přidala, nějaké těstoviny, margarín i kostku másla. Do tašky jsem vložila několik kompotů a marmelád a větší polovinu chleba. Naše děti stály vedle skříně s vykulenýma očima. A co zbude nám? Ptají se úzkostlivě. Neboj se, Pán Ježíš má ještě víc. Polohlasně si opakuji slova. Pouštěj chléb svůj po vodě, nebo po mnohých dnech najdeš jej. Jednou odpoledne zaťukal někdo na dveře. Byly to děti Gálových. Paní Sedláčková, maminka vás pěkně pozdravuje a vzkazuje, že tatínkovi je již lépe a že ho již propustili z nemocnice. Už je s námi doma. Budou rádi, když je navštívíte. Od té doby rodina Gálová pravidelně navštěvovala naše shromáždění. Všechny děti chodily do besídky a otec z vděčnosti, že smí být v rodinném kruhu svých drahých, začal vážně hledat Boha. Pomalu se zotavoval a ačkoliv bral invalidní důchod, přece mu zdraví dovolovalo věnovat se několik hodin denně svému řemeslu. Šil známým kabáty, sukně, kostýmy a tak se rodina pomalu vyhrabala z finančních těžkostí a mohli při skromných poměrech žít a starat se o své děti. Pan Gál často říkával: já pak, ačkoliv chudý a nuzný jsem, Pán však pečuje o mne. Pomoc má a vysvoboditel můj si ty, Bože můj. Neprodlévej. Žalm 40:18.

Když jsem viděla, že všechny mé pokusy najít nové zaměstnání jsou marné, přestala jsem se věnovat tomuto úsilí a snažila jsem se v dané situaci poznat Boží vůli a jeho osobní vedení. Bylo nám jasné, že vše v životě závisí na Božím požehnání. Když Bůh požehná málo, to málo stačí. A když Bůh nepožehná mnoho, to mnoho je málo. Má dobrá stará sousedka mne utěšovala, že její dveře jsou pro mne vždy otevřeny a kdykoliv bychom něco potřebovali, ať k ní jen směle přijdu, že oni dva staří lidé toho již tolik nepotřebují, že mají oba důchod a ona si ještě pěkně přivydělává domácí prací s jabloneckou bižuterií. Prý nám ráda vypomůže a půjčí. Snažili jsme se uskromňovat, jak se dalo. Vědomí, že Pán Ježíš o nás ví, nás posilovalo. Byli jsme vděční za děti, které ačkoliv ještě velice malé, snažili se pochopit naši situaci a nikdy neměli přemrštěné nároky podle vzoru svých kamarádek. Žili jsme od výplaty k výplatě. Ovoce jsme dětem nemohli koupit nikdy, protože bylo drahé a ani nebylo k dostání. Jednou šly naše děti kolem obchodu se zeleninou a ovocem. Prodavač je zavolal a dal každé jeden banán. Děti se zářícím pohledem a širokým úsměvem přiběhly domů. Maminko, tatínku, podívejte se, dostali jsme každá zadarmo banán. Pak si sedli k nám ke stolu, rozřezali banán na tenká kolečka a pak nastalo přesné dělení. Každý dostal po kolečku. Nechtěli jsme si s manželem vzít, byli jsme rádi, že jednou smějí mít i naše děti banán. Ale děti se banánu nedotkly, pokud si každý z nás nevzal svůj díl. Jindy jsem před výplatou neměla už žádné jídlo. K obědu jsme snědli polévku a brambory na loupačku a k večeři zůstal jen kus suchého chleba. Z lesních bylinek, které jsme si sami nasušili, jsem navařila čaj a do košíčku nakrájela kousky suchého chleba. Vedle něho stála solnička se solí a mletou červenou paprikou. V duši jsem byla stísněná, že dětem ani manželovi nemohu dát výživnější večeři. Cepěli jsme ruce a modlili jsme se. Pane Ježíši, prosila jsem, vlož nyní do této soli a papriky vitamíny, které potřebujeme ke zdraví a požehnej nám tento pokrm. Netušila jsem, že na chodbě za dveřmi stojí věřící sestra z Jednoty bratrské. Rázně zaťukala a zprudka otevřela dveře. Postavila se uprostřed kuchyně a povýšeným hlasem spustila. Teď jsem to slyšela a teď to také vidím, jaká to bláhová modlitba, aby Pán Bůh vložil do soli a papriky potřebné vitamíny hloupým lidem, kteří všechno rozdají, až jim nezbude nic a pak čekají od Pána Boha zázrak. Pak se otočila a odešla. Hlasitě za sebou zabouchla dveře, abychom pochopili její hněv a nesouhlas s naším jednáním, které nazvala nezodpovědným. Asi za půl hodiny se vrátila. V ruce držela osminku másla a konzervu ryb v tomatě. To vám nesu na přilepšenou a proste Pána Boha, aby vám dal víc rozumu k správnému hospodaření. Po této zkušenosti se ta sestra u nás delší dobu neobjevila. Tehdy jsem měla jediný kabát, který mi pan Gál přešil ze starého a převrátil na ruby. Jenomže třetí stranu již kabát neměl. Styděla jsem se v něm chodit. Byl prošoupaný, místy tenký jako síto. Často jsem říkávala, pane Ježíši, já jsem královské dítě v žebráckém šatě. Ale na nový nebylo ani pomyšlení. Do této situace zasvítilo jako jasný paprsek Boží slovo. Zač byste koli prosili Otce ve jménu mém, dávám. Jan 16:23. Od té doby jsem Pána prosila konkrétně za nový kabát. Jednoho rána nás krátce po 5. hodině probudil pronikavý hlas zvonku. Manžel se překvapeně podíval z okna, kdo nás v tento ranní čas chce navštívit.
Byla to ona sestra z jednoty bratrské, která nám před časem přinesla na přilepšenou rybí konzervu a máslo. Pod paží držela veliký balík. Celá vzrušená se dala do vyprávění. Celou noc jsem nemohla spát. Uvažovala jsem nad svým životem, jestli jsem něčím nezarmoutila pána. Pak jsem si vzala do ruky Bibli a četla jsem. Otevřela se mi zrovna ve 25. kapitole Matouše. Četla jsem zde slova pána Ježíše. Cokoliv jste učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mě jste učinili. Na to jsem jako ve filmu uviděla svůj život. Byl prázdný, protože jsem ho žila sobecky. Středem jsem byla vždycky jenom já. Pro jiné jsem nikdy neměla čas ani místo ve svém srdci. Zalekla jsem se vlastního života a volala jsem: Pane, jak to můžu napravit? Co mám udělat? A v tu chvíli jako ozvěna přišlo slovo od pána. Včera, když si dostala balík z Německa, byla si rozčílená. Nový kabát, který ti sestra poslala, ti nesedí, je ti malý. Už se proto nerozčiluj, vezmi ho v mém jménu, sestře Sedláčkové. Nejdřív jsem myslela, že je to moje vlastní fantazie, ale ten hlas v mém srdci se pořád opakoval. Vzala jsem Bibli a namátkou jsem ji otevřela. Můj pohled padl na slova: blahoslavenější je dát, než brát. Na to jsem vstala a řekla jsem pánu: ano, pane, hned jí ho zanesu. A nejenom tento kabát, ale také látku na zimní kabát. A tak jsem zde. Položila balík na stůl a když jej rozbalila a zkusila mi kabát, zjistila, že je ušitý přesně na mě. Těš se v Hospodinu a dá tobě žádost tvého srdce.

Manžel pořád pracoval v továrně a já jsem se snažila hospodařit z jeho minimálního výdělku od výplaty k výplatě, anebo lépe řečeno od nuly k nule. Měla jsem teď pěkný kabát na jaro i na zimu, ale byla jsem odkázána na jedinou sukni s blůzou, kterou jsem v sobotu večer přeprala v lavoru, vysušila nad kamny a v neděli ráno si ji oblékla čistou nažehlenou do shromáždění. Oba jsme toužili po službě, ale viděli jsme, že pán nás chce ještě dále školit v tvrdé škole života a učit zapírání a víře v očekávání na něho. Jednou jsem připravovala k obědu švestkové knedlíky. Když jsem postavila do velkého hrnce vodu na vaření, promluvil ke mně pán. Nech všeho být, seber se a jdi k sestře Šestákové. Zamyslela jsem se nad tím vnitřním hlasem, protože se mně nezdálo logické krátce před polednem přerušit vaření, když zanedlouho mají přijít děti ze školy k obědu. Ale ten hlas v mém nitru se ozýval pořád. Pane, nevím, zda je to od tebe, nedovedu to poznat. Teď, když chci dokončit oběd, teď mám všeho nechat. Odejít k sestře Šestákové a když tam přijdu, bude přesně poledne. Jistě si pomyslí, že jsem k ní přišla na oběd. A co mám říct, když mi otevře? Proč jsem k ní vlastně přišla? Ale onen vnitřní hlas zněl pořád stejně. Nech všeho a jdi. Pane, odpovídám, skutečně nevím, zda si to všechno nevymýšlím, ale zkusím to a půjdu. Zhasla jsem plyn, vzala svou Bibli a uháněla k sestře Šestákové. Bylo mi trapně při pomyšlení na setkání s ní. Jak jí odůvodním svou návštěvu v tak nevhodný čas? Za několik minut bude přesně poledne. Co jí řeknu? Trápila jsem se v představách. Chvíli jsem ještě zaváhala, když jsem stála před domem, kde bydlela, ale pak jsem rychle, jakoby jedním dechem, vyběhla do druhého poschodí. Pak jsem chvíli stála před dveřmi, abych se pořádně vydýchala. Zachvěla jsem se, když jsem položila prst na knoflík zvonku. Pane můj, pomoz mi, co jí mám říct? Uslyšela jsem její kroky, jak se blíží ke dveřím, cinkání klíčů a v následujícím okamžiku jsem stála rozpačitě tváří v tvář sestře Šestákové. Ta na mě s údivem pohlédla a než jsem byla schopna slova, zvolala radostně: Tebe jsem jistě poslal pán. Tu mi spadl kámen ze srdce. A sestra se dala do stručného vysvětlování, že u ní již více než 2 hodiny sedí její sousedka. Byla propuštěna po několika měsíčním pobytu z psychiatrické léčebny, protože pro své okolí není nebezpečná, ale stále má myšlenky na sebevraždu. Již celé 2 hodiny s ním mluvím, vyprávěla mi rozčíleně, ale nikam to nevede. Už nevím, co jí mám říct, snad chce pán použít tebe, aby jí pomohl. Vešla jsem do obývací kuchyně, kde sestra Šestáková spolu se svým manželem rozmlouvali s tou nešťastnou ženou. Bylo jí asi 50. Byla vyhublá, s těkavým pohledem a strnulými rysy ve tváři. Přisedla jsem k ní a začala jsem s ní hovořit. Sestra Šestáková s manželem pochopili, že bude rozumnější vzdálit se a ponechat nás v rozhovoru samotné. Bylo mi jasné, že pán mě chce použít k jejímu vysvobození. V duchu jsem ho prosila o vedení a moudrost. Jako odpověď na mou modlitbu mi pán dal pro ni 3 otázky. Zúčastnila ses někdy spiritistických sezení? Žádala si někdy radu od věštce? Zabývala ses astrologií? Na každou z těchto otázek mi přisvědčila. Vzala jsem Bibli a ukázala jsem jí místa, kde Bůh zakazuje obracet se k hadačům a věštcům. Neobracejte se k hadačům a věštcům, ani od nich rady neberte. Poškvrňujíce se s nimi. Já jsem Hospodin, Bůh váš. Levitikus 19.31. Duše, která by se obrátila k hadačům a věštcům, aby smilnila, postupujíc po nich, postavím tvář svou proti té duši a vyhladím ji z prostředku lidu jejího. Levitikus 20:6.

Hedy, tak se jmenovala, zvážněla. Byla jednou z těch, kdo neznají Boží zákon. Dopustila se těch mylných kroků v nevědomosti. Tak, jak to chodí, mnozí lidé si chtějí vlastní snahou zajistit budoucnost, protože se bojí budoucích neznámých věcí, které je čekají. To je příčinou, proč chtějí odhalit budoucnost a sahají po prostředcích, které Bůh ve svém slově přímo zakazuje. Tak se Hedy dostala do vleku okultních mocí, které zanechaly těžké stopy na jejím životě. Hedy mlčky naslouchala. Strnulý, ustrašený výraz její tváře prozrazoval strach a zoufalství. Ty si nemusíš zoufat, nemusíš se bát, protože je zde Ježíš. On vidí tvé srdce, zná také situace, ve kterých si sahala na to, co on zakázal. Nyní v Ježíši přichází k tobě, aby ti odpustil, aby tě i od tohoto hříchu očistil a přijal tě jako zbloudilou ovečku a přivinul na své milující srdce. On čeká jenom na naše zavolání, čeká, abychom k němu promluvili, vyznali mu svůj hřích, přijali jeho odpuštění a začali s ním žít nový, vítězný život. Pak se už nemusíme ničeho bát, ani budoucnosti, neboť on, který je pánem věčnosti a drží světy ve své ruce, drží v ruce i nás, jsme-li jeho dětmi. A zaslíbil nám, že z jeho ruky nás nikdo nevytrhne, protože nikdo není silnější než on. Myslíš, že by pán Ježíš odpustil také mně moje hříchy? Ano, jistě, on odpouští každému, protože žádný hřích není silnější než moc jeho krve, kterou za nás vylil na Golgotě. Jeho krev očišťuje od každého hříchu. Její těkavý pohled se pojednou jakoby ustálil a výraz zoufalství se proměnil ve výraz nové naděje. Obratem vstala a sahala po svém plášti. Kam pak? Ty chceš odejít? Ptám se překvapeně. Ano, rozhodla jsem se, že se také vyspovídám ze svých hříchů. Chci to zkusit, když říkáš, že Ježíš odpouští každému. Jdu k faráři, jestli bude mít pro mě čas. Hedy, řekla jsem jí rázně, věříš, že pán Ježíš slyšel náš rozhovor? Věříš, že je tady? Pak smíš také věřit, že ti může odpustit hříchy i na tomto místě. On může také zasáhnout do tvého života a dát ti plné uzdravení. Nechceš to zkusit hned? Hedy chvíli váhala, pak svlékla plášť a posadila se vedle mne. Pojď, klekneme si spolu před pána a vyznej mu všechno, co tě tíží. A to se mám pomodlit, Otčenáš? Ptala se mě, když si klekla ke své židli. Ne, ale mluv s pánem Ježíšem tak, jako mluvíš se mnou. Mluv s ním konkrétně. Představ si, že máš malou holčičku, která má rozbité boty. Je jí zima, protože jí do bot teče. Velice touží mít nové boty, protože je nutně potřebuje. Konečně se osmělí a rozhodne se svěřit ti své přání. Předstoupí před tebe a přednese svou básničku. Bude zima, bude mráz, kam si ptáčku, kam schováš? Ty pochválíš svou holčičku, že má dobré srdíčko, že myslí na ptáčky a cítí s nimi, ale nenapadne tě, že děvčátko myslí na své promrzlé nohy v děravých botách. V modlitbě Páně nás pán Ježíš učí, jak máme předstupovat před svého nebeského Otce. Dává nám příklad, jak se máme modlit. Učí nás modlit se. Zjevuje nám hlavní zásady, kterými se má každá modlitba řídit. Jako by nám chtěl říct, nezapomeň na Boží slávu, na Boží království, na Boží vůli. Přednes nebeskému Otci své pozemské potřeby, nezapomeň, že za svůj život neseš odpovědnost před Bohem. Nechce, abychom Otčenáš bezmyšlenkovitě odříkávali při všech situacích. Na Boha nepůsobí vnější forma modlitby, ale její obsah a postoj našeho srdce. Hedy to pochopila a po mé krátké úvodní modlitbě otevřela své srdce před pánem. Připadalo mi, jako by 50 let starý byt nebyl nikdy uklizen. Začala svým dětstvím.
Když jsme vnitřně připraveni k tomuto kroku, Duch Svatý nám je nápomocný a usvědčuje nás z našich hříchů. Její modlitba byla prostá, ale o to upřímnější. Žasla jsem, jaké pohledy jí dával Pán na její vlastní život. Nebyla to modlitba vzletných slov. Byla to neumělá slova dítěte, které se učí mluvit, modlitba prostého, pravdomluvného, upřímného dítěte. My se dovedeme hezky modlit. Máme takzvaný modlitební slovník. Jezdíme vyježděnými kolejemi a ani nespozorujeme, že odříkáváme něco, čeho se vnitřně nezúčastníme, čemu je naše srdce vzdáleno. A teď mám říct amen? Ptala se, když vyčistila poslední komůrku svého srdce. Pak jsem k ní přistoupila a ve jménu Pána Ježíše Krista jsem jí vložila ruce na hlavu a zvěstovala jsem jí odpuštění všech vyznaných hříchů skrze krev Pána Ježíše Krista. Netušila jsem, že v tu chvíli zasáhl Pán do jejího života se svou uzdravující mocí. Pak se Hedy rozloučila se mnou i se svými přáteli a šla domů.

autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení četla Lenka Malinová. Knihu vydalo v roce 2009 nakladatelství Křesťanský život. Devátý díl této knihy nabídneme zítra ve 12.15.

Za 6 minut překročíme hranici 13. hodiny. Ještě předtím zazní skladba Firm Foundation Codyho Currence, ve které zpívá Ježíš je můj pevný základ, skála, na které stojím. Když se kolem mě vše otřásá, skládám svou naději v Ježíši. On mě nikdy nesklamal.

0: Známá znělka předělila v úterý 5. května 12. a 13. hodinu. Aktuální 60-minutovka bude patřit repríze pořadu Fortepiano. Jelikož se nejedná o premiéru, své ohlasy či dotazy prosím nevolejte do studia. Můžete je nám poslat e-mailovou cestou. Adresa je radio7@radio7.cz. Přeji dobrý poslech.
1: Fortepiano.

0: Od vzniku první církve se evangelium stále šíří od člověka k člověku. Nikdo nevymyslel lepší způsob, než jaký používal Pán Ježíš Kristus, když byl na zemi. Chodil mezi lidmi, mluvil s nimi a vyprávěl příběhy. I když se za staletí lidé snažili a dosud snaží vymýšlet další metody, které doufají, že budou účinnější, tento prastarý způsob stále funguje. Zažil to i dnešní host fortepiána, který v tom také pokračuje. Vítám Standu Černocha. Vítej, Stando.
1: Ahoj.
0: Odkud jsi přijel, prozraď?
1: Já jsem přijel z Frenštátu pod Radoštěm a můj domovský sbor je v Kopřivnici a apoštolská církev to je.
0: My se o tvém životě v té hodince, tak jako to bývá zvykem v tomto pořadu, dozvíme více. Tvůj příběh, kdy a jak vstoupil Bůh do tvého života, začal taky setkáním s člověkem, který ti něco řekl, že?
1: Ano, je to tak. Všechno to začalo, jednou jsem nastoupil do vlaku a ve vlaku seděla moje bývalá kolegyně z práce, která už pracovala jinde. A ona mi řekla o Ježíši Kristu. A musím říct, že ta dynamika proměn mého života začala ve 41. roce mého života.
0: To už si toho měl dost za sebou.
1: To už jsem měl hodně. 41 let už bylo za mnou. Takže Jana mi řekla o Ježíši Kristu, říkala, že je křesťanka a já se hrdě hned hlásil ke křesťanství, protože jsem se považoval za křesťana, byl jsem katolík, ale moje víra byla bez osobního vztahu s Ježíšem, byl jsem tam bez živého vztahu.
0: A co ti řekla tehdy, prosím tě, takového objevného?
1: Ona mi řekla, že to křesťanství skutečně funguje a to já jsem neznal a klíčově mi řekla, o záchraně, o spasení, o znovuzrození, ale tyto věci jsem já vůbec neznal. Když jsme se rozloučili, já jsem jí přislíbil, že se jí ozvu, ale celé se mi to zdalo podivné a přišel čas, kdy já jsem se jí neozýval a spíše jsem se jí vyhýbal, než abych navazal kontakt.
0: No a jak to dlouho trvalo takhle?
1: Ta doba trvala asi 3/4 roku. V tu dobu jsem se bál toho, co jsem slyšel. Přišel moment, kdy jsem se šel podívat na tu církev, co tam chodí za lidi, jestli to jsou nějací slušňáci, nebo co to je, a oblížil jsem je, jenom tak jsem obcházel tu budovu a pozoroval ty účastníky přicházející na bohoslužbu.
0: No a co jsi zjistil? Byli slušňáci?
1: Byli takové normální lidi, některé jsem znal už dřív od vidění, ale byl to normální obraz společnosti.
0: Jak to dlouho trvalo, než se něco v tobě začalo měnit?
1: Celé to trvalo asi 3/4 roku a během té doby, aniž bych sem to věděl, už začal se mnou pracovat Bůh, ale to člověk se vždycky dozví později. A on na mě pracoval a dával mi sny a ukazoval mi na můj hříšný život a na zlé věci, které dělám. A v tu dobu se za mě taky modlila ta Jana. A já, když jsem viděl, co se děje s mým životem, který se mi vůbec nelíbil, tak jsem začal zvažovat nad Bohem. Pak jsem měl jeden takový sen, kde dokonce na mě Bůh promluvil, když jsem se probudil a řekl, dej si to do pořádku s Bohem. Což jsem byl úplně v šoku.
0: A věděl jsi, jak si to máš dát do pořádku?
1: Věděl, ale musím říct, že to byla, já jsem měl obavy z toho, vydat svůj život Ježíši Kristu, protože jsem to měl nejasno a taky jsem se bál těch možná příkazů, pokud se něco stane, že budu mít svázaný život, že nebude prostor ke svobodě. Ale opak je pravdou.
0: Ono je to tak, že člověk se bojí něčeho neznámého, že ztratí jako kdyby kontrolu nad tím svým životem, že? Že si nebude moc dělat všechno tak po svým.
1: Jo, já si myslím, že bude omezeno mnoho činností, které doposud dělám, a jedna z nich byla třeba, že nemůžu si ani zajít na pivo.
0: Což se nepotvrdilo.
1: Ne, nepotvrdilo. V tu dobu, jak se Jana za mě modlila, já jsem se dopustil takového špatného činu, který měl okamžitý dopad. A já jsem věděl, že tudy cesta nevede a Bůh mi začal ukazovat zlé věci z mého života. Ještě jednou a ještě víc.
0: Je to zajímavé, že Pán Bůh oslovuje lidi. No, je to určitě víc než 2000 let, kdy začal chodit Pán Ježíš po téhle zemi a mluvit s lidmi. A od té doby se to děje pořád. Je to takový jeden velký zázrak, že najednou člověk začne přemýšlet nad svým životem, nad věcmi, které doposud dělal, a najednou je to jinak.
1: Všechno je jinak. Po té příhodě a zlém rozhodnutí, které mělo rychlý následek a pro mě taký trest. Já jsem si říkal, takhle to už dál nejde. Takže jsem se rozhodl vydat život Ježíši Kristu.
0: Jak to vypadalo?
1: Vypadalo to tak, že jsem se modlil. Já jsem se modlil, jsem říkal, Ježíši, přijď do mého života, změň to, já už takhle žít nechci. Bylo to v týdnu mých 42. narozenin a ten Ježíš skutečně přišel.
0: Přišel a začal něco dělat ve tvém životě.
1: Začal dělat.
0: Jaké změny to přineslo? Přibliž nám aspoň třeba něco, co jsi musel řešit ve svém životě.
1: Já jsem měl z toho světského života nabalené břemena, které jsem musel pomalu odbourávat. A bylo to, řeknu, podnikání, které nebylo úplně na čestné bázi. Tak přišel čas, kdy jsem ho musel zrušit. Pak jsem záviděl křesťanům, kteří už svoji víru měli a už to všichni věděli. A já jsem musel předstoupit před rodinu. Já, starý katolík, slabý, ale starý, musím říct, že opouštím a přicházím do církve a opouštím katolickou víru. Potom jsem se musel přiznat v práci. Taky znali můj život. A pro ně to byl úplný šok, když to teda slyšeli. To byly takové hlavní věci, ale hlavně z toho osobního života. A celé to trvalo, to pročišťování a proměňování, 2 roky.
0: 2 roky? To je dlouhá doba.
1: Dlouhá doba. Dva roky jsem se vymaňoval. Hodně toho bylo. A vycházelo se mi těžce. Skončil jsem, já to můžu říct, já jsem skončil jsem v garzonce po mém bratranci a můj byt, já jsem musel v podstatě byt, který jsem vlastnil, pustit jedné ženě, která tam měla adresu na mém bytě, a já jsem vyšel s 2 taškama za Ježíšem Kristem. A tam jsem skončil v tom bytě. Rodičům se to nelíbilo, protože jsem s tou ženou neměl žádné vazby, nebyl jsem ženatý s ní, neměli jsme děti nic, takže pro rodiče to už byl druhý životní krok, kdy jsem vyrazil v životě s 2 taškama. A k tomu se můžu dostat potom za chvíli.
0: Když tě tak poslouchám, tak určitě to byly dramatické změny ve tvém životě, že to nebylo takhle lusknutím prstu, ale musel si projít nějakým procesem. Co nového si objevoval na té víře v Pána Ježíše Krista, která se ti najednou začala stávat osobnější?
1: Ta osobní víra, to je práce Ducha Svatého. Jo, tak to vnímám, že prostě on to proměňuje. Byl jsem šťastný, cítil jsem, že byly odvaleny břemena té tíhy toho předchozího života, a to byly ty rozhodující jako kroky, které přicházely skrze to boží vedení. Ještě k tomu starému životu. bych chtěl něco říci. Já jsem žil na vesnici a na vesnici jsem ten život miloval. Já jsem miloval ty lidi, já jsem žil v takovém koloritu křesťanských svátků dokonce. A to si myslelo i s pohanskými svátky, ale na Vánoce řeknu, na Vánoce, na ten Štědrý den, to jsme chodili na půlnoční, na Štěpána. Už jsem nechodil jako otec na koledu, ale zpívali jsme koledy doma. Na Velikonoce jsem i pohanskou jako tu pomlásku slavil, jo, chodil za holkama. A nejvíc jsem miloval pouť. To je vysvěcení kostela ve vesnici a v tu dobu jsem viděl, že lidi jsou úplně blízko k sobě a já jsem to miloval. Já jsem viděl ty kolotoče, ten pravěk, už je to pro dnešní generaci pravěk, jo. A to se mi moc líbilo. A takže na té vesnici to bylo krásné. Já jsem v tom mládí měl kamarády a my jsme milovali rockovou a alternativní hudbu.
0: A považovali jsme se... Měl jsi dlouhé vlasy, předpokládám.
1: Měl jsem dlouhé vlasy. Ta rocková hudba, to byl pro nás prostě svět. A my jsme se považovali za borce a ti ostatní jsou plebs. Jo, tak byli jsme tři. Všechno ostatní nám bylo fuk. A to trvalo jenom do té času, než jsem se oženil. A to bylo ve 23 letech. Ale ještě v tu dobu, co jsem dělal, já jsem... kondičně běhal v létě, v zimě jsem miloval běžky, tak jsem chodil na běžky po horách, ale většinou u nás na vesnici. Taky jsem miloval hospodu, tam jsem měl kamarády další. A když ve 23 jsem se oženil, tak začal nový život a měl jsem dvě děti. Ale všechno a ten pohodový život, který nějak plynul, se poskládal s rozvodem ve 34 letech. Z manželství zbyly dvě děti a já i zdravotně, i psychicky jsem byl na tom špatně a vyrazil jsem s těma dvěma taškama, to byl první můj takový životní krok nový a do nového života a skončil jsem u rodičů na domku zpět.
0: To není moc dobrý start do dalšího života, skončit v tomto věku u rodičů, že? To není moc
1: povzbudivé. To není, ale rodiče mě přivítali. Rodiče mě přivítali, ale prostě tak to bylo a znova návrat ke kamarádům. Kamarádům a taky jsem hledal duchovně a tak tenkrát jsem si od kamaráda půjčil z edici portréty, byl to Mohamed, byl tam Buddha, po revoluci dokonce Hare Krishna. Taky mi dal nový zákon. Ale nic z toho mě nezaujalo. I nový zákon, kde jsem si přečet kousek Lukáše, mě neoslovil a tak jsem ho odložil a zůstal v šuplíku.
0: Musel proběhnout ještě nějaký proces ve tvém životě?
1: Musel a takže to byl ten věk po rozvodu a přicházel čas, kdy jsem vlastně se setkal s tou kolegyní Janou a to už bylo od rozvodu 6 nebo 7 let a tenkrát mi řekla Ježíši Kristu.
0: Tak to byl tvůj život předtím, než ses osobně setkal s Pánem Ježíšem Kristem, jestli to tak můžeme říct. Jo. To byl tvůj život, jaký jsi žil do té doby. Teď je ti přes 60, míříš k 70 a tvůj život je naplněný úplně jinými věcmi a to si budeme povídat po písničce.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano. U mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová. Mým dnešním hostem Standa Černoch a nahlížíme tak jako obvykle do jeho života. Před písničkou jsem říkala, že jsme si trošičku zmapovali, jaký byl ten tvůj život dříve. A vstoupil si do nové životní etapy s Pánem Ježíšem Kristem. Napadl mě ten známý verš z Bible, že hle, činím všechno nové. A Pán Bůh ti dal hodně nových věcí, že? Také rodinu novou.
1: Takže, jak jsem se, řeknu, vymanil z toho světa, z té tíhy, která ještě se vlekla, ty břemena jsem všechny odboural, tak jsem si našel ženu v církvi a oženil jsem se. Mám milovanou svou ženu Simu a taky se nám brzy po svatbě narodil syn Jakub. A ten život běžel, to dostalo jiné obrátky, všechno se narovnalo a já jsem byl šťasten, že takhle Bůh obrátil tu vlastně ten velký pád života, který byl předtím, tady jako jak vírou, tak novou rodinou, tak rodinou víry, do které jsem chodil, je to apoštolská církev v Kopřivnici a všechno se změnilo.
0: Každý, když uvěří, tak hledá to svoje místo. Když se setká s Bohem, to je velká zkušenost, velká změna v životě, ale nežijeme ve váku, žijeme mezi lidmi, je dobré pokračovat dál těmi biblickými způsoby, to znamená najít si společenství, najít si lidi stejně smýšlející a to je církev, tak to už si řekl, že si našel a jaké místo si našel tam pro sebe?
1: Tak v té Kopřivnici byl úplně mladý sbor apoštolské církve a my jsme tenkrát takovým nadpřirozeným způsobem vyhráli sborovou budovu v aukci. A bylo tam třeba, aby to někdo spravoval. A já jsem, když si žil v rodinném domku, vlastně tak jsem s tím měl zkušenosti, spravoval se dům, tak jsem přijal toho vlastně správce budovy a my jsme pak s bratry jsme přestavovali, byl to bývalý obchod, samoobsluha, tu jsme přestavovali a tak se to pomalu měnilo v takové kulturní zařízení, které předtím nemělo pro církev hodné jako ty prostory a tak jsme postupně to zvelebovali až do nějakého rozumného stavu, aby se nám tam hezky žilo a šířila se tam jak víra, tak by se cítili dobře. Ale já jsem byl v tu dobu osloven jedním veršem z Bible. Ve sboru se řešil úkol a byl tam vyvstal úkol a já jsem se díval na druhé bratry, kdo to na sebe vezme, anebo jak se k tomu postavit. Ale spíš jsem si říkal ten, nebo ten, kdo to ujme, kdo se toho ujme. A přijdu domů a otevřel jsem si ten nejdelší žalm číslo 119 a tam je oslava, vlastně boží oslava, kde asi je to Davidův žalm, kde on oslavuje Boha, že miluje zákon, že, a tam je ten Bůh velice popsán jako nádherný stvořitel, jak miluje lidi a ty krásné věci. A mě oslovil verš číslo 119 žalm, verš číslo 56. Mně připadl ten úkol ustanovení tvá zachovávat. A já si uvědomil, jak to na mě zasvítilo, že když jsme řešili nějaký ten úkol, který vyvstal ve sboru, já jsem se spíš díval na všechny ostatní bratry a zvažoval, komu to pasuje a na sebe jsem úplně zapomněl. Mně připadl ten úkol ustanovení tvá zachovávat. A já jsem si říkal, ano, to je ta cesta a já jsem se držel vlastně, v tu dobu jsem aj zvažoval nad tím správcem a v tu dobu jsem to vlastně vzal takhle, že jsem se stal správcem budovy a věděl jsem se to, že se to týká mě.
0: Jo, já jsem ráda, že to takhle říkáš, protože setkávám se s takovým častým jevem, že když někdo přijde do církve, poznal tu boží milost a i takové to naléhavé volání podílet se nějak na práci pro boží království, tak většinou lidé hledají nějakou tu duchovní v uvozovkách službu, aby mohli třeba mluvit slovo nebo dělat takovéhle věci. A ty jsi přijal tady tu zcela praktickou službu, která ovšem samozřejmě také patří do církve. Neměl jsi ambice vyšší?
1: A teď povím o té touze, která byla někde vnitru. Byla to touha probudit oheň ve vyprahlé bezvodé poušti, kterou jsem kolem sebe viděl.
0: A začal jsi správcováním.
1: A správcoval jsem a taky jsem takový cítil ten to puzení k tomu, abych mohl probudit ty ztracené ovce, které kolem sebe viděl v rodinách, ve známých, na ulici. A tak jsem se začal modlit a modlil jsem se rok. A za ten rok Bůh mi dával takové impulzy, a já jsem věděl, že budu chodit s evangeliem. Neviděl jsem kde, ale tak jsem to vnímal. Na závěr úplně se to potvrdilo tak, že měli jsme oblastní shromáždění, kde mluvil, myslím, že americký kazatel to byl, a on dal výzvu, tak jako Petr tenkrát vykročil za Ježíšem na tu vodu, když Ježíš kráčí po vodě a Petr vykročí a on říká, je tady někdo, kdo by chtěl vykročit tak, jak Petr na vodu a že potom začal se topit, na to nemyslete, ale kdo chce vykročit na tu vodu, kdo chce vykročit nějaké službě a touží, tak ať povstane. Tak já jsem tenkrát povstal a těch lidí tam povstalo hodně. A já jsem věděl, a já jsem ale už před tou modlitbou věděl, že to bude vykročení s tím, aby hnesl tu dobrou zprávu těm ztraceným lidem.
0: A jaký jsi byl tehdy člověk? Protože já tě znám už teď z této doby, kdy nemáš problém navazovat kontakty s lidmi, bavit se s každým. Byl jsi takový už tehdy?
1: Tak tenkrát jsem s lidmi vůbec nemluvil. Když jsem byl mladý, tak jsem měl jenom kamarády nebo rodinu. A nikdy jsem nevyhledal jenom ty nejbližší lidi, ale s lidmi jako mluvit otevřeně a být, potkávat lidi a takhle se sdílet s něčím, to vůbec, jenom ty nejbližší. To přišlo, až to ve mě proměňoval Bůh tady tuto touhu.
0: Že je to já zvláštní, jsem to neměl, že to pán neměl. Bůh dá někomu úkol, který ho přesahuje a chce po něm věci, které mu nejsou úplně vlastní.
1: Takže mě postavil do role, když si vzpomenu na Mojžíše, tak ten říkal, pane, já ne. Já jsem toužil, ale skutečně jsem neměl zkušenosti mluvit s lidmi vůbec. Výbava byla taková, jsem vnímal takovou slabou výbavu jako slovní, akorát jsem trochu viděl evangelium, ale trochu jsem si ho tak jako mapoval a s manželkou jsem to probíral, jak to říkat lidem, a to bylo všechno, co jsem věděl, ale bylo to velice takové chabé. Z mého pohledu.
0: Ale měl jsi v sobě to svědectví, že pán Bůh se tě dotknul, a to je to hlavní, ne? Protože člověk musí vědět, co těm lidem chce sdělit.
1: Já jsem po tom kázání toho Američana přišlo 14 dní, dnů, a já jsem 13 lidem řekl evangelium za 2 týdny. To bylo potvrzení. Přijel jsem v neděli z toho shromáždění a v pondělí to začalo a uběhlo 2 týdny a tolik lidí to slyšelo.
0: Co jsi těm lidem říkal?
1: Já jsem jim říkal to, co jsem trošku uměl. Podle mě to bylo hodně kostrbaté, ale Bůh si může použít různé jako ta oslovení, když je to, nemá to tu formu, jako tu celou, tu nosnou myšlenku evangelia o Kristu a o spáse, ale prostě co jsem věděl, to jsem řekl, trochu jsem to věděl.
0: Existují různé programy, různá vyučování, kurzy, jak oslovovat lidi a co jim říkat. Absolvoval jsi něco takového, nebo jsi byl vyloženě v té praktické boží škole?
1: Já jsem byl v praktické boží škole. Zpočátku z praktické boží škole a mělo to vývoj a já jsem prošel rozmanitá místa. Byla to Eldenka, byly to nemocnice, tam s Gedeonama třeba. Byl to domov důchodců, pak druhý domov důchodců, pak to byla ulice a to se všechno takhle, tak to šlo po sobě. A já vám řeknu, jak to začalo.
0: Slyšíte šustění papíru, což je v pořádku, protože Standa se na to pečlivě připravil, na tenhle rozhovor, aby trošku zmapoval ten celý proces. Takže jak to začalo, Stando?
1: Jak to začalo? Já jsem byl úplně ještě čerstvý křesťan, to jsem dělal správcu psí budovy. A neměl jsem ani přečtenou pořádně Biblii. A přišla za mnou kamarádka ze světa a říká, prosím tě, dovez mě do nemocnice za mojí nemocnou mamkou, leží na onkologickém oddělení a je na tom vážně. A já jsem moc do toho touhu neměl. A ona na mě naléhala, říkám, dobře, já teda tě tam dovezu, ale ty mi musíš dát 10 minut času, abych s tou tvojí mamkou promluvil, takže tam budeme spolu a pak mi dáš prostor. Přišli jsme na pokoj onkologického oddělení a byly tam tři ženy. Byla tam její mamka, pak nějaká a jedna paní, která vypadala velice zbědovaně a velice těžce dýchala. A vnímal jsem, že si tam dávala pod ústa kyslík. Skončil rozhovor společný, kdy jsme s její mamkou promluvili a pak ona odešla a já jsem té mamce její řekl tu zásadní věci, jestli je zachráněná, jestli má, to byla stará paní, že, jestli zná Ježíše, a tak jsem jí taky řekl modlitbu spasení a vydání života. A předal jsem jí taky letáček, kde byla ta modlitba taky napsaná. A v tu chvíli, kdy jsem jí to předal, ta paní odvedle z postele říká, pane, a zavolala, já to můžu říct nahlas teď, ale ona jenom sípala, pojďte za mnou, já se chci modlit k Ježíši Kristu. Já jsem byl rozrušen, tak jsem přešel k té paní, musel jsem se k ní naklonit, protože velice slabě byla slyšet. A řekl jsem jí modlitbu spasení, a ona chtěla po mě opakovat. A v tom rozrušení jsme to řekli dvakrát. Pane Ježíši, přijď do mého života a tak dále. A já jsem říkal, tak jste zachráněná. A ona byla šťastná a děkovala mi. A to byl můj první takový evangelický počin.

každý můj dech ty z doplic mých dal. Viděl jsi můj pád, ale měl jsi sen dívat se jen na dětskou mou tvář. Viděl jsi můj hřích a viděl jsi můj vztek. Každý tvůj dar jsem nenáviděl a nenáviděl a nenáviděl.

spravedlnost je podstata má a nemůžu před zapřít jméno své. On zaslouží smrt a zaslouží hněv. Smrt tvořil jen, i dostat by měl. Ty sebe viděl, jak vidět se má, ale on sám je zraněný zlem, co počít si je.

nikdy nepozná, kolik stálo mě to držet se kříže a nechat se rvát a z octa sát, když setník mě klel opustit svět, pro něj umírat.

0: kdo jsem, znáš jméno mé.
1: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
2: Pořad Fortepiano na Rádiu 7 vstoupil do své druhé poloviny a u mikrofonu je stále Standa Černoch, můj dnešní host, který dává nahlédnout do svého života a také do toho božího jednání ve svém životě. A je to cenné slyšet druhé lidi, povzbuzuje to nás ostatní, abychom také hledali boží vůli pro svůj život a to místo, kde máme stát. Už jsme slyšeli, jaké bylo tvoje první setkání, kam tě pán Bůh poslal do nemocnice za starou paní, kde byly staré ženy. A já budu ráda, když uslyšíme i ty další příběhy. Máš zvláštní někdy zážitky, kdy pán Bůh k tobě mluví konkrétně a ukazuje ti konkrétně lidi, za kterými máš jít, tak určitě o tom taky uslyšíme. Takže první setkání tvoje s tím, komu si evangelium sdělil, byla velmi stará, nemocná žena. A jak to bylo dál?
3: Já jsem říkal, Bože, když jsi mě povolal k zvěstování evangelia, já bych rád to viděl to ovoce a viděl ty zachráněné lidi, aby skončili ve sboru.
2: V církvi, ale, jo.
3: A v církvi. Ale stalo se to, že do cesty mi Bůh posílal lidi staré, nemocné, vyšší věkem a strápené, ale nebyli to žádní budoucí služebníci, spíš to byli lidi na konci svého života.
2: Takoví lidé potřebují slyšet možná v té cílové rovince to slovo naděje a mít i tu možnost přehodnotit svůj život a vědět potom, kam jdou na věčnost.
3: To je velice dobré a s tím jsem se vlastně nejvíc setkával a takhle jsem se vypracoval. A teď řeknu ještě k tomu prvnímu dotazu, jestli mě zvláštně Bůh oslovuje a někdy mi ukazuje, s kým mluvit. Byl jsem na festivalu United v loňském roce ve Vsetíně a vstoupil jsem do salu, kde právě běžel koncert Jeremyho Kempa, hlavní hvězdy toho festivalu. A já jsem měl vidění, tam byla tma jak v měchu. A já jsem měl vidění takového hlavu muže, černé pozadí, hlavu muže pro mě neznámého a na hlavě měl zvláštní klobouk. Konec toho vidění. Uběhly asi 2 měsíce, byl ještě takový teplý den odpoledne, sedím na lavičce a vidím muže staršího s hůlkou, jak si to pomalu mašíruje ulicí, ale šel velice pomalu. A já jsem si říkal, tomu řeknu evangelium. Bylo to od ducha, já jsem to vnímal, běž tam. Já jsem ho nadběhnul, abych ho nechytal ze zadu, ale jsem si ho pěkně obešel, protože šel velice vrávodavě a pomalu a vstoupil jsem mu přímo do cesty. A on byl velice otevřený. On se mnou bavil, kolik má let, jaké má zdraví a samozřejmě jsme se dostali i k evangeliu a on mě pozval domů. A doma jsme vedli takový rozhovor a ten muž měl 96 let.
2: Páni.
3: Nebo 94. Ale je velice vitální. Ještě měl papíry na auto. Právě měl v tisku historii obce Vlčovice. Na internetu normálně funguje a píše si maily, hnedka chtěl po mně e-mail a prostě je velice aktivní a hlavu má velice bystrou. A on v nějakém momentu mi říkal, já ti něco ukážu. Já mám doma lašský pastevecký kroj. A vytáhnu tu kamizolu a pak vytáhl klobouk na hlavu.
2: A byl to on.
3: A to byl ten klobouk, který jsem viděl předtím na tom festivalu United. A já jsem mu řekl evangelium. A já jsem pochopil, že on spoléhá na skutky. Spoléhá na skutky, Boha věřil, ale víru a spásnou víru neměl. Tak jsem mu to předložil, dal jsem mu nový zákon. Ale on byl tak horlivý, on říkal, každý den 10 stránek si čtu. Jo, tak on už, teď už oběhal, to byl Lonský United, on už má dávno ten nový zákon, mi ho vrátil, já říkám, si ho nechej, přečtený. A my jsme se pak modlili a on říkal, dobré, já ty moje modlitby k Bohu proměním. Já budu činit pokání. Já udělám ty kroky, které jsi mi ty říkal. Protože on se modlil typu, milý Bože, já už by se rád setkal se svojí Aničkou. On byl vdovec. A on to vedl takto, ale stejně spolehal na skutky a jistotu záchrany neměl. Tak to byl jeden případ, kterým máme ještě stále kontakt s tím mužem, tak se setkáváme.
2: Mě by zajímalo, jak to je, když ty lidi oslovuješ, ty dostaneš nějaký impuls od Pána Boha, to je mi jasné, ale přesto mnozí z nás máme obavu oslovit úplně neznámé lidi, máme třeba strach z toho, jak budou reagovat. Ty nemáš takové obavy?
3: Jako vždycky je tam trochu napětí. Není to tak, že by byl, zpočátku to byl
2: ten
3: víc
2: adrenalin.
3: Kdysi jsem vnímal, že se člověk potí jako z kraje, ale teď už to tak nemám. Jo? Teď už jdu na ulici a když jsem střídal ty místa s evangeliem, jestli to byla nemocnice, domov důchodců, anebo to byla ulice nebo v parku, tak prostě už jsem se to naučil nějak lidem přistupovat. A to oslovení je u každého jiné. Ani nevím, jak to funguje, ale s těmi důchodci a starými lidmi v domově důchodců jsem se naučil tohle, protože oni znají, z mládí ti staří lidi, oni znají buď z katolického prostředí, nebo dokonce náboženství navštěvovali a já jsem jim musel připomnět tu důležitou věc. Ježíš Kristus. A to jim, aby jim otevřel oči. Oni jako říkali, v Boha věříme a o Kristu se v podstatě se mnou nebavili. Ukázat na Ježíše a připomenout. A oni pak jako oživli. Oni oživli a začali reagovat i kladně.
2: Vždycky, když se mluví o předávání evangelia, nebo když někdo jde někde do neznámého prostředí a začne tam s lidmi mluvit, tak vždycky se mluví o tom, kolik lidí uvěřilo, kolik lidí se obrátilo, kolik lidí přišlo do církve, ale mnohdy je to tak dlouhý proces, že člověk ani vlastně jako neví, že by si to nějak počítal, jestli ty lidi, že je to mezi nimi a Bohem,
3: ano,
2: že?
3: Ano,
2: je to tak, že?
3: Je to tak. Řeknu vám dva příběhy. A je takové dva příběhy z domova důchodců, z domova seniorů. Chodil jsem, my jsme tam chodili jako ze sboru více lidí, ale to tam běží takto, že člověk musí navštěvovat jednoho pacienta a s tím by si představili tak každý týden, někdy jsme se tam dostali jednou za 14 dní a chodil jsem k jednomu muži. A byl to muž vzdělaný, jezdil po světě, taky světoběžník, vím, že uměl francouzsky, německy a pracovně takhle jako jezdil. A já jsem od té návštěvy první mu povídal evangelium a poslední dvě návštěvy už jsme se modlili k Ježíši Kristu. A bylo tam i vydání a odevzdání života. Přijdu znova do domova důchodců, přijdu na recepci a recepční mi říká, kde se musíme zapsat. A psal jí část a všechno, s kým jsme mluvili a recepční mi říká, no on už tady není. Já řeknu, jak není? No on už zemřel. V tom samé době jsem chodil za jednou paní. Tam to bylo úplně stejné, jo. Taky jsem za ní chodil, tak jsme otvírali Boha, pak o Ježíši a ona ty věci znala trochu a taky jsme potom přišli k modlitbám ke spáse. Ty závěrečně 2-3 návštěvy. A já přijdu na tu recepci, další návštěva a mi říká, ta paní tu není. Už zemřela. A na mě přišla v tu chvíli radost. A já jsem si říkal, proč ta radost přišla. A podíval jsem se do té mojí docházkové knihy a já jsem si spočetl. 6krát jsem byl za panem tím, 7. den on tam nebyl.
2: Naplnil se čas?
3: Te paní, 6 návštěv jsem absolvoval, 7. návštěvu jsem spočinul. A připomnělo se mi to slovo. 7. dne Bůh dokončil své dílo, které konal a vlastně zakončil. A já jsem ten den 7. měl volno. Tak jak Bůh 7. den odpočinul od toho díla, tak já jsem 6krát chodil za nějakým mužem, pak za ženou a 7. den bylo volno. 7. den jsem spočinul od té práce, vlastně té dobré zprávy, kterou jsem jim řekl. A já jsem věděl, že mi to Bůh jako potvrdil, že to bylo od něho jako cesta, že 6krát navštěva a 7. byli zachráněni.
2: Měl bys nějakou radu z té své zkušenosti pro lidi, kteří nemají tu svobodu takhle k lidem přistoupit? Je potřeba něco v sobě překonat a pak už to jde, nebo co je pro to důležité?
3: Vždycky člověk je ve své podstatě líný jít někde na ulici nebo mezi lidi. Ono lepší si přečíst tu Biblii a vzdělávat se, ale to vyjítí, je to hledání cesty před Bohem a mít ten soucit s těmi ztracenými, tak to nějak, a tak to před Bohem předkládat a Bůh jako člověkem jedná, jo, a může ti otevřít to srdce a může tě vypudit tady této k takým prvním krůčkům. Je dobré potom mít nějakého toho mentora nebo s někým takhle jít, jo. Já jsem postupně, abych se mi lépe to evangelium neslo, tak já jsem nastoupil několik kurzů, jsem si absolvoval, tak jeden byla taková evangelizační exploze, to jsem se jenom z papírové formy učil. Potom Gedeoni, kteří rozdávají Bibli, začali i poslední 3 roky nést evangelium jako nejenom rozdáním, i předávat tu dobrou zprávu ústně. Pak jsem absolvoval takový online kurz Mosty k lidem a hodně jsem se to naučil sám. Já teď používám ty různé, tak se to dohromady jako přináším tu dobrou zprávu.
2: A zkoušel jsi chodit třeba ve dvojici?
3: Do toho domova, tam je to face, tam je to jako člověk člověku, ale na ulici jsem zpočátku, jelikož nebyli lidi a nebyl kdo, tak jsem chodil sám a potom jsem našel bratra, s kterým jsem chodil. A chodili jsme spolu a byli jsme spolu třeba a dokonce on ten bratr, když se mi nechtělo, to je příklad, nechtěl, on mě vytáhl. Pojď, dneska den byly Velikonoce, jdeme na velikonoční trh. A přišli jsme tam a ten den muže jsme oslovili a za týden na to on vydal život Ježíši Kristu. Dal si znovu zkusku a vydal Kristu život. Takže chodíme ve dvojku, samozřejmě Ježíš vysílal po dvou, tak když to nebylo k dispozici, tak jsem neměl druhého a pak jako jsme chodili dva. Většinou dva.
2: Tak já budu ráda, když řekneš ještě nějaké příklady a příběhy, řeknu. Protože chceme slyšet příběhy.
3: Řeknu vám příběh, to není ze staré doby. Jdu podzimní ulicí večer a sichravou vichr fouká, pouliční lampy svítí a na protější straně ulice jsem zahledl takový výjev. Bylo to něco jak jablunka, tenký proutek, kymácející se v porivech větru a ještě se to pohybuje. A když jsem šel k tomu blíž, tak kymácející se větev nebo jablunka, byl muž. Byl muž, který šel s berlou, v druhé ruce měl tašku. A já jsem k němu přistoupil a jsem se s ním dal do řeči a on během rozhovoru se mnou kymácel. A on mi říkal, že má nějakou poruchu tady, té motoriky nebo něčeho.
2: Rovnováhy.
3: A vypadal velice zbědovaně. Když jsem si říkal později, jak jsem se s ním setkal, jestli ho vůbec vyfotit, tak jsem to považoval za neetické. Až tak vypadal zbědovaně, chudý, nemocný a měl více nemocí, ale ta jeho rovnováha, to byla jedna z nich. Já jsem ho dovedl na ten domov, kde on bydlel, v domově důchodců. A on mi řekl, kde bydlí a že můžu přijít. Přijdu pak na pokoji za týden. tam byli dva muži. Byl tam ten

0: řek evangelium. A to evangelium je rychlé, protože on neměl velkou výbavu slovní a takové, bylo to v takových heslech, jo, řeknu, nebo takové jednoduché věty. A on, jak došlo jako život Ježíš, kříž, záchrana a smrt a spása, tak on, jak to slyšel celé, tak on se začal, já jsem mu řekl, jakože jak vypadá záchrana skrze kříž, a on se začal sám, aniž by ho vyzval, on se začal modlit Ježíši, protože on znal něco z mládí, z náboženství, a tak se začal modlit a vydal život Ježíši Kristu v tom autě. Tak jsem ho vrátil, jsem byl šťastný, tak jsem ho vrátil na pokoj a za ním jsem chodíval pravidelně, tak vždycky co týden. Přišly Vánoce, tak jsem zaspíval jim koledy, zpívali jsme ve trojku koledy, narodil se Kristus Pán, přidávali další. Trochu jsem je oživil, protože tam bylo mrtvo. Pak tam jednou přijdu, Stando, my to máme štěnice. Já říkám, chlapi, neříkejte štěnice. Udělal jsem si pořadek na židli, já tu ani sedět nemůžu. Chytím štěnice, donesu domů, ukažte mi ruce. Neměli nic na sobě. Tak jsem tak s rizikem tam pobyl nějaký čas. A při další návštěvě říkám, jak to dopadlo, vy jste tu měli deratizátora. Štěnice to prý nejsou, to prý jsou nějaké mužky, ale že to nebyly naštěstí štěnice. Protože jsem viděl, jakou to dělá paseku. A tak jsem s tím několikrát ještě se setkal. Ten druhý jeho kamarád, ten Jirka, ten stále říkal, že má čas na to, na přijetí Ježíše. A ten Petr, vždycky, když jsem přijel, Petře, pamatuješ na Ježíše, jak to s ním, jak to máš potvrzeno, jak víš, že se to událo? A vždycky si sáhnul na hrudi a ukázal na srdce. Tady to je, řekl. A pak ještě bylo pár návštěv a pak přišli Velikonoce a Pán Ježíš si ho vzal.
1: Pán Bůh tě posílá za lidmi, kteří už moc času nemají na téhle zemi. A je to vzácné, když můžou ještě přijít k Pánu Ježíši, vydat mu svůj život a odcházet smíření s Bohem z tohohle světa. Ale to jsou staří lidé, kteří možná mají nějaké povědomí, ale měl si možnost také mluvit s mladými lidmi, už jenom tady tento spolu bydlící, mladší, říkal, že má dost času ještě. A mladí lidé, to je zvláštní kategorie. Mluvil si někdy i s mladými?
0: Mluvil jsem s mladými a zažil jsem různé věci třeba. Už jsme chodili ve dvojku s tím bratrem a zažili jsme tři takové dívky třeba, mladé. To byly teenageři do 20 let, holky a ty říkali třeba, nás přitahuje víc ten zlý svět, Satan. To bylo v parku, si pamatuju. A ten rozhovor byl nekonečný, ale oni stále se drželi toho zlého ducha.
1: Že to tak řekli úplně na rovinu, že?
0: Řekli to. To je pro nás přitažlivější než to, co nám říkáte vy dva. A více s mladými jsme mluvili třeba jednou, tam kluk v parku jezdil na koloběžce, takové té, kdy dělají takové kousky s tím.
1: Ano.
0: Já říkám, a mladého muže jsem oslovil a říkám, mladý muži, spoléháš na svoje síly a na sebe? A nebo je i na něco jiného. A on říkal, no úplně na sebe ne, od babičky vím, že je Bůh.
1: Jo.
0: A tak se mnou dal do řeči. Tak jsem mu dal, potom měl jsem nový zákon a třeba to byl mladý kluk, který měl 18-20 roků.
1: Tak čas se nám už nachýlil, opravdu jsme v závěru, zbývá nám posledních několik minut a já mám jenom jednu otázku. Myslíš si, že tohle může dělat každý?
0: Já myslím, že to může dělat každý, ale když se podívám na to spektrum církve a jsem se díval na nějaké statistiky, tak děje se, že cíleně evangelium nese nakonec v Americe 5-10%, spíš se to blíží kolem 7% křesťanů a aktivně evangelium, že nese v Evropě méně než 5%.
1: Takže můžeme povzbudit.
0: Povzbudit, ale může to dělat každý, ale a kdo to nemůže dělat, tak ať se aspoň modlí, ať se přimlouvá za ty, kdo jdou na ulici, ať jsou modlitevní podporou, to je taky důležité. A je to dobrá. I když bude lidem líto,

0: těch ztracených, tak ať zvažují před Bohem na modlitbách, nad Božím slovem a možná i bohosloví.
1: Tak to je závěr našeho dnešního povídání v pořadu Fortepiano, kde byl hostem Standa Černoch. Děkuji ti, že ses sdílel o tom, co Pán Bůh skrze tebe dělá, jak tě zavolal na ulice mezi lidi a do domovů důchodců a do nemocnic, a doufám, že to povzbudilo i další lidi, aby třeba vykročili. Další Fortepiano za týden.

Z úterý 5. května minula 14. hodina. Ladíte Rádio 7, rádio, které nemyslí za vás, které zve k poslechu, přemýšlení a proměně. Pořad Fortepiano, který před malou chvílí dozněl, bude mít svou premiéru v pondělí v 10 hodin. Lenka Malinová bude hovořit s Michalem Beranem na téma rovnováha mezi boží vůlí a B. Také odpolední program našeho vysílání uvedu přehledem pořadů, které vám mohou dělat společnost až do 18. hodiny. Mezi 2. a 3. hodinou se otevírá prostor pro vaše písničková přání. Stačí napsat SMS-kou nebo e-mailem nebo zavolat k nám do studia, kterou písničku vám máme zahrát. Bůh chce, abychom se podíleli na jeho díle, ale ne vždy se nám do jeho plánů chce zapojovat. O souvislosti dávání a zisku uvažuje David Novák od 15.15. I přes všechny zázraky Ježíš nepřesvědčil farizeje o svém božském původu. Přidejte se ke čtení Matoušova evangelia ve 3:15. Hluboký význam kříže pro lidskou svobodu. To je téma 7. části série Ikona dřevo mezi světy, kterou posloucháme v relaci Překročit hranice. A zaměříme se i na to, proč je mzdou hříchu smrt, i když to nebyl Bůh, kdo Ježíšovu smrt vyžadoval. Začínáme po 16. hodině. Magazín bude připraven s pravidelnou dávkou aktualit 16.30. Korálky zvou všechny děti v 5 hodin na rozkvetlou louku. Schválně, které drobné obyvatele trávy tam potkáme. Na naší duchovní cestě se budeme někdy cítit velmi blízko Bohu. Přijdou ovšem i chvíle pádů, bojů, prázdnoty a zoufalství. Když ale zůstaneme věrní, Bůh nám v bojích pomůže. Naplní naši prázdnotu duchem a zoufalství zmizí. I takové povzbuzení k věrnosti nabízí k poslechu Bible Guide. Další část zazní od 18 hodin. Tolik odpolední program. Díky, že jste s námi. Díky, že posloucháte.

0: Prostor mezi 14. a 15. hodinou, to jsou písničky na přání. Pište, volejte k nám do studia a buďte součástí této hudební hodinky. Ať už budete chtít něco pro radost nebo píseň s přáním pro někoho druhého, jsem tady pro vás. A jakže se k nám můžete dopsat nebo dovolat?
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz.
0: První dnešní písničkové přání přiletělo od posluchačky Ivy. Vybrala skladbu Rájem v podání kapely Učedníci a posílá ji nám do rádia, za to moc díky. Všem, kteří posloucháte vysílání Rádia 7 a speciálně Milence do Prahy a Mílovi do Vizovic.

Posloucháte úterní vydání písniček na přání. To je hudební hodinka, v rámci které budeme rádi, když se aktivně zapojíte, když nám napíšete nebo když se dovoláte k nám do studia. 5. května to je den, kdy slaví svůj svátkový den všechny Klaudie, tak proč neposlat nějakou z písniček právě těmto oslavenkyním? Vybral jsem kapelu Good Work a skladbu Buď svůj.

Je čas, abych zopakoval kontakty k nám do studia, proto abyste se mohli dovolat nebo si napsat o svou oblíbenou písničku. Telefon je 515 535 485. SMS-kové či WhatsAppové číslo 608 566 773. Napsat nám můžete také e-mail, a to na adresu studio@radio7.cz nebo na sociální sítě, kde nás najdete pod názvem Radio7.cz. Z těch českých hudebních vod přesídlíme na chvíli zase do těch slovenských, kapela Frendi a skladba Iba těbe sloužím.

Ležím na slunci, nechávám své tělo odpočívat. Chválím Boha, takhle trávím své mládí. Ježíšova cesta, to je jediná správná cesta. Když se objeví mraky, víš, co máš dělat. Nech slunce prosvítat. Znělo ve skladbě Sunshine, za kterou stojí Forest Frank. Do studia se mezitím dovolala posluchačka Emílie a já jsem za to rád a pro dnešní den vybrala skladbu Jen v Kristu mám. Jak krásně řekla, posílám to i tomu vašemu kolektivu, tak my za to moc děkujeme a věřím, že píseň udělá radost.

V rámci úterních písniček na přání už se pomalu, ale jistě blížíme k závěru a já jsem rád za každého, kdo se dopíše nebo dovolá k nám do studia. Přišlo i jedno milé povzbuzení, přeji vám krásný den, děkuji za skvělé písničky, které teď hrajete. Ty cizí neznám, ale moc si to při práci s vámi užívám. Prosím o písničku Ivety Kuželové. S díky, píše Jana. Díky, Jano, za zprávu. Vybral jsem skladbu Po tvých cestách, když chodím.

Do studia Rádia 7 se dovolal také dědeček Šimek a my jsme za to moc rádi a rád by nechal zahrát skladbu It is well with my soul, kterou známe i v českém překladu, když nebeský duši mou proniká mír, ale přál si to zahrát v angličtině a posílá to posluchačce Ivě a dvěma kamarádkám. Tak našel jsem, že tu skladbu máme hned v několika různých vydáních, tak pro dnešní odpoledne jsem vybral podání Michaela W. Smitha.

To byl Michael W. Smith a jeho verze skladby It Is Well. Přišla nám další zpráva, tak pojďme na ní. Dobrý den, prosím nějakou píseň od kapely Good Work pro mého muže Petra, ať je mu zase dobře a že ho mám ráda. Moc děkuji a přeji pokojný den, Anička. To je moc hezká zpráva, Aničko, tak věřím, že potěší i vašeho manžela. Vybral jsem skladbu s názvem Den co den.

Písní That's Why Jesus Came, proto Ježíš přišel od Christine DiMarco, se vyhrazený čas dnešních písniček na přání uzavře. Díky všem, kteří jste byli součástí této hudební hodinky, další příležitost můžete využít zítra po 14. hodině.

Bylo 15 hodin, ladíte úterní odpolední vysílání Rádia 7 s datem 5. května. Aktuální 60-minutovka nabídne biblickou úvahu Davida Nováka ve 15:45 a relaci čtení z Bible, ve které budeme od 15. hodiny 45. minuty otevírat Matoušovo evangelium. Teď už vás zvuk modlitbám za Ukrajinu, blízkovýchodní konflikt i další místa a oblasti, kde lidé neprožívají pokoj a mír. Podpořme modlitbou ty, kteří to potřebují.

Pane Bože, i v tomto čase se chci připojit k mnohým dalším, kteří se modlí za mír a pokoj ve světě, na těch místech, kde není. Děkuji, že tobě žádné z těch míst není neznámé. Na světě se neděje nic, o čem ty bys nevěděl. A přesto nás zveš, abychom byli oporou druhým skrze modlitbu, skrze praktickou pomoc. Děkuji za to, že máme dar modlitby, tu možnost být v komunikaci s tebou a prosit tě za druhé, nejenom za sebe. A tak tě prosím za situaci na Ukrajině, za tu blízkovýchodní situaci, situaci v Perském zálivu, za všechna ta místa, kde zuří boje, kde je nepokoj, kde je válka, kde lidé neprožívají mír. Nemám ve své hlavě řešení, ale přesto chci prosit za lidi, kteří těmi konflikty trpí a kteří nemají možnost se třeba přesunout. Starají se třeba o někoho dalšího nebo nemají kam jinam by šli. Tak prosím za to, aby i na těch místech nepokojů a nenávisti mohla vládnout spravedlnost, mohl vládnout mír, mohl vládnout pokoj. Moc prosím o obnovu, o milost pro nový začátek, pro Ukrajinu i pro ta místa, kde se válčí a bojuje. A děkuji za lidi, kteří jsou vytrvalou pomocí na všech těch místech, kteří jsou i v té první linii a chtějí dát k dispozici to, co mají. Sami sebe, proto aby mohli přinést druhým pomoc. Finanční, praktickou, duchovní. Prosím za všechny dobrovolníky. Prosím za úlevu od toho tlaku. Prosím za tvoji milost, aby si léčil všechna ta traumata lidí, kteří zažívají válku dennodenně. A prosím, aby nad tím vším svítila ta tvá naděje, aby lidé mohli prožívat to, že když se obrací k tobě, tak zažívají přijetí, zažívají pokoj, přijímají odpuštění, přijímají nový začátek. Děkuji za to, že to je něco, co můžeš dát jedině ty. Amen.

S Davidem Novákem se po následující písničce zastavíme u ekonomie, ale ne té klasické nebo behaviorální, ale té boží.

Milí posluchači, možná jste neslyšeli termín behaviorální ekonomie. Ekonomie znáte, ale to první slovo, které se tak těžce vyslovuje, behaviorální, možná znáte méně. Já ho také neznal do té doby, než jsem si o tom něco přečetl. O co běží? Tradiční ekonomie předpokládá, že když kupujeme byt, pak chceme, aby byl co největší a co nejlevnější. Nebo, že když se chceme najíst, tak chceme, aby toho bylo hodně a za co nejmenší cenu. Jednoduchý kalkul. To znamená, ekonomicky řečeno, že chceme maximalizovat náš zisk. Za málo peněz, hodně muziky. Behaviorální ekonomie se zaměřuje na to, že ekonomické chování se neřídí jenom tímhletím jednoduchým kalkulem, a že je ovlivněno i dalšími faktory, jako jsou emoce, určité sociální normy a tak dále. To znamená, že si koupíme nejenom hodně jídla za malou cenu, ale třeba přihlédneme k čistotě restauraci, k tomu, jestli to jídlo je zdravé, k reklamě a tak dále. To znamená, že do toho našeho ekonomického chování vstupují i další faktory, než jenom poměr cena a co si za tu cenu můžeme dovolit. A když se zkoumalo tohleto ekonomické odvětví, tak jeden ekonom, jakýsi Dan Ariely, tak prováděl různé experimenty, které jsou známé jako IKEA efekt, neboli proč nadhodnocujeme to, co vyrábíme. Název je odvozen od nám dobře známého obchodu, tedy IKEA, který se vyznačuje tím, že si musíme nábytek dovyrobit. Asi každý z nás se někdy s IKEA v uvozovkách popral, že si něco koupil a potom si to musel jakoby dovyrobit. Já teda určitě, že jsem tedy měl návod, ale ne vždycky se mi to úplně podařilo a někdy to bylo skutečně na dlouhé lokte, ale nakonec se to nějak povedlo. Každopádně platilo, že to, do čeho člověk vloží svoji práci, tak mu dává podobný pocit, který je vyjádřen v Žalmu 128, až budeš jíst plody práce svých rukou, bude šťastný a bude se ti dobře dařit. A myslím si, že tenhle ten pocit neznáme jenom u nábytku IKEA. Prostě jde o to, že když člověk něco musí dovyrobit anebo i vyrobit, tak z toho má lepší pocit. Ještě jednou Ariely a jiný pokus. On sehnal dobrovolníky a řekl jim, aby složili origami. To je takový to japonské skládání papíru, no podle přišlo to z Japonska a pomocí určitých skládaček vyrábíte různé složité tvary. A poté se jich zeptal, jakou hodnotu přisuzují svému výtvoru. A průměrná odpověď byla 25 centů. A autor experimentu pak se zeptal dalších lidí, kteří origami nevytvořili, kolik by za to byli ochotni zaplatit. A průměrná odpověď byla 5 centů. Jinými slovy, lidé byli ochotni zaplatit pětkrát víc za něco, co sami vyrobili. Jo, a zase ten závěr je jasný, že úsilí, které do něčeho vložíme, nezmění jenom ten předmět, ale především mění nás a způsob, jak ten daný předmět hodnotíme. Čím je větší je práce, čím větší úsilí jsme do něčeho vložili, tím více si toho vážíme. Tak a teďka se dostaneme k tomu textu, který je v Exodu 25. kapitole a tam čteme o tom, jak Hospodin Izraelce pozbudí nebo vyzve, aby tvořili stánek úmluvy. Mluv k synům Izraele, je to Exodus 25.1, ať pro mne vyberou oběť pozdvihování, vyberete oběť pozdvihování pro mne od každého, kdo ji ze srdce dobrovolně odevzdá. Toto bude oběť pozdvihování, kterou od nich vyberete. Zlato, stříbro a měď, látka purpurově fialová, nachová, karmínová a tak dále. Ať mi udělají svatyni a já budu bydlet uprostřed nich. Uděláte všechno přesně podle toho, co vám ukazuji, jako vzor svatého příbytku. V tom 8. verši čteme Exodus 25.8, ať mi udělají svatyni a potom následuje řada sloves. Uděláte, obložíte, ulijete, zhotovíte, uděláte a tak dále. Samozřejmě já nechci, abychom svatyni srovnávali s IKEA, ale je tady určitá paralela. Tento příběh je určitým zlomem v příběhu výjití Izraelců z Egypta. Svatyně byla první věcí, kterou měli vyrobit Izraelci. Mají instrukce nebo návod, chcete-li, ale budou to dělat oni, ne Pán Bůh. A teďka otázka, v čem je onen zlom? Doposud dělal Pán Bůh všechno za ně, nebo
Mojžíš to dělal za ně. Mojžíš jednal s faraonem. Bůh dal 10 ran. Bůh vyvedl lid na poušť. Bůh rozdělil Rudé moře. Bůh dal nebeskou manu. Bůh dal vodu ze skály. A jaká byla reakce? Pane Bože, Mojžíši, my jsme ti tak vděční za to, co jsi pro nás udělal. Ne. Reakce bylo reptání. Stížnosti, zloba namířená proti vedoucím a někdy i proti Pánu Bohu. Bychom čekali, že poděkujou aspoň, ale vidíme, že to tak nebylo, že oni skutečně velmi reptali a že ty dary, které dostávali, tak si toho úplně nevážili. Ale najednou dojde k výměně rolí a místo, aby Bůh něco dělal za lid, oni mají něco udělat pro něj. Pán Bůh dává pokyn, ať mi postaví svatyni, abych mohl přebývat mezi nimi. To klíčové slovo je sloveso šechan, což znamená přebývat v hebrejštině, a nikdy předtím údajně nebylo použito ve spojení s Bohem. A hlavní je tady myšlenka blízkosti. Ten šechan nebo šachen v hebrejštině znamená soused nebo přítel. A to, co Izraelité potřebovali a co jim Bůh dal, byl způsob, aby se cítili Bohu stejně blízko jako svému sousedovi. Jenže skutečně se Boží blízkost dá vyřešit tím, že si vytvořím nějakou sochu, křížek, symbol, svatyni, boudičku pro Pána Boha. Určitě to může být pomocí, připomenutím, ale to přece nenahradí Boží blízkost. Pán Bůh pro sebe určitě nepotřeboval vybudovat v uvozovkách nějakou krásnou boudu, kde by s něma chodil, kde by přebýval. Bůh přebývá všude. Ale tím, že Pán Bůh sám sebe omezil, dal Izraelcům možnost vytvořit vlastníma rukama něco, čeho si budou vážit, protože to vytvořili oni společnými silami. V Exodu 35, 21 až 29, kde je popis budování svatyně a podrobnější popis materiálu na svatyni, 9krát čteme slovo všichni nebo každý. Každý, koho srdce půdilo a kdo byl ochotné mysli, přicházel a přinášel Hospodinovu oběť. A pak tam máme popis, kdo přicházel, muži, ženy, všichni ze srdce dobrovolně přinášeli spínadla, kroužky. Každý, kdo měl látku purpurově fialovou, každý, kdo měl akáciové dřevo. A všechny dovedné ženy vlastnoručně předli a přinášeli. Někteří věnovali svoji práci, někteří dovednosti, jiní svůj majetek, ale všichni, každý, měl možnost se zúčastnit. A zároveň čteme, že přinášeli ti, které srdce pudilo a kdo byl ochotné mysli. Tedy nemuseli, ale chtěli. Dávali rádi, protože mohli. Bůh Izrael poprvé od jejich výjití z Egypta nežádal jenom o to, aby následovali, ale aby byli aktivní, aby se sami stali staviteli a tvůrci. Nejenom Mojžíš a předáci lidu, ale všichni, každý. A protože stavba svatyně zahrnovala jejich práci, energii a čas, investovali do toho hodně jakoby ze sebe. A zase tady se vrátím k tomu ekonomovi Arielimu, který řekl, ceníme to, co vytváříme. Úsilí, které do něčeho vkládáme, nemění jen předmět, mění i nás. A nebo Žalm 128, až budeš jíst plody práce svých rukou, budeš šťastný a bude se ti dařit. Je zajímavé, když srovnáme, jak málo prostoru je věnováno stvoření světa v porovnání s popisem tvorbu stánku smlouvy. Jakoby tím Bůh ukazoval svou pokoru a zároveň ukazoval, že chce lid přizvat ke spolupráci. No, stvoření světa je o mnoho fenomenálnější než stánek smlouvy, jakoliv byl úžasný, ale Pán Bůh se tady jakoby upozadil. Jeden rabin to komentoval, kdekoliv najdeš Boží velikost, tam najdeš i Boží pokoru. Jako kdyby Pán Bůh dával Izraelcům důstojnost tím, že jim dovolil, aby se podíleli na stvoření. V Exodu 25.2 čteme, Hospodin promluvil k Mojžíšovi, řekni Izraelcům, aby mi přinesli dar. Oběť pro mne máš přijímat od každého, koho srdce pohne k tomu, aby ji dal. A tak se stalo. Slovo pro dar, hebrejštině tady teruma, to znamená nejenom, že něco dáváme, ale i že něco pozvedáme. Tedy to, co dáváme, co s vděčností obětujeme, nás pozvedá k Bohu. Při stavbě svatyně nešlo předně o kvalitu dřeva, kovů, závěsů ani krásu architektury. Byla to skutečnost především, že svatyně byla postavena z darů každého, koho srdce pobízelo, aby dával. Tam, kde lidé dobrovolně dávají jeden druhému a Bohu, tam spočívá Boží přítomnost, která nás pozdvihuje a která je ne v těch předmětech, ale v našem srdci. A tak když přemýšlím nad církví, tak někdy si vybíráme sbor a teďka zvažujeme různá kritéria, především co nám to dává. Službu dětem, kázání, chvály, atmosféru a další kritéria.
To je v pořádku. Zároveň se tento postoj promítá někdy do toho, jak vnímáme Boha. Bůh je ten, kdo by se měl o mě postarat, kdo má naplnit mé touhy, moji touhu po šťastném manželství, zdraví, klidném životě. Ano, není na tom zásadně nic divného, jenom ale to, že Pán Bůh neslibuje naplnění našich tužeb, ale našich potřeb. A to je rozdíl. Zároveň, když zůstaneme jenom u tohoto nastavení, co mi to dá, pak nikdy nemůžeme být plně spokojeni a naše víra bude vždycky nedospělá. Všimněme si, že dokud Izraelci jen přijímali, stále dokola reptali. Pokud člověk chce od Boha, ale i od církve jenom brát, nikdy nebude spokojený. Dětská víra je víra jenom přijímající, dospělá víra je i víra dávající. Ano, každý sbor, církev zápasí s tím, co řekl Ježíš, že ženě mnohá dělníků málo, a proto slyšíme, aby se lidé zapojili, a když se zapojí, vypadá to, že Pánu Bohu děláme tak trošku milost. Bůh ale dělá milost nám, že nás nechává zapojit se, podílet se na jeho díle. Tím obohacuje náš život. A tak, když to vztáhneme na sbor, na církev, tak zdravá církev, sbor je takový, který vytváří prostředí pro společnou stavbu, společné dílo. To neznamená, že všichni děláme to samé, nebo že musíme mít jednu nějakou společnou vizi, ale že všichni chceme, aby náš život byl tím, co Pavel popsal, a tak v něm smíme obojí Židé i pohané v jednotě ducha stanout před Otcem. Nejste již cizinci, přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolé a proroci a úhelným kamenem sám Ježíš Kristus. V něm je celá stavba pevně spojená a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. A tak chrám byl vlastně pokračováním svatyně, byl budován podle podobných parametrů. Ale Pavel píše o jiném chrámu, o chrámu svatyni, který si chce Bůh budovat v našem srdci a který zároveň můžeme tvořit společně jak tím, že žijeme svůj vnitřní život s Bohem, tak i tím, že spolupracujeme podobně jako Izraelci spolupracovali s Pánem Bohem na úkolech, které před nás staví. Tak si můžeme položit otázku, co chceš, Pane, abych pro tebe a s tebou konal? Jinou otázku, co mi brání, abych případně konal? A poslední otázka, ke komu nebo k čemu nebo kam mě posíláš?

O třídu výš, to je název dalšího zamyšlení, které na nás čeká zítra v 6.45. Jeho autorem je Daniel Kvasnička.

5. května slaví svůj svátek Klaudie a Gotthard. Jménem Claudius byli označováni v Římě ti, kdo náleželi k rodu Claudiů. Základem tohoto jména je latinské slovo Claudus, jež znamenalo kulhavý. Na 5. května připadá také Den Evropy. V Japonsku slaví Den dětí, no a je to také Mezinárodní den porodních asistentek.

0: Kalendárium.
1: I v tomto odpoledním čase si můžeme připomenout některé události a osobnosti spojené s 5. květnovým dnem. Května 1945 vypuklo v Praze takzvané květnové povstání českého lidu. Závěrečné boje před osvobozením hlavního města na sklonku druhé světové války. V tomto dni došlo také k osvobození koncentračního tábora Mauthausen a ke kapitulaci německých jednotek v Nizozemsku a Dánsku. Tyto země slaví Den osvobození dnes. O 5 let později, tedy 5. května 1949, vznikla Rada Evropy. Søren Kierkegaard, dánský filozof, se narodil 5. května 1813. Patří k nejvýznamnějším představitelům filozofie 19. století. Je považován za zakladatele existenciální filozofie a praotce existencialismu 20. století. Jeho dílo se vyznačuje hlubokou touhou po Bohu a hledání pravého vztahu s ním. Polský spisovatel Henryk Sienkiewicz se narodil 5. května 1846. V roce 1905 byl oceněn Nobelovou cenou za literaturu. V odůvodnění se píše za velkolepé zásluhy epického spisovatele. A bez nadsázky lze říci, že takový důvod je na místě. Seznam jeho děl je velmi dlouhý a je nutné přiznat, že zaujal hned svým prvním románem Ohněm a mečem. Román Quo Vadis se dočkal četných zfilmování. A závěrečná osobnost dnešního kalendária. Napoleon I. Bonaparte, tento francouzský vojevůdce a státník a císař v letech 1804 až 1815, umírá 5. května 1821. Kalendárium připravují Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Doznívá skladba Balady, Lampiony, kapely Spotlight a před námi je čtení z Bible a 15. kapitola Matoušova evangelia.

0: Tehdy k Ježíši přišli znalci písma a farizeové z Jeruzaléma. Proč tvoji učedníci přestupují tradici starších? Říkali. Vždyť si před jídlem neumývají ruce. A proč vy kvůli své tradici přestupujete Boží přikázání? Odpověděl jim Ježíš. Bůh přikázal cti otce i matku a kdokoliv by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít. Vy ale říkáte, že kdokoliv by řekl otci nebo matce, to, čím bych ti měl vypomoci, jsem daroval Bohu, ten už nemusí svého otce nebo matku nijak uctít. A tak jste kvůli své tradici zrušili Boží přikázání, pokrytci. Izajáš o vás správně prorokoval. Tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mne svými rty. Jejich srdce se mi však vzdaluje. Nadarmo mne ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy. Pak svolal zástup a řekl jim, slyšte a rozumějte. Člověka nešpiní to, co mu vchází do úst, ale to, co mu z úst vychází. Tehdy k němu přistoupili učedníci a řekli mu, víš, že se farizejové urazili, když slyšeli ta slova? Odpověděl, každá sazenice, kterou nesázel můj nebeský otec, bude vykořeněna. Nechte je, jsou to slepí vůdcové slepců. Povedeli slepí slepého, oba padnou do jámy.
1: Petr ho požádal, vysvětli nám to podobenství. Vy jste ještě tak nechápaví, řekl Ježíš. Nerozumíte, že všechno, co vchází do úst, jde do břicha a vypouští se do žumpy? Co ale z úst vychází, jde ze srdce a to špiní člověka. Ze srdce totiž vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilnění, krádeže, křivá svědectví, urážky. Tyto věci špiní člověka, ale jíst neumytýma rukama to člověka nešpiní.
0: Ježíš pak odtud odešel a odebral se do okolí Týru a Sidonu.
2: Jedna kananejská žena z toho kraje šla za ním a křičela. Pane, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Má dcera je hrozně posedlá ďáblem. On jí však neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a prosili ho. Pošli ji pryč, když za námi pořád křičí. A tak jí odpověděl. Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z Izraelova domu. Ona však přistoupila a klaněla se mu se slovy. Pane, pomoz mi. Odvětil, není správné vzít chléb dětem a hodit ho štěňatům. Ona však řekla, ano, pane, ale štěňata jedí zbytky ze stolu svých pánů. Ježíš jí na to odpověděl, jak velikou máš víru, ženo, ať se ti stane, jak toužíš. A od té chvíle byla její dcera zdravá.

Ježíš se pak odtud vrátil ke Galilejskému moři. Vystoupil nahoru a posadil se tam. Tehdy k němu přišlo veliké množství lidí. Měli sebou chromé, slepé, němé, zmrzačené a mnohé jiné. Skládali je k Ježíšovým nohám a on je uzdravoval. Když lidé viděli, jak němí mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí, užasli a vzdali slávu Bohu Izraele. Potom Ježíš svolal své učedníky a řekl: Je mi těch lidí líto. Jsou se mnou už 3 dny a nemají co jíst. Nechci je poslat pryč hladové, aby se cestou nevyčerpali. Učedníci namítli: Kde tu na poušti vezmem tolik chleba, abychom nasytili takový zástup? Kolik máte chlebu? Zeptal se Ježíš. 7 a pár malých rybek, odpověděli. Ježíš tedy nechal zástupy posadit na zem, vzal těch 7 chlebů a ty ryby, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům a učedníci zástupům. A tak se všichni najedli do sytosti. Potom pozbírali nalámané kousky, které zbyly, 7 plných košů. Jedlo tam tehdy 4000 mužů, kromě žen a dětí. A když propustil zástupy, vstoupil na loď a přijel do kraje Magdala.

15. kapitolu Matoušova evangelia jsme v překladu Bible pro 21. století slyšeli v podání Josefa Somra, Petra Formana a Jaroslavy Krečmerové.

V úterý 5. května krátce po 16. hodině vás opět z brněnského studia Rádia 7 zdraví Kuba Lofítek. Před námi je další z pořadů z dílny Rádia 7. Přeji inspirativní poslech.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Na kříži nalézáme Boha, který raději zemřel ve jménu lásky, než aby zabíjel ve jménu svobody. Proto je tak důležité o kříži a ukřižování Ježíše Krista přemýšlet a hledat, co se o něm píše v Bibli. Má to totiž přímý vliv na to, jak Boha chápeme a jak si ho představujeme. Tady je další díl série Ikona dřevo mezi světy. Slovo má Lukáš Targoš, pastor církve Element z Hradce Králové.
2: Pokud byste se zajímali o teologii, zjistil byste, že téma smíření s Bohem je důležité téma, protože všichni křesťané věří, bez výjimky, všichni křesťané, ať věří jakékoliv verzi toho příběhu, tak bez výjimky věří, že v Kristu Bůh smířil svět se sebou a kříž je tedy takovým bodem smíření mezi všemi světy. Tomu věří všichni křesťané. V čem se ale jednotlivé skupiny křesťanů liší je v tom, jak přesně chápat, co to smíření znamená. Jak to chápat pro náš život. A jak možná si řeknete, to je taková teorie, není to úplně pro mě, ale uvidíte za chviličku, že to má dopad do našeho praktického života, že každá teologie, kterou věříme, každé vyznání o Bohu, kterému věříme, má svůj dopad do toho, jaký máme vztah s Bohem a jak o Bohu přemýšlíme a dokonce, jak se chováme jeden k druhému. Takže jsou různé modely, které církev má ohledně toho, jak chápat to smíření na kříži. Jeden model, můžeme mu říkat model platby, že Bůh se na tebe tolik zlobí, je na tebe tak rozhněvaný, že vyžaduje platbu za ten hřích, který ty si udělal a tu platbu na sebe vzal Ježíš a Bůh ho zabil místo tebe. Ten druhý model, který hodně byl v první církvi, je model vítězství, že Bůh je náš duchovní válčník, nás vysvobozuje od mocí ďábla. Další model je tam model magnetu, že Bůh tě přitahuje k sobě. To smíření znamená, že Bůh tě táhne k sobě. Je tam model božskosti, že Bůh chce, aby si se stal jako on, aby se stal Bohem. Model zrcadla, že Bůh ukazuje, jaký doopravdy jsme a co jsme udělali. Jsou to různé modely. Ale nejčastěji v našich kruzích se lidé setkávají s tím modelem platby. Modelem, který říká, že aby Bůh ti mohl odpustit hřích, musí to někdo zaplatit. John Stott, což byl velký anglikánský teolog 20. století, byl velký zastánce modelu platby a on ve své knize o kříži Krista napsal tohle. Co se tedy dá dělat? Má-li nám být někdy odpuštěno, musíme zaplatit, co dlužíme. To je jeho základní pointa. On říká, co můžeme dělat? Máme nějaký dluh hříchu a aby nám mohlo být někdy odpuštěno, musíme zaplatit, co dlužíme. A možná, a doufám, že vás okamžitě napadá, že tady leží Achillova pata celého modelu platby. Protože splatit dluh se nerovná odpuštění dluhu. Rozumíte mi, co mám na mysli? Představte si, že dlužím někomu 100 tisíc kaček. Půjčil jsem si na něco a dlužím někomu prostě nějaký peníze. A ten člověk mi napíše dopis a napíše mi, hele, odpouštím ti tvůj dluh. Co udělám podle tebe? Co udělám, já vím. Já prostě udělám nějakou party, poděkuju tomu člověku, řeknu mu, že je to dobrá duše, že mu Bůh to odplatí na jeho dětech, dám si nějaký dobrý víno večer a oslavím, že můj dluh byl odpuštěn. Ale rozhodně nebudu mít pocit, že když mi odpustil můj dluh, tak musím ho zaplatit nějak jinak. Nebudu mít pocit, že protože Bůh odpustil můj dluh, tak je to proto, že Radek, můj kamarád, mu zavolal a řekl, víš co, já ti těch 100 litrů dám, aby to Lukáš nemusel platit. To by určitě pro mě udělal, protože to je dobrý kamarád. Ale pokud by to udělal, jak moc by to bylo odpuštění dluhu, když by ten věřitel dostal splacený dluh od někoho jiného. Pořád je to platba, která proběhla, ale žádné odpuštění tam není. A to je Achillova pata celého tohohle problému. Protože odpuštění není přijetí platby za dluh, odpuštění je milostivé prominutí dluhu. To je velký rozdíl. Odpuštění není platba. A to je pro nás důležité chápání, když mluvíme o smíření na kříži. A mysleli by, jak to říká Brian Zandt. On říká, kříž je místem, kde Bůh v Kristu absorbuje lidský hřích a recykluje jej do odpuštění. To není, že zaplatí ten dluh hříchu, že zaplatí to, co bych měl dát já, ale že natáhne do sebe veškeré zlo a veškerý hřích a přemění to v něco úplně jiného, jako přemění to úplně v jinou pozitivní energii. To, co Ježíš udělá na kříži, je víc než jenom, že splatí dluh. Je to naprostá proměna toho, kým my jsme. A to je velký rozdíl. Není to totiž Bůh, kdo je se světem znepřátelený, ale je to svět, kdo je znepřátelený s Bohem. Ježíš nezemřel proto, aby změnil Boží názor na nás, ale aby jsme my viděli, že Bůh je jiný, než jsme si vždycky mysleli. Nebyl to Bůh, kdo požaduje Ježíšovu smrt. Byli to lidé, kteří křičeli, ukřižuj ho, ukřižuj ho. Když lidé křičeli, ukřižuj ho, Bůh odpovídá, odpustím, protože nevědí, co činí. Bůh nepotřebuje smrt, aby mohl odpustit, protože to nedává smysl. Všimněte si, když Ježíš za svého života se modlí za některé nemocné lidi, tak jim říká, odpouštějí se ti hříchy. A ti lidé přijmou odpuštění hříchu a uzdravení jen tak, bez nějaké smrti a oběti. Bůh nemůže odpustit hřích jen tak? Samozřejmě, že může. Ale samotné odpuštění neřeší naši identitu, naše přetvoření toho, jak jsme pod něčí vládou, jak jsme něčím ovládání. A to na sebe Ježíš na kříži, to do sebe absorbuje a to ničí a přetváří do něčeho jiného. Na kříži nalezáme Boha, který je úplně jiný, který umírá ve jménu lásky víc, než aby zabíjel ve jménu svobody, což je docela dobré, protože my někdy si myslíme, že Ježíš je taková hrdinská postava, jako ve Statečném srdci William Wallace, jestli jste viděli ten film, všichni to viděli, jak tam umírá a křičí v tom poslední slovo svobodu. A Ježíš, když umírá, tak nemá poslední slovo o svobodě, ale má poslední slovo odpust. Odpust. A to je ohromný rozdíl, protože Ježíš je úplně jiný než jakákoliv jiná hrdinská postava.
1: V této sérii mluvíme o kříži. O hříchu, o tom, že Ježíš na kříži umíral za náš hřích. Proč je mzdou hříchu smrt? Vracím se tím k jedné z otázek, kterou mi položili lidé, když jsem jim říkala, že tuhle sérii budeme točit.
3: No, ten verš, který dotyčný člověk cituje, není celý, že? Ten verš je jakoby porovnání dvou obrazů. Ten verš říká, mzdou hříchu je smrt, ale darem Božím je život. Což je jakoby porovnání. Jo? To porovnání vlastně ukazuje, že hřích vždycky má nějakou výplatu a to výplatou je vždycky, že něco ztratíme, což je definice smrti. Smrt je oddělení, je to ztráta, je to něco, jako co umírá, takže třeba když ve vztahu nastane nějaký hřích, tak umírá ten vztah. To všichni si myslím instinktivně chápou. Takže Pavel tam říká v tom srovnání, my se chceme často vyhnout tomu, co hřích přináší, ale hřích vždycky skončí ve smrti, je to výplata, která se vyhnout nedá. Ale to, co je v Božím daru, je vždycky život, ale ten můžeme a nemusíme přijmout. Je to jako nabídka, je to dar, je to něco, co přijímáme jako nezaslouženě. Takže ten výrok je potřeba brát dohromady jako srovnání dvou obrazů. Obraz, že hřích vždycky nám přinese nějakou platbu, ale že Boží dar nám dává potenciál přijmout život.
1: V závěru té dnešní části zaznělo zajímavé srovnání. Ty jsi říkal, že na kříži nalézáme Boha zjeveného v Kristu, který by raději zemřel ve jménu lásky, než aby zabíjel ve jménu svobody. Ale svoboda to je něco, čeho si velice ceníme, co chceme, pro co lidé umírali na barikádách, aby měli svobodu. Souvisí nějak kříž se svobodou člověka?
3: To určitě, ale svobodu my někdy definujeme jako, že si můžeme dělat, co chceme, což Pavel třeba, apoštol Pavel ve svých dopisech se snaží křesťanům vymluvit. Říká, byli jste povoláni ke svobodě, píše Galackým, ale nevyužijete tu svobodu, abyste prosazovali sebe, jo? Ale abyste sloužili jeden druhému. Takže ta svoboda se nemá projevovat v tom, že si žijete, jak uznáte za vhodné, ale žijete tak, abyste byli plní toho Božího ovoce. Takže ta svoboda jako hodnota je neutrální, ale ta svoboda má být využitá k něčemu pozitivnímu. Takže on říká, jo, byli jste povoláni ke svobodě, ale svoboda nemá být záminka k tělesnosti. Takže když mluvíme o svobodě, je vždycky otázka, o čem přesně mluvíme. A žel pro mnoho lidí, když mluví o svobodě, tak je to, moje svoboda je, že si budu dělat, co chci. Ale jak běžný člověk chápe, svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Svoboda nemůže být bezbřehá, vždycky existují nějaké hranice svobody, právě proto, že nejsme sami ve vesmíru a narážíme na svobodu jiných lidí, tak proto ten důraz u kříže je vždycky na lásku víc než na svobodu, protože láska počítá i se svobodou toho druhého, kdežto samotný důraz na svobodu nemusí počítat se svobodou toho druhého. Takže abychom nešli daleko, můžeme napadnout jinou zemi, protože chceme osvobodit ty utlačované, ale napadneme jinou zemi tím, že utlačujeme zase další lidi. Takže ve jménu svobody znesvobodníme někoho dalšího, toho láska nikdy neudělá.
1: A co znamená tady svoboda v Kristu?
3: To říkám, svoboda v Kristu znamená, že máme schopnost být svobodní od toho, co nás poutá a co nás zadržuje, co nás táhne dolů, co nás tíží, abychom mohli jít ke svobodě, jít za Bohem volně, bez ničeho, co nás drží a spoutává. Pavel, kterého jsem zmínil v Galackým, píše církvi, která je rozdělená na dvě skupiny, která je smíšená ze dvou skupin, je lepší slovo. Je tam skupina židů, skupina křesťanů, kteří jsou z pohanů a každý přichází z jiného kulturního prostředí a někteří zdůrazňují Boží zákon a druhý zdůrazňuje, ne, teď jsme svobodní. A Pavel se jim snaží vysvětlit, ano, jsme skutečně svobodní, ale svoboda není bezbřehá. A to je asi zhruba ten základní prvek té svobody. Svoboda je, že nejsme poutáni zákonem, ale zároveň nejsme bezbřehí, protože láska je důležitější než svoboda.
1: Zároveň té naší svobodě právě proto, že plyne z Krista, dává Kristus nějakou orientaci a nějakou náplň.
3: Láska se vždycky ptá, co je pro toho druhého to nejlepší. A Ježíš, když vede svoje učedníky poznávacímu znamení, mluví o lásce a když říká jako svoje největší přikázání, protože Ježíš postupně o lásce jakoby to zpřísňuje. Ježíš mluví nejdříve, že zhrnutí celého zákona je láska k Bohu, láska k bližnímu, pak Ježíš začne vyučovat o lásce k nepřátelům, ale na konci, když je se svými učedníky u poslední večeře, tak jim říká, já vám teď dávám nové přikázání. To je to jediné přikázání, které Ježíš říká. Ježíš do té doby pracuje s přikázáními, které jsou dané Mojžíšovi a zhrnuje je, hledá v tom nějakou jakoby zhrnutí a prusečík. Ale tady u poslední večeře říká, já vám dávám nové přikázání, které je moje přikázání a to přikázání, abyste milovali, jako já jsem miloval vás. Je to znovu láska, ale zase úplně jiný standard. Tentokrát je to láska, kde já jsem měřítkem toho, co je váš projev lásky. A je zajímavé, že v žádném z těch případů Ježíš neříká, že svoboda je ta nejdůležitější. Podle svobody vás poznají. Především moje přikázání, abyste byli svobodní. On říká, ne, buďte lásky po ní, buďte jako já miloval vás, protože láska podle Krista zahrnuje i svobodu. Ale svoboda samotná lásku nezahrnuje.
1: Tady dnes musíme opět končit. Zveme vás k poslechu zase za týden. Od mikrofonu tady se loučí Kateřina Hodecová a Lukáš Targoš. Naslyšenou.

premiérový díl tohoto pořadu a to bude 8. z 10dílné série Ikona Dřevo mezi světy. Nabídneme v pondělí v 9:30. Předchozí díly najdete v sekci Audioarchiv na webu Rádia 7 nebo na podcastových platformách.

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem čas. Je čas rození i čas umírání. Čas sázet i čas trhat. Je čas zabíjet i čas léčit. Čas bořit i čas budovat. Je čas plakat i čas smát se. Čas truchlit i čas poskakovat. Je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat. Čas objímat i čas objímání zanechat. Je čas hledat i čas ztrácet. Čas opatrovat a čas odhazovat. Je čas roztrhávat i čas sešívat. Čas mlčet i čas mluvit. Je čas milovat i čas nenávidět. Čas boje i čas pokoje. Kazatel 3, 1 až 8.

0: noci, možná, že odlítá je a možná, že se vrací. Oni ví, oni ví, oni mají svůj směr, to já jsem lapená do svých vzdušných sfér. Je čas skrývání a čas těch pravých odpovědí, čas strachu a čas si zajít ke zpovědi, čas život marnit a čas život žít. Je čas, teď je ten čas. Teď je ten čas svůj život proměnit.
1: Toto byla My, Jeo a skladba Kdo jsem já. Na ní naváže kapela Ajonet s písní Blízko a poté už bude prostor pro magazín.

0: Odpovědi na otázky nabídne v následujících chvílích dnešní magazín. Příjemný poslech. Dnes v podvečer odstartuje v Praze Mediafest, setkání evropských křesťanských nakladatelů, autorů, tvůrců a umělců, spolupořádané nakladatelstvím Biblion. Téma trošku provokativně konstatuje: Ježíš je odpověď. Jaká je otázka? O čem celé setkání bude a kam až sahá jeho historie? Ptali jsme se šéfredaktora Biblionu Saši Fleka.
1: Pod tímto názvem se koná úplně poprvé, ale ta zastřešující organizace, která se jmenuje Media Associates International, je aktivní na všech kontinentech světa a v Evropě má také už řádku desítek let dlouhou tradici. Ta setkání evropských nakladatelů a autorů a zpřízněných profesí, nadšenců i amatérů samozřejmě, konají už dlouho, většinou se konala v Anglii, někdy se konají také světová setkání, například v Keni, v Singapuru nebo nedávno v Budapešti. Ale to evropské setkání se teď dlouho nekonalo kvůli covidu například, který tak vším jakoby zamával a rozkolísal, mal to určité dozvuky. Jsme plánovali právě ten Mediafest udělat trošku něco jiného než konferenci. Je to takový novější nápad, chtěli jsme to udělat už před covidem, ale až teď na to došlo, takže se velmi těšíme, že to večer propukne.
2: Kdo se setkání zúčastňuje? My jsme nějak ten okruh vymezili, ale mohli bychom přidat třeba pár příkladů, prosím?
1: Jsou to vlastně napříč spektrem většinou protestantští, ale nejenom účastníci, zástupci jak velkých nakladatelství, třeba z Anglie, SPCK, je to vlastně nejstarší a největší křesťanské nakladatelství ve Velké Británii, tak na druhém spektru lidi, co třeba publikují sami, jak je dneska možné, a všechno mezi tím.
2: Jak významné je to, že se Mediafest odehraje v Praze?
1: Myslím, že to je velmi významné. Jednak proto geografické umístění Prahy na křižovatce v srdci Evropy, to znamená, že to je jednak dopravně dostupné poměrně snadno ze všech stran, ale také je to místo, kam mohou dojet i účastníci z Balkánu a z východoevropských států. Někteří nepřiletí letadla, někteří ano, ale to je vlastně jako dostupné ze všech stran. Tak to je jako jedna stránka věci. A druhá stránka věci je, že Česko, jak známo, boduje ve všech těch statistikách jako země velmi postkřesťanská s velmi malým a klesajícím podílem křesťanů, kde vlastně si klademe tu otázku nejenom jako církev, ale konkrétně my jako nakladatelé, autoři, redaktoři, jaké výzvy to před nás staví, jak sdílet dobré zprávy a jaké zprávy vlastně jsou dobré. Co vlastně máme za evangelium, jakou máme dobrou zprávu pro dnešní svět. Tak proto Praha byla zvolena jako místo, kde těmto výzvám čelíme velmi ostře.
2: Téma, které jsme zmínili, Ježíš je odpověď, jaká je otázka, zní velmi zajímavě, možná trošku kontroverzně. O čem bude řeč především?
1: Je to samozřejmě narážka na takové určité slogany nebo písně. Někdo se s tím třeba setkal na nějakém nápisu v metru nebo někde jinde, že Ježíš je odpověď, ale takové výkřiky většinou se nesetkávají s nějakým ohlasem a podobně často i to naše zvěstování, publikování, psaní, jak se míří jenom do vlastních řad a nerezonuje tím okolím, jako bychom odpovídali na otázky, které nikdo neklade, jako bychom řešili problémy, které nikdo nemá. A my bychom chtěli, aby se nás lidé ptali třeba, jak mají mít odpuštěné hříchy, nebo co mají činit, aby se stali dědici věčného života. Ale takhle ty otázky dnes formulovány nebývají a možná, že potřebujeme si chvíli počkat, až otázka zazní, než přijdeme s odpovědí. A ty otázky nás i samotné mohou posunout a mohou naši víru a naše evangelium udělat autentičtějším a hlubším.
2: Takže budete hledat a čekat na otázky?
1: Budeme se zamýšlet nad těmito výzvami, budeme naslouchat zkušenostem kolegů, ať už třeba z Turecka, nebo na druhé straně ze západní Evropy, nebo i od nás, o tom, jak v situaci, kdy jsme menšinou v evropské společnosti, čemu čelíme, na jaké otázky evangelium přináší odpověď. Samozřejmě tam bude celá řada i praktických workshopů o moderních způsobech komunikace, ať už se týká technologie nebo dalších ohledů. Budou tam workshopy třeba o tom, jak pečovat o své duševní zdraví nebo time management a tak podobně, jak bývá na profesionálních konferencích zvykem. Čeká nás ale třeba i taková duchovní vycházka po Praze, kde budeme se snažit právě se otvírat těm stopám evangelia v okolní té městské krajině a v lidech kolem. Takže budeme ten program mít takový interaktivní a nebude to jenom konference a chtěli bychom do toho trošku festival. Rád bych možná pozval posluchače, aspoň ty, kteří jsou v Praze a okolí, že ve středu večer bude veřejně přístupná část toho našeho setkání na Chvortně v tom kostele tohoto kláštera bosých karmelitánů v Praze na Hradčanech, kde bude taková komponovaná elektronická bohoslužba v podání kolektivu Ekumena Elektronika.
2: V kolik hodin?
1: Je to ve 20 hodin.
2: Děkuji za upřesnění. Ten program, jak už jste zmínil, je velmi pestrý. Na co se těšíte vy osobně?
1: Já se těším na to, že se uvidím s kolegy a přáteli z celé Evropy a vlastně tě těžko vybírat, ale myslím, že stojí za zmínku například, že poslední večer konference k nám promluví Tomáš Sedláček na téma duch, duše a tělo Evropy.
2: To zní zajímavě. Existují nějaké výstupy z konference? Může se k jejím závěrům dostat i laik, který nepatří do okruhu křesťanských nakladatelů, autorů a tvůrců?
1: To se obávám, že úplně možné není. Je to přece jenom profesní setkání a nemáme tu ambici, jak si oslovovat širší veřejnost tomto. Ale pokud se někdo cítí, že by ho tato témata zajímala, nebo se sám třeba pokouší komunikovat se svým okolím křesťanskou zvěst, nebo prostě píše, jak je křesťan, křesťanka, nebo kreslí, nebo je youtuber a podobně, tak je možnost se zúčastnit pro pražské nebo místní účastníky, je možnost zakoupit i jednodenní vstupy, takže je to v Praze na Fortně a všechny detaily jsou na webu www.mediafest.eu.
0: Zve Alexandr Fleck, jeden z hlavních řečníků letošního Mediafestu, a my ještě jednou připomínáme, že ve středu od 20 hodin se chystá otevřená experimentální bohoslužba Lift Questions v podání pražského tvůrčího kolektivu Ekumena Elektronika.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Výzva ke smíření protestantů a katolíků zněla u mohyly připomínající bitvu na Bílé hoře v květnu 2021. Od té doby tradice setkávání na tomto místě trvá. Jakou má v současné době podobu? Ptali jsme se Martina Kuneše z iniciativy Smíření Bílá hora.
1: A my vlastně máme takové malé společenství katolíků a protestantů a scházíme se tam každou neděli. A je to pro nás takový vzácný místo, kde nám přijde, že přišlo smíření mezi katolíky a protestanty, že se něco od té doby mění v naší zemi a máme touhu potom to říkat co nejvíc lidem a ta prostě jednou za rok udělat na výročí oslavu je pro nás ta cesta, jak to může trochu zviditelnit. Ale jinak je to pro nás vlastně domov a společenství, kde se scházíme každý týden.
2: To smíření je důležité slovo, ale přece jenom k němu člověk musí ujít možná vnějšně taky, ale hlavně vnitřně jakousi cestu. Tak jaká byla ta cesta těch, kdo se na Bílé hoře scházejí od počátku tohoto setkávání?
1: No, já vlastně, když si vzpomenu, že před těma třema, nebo my jsme už tam scházíme 4 roky, jakou cestu jsem ušel v hlavě v přemýšlení, tak je to cesta dlouhá. Úplně na začátku, někdy v 90. letech jsem si neuměl představit vlastně vůbec, jakoby s tou druhou stranu vlastně vůbec nic, protože jsem tomu nerozuměl, ale vlastně tím, že to začalo na vztazích a začalo to úplně od spodu, prostě na kamarádství a v tom našem společenství, tak vlastně to bylo pro nás jednodušší určitě, protože když vidíte toho druhého, jak žije s Bohem, tak nemůžete říct, že žije špatně, protože to vlastně nejde. To je podobně jako ve skutcích, když řešili apoštolové, jestli pohani nebo křesťané z pohanu nebo z židů. Prostě když vidíte, že tam duch působí, tak prostě se nedá nic dělat. A když mám ty lidi rád, tak prostě s nima to smíření žiju docela jednoduše. Na takový ty celocírkevní půdě je to asi složitější, ale tenkrát tam sešlo 60 kněží a 60 pastorů a vyslovili nějakou věc do duchovního světa. Myslím si, že od té doby se to hodně mění.
2: Říkal jste, že jste ve své hlavě musel ujít velkou cestu. Co pro vás bylo, vyberte jeden bod, třeba takovým tím momentem, kde jste musel opravdu přehodnotit, co jste si myslel a na čem dneska stojíte?
1: No, tak já vlastně jsem třeba vůbec nerozuměl tomu, jak rozumí katolíci večeři páně nebo u nich svatýmu přijímání, že ta věc na začátku pro mě byla naprosto nepochopitelná, proměna něčeho v něco. A vlastně za tu dobu jsem se dostal do bodu, že vlastně to už nechápu tak úplně protestantsky, jakože to je jenom chleba a víno, připomínka něčeho, ale je to pro mě vzácná věc. A teď, když studuju Jana 6. kapitolu, tak prostě je to pro mě hrozně vzácná věc, kterou pro mě katolíci nesli a já ji neznal. A my zase neseme jiné věci, které pro ně byly složitý. Takže myslím, že to obdarovávání navzájem je prostě důležitý a nám něco chybí, když nemáme ty ostatní. No.
2: Dalo by se tedy slovo smíření vysvětlit jako ochota pochopit toho druhého?
1: To určitě. Do smíření je potřeba si odpustit a pochopit se a vlastně respektovat se v úctě a v lásce. Já určitě nebudu dělat nikdy všechno to, co dělají ti ostatní, nebo ti druzí, nebo prostě to je vlastně jedno, která církev to je, mluvíme o katolicích. A oni to mají určitě z druhé strany úplně stejně, ale je třeba se respektovat v lásce a chápat, že když Bůh je přijímá, tak proč bych já nepřijímal? To je složitý, ale je tam určitě důležitý odpuštění. Bylo důležité říct na začátku, že si navzájem odpouštíme. A že už nebudeme dělat některé věci, které jsme dělali, třeba mluvit o sobě v neúctě a podobné věci.
2: Už v loni probíhala oslava smíření nejenom na Bílé hoře, ale i na dalších místech. Jakou podobu mají setkání tam a kde se to vlastně ještě děje?
1: No my jsme vlastně už poprvé pozvali aspoň Čechy, Moravu, Slezsko. V loni jsme zkoušeli pozvat krajská města, ale moc nám to nedařilo, bylo to asi jenom ve 4 krajských městech a teď snad s výjimkou 3 měst krajských to bude v každém městě a měli jsme touhu pozvat ty města, aby vlastně 8.5. od 14 do 16 hodin na těch místech, kde to budou pořádat, jsme mohli jakoby jeden hlas se modlit jednu chvíli. Myslím, že třeba ve Zlíně se ním nepovedlo to domluvit na ten čas, tak to trošku šoupli jinam, ale je to vlastně o tom, že se ty krajské města k nám přidají v té oslavě Většinou to je dvouhodinové, v Brně myslím, že mají 5 hodin chval na náměstí, kde to pojali trošku větším stylem, ale vlastně v každém tom městě je to na těch organizátorech. My jsme po nich jenom chtěli, aby byli na nějakém místě, který nikoho neodrazuje, jako na neutrálním místě, nejlépe venku, a aby chválili Hospodina. Oni už si vymýšleli, kde to bude, někdo udělal letáček, někdo se sejde jenom v parku, v pár lidech. A myslím, že tři krajské města se nepodařilo zajistit a my tak si říkáme, že tam budou chválit andělé za nás. A že to bude, jinak ta informace o těch krajských městech je na našich stránkách smířenibílahora.cz a tam je vlastně ke každému městu napsaný kontaktní osoba, místo, kde to bude. A budeme rádi, když lidi, kteří nemůžou přijet do Prahy, se přidají na těch místech. Ale u nás v Praze to bude 24 hodin chval a modlite.
2: Martine, co budete dělat, když bude špatné počasí?
1: Joj, to dneska ráno jsem nad tím přemýšlel. Tak máme pódium krytý a budeme se modlit. Nic jiného nám to úplně nezbývá, ale zatím se to vždycky stalo tak, že Hospodin přikryl počasí, tak budeme věřit, že i letos. Úplně nemáme mokrý program, ale věříme, že to dopadne. Už nám tam i sněžilo v tom květnu. Úplně na první tý akci, když bylo 60 kněží a 60 pastorů, tak jsme taky dělali 24 hodin chvál a začínali jsme se sněhem a končili se sluníčkem. Tak věříme, že i letos to Hospodin přikryje.
2: Už jste zmiňoval webovou adresu, tedy smířenibh, jako bílahora.cz.
1: Ano, ano.
2: A ještě mi řekněte, co byste rád, aby to v účastnících této akce vypůsobilo? S čím by měli odcházet?
1: Myslím si, že většina lidí, kteří přijdou na Bílou horu, tak vlastně nějakým způsobem žijou smíření. Ale chtěl bych, aby v nich zůstal hluboký dotek Boží a aby o tom vyprávěli, kam jenom přijdou. Aby vyprávěli o tom, co Bůh může udělat a co udělal. My opravdu myslíme, že změnil ten úděl té hory, kde se válčilo a zabíjeli se křesťani nebo mezi sebou a teď se tam mezi sebou objímají a myslím si, že to přijetí, láska bude důležitý, aby si odvezli do svých domovů a nesli to ve svých horečkách dál. My to určitě nemůžeme vykřičet všem, ale můžeme zapalovat srdíčka, který pak tu zprávu budou nést dál. A to pro ty lidi, co přijdou třeba poprvé k nám, tak by bylo hezký, kdyby si odvezli ty plamínky toho, že v lásce, v respektu a se smířením se může jít daleko.
0: Web www.smířenibh.cz nabízí potřebné informace těm, kdo by chtěli přijít na Bílou horu třeba už ve čtvrtek 7. května v podvečer nebo na program v pátek 8. května. Bude opravdu pestrý, součástí budou chvály pod vedením Mirka Grunsberga, skupiny Vlny nebo kapely Timothy. Její set startuje v pátek v 16 hodin. V průběhu pátku se navíc uskuteční i setkání v krajských městech po celé republice. I tady podrobnosti získáte na webu. Na Bílou horu pak můžete ke společné modlitbě zamířit každou neděli v 9 dopoledne.

Magazín se uzavírá, ale neuplyne ani 24 hodin a můžete se těšit na další vydání. Naslyšenou.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Poslední hodinka odpoledního vysílání Rádia 7 bude v režii Kláry Litterové. Čekají nás luční korálky. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Kuba Lofítek. Díky za vaši přízeň. Mějte dobré dny.

Ahoj děti, vítejte v pořadu Korálky, který pro vás navléká jednu pohádku a písničku za druhou. Ty dnešní budou barevné a budou vonět. O čemže budou? To určitě uhodnete. No schválně. Kde uvidíte na jednom místě berušku, kytičky, motýla, trávu, lučního koníka, ježka, krtka i pavoučka? Ano, správně, děti, na louce. Tam se dnes vypravíme. Za všemi těmito zvířátky a kytičkami. Třeba louku dobře znáte a dokonce byste dovedli uvít i věneček z kytiček. Já jsem naposledy vytvořila pampeliškový. Ale sedmikráskový byl také krásný. Vlastně i z kopretin je krásný. Nebo i z jetele. A víte co? Právě jetelovou pohádkou začneme dnešní korálky navlékat.

Den se rozhořel spoza červánkových mráčků. Sluníčko rozehnalo beránky po obloze, aby se napásly do sytosti nebeské modři a napojili se ze zlatavých vodopádů. Na louce se probouzely květiny do letního jitra a byly posety nesčíselným množstvím jiskřících a blištících se kapiček. Mokré ráno popřál štíhlý zvonek kopretinám s velkým blikajícím žlutým okem ukrývaným v bílých řasách. Orosené, orosené, mrkaly šibalsky kopretiny. Dnes vám to briliantově sluší, zacinkal zvonek stydlivě. Na každém plátku vám svítí malé sluníčko. Och, vzdychla okouzleně kopretina. Vy jeden azurový lichotníku. Zachvěla se šťastně ve vánku. Kousíček vedle čněly fialové hory chrastavce a jetel potřásal hlavinkami. Šmolkové ráno, přivítal se s jetelem chrastavec. Ať zůstane celý den, odtušil medově jetel. Louka vydechovala vůněmi a květiny orosené a osvěžené se nastavovaly slunečním paprskům k polaskání. Horké paprsky schytaly z květů i listů kapičky vody a ukládali je do rosnice, aby je soumrak zase mohl rozhazovat. Nad loukou nastalo veliké přeletování a poletování. Včelky si nesly košíčky na pyl a medné váčky měly přichystané na nektarovou výslušku. Některé letěly ke zvonkům, jiné ke kopretinám, další ke štírovníkům. U jetele zabzučeli z vesela hned dvě. Hola, hola, prostři stůl! Jetel, potěšen návštěvou, vrtěl hlavinkami, aby mohly včelky pohodlně usednout. Nektar sladce voněl a včelky dychtivě hledaly jazyčky jetelovou laskominu. Vrtěli se a natahovali jazyčky i lžičkou na jejich konci šermovali sem a tam, ale ať se snažili sebe víc, nektarová jezírka pro ně byla nedostupná. Jetelíku, jeteli, nemůžem ti posloužit. Zabzučeli na rozloučenou a odletěli k chrastavci. Jetel se zádumčivě odmlčel. Netrvalo dlouho a z chmurných myšlenek ho vytrhlo vrnění krovek a šustot křídel. Tykadýlko sem, tykadýlko tam, ráda si z tvé laskominy ochutnám. Snášela se k jeteli z blankytu beruška. Dosedla měkce jako do vysoko nastlaných peřin a hrnula se k dílu jako velká voda. Obletovala jetel všech stran. Ale nakonec, když nemohla dosáhnout ke sladké šťávě zleva ani zprava, nešlo to ze zhora ani ze spodu, ba ani z boku ani ze předu, beruška si ulevila. Jetelíčku, ty jsi jako studánka bez vody. Věru těžko někdo okusí tvých darů. Unaveně rozhýbala krovky a ufrnkla jeteli rovnou před květy někam do oblak. Jetel zvážněl. Co když má ta beruška pravdu? Co si počnu a kde vezmu nová semínka? Nehloubej tolik, srazí se ti šťáva. Laškovně oslovil jetel přistávající motýl. Letěl velmi tiše, proto si jetel zahloubaný do svého trápení ani nevšiml, že má tak vzácnou návštěvu. Tak čím pohostíš, jetýlku? Hlaholil motýl. Jetel měl dojem, že si dnes už smočil řádně jazyček i jinde. Přesto hostu přichystal hebonké květy jako načesané chmíří. Motýl se pohodlně usadil a znalecky lovil sosákem mezi květovými zoubky. Ale nemohl se jaksi dobrat lahodného moku. Nespokojeně se na květu zahemžil a spustil sosák ještě hlouběji do jetelové hlavinky. Jeteli, ty skoupí příteli, zažertoval motýl, ale znělo to trochu jako výčitka. Jetel stál na pokraji zoufání. Byli tu tři a nikdo neuspěl. Poví si mezi sebou, že jsem lakomec a skrblík a už nepřiletí ani hmyzí noha. Líčil si svou budoucnost na černo.
Uběhla dlouhatánská doba a Jetel byl přesvědčen, že došlo na jeho slova, protože na blízku nezaševelilo ani křidélko. Sluníčko stoupalo nebeskou síní k nejvyššímu místu, aby mohlo zlatožlutě sestupovat do hořících červánků. Jeteli se křídlatá společnost vyhýbala. Až pak se ozvaly rozverné bzoučky. Jetelíku, jetelíku, nalej nám. Jetelíku, nešetři dobrotami, nepřehlížej nás, jetelíku. To několik much na vandru si vyhlídlo Jetel jako laciný hostinec na svém toulavém přeletování. Sedali nešetrně na květy, až se kymáceli jako v závrati. Nečekali ani na Jetelů v souhlas a už sosáky šmejdili v květech a hledali, kde by co snadno smlsli. Ale to nebyl Jetelův případ. Když mouchy omrzelo neúspěšné dobývání nektaru, obvinili Jetel z chamtivosti. Ty lakoto, necháváš si dobroty pro sebe, co? Nebudeme s tím chamtivcem ztrácet čas, letíme do Mlsalova. Čau. Jak přiletěli, tak zvedli křídla a odbzykali jinam. A je to tady, zoufal si Jetel, nikdo mi nevěří. A chvěl se rozčilením, až se mu bambulky květů třásly. Rád bych někomu posloužil, ale nejde to, potahoval Jetel. Sluníčko z hůry sledovalo Jetelovo trápení. Nezoufej, Jetelíku, tvůj čas ještě nenastal, těšilo ho zvonkovým hlasem Sluníčko. Ten, koho ti pošlu, poslouží tobě a ty jemu. Jeteli padala slova ze slunečních úst do květů jako osvěžující rosa. A jak ho poznám? Neboj, přivedu ho. Jetel se rozvoněl samým očekáváním. Do soumraku toužebně vyhlížel. Potom soumrak vyprázdnil svou rosnici a na zem a do květů padaly kapičky rosy a s nimi se snášela i noc. Jetel se probudil, až když sluníčko vyslalo přes les první paprsky. Ale co to? Odněkud se blížilo podivné brumlání a bručení a sílilo, až Jeteli drnčeli bambulky. Kde se vzal, tu se vzal, přilétl zavalitý, huňatý chlapík čmelák. Usedl na Jetelový květ a pomalu se vpíjel do nektarových rybníčků. Sál rozvážně a zhluboka. I pilem se urousal, aby Jetel nezůstal bez semínek. S hlasitým bručením a mručením přelétal z hlavinky na hlavinku. Odlétal a opět se vracel. Jetel se úžasem ani nepohnul. Jen sluníčku děkoval a podivoval se nad jeho moudrostí. Nezapomněl, že mu pomohlo v pravý čas.

Podivný brouček. Na jedné louce se na lístečku trávy objevil neznámý brouček. Byl černý a měl oranžové skvrnky. Ostatní broučci na louce si neznámého hosta prohlíželi. Vypadáš podivně, řekl jeden z nich, když si neznámého broučka prohlédl. Vůbec nevypadám divně, jsem larva berušky, odvětil brouček. Ty nejsi žádná beruška, ty jsi divný brouk, vyhodnotila situaci moucha, která přilétla na lístek zvonku kousek nad broučky. Vůbec nejsem divný brouk, jsem beruška. Beruška, bětuška, řekla beruška a bylo jí do pláče. Všichni broučci se začali smát. Ha, ha, ha, ha, jaká pak ty jsi beruška? Broučci se dívali jeden na druhého a uchychtávali se. Prý beruška, tak to jsem lachtan, prohlásila ploštice a všichni se smáli, až se za břicho popadali. Najednou přilétl na květinku modrý žluťásek a zahlédl berušku bětušku. Ahoj beruško, jak se máš? Všichni broučci se přestali smát a zahleděli se na žluťáska. Tohle, že je beruška, jak jsi na to přišel, žluťásku? Ještě jste toho málo viděli, když nepoznáte larvu berušky, odpověděl motýlek. Na louce zavládl šum a broučci se jeden před druhým začali vytahovat. Já jsem to věděl. Já jsem to taky věděla. Samozřejmě, že jsem věděl, jak vypadá larva berušky. A tak si brouci, kobylky a vůbec všechen hmyz, co na louce byl, začali vymýšlet. Nechtěli vypadat před ostatními hloupě. Jediný brouček zlatohlávek v tichosti dolezl k bětušce a řekl. Promiň nám všem, že jsme se ti posmívali. Nebylo to od nás hezké. Už se nezlobím, řekla beruška bětuška a mile se na něj usmála. Od té doby už žádného broučka nenapadlo se někomu posmívat, že vypadá jinak.

0: dlouho to netrvalo, když tatínek letěl jednou za z domu a byl už za potokem a tu mu běželi broučínek a broučinínek naproti. Tatínku, tatínku, my máme berušku takovou hezonkou. Vidíte, ona vám jde naproti, ale ještě neumí moc běhat. A ta malá beruška šla tatínkovi naproti. Tatínku, tatínku, jak pak mě budete říkat? Janinka nám přinesla med a povídala, že se budu jmenovat Beruška, ale maminka povídala, že ne, že se budu jmenovat Janinka. Tatínek byl celý vyjevený a Beruška stála u chaloupky ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smála. I ty má malá Beruško, i ty má zlatá Beruško. Vždyť ty máš očka jako Janinka a nosíček jako Janinka a všecko na vlasy jako Janinka. To ti musíme říkat Janinka. A maminka byla ráda a ta malá Beruška byla ráda a všichni byli rádi a měli se rádi. A tatínek svítil a maminka hospodařila a broučci si před chaloupkou hráli. Dejte mě na Janinku pozor, ať mě jí luňák nevezme, říkávala maminka. Ovšak my dáme pozor. A dávali pozor. Ale jednou přiběhli domů. Maminko, maminko, byl tu luňák, ale nevzal nám Janinku, on se nás bál. A maminka byla celá ulekaná. Opravdu? Byl to luňák? Byl to luňák. Takový velikánský a měl zelená křídla a dlouhanánské vousy a tolik bzučel. I to nebyl luňák. Luňák má zobák a peří.
1: Peří?
0: Tak to nebyl luňák, ale bzučel a měl dlouhanánské vousy. A maminka byla přece ráda, že jí to Janinku nevzalo. A dlouho to netrvalo a měli zas malonkého broučka a zas to dlouho netrvalo a měli malonkou berušku a tatínek měl radost a mamince srdce plesalo. Ale tatínek začínal mít už starost. I já ani nevím, jak jim budeme říkat. A kam pak si je dáme? I však my si na nějaká jména vzpomeneme. A vždyť tu světničku do dvora máme ještě prázdnou. A dlouho to netrvalo a měli broučička a měli Janouška a měli Janínka a měli Svatojánka a měli Berušku. 10 jich měli, 7 broučků a 3 berušky. Ale Beruška byla na jednu nožku chromá. Ani nemohla na ní stoupnout, běhala však přece dost. A když nemohla, vzali ji broučci na ramena a pěkně ji nosili. A měli se rádi. Tatínek svítil a maminka hospodařila a všech 10 broučků běhávalo pohromadě. Maminka se za nimi dívala a srdce jí plesalo. A Janinka je měla také ráda. Pojďte, broučci, pojďte, mám pro vás práci. A oni jí to pěkně dělali a ona jim něco vypravovala a pak i to se rozumí, že jim něco dala. A teď si zase jděte, ale pěkně poslouchat. Pán Bůh má jen poslušné broučky rád. A oni zas šli.

0: broučci se učili lítat ze střížky až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zas zpátky. A berušky se dívaly, který dál. A to pak býval hlad, ale to býval hlad.
1: Maminko, maminko, já mám hlad, říkával broučínek. Nebudem ještě večeřet? Já jsem už sotva došel.
0: I počkejte, počkejte, dětičky, až přijde tatínek.
1: Ale maminko, vždyť my můžeme pak ještě jednou večeřet.
0: A tak večeřeli, a když přiletěl tatínek, zas s ním večeřeli a nic jim to neuškodilo. Ale ty malé hrníčky na vaření musela maminka všechny dát pryč a koupila takové veliké hrnce. Za to jí berušky v kuchyni pomáhali a když dělala odříví, tak jí všichni pomáhali. Jedni sekali, druzí odnášeli a jiní rovnali. To měli dříví až na zbyt. A když se už dost napomáhali, běželi se proběhnout. A když si jednou tak vyběhli, bylo to hned po snídani a už byli tam na konci stráně nedaleko potoka, tu viděli takového hezonkého malého broučka. Celinký červený se sedmi černými puntíky a ta krásná očka jako oheň. Seděl na kapradí a díval se na broučky. Broučci se zastavili a dívali se na něho.
1: Však já se vás nebojím, začal ten brouček. Viďte, vy jste svatojánci. Tatínek povídal, že jste hodní. A kdo pak ty jsi? A co pak tu děláš? Já jsem Verunek, tamhle ze šípku. Vidíte jej? Já jsem vyprovázel tatínka a teď si odpočívám.
0: A ty jsi sám? Nemáte víc broučků?
1: I ještě máme Verunečku. Ale ona je doma u maminky. Pojďte se na ní podívat.
0: A broučci, že půjdou, a šli. Verunka stála pod šípkem a dívala se.
1: Maminko, podívejte se, to je svatojánků. Oni se jdou k nám podívat. Kde pak je Verunečka?
0: A Verunečka přiběhla a ta se jim divila. Když ono jich bylo 10.
1: A co pak se ty, beruško, necháváš nosit? Ptala se Verunka. I oni jsou rádi, že mě mohou nosit. Já jsem tadyhle na tu nožku chromá, ale umím také běhat.
0: A skočila na zem a běhala. Verunka šla od jednoho ke druhému, každého pohladila a když přišla k broučínkovi, povídala. Viď, broučínku, ty máš očka jako tatínek. A jestli pak byste, broučci, také něco chtěli?
1: Verunečko, skoč do komory a přines ten věnec, visí na bydélku.
0: A Verunečka skočila, broučci se postavili do řady a maminka je podělovala. Toto bylo dobré.
1: A jestli pak víte, co to je? To jsou fíky.
0: A ještě každému dala a Verunkovi a Verunečce také a broučínkovi dala hodně veliký kus. A tu letěl Verunek.
1: Tatínku, tatínku, my tu máme broučky.
0: A tatínek byl rád.
2: To jste hodní, broučci, že jste se k nám přišli podívat. A jestli pak pěkně posloucháte?
3: To musíte.
1: Já vašeho tatínka vídávám a on krásně poslouchá.
0: A broučci jedli a pojedli a že zas půjdou.
4: Tak jděte a pěkně doma pozdravujte. A broučci šli.

Pán Ježíš řekl, musíte se narodit znovu. Jan 3, 7b. Mami, co je to narodit se znovu? Ptá se Kája. Dnes jsem si četla v dětské Bibli a nerozumím tomu. Maminka se zamyslí a odběhne do pokoje. Za chvíli přijde s velkou knihou. Otevře ji na stránce, kde je nakresleno, jak se vyvíjejí motýly. Podívej, Kájo, vysvětluje maminka. Znovu zrození je podobné, jako když se rodí motýly. Motýl, když se narodí, tak je to takováhle housenka. Maminka ukazuje na obrázek v knížce. Podívej, taková malá chlupatá housenka. Takhle podobně nehezky vypadá před Pánem Bohem člověk, který ho nechce poslouchat, který si chce vystačit sám bez něj. A ta housenka se potom zakuklí. A pak je z ní krásný motýl, zavolá nadšeně Kája. Přesně tak. Z té ošklivé kukly se potom vyklube nádherný barevný motýl. Podívej. Kája se dívá na obrázek v knížce. Je, ten je tak krásný. Ano, pokračuje maminka. Takhle krásný je potom člověk, který dá svůj život do rukou Pána Boha. A co tedy musím udělat proto, aby ze mě byl takový krásný motýl a ne ta ošklivá housenka? Mám se taky zakuklit? Diví se Kája. Kde pak, směje se maminka. Jak pak by ses chtěla zakuklit? To bylo jen takové přirovnání. My lidé musíme dát Pánu Ježíši svůj život a nechat ho, aby byl naším nejlepším kamarádem, který nám vždycky poradí, co máme dělat. A měli bychom ho především poslouchat. Tak jako ty musíš poslouchat mě a tatínka, víš? Tak to já budu. Protože chci být krásná jako ten motýl a chci létat a ne se jenom plazit jako ta housenka, řekne Kája a dá mamince pusu na čelo. Už víš, co je to narodit se znovu? Znovu zrodit se? Jestli ne, zeptej se rodičů.

0: Houpal jsem se zavěšený na větvi jednoho nevysokého stromku nad mokřinami někde v Kanadě a odpočíval. Pode mnou se líně převalovalo slepé rameno řeky, kolem na loukách se ozývalo různé cvrčení a já jsem pozoroval hemžící se přírodu. Taková pohoda.
1: Bim, bim-bim-blum,
0: ozvalo se najednou. Za chvíli zase.
1: Bim-bim-bim.
0: Pořádně jsem zaostřil na hladinu řeky, odkud se mi zdálo, že ten zvuk vychází. Pod ní se mihlo cosi černého, co vypouštělo bubliny. Tak to byl ten zvuk. Co pak to je? Že by nějaká vodní myš? Jenže pak se na chvíli vynořilo něco podivného a růžového, co vypadalo jako malá chobotnička. Chvělo se to a funělo. Málem mi vypadly oči z důlku. Jejda, co to je za podivné stvoření? Chtěl jsem na to zavolat, ale zmizelo to opět rychle pod vodou. Tohle musím vypátrat. Sledoval jsem tu černou siluetu na její cestě pod hladinou, dokud nevylezla na břeh. Nemeškal jsem. Hej ty, počkej na mě, chci si popovídat. Volal jsem a rychle přistál poblíž. Ale vždyť to vypadá jako krtek. Stejná hlava, stejná očička, co skoro nevidí, přední tlapky jako lopaty, sametový kožíšek. Jen ten dlouhý štětinatý ocas a podivná chapadla přilepená na jeho nose mi neseděly. Tak co si záč? Pískal jsem na něj. Pořád kroutil hlavičkou a neodpovídal. No tak, slyšíš? Zvýšil jsem hlas. To jsem já, netopír.
2: A to ty tady pískáš, ozvalo se to. Myslel jsem, že se mi to jen zdá. Už jsem se chtěl zavrtat do země, pro jistotu. Potřebuješ něco?
0: No, jen jsem chtěl vědět, co se ti to přilepilo na nos za podivnost. Začal se smát. Už jste slyšeli krtka, jak se směje? Tak ani nechtějte. Takové podivné zvuky jsem ještě neslyšel. A pak z toho smíchu začal škytat.
2: Hihihi, škyt, na tom nose nemám nic přilepeného. To je můj nos, škyt, hihihi.
0: Nos? To je tvůj nos? Zvolal jsem překvapeně. A na co ho máš takový, no prazvláštní?
2: Tak já ti to, škyt, hihihi, povím, jen se trochu uklidním.
0: Párkrát se zhluboka nadechnul a potom pokračoval.
2: Jsem krtek hvězdonosý. Kolem čenichu mám 22 chapadélek, vlastně hmatových výrůstků. A těmi si pod zemí hledám baštu, takové ty dobrotky jako žížalky a různý hmyz.
0: Jo tak, tak žádná chobotnice či nějaká příšerka, co ti chce sežrat nos. Ale co jsi dělal pod vodou? Ještě jsem neviděl krtka, který přerušil mne.
2: Jo, potápění, to já mám moc rád. A taky si tam hledám jídlo, tentokrát podle čichu. Šmejdím ve vodě, vyfukují bublinky z nosu a pak je zase natahují zpátky. Když se některá bublinka dotkne potravy, hned to ucítím.
0: Asi vytušil, jak se tvářím. Bublinky z nosu? Jejda, vzduchové přece, bublinky vzduchu. Ty jsi ale truhlík, netopírku. Oddechl jsem si. Představa jiných bublin než vzduchových nebyla moc vábná. Uznale jsem pokýval hlavou. Tak ty umíš čichat i ve vodě? Paráda. A co ještě umíš?
2: No, trochu stydlivě se zavrtěl. Se vší skromností říkají o mně, že jsem nejrychlejší strávník na světě. Za pouhou vteřinu zjistím až 12 objektů, které jsou pod zemí. A trvá mi jen 8 milisekund, než přijdu na to, jestli jsou některé k jídlu. A jestli ano, hned je slupnu. To je fofr, co? Lidské oko to ani nezaznamená.
0: Počkej, počkej, to nemyslíš vážně? Jako savec bys vůbec neměl mít takovou nervovou výbavu. Můj pohled byl pořád přitahován tím jeho legračním čumáčkem. Neustále jim hýbal a kroutil, takže opravdu vypadal jako roztřepaná chobotnička nebo morská sasanka.
2: Ale mám,
0: pokračoval.
2: Nedávno mě tu zkoumal jeden takový vědec a pořád se podivoval a říkal, že prý jsem na samé hranici možností, že mám 3 mozková centra určená pro zpracování hmatových podnětů. Ostatní savci jen 2, víš?
0: To tedy nevím. Hodně mě to udivovalo a rád bych se dozvěděl ještě něco, ale viděl jsem, že už by nejraději zalezl někam pod zem. Jsem rád, že jsem tě poznal, Krtku, ale už si běž, nebudu tě zdržovat. Moc mě těšilo.
2: Mě taky a ahoj.
0: Radostně odpověděl a pak se blesku rychle začal zahrabávat do země. Zřejmě se už těšil na další lahůdky. Mně ten jeho nos nešel z hlavy. Hmatá si s ním o 106 a to čichání pod vodou. Ale to přece nemůže být takový problém, když to záleží jen na vzduchových bublinkách. Že bych to vyzkoušel? Přisunul jsem se blíž k vodě, nadechnul se a strčil čumák pod hladinu. Trochu jsem vzduch vyfoukl a pak nasál a málem jsem se utopil. Vystřelil jsem nahoru jako blesk. Letěl jsem a prskal a sliboval si, že už takovou hloupost neudělám. Nejsem žádný hvězdonosý krtek, ale netopír. Pochybuju, že bych se přeučil na šňupání pod vodou. To bych se dřív utopil a nestačili by ani miliony let. Můj radar mi přece úplně stačí. Tak zase někdy příště. Ahoj, váš netopírek.

Ježeček Bodlínek. Bodlínek je zvídavý ježek. Zajímá se o vše, co se kolem něj děje. To sice jeho maminku těší, ale má strach, aby se nestratil. Nakázala mu proto, aby se nikde netoulal bez ní. Bodlínek ji však příliš neposlouchá. Maminka na něj často musí volat, aby se ukázal, kde je. Ježci jsou noční tvorové. Jednou se Bodlínek probudil o něco dříve než maminka. Aniž by jí oznámil, kam jde, vydal se toulat přírodou sám. Když se ale chtěl vrátit domů, zjistil, že neví, kudy má jít. Maminka se mezitím vydala svého ježička hledat. Všech zvířátek, která po cestě potkala, se vyptávala, ale malého ježečka nikdo neviděl. Bodlínek, který poznal, že se ztratil, začal plakat a naříkat. Ježečka si všimli děti, které se zrovna chystaly jít domů ze zahrady do svých postýlek. Je, mami, podívej, tady je malý ježeček, vykřikli radostně děti. Jistě tu někde bude mít maminku. Můžeme mu sem dát něco dobrého k snědku, kdyby měl hlad, rozhodla maminka dětí. Děti se rozběhly do kuchyně a za chvíli přinesly kousek nakrájeného jablíčka. Položili ho k ježečkovi. Bodlínek k jablíčku čichl a odvrátil čumáček. Ježci mají rádi hmyz, jablíčka jim nechutnají, vysvětlila maminka dětem. Ale nebojte, na naší zahrádce si jistě najde nějakého broučka, který mu chutná. Ježci mají výborný čich. A co kdybychom si ježečka nechali? Navrhli děti. Já myslím, že v přírodě je mu lépe. Navíc ho už třeba hledá jeho maminka. Bylo by jí moc smutno, kdyby svého malého ježečka nenašla. Děti by si ho nejraději nechali, ale nechtěli, aby se ještší mamince po ježečku vystýskalo. Šli proto domů a nechali ježečka být. Bodlínek, který všechno slyšel, byl moc rád, že ho děti nikam neodnesli. Bez maminky by mu bylo smutno. Halo, Bodlínku, jsi tady? Ježeček zaslechl z dálky hlas své maminky. Maminko, tady jsem! Zavolal a vydal se směrem, odkud se hlas ozýval. Nebudeš věřit, co se mi dnes přihodilo! Pustil se do vyprávění Bodlínek hned, jak maminku zahlédl. Maminka pozorně poslouchala a byla moc ráda, že jí děti Bodlínka neodnesli. Ježeček se poučil a už nikdy nechodil sám tak daleko. A pokud přece jen, po každé mamince řekl, kam jde.

Chcete vědět, jak to tehdy bylo s křepelkami? Tak já vám to tady povím. Děti, dámy, páni. Zdá se to být vcelku jasné. Křepelka je jenom pták. Je o ní však psáno v Bibli. A to není jenom tak. My všichni jsme důležití. Ať už dítě, křepelka či křepelák. To když tenkrát Izraelci putovali pouští, zakopávali o kameny, prodírali se houštím. Nebyla to vůbec žádná slast. Trpěli horkem, žízní a měli hlad. Divíte se, že měli chuť nadávat? I když jejich chremcání měl už Pán Bůh dost, opět se smiloval a přišel jim na pomoc. Poslal k Izraelcům silný vítr od moře a unavené křepelky se ocitly v táboře. Letěly totiž zdaleka, neudržely se nahoře. Sbírali je všichni, celý bílý den i tmavou noc. Najedli se, přejedli se, břicho je bolelo pak moc. Snad jako náhoda může vám to připadat. Ověřte si to klidně v Bibli, je to prostě fakt. Pán Bůh má plán pro každého, ať jste to vy, já či křepelák.

0: jak se Lipůvka seznámila s lučním koníkem. Jaro uběhlo jako voda a začalo teplé léto. Ruměnička sice rostla, ale byla pořád ještě malá. Jednoho dne ji zahlédl baštit lipová semínka luční koník. Byl krásně zelený jako tráva a měl dlouhá křídla a tykadla. Přiskákal k ní a zařechtal. Chutná, chutná, lipůvko?
1: Odkud víš, jak mi říkají? Podívala se Ruměnička.
0: Říkal mi to cvrček, tvůj kamarád, odvětil koník.
1: A kdo jsi ty? Ještě nikdy jsem tě neviděla,
0: vyzvídala Lipůvka. Jsem luční koník a říkají mi hopsálek, protože stále skáču sem a tam, sem a tam.
1: Lipová semínka má moc ráda hopsálku. Ze všeho, co jsem dosud ochutnala, je mám nejraději. Ale tady jich už moc není. Budu se muset porozhlédnout někde jinde.
0: Támhle je hodně semínek, zařechtal koník a ukázal směrem k aleji lip.
1: To je ale moc daleko. Trvalo by mi to moc dlouho, než bych tam došla. Jsem ještě malá a bolely by mě nožičky.
0: Až budu větší, to už bude jiná. Třeba budu moci i lítat, posteskla si Lipůvka. Tak mi vyskoč na záda, já tam s tebou odskáču, nabídl se koník. Ale musíš se mě pořádně držet, abys nespadla.
1: Opravdu bys mě tam vzal? Zaradovala se Ruměnička.
0: To víš, že ano. Kamarádi si přece mají pomáhat.
1: Ruměnička neotálela, okamžitě vyskočila koníkovi na záda a pořádně se ho chytla kolem krku. Koník se rozběhl a hop, hop, hop. Už si to skákal směrem k lipové aleji. Netrvalo dlouho a byli tam.
2: Panečku, tady je ale semínek. Tolik jsem jich ještě nikdy neviděla,
0: libovala si Lipůvka. Až se najíš, ukážu ti ještě další místa, kde jich je spousta.
1: Zařechtal koník a dal se do okusování šťavnaté travičky. Jakmile Lipůvka přestala jíst, vyskočila zase koníkovi na záda. Ten s ní skákal z místa na místo a vyhledával pro ně ta nejchutnější lipová jadérka.
2: Dostala jsem po těch semínkách nějakou žízeň, zvolala Lipůvka, jakmile se dosyta najedla.
0: Pokud by ses mě opravdu pořádně držela okolo krku, zaletěl bych s tebou až k potůčku a tam bychom se mohli oba napít.
2: Já mám také žízeň.
1: Lipůvka udělala, jak jí poradil. Luční koník zamával křídly a frrrr, už letěli směrem k potůčku.
0: Zakrátko byli u něho. Protékal kolem menších osik, přeskakoval kameny a vesele bublal.
2: Tady je ale krásně. A jak ten potůček hezky zpívá,
1: libovala si Lipůvka, sotva se skočila z koníkových zad na zem. Oba dva došli až k potůčku a pořádně se napili.
0: Teď by to chtělo nějakou zábavu,
1: zařechtal zvesela koník.
2: A jakou?
1: Zeptala se zvědavě Ruměnička.
0: Třeba se svést po skluzavce, navrhl koník.
2: Tak jo, přikývla Ruměnička. Ale kde najdeme skluzavku?
0: Vidíš tam ten široký, dlouhý list, který se sklání z vysokého stébla trávy až k zemi? Po něm se ti bude výborně klouzat. Vyskoč mi na záda a já tě posadím nahoru na list.
1: Sotva to Ruměnička

0: a vzápětí dopadla do trávy. Je, to bylo bezva, libovala si Ruměnička.
1: Tak se sklouzni ještě jednou, vyzval jí koník.
0: Ruměnička zase hupla koníkovi na záda, ten ji vysadil na horní okraj listu a Ruměnička se znovu rozjela po listu dolů. Jen to fičelo.
2: Auweis,
0: ozval se výkřik, jakmile se Ruměnička ocitla dole. Dopadla totiž přímo na záda černého drabčíka se zkrácenými krovkami, který pobíhal kolem a hledal něco k snědku. Drabčík se hrozně lekl. Zvedl konec ze zadečku a začal s Ruměničkou zběsile pobíhat sem a tam. Ta měla co dělat, aby nespadla. Pevně se ho držela kolem krku a křičela strachy.
2: Pomoc, někdo mě škrtí,
0: křičel drabčík zplna hrdla a začal pobíhat ještě divočej, aby se neznámého vetřelce zbavil. Když koník viděl, co se stalo a zaslechl usilovné volání drabčíka, rozběhl se několika skoky k němu.
1: Přestaň už konečně trojčit, zařechtal na něho.
2: Musím se zbavit toho ničemi, který mi sedí na zádech a usiluje mi o život. Jinak po mně bude veta,
0: ječel drabčík.
1: Co to blábolíš za hlouposti, okřikl ho koník. Na záda ti omylem dopadla malá Ruměnice, která sklouzla z listu.
0: Když to drabčík uslyšel, okamžitě se zastavil. Ruměnička na nic nečekala. Pustila se jeho krku a hup, octla se na zemi.
3: To zbyla ty?
0: Podivil se drabčík, sotva ji zahlédl.
3: Já myslel, že mi jde někdo po krku.
0: Zastyděl se, že se nechal takhle vystrašit.
2: Málem si mě přizabil, kdyby tě koník nezastavil, zvolala dosud vyděšená Ruměnička.
3: Tak už se nezlob,
0: omluvil se jí drabčík a vzápětí zmizel v trávě. Když koník zjistil, že Ruměnička už nemá na další klouzání ani pomyšlení, odskákal s ní opět na místo, kde bylo nejvíce lipových semínek. Než se s ní ale rozloučil, hlasitě zařechtal.
1: Kdybys něco potřebovala, tak si na mě vzpomeň. Zavolej několikrát. Hopsálku, ukaž se mi. A já se zakrátko objevím.
0: Určitě na tebe zavolám, hopsálku, přikývla Ruměnička. Jsem moc ráda, že budu mít takového dobrého kamaráda. Koník se s ní rozloučil, rozevřel křídla, mávl a byl pryč. A tak se od té doby Lipůvka s Hopsálkem staly nerozlučnými kamarády. Umíš odpovědět? Popiš, jak vypadá luční koník. Může luční koník kromě skákání také lítat? Víš, jak se jmenoval brouk, kterému dopadla Ruměnička při klouzání na záda? Jaká měl tento brouk křídla? Dlouhá anebo jenom zkrácené krovky?

Louka je nádherně pestrá, viďte děti. Mezi stébly trávy se schovávají drobní broučci a další živočichové. Nad květy poletují motýlci, včelky i čmeláci a všude to jemně šumí a bzučí. Každá rostlinka i každý malý tvor má na louce své místo. Stejně jako vy, děti, máte své místo a

úkol tady na zemi. A pán Ježíš dal každému z vás do vínku nějakou dovednost, ve které se rozvíjíte a postupně ji zdokonalujete. Učíte se ji krok za krokem, zkoušíte to znovu a znovu, až ji jednou zvládnete opravdu dobře a můžete ji používat dál. Někdo bude dobrý na vaření, jiný rád pomáhá druhým, další bude rozumět přírodě a bude vědět, jak se o ní starat. Další z vás bude objevovat nové věci nebo tvořit, a nebo dokáže něco opravit. Nemusí to být velké činy. I malé věci mají smysl. Hlavně, ať je děláte poctivě a s radostí. Tak se nevzdávejte, děti. Vydržte a mějte radost z toho, že se posouváte dopředu. Ahoj, kamarádi! Mějte se krásně!

0: Dej mi to!
1: Nech mě bejt!
0: Ale já to chci!
1: Mami, ono mi to zase bere.
2: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

0: Pěkný večer. Jako obvykle vás v tomto čase, tedy v úterý po 18. hodině z Rádia 7 zdraví Daniel Zeman, který vás bude provázet následujícím programem. Jako první bod Jiří Zdráhal a krátký biblický průvodce Bible Guide. Procházíme aktuálně knihu proroka Jeremiáše. A co bude následovat, to si povíme v zápětí.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 20. kapitola. Události v této kapitole následují po té předchozí, kde Jeremiáš přímo na nádvoří chrámu ohlašoval boží trest nad Judskem. A ani jeho nečekalo nic dobrého. Vrchní správce chrámu v Jeruzalémě nechal Jeremiáše kvůli jeho předpovědím zbičovat a vsadit do klády. Na druhý den po svém propuštění Jeremiáš ale ve svém prorokování pokračoval a předpověděl zajetí i pro samotného vrchního správce chrámu. Zbytek kapitoly je pak Jeremiášův popis jeho povolání. Jeho prorocké poslání obsahuje jak utrpení, tak také vědomí boží blízkosti a ochrany. Prorok Jeremiáš ve svém vyznání vyjadřuje jak víru v Boha, tak také zoufalství v tváří tvář pro následování. Čteme. Sváděl si mě, Hospodine, a já se nechal svést. Zmocnil ses mě a zdolal jsi mě. Vysmívají se mi celé dny. Každý má ze mě legraci. Křičím, kdykoliv promluvím. Vykřikuji zkáza, násilí. Slovo Hospodinovo mi přináší celé dny hanbu a posměšky. I nám se někdy lidé posmívají. Jsme lidé, kteří navzdory vědeckému pokroku věří, že svět má svého stvořitele. Navzdory všem údajným důkazům o boží neexistenci tvrdíme, že jsme se s tímto stvořitelem osobně setkali. Navzdory tomu, že vypadáme směšně, si nás duch používá a slova o našem Bohu některým lidem přinesou spásu. Často se na to necítíme, tak jak o tom zde píše Jeremiáš. Říkám si, už se o něm ani nezmíním, jeho jménem už nepromluvím, jeho slovo mi ale hoří v srdci. Je jako oheň v mých kostech zavřený, nemohu ho v sobě zadržet, neovládnu se. To je krásný a přesný popis aktivity Božího ducha v nás. Než začneme mluvit, cítíme se dole. Ale když svá slova svědectví skončíme, cítíme se krásně. Vnímáme, že Bůh je s námi. Cítíme se tak, jak zde píše Jeremiáš. Hospodin je ale se mnou, ten udatný bojovník, a tak ti, kteří mě pronásledují, padnou a nic nezmohou. Zpívejte Hospodinu, vzdejte mu chválu. Když mluvíme s lidmi o Bohu, jsme plní ducha. Cítíme, že život je krásný. Chceme chválit Boha a víme, že není nic, co by nás zastavilo. To ale bohužel nevydrží stále. Tak jako Jeremiáš v dalších verších přešel rychle z chvály k zoufalství, taky nám dokáží starosti a pochyby sebrat boží radost. John Bunyan ve své knížce Poutníkova cesta, kde trefně popisuje duchovní život křesťana, píše, že po návštěvě překrásného paláce plného štěstí poutník sestupuje do údolí ponížení a tam ho čeká boj. Poslechněme si jeho popis duchovní cesty. Poutník si řekl, stejně obtížné, jako bylo vystoupit na tuto horu, bude také z ní sestoupit. Ano, odpověděla moudrost. Sestoupit do údolí ponížení je pro člověka spojeno s obtížemi. Pozor, abyste nesklouzl. A tak poutník začal sestupovat z hory velmi opatrně. I tak ale několikrát uklouzl. V údolí ponížení byl ubohý poutník na tom bledě. Sotva ušel kousek cesty, uviděl hrozného nepřítele. Na naší duchovní cestě se budeme někdy cítit velmi blízko Bohu. Přijdou ovšem i chvíle pádů, bojů, prázdnoty a zoufalství. Když ale zůstaneme věrní, Bůh nám v bojích pomůže, naplní naši prázdnotu duchem a zoufalství zmizí. Proroci jako Jeremiáš byli asi už od počátku světa jedním ze způsobů, jak Bůh komunikoval k lidem. První osobou v Bibli, o které čteme, že byl prorok, je totiž už Enoch. Také o Jákobovi je psáno jako o prorokovi. Áron a Mojžíš byli proroci a také jejich sestra Miriam. Proroci byli také důležitou součástí správy izraelské společnosti. a jsou jako takoví často uváděni spolu s králem, velmoži, soudci a kněžími. V Mojžíšově zákoně se píše o prorocích jako o boží alternativě jasnovidců, věštců a vyvolávačů duchů. Izraelci tedy měli počítat s tím, že budou obecně vedeni přikázáními zákona a pak konkrétně proroky, kterým se dá Hospodin poznat skrze vidění nebo k němu promluví skrze sen. Proroci byli aktivní také v době soudců, kdy Debora, jedna z vůdkyň, byla prorokyně. Samuel, který byl posledním soudcem Izraele před nástupem království, byl také prorok. Ten se stal pravděpodobně zakladatelem školy proroků. V době králů pak působilo velké množství proroků. Jak řekl Ježíš, pohleďte, proto k vám posílám proroky, mudrce a učitele písma, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti. Bůh chce, aby jeho lid slyšel jeho hlas.

S pastorem Jiřím Zdráhalem se u pořadu Bible Guide, krátkého biblického průvodce, můžete na Rádiu 7 potkat zase zítra v 8 a v 18 hodin. A tento pořad najdete spolu s dalšími i na webu Rádia 7, například na adrese podcast.radio7.cz nebo pod názvem Bible Guide na populárních podcastových platformách. Teď si pustíme písničku a po ní už si řekneme, jaké další pořady má Rádio 7 pro dnešní úterní večer 5. května připraveno.

úterním večeru 5. května posloucháte Rádio 7. Jaké budou naše další pořady? Jedno z velmi aktuálních témat, o kterém můžete slyšet z mnoha stran, je well-being. Co se za tímto pojmem skrývá a co nám o něm může říct Bible, poodhalí v nové sérii protagonisté talk show No Filter. Úvodní zastavení vysíláme od 6:30. Příběhy z knížky Kuňka a rybníček Kváky kvák od autorky Ludmily Loderové provázejí děti v kanafásku. Většinou na nás čekají veselá vyprávění zelených žabích kamarádů. Dnešní díl ale bude velmi bolestivý. Počkejte si na něj 15 minut po 7. hodině. Chtěla zachraňovat, ale přitom se sama topila a potřebovala zachránit. Kam až dohnal vnitřní tlak a trápení Lucii Najmanovou a kdo se jí stal záchranným člunem v jejich problémech, poslouchejte v pořadu Stopy od 7:45. Ohnivá hradba a útěk z Babylonu. Tak by se dalo nazvat dnešní pokračování pravidelného cyklu Světem Bible, ve kterém se od 20 hodin a 15 minut společně s teologem Johnem Vernonem McGeeem ponoříme do strhujících obrazů, které ve svém vidění zachytil prorok Zachariáš. Zatímco minule jsme sledovali muže s měřícím provazem, tentokrát se nám otevře pohled na Jeruzalém, který nepotřebuje kamenné hradby, protože jeho bezpečím je sám Hospodin. Pohovce vám aktuálně k poslechu nabízíme sérii věnovanou albům amerického zpěváka Jeremyho Kempa. Štěpán Matuška připomene desku The Answer v 21 hodin. Pokušení je něco, co kradmo přichází k nám a svými líbivými triky nám často podrazí nohy. Máme se mu vzdát, a nebo se má vzdát pokušení? Pavel Eder alias Pastor Pavel z Adventistické církve mluvil na festivalu United o pokušení a jak mu čelit. V rozhlasové akademii na Rádiu 7 se po 10. večerní dostaneme k několika otázkám, které nám v tomto nerovném boji mohou pomoci. Boží zázraky a zaopatření, vyslyšené modlitby, ale také neustálý tlak ze strany komunistického režimu. To byl život Zuzany Sedláčkové a její rodiny. Oba s manželem byli kazatelé, ale aby mohli svou funkci vykonávat, museli si najít práci, aby se uživili. Učili se na každý den znova a znova důvěřovat Bohu. Ve čtení na pokračování otevíráme autobiografickou knihu s názvem Nepřemoženi, opět ve 11:45.

Dnes, 5. května, mají svátek Klaudie a Gotthard. Jménem Claudius byli označováni v Římě ti, kdo náleželi k rodu Claudiů. Základem tohoto jména je latinské slovo Claudus, které znamenalo kulhavý. Na jednoho nositele tohoto jména platí vysvětlení zcela přesně. Jeho mužskou podobu totiž nosil císař Claudius, který vládl v letech 41 až 54 Římskému impériu a ten skutečně kulhal. Byl to zvláštní císař. Panoval s rozvahou a bez zbytečných ukrutností, což skutečně nebývalo v Římě zvykem. Byl spíše spisovatelem a historikem než vladařem. Dnešní den patří také mezi významné dny naší republiky. V roce 1945 vypuklo v Praze květnové povstání proti německým okupantům. Bylo bezprostřední reakcí na zhroucení Německa, rozpad okupačního aparátu a rychlý postup spojeneckých vojsk. Vypuklo už 1. května místními vzpourami, například v Přerově nebo v Nymburku, a vyvrcholilo ve dnech 5. až 9. května na 1945 v Praze. Dnes je také Den Evropy, výročí založení Rady Evropy v roce 1949. Další Den Evropy se slaví 9. května na připomínku dne, kdy francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman představil myšlenku mírové spolupráce v Evropě. No a pro změnu, v Japonsku dnes slaví Den dětí a také je vyhlášen Mezinárodní den porodních asistentek.

0: Kalendárium.
1: Jak už jsme před chvílí zmiňovali, 5. května roku 1945 vypuklo v Praze takzvané květnové povstání českého lidu. Byly to závěrečné boje před osvobozením města na sklonku druhé světové války. V tento den také došlo k osvobození koncentračního tábora Mauthausen a kapitulaci německých jednotek v Nizozemsku a Dánsku. Tyto země dnes slaví Den osvobození. O 4 roky později, 5. května roku 1949, vznikla Rada Evropy. 5. květen byl dnem narození dánského filozofa Sørena Kierkegaarda. Stalo se tak roku 1813. Kierkegaard patří k nejvýznamnějším představitelům filozofie 19. století. Je považován za zakladatele existenciální filozofie a praotce existencialismu 20. století. Jeho dílo se vyznačuje hlubokou touhou po Bohu a hledání pravého vztahu s ním. Německý filozof a ekonom Karl Marx přišel na svět roku 1818. A 5. květen roku 1846 byl dnem narození polského spisovatele Henryka Sienkiewicze. Ten byl v roce 1905 oceněn Nobelovou cenou za literaturu. V odůvodnění se píše za velkolepé zásluhy epického spisovatele. A bez nadsázky lze říci, že takový důvod je na místě. Seznam Sienkiewiczových děl je velmi dlouhý a je nutné přiznat, že zaujal hned svým prvním románem Ohněm a mečem. Román Quo Vadis se dočkal četných zfilmování. A na závěr kalendária, které jako obvykle připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší, zmíním francouzského vojevůdce a státníka Napoleona I. Bonaparte, který umírá roku 1821. Císařem byl v letech 1804 až 1815.

0: Snad každý člověk by si přál být zdravý, spokojený a vyrovnaný, a to v různých aspektech života. Tématu well-beingu se bude věnovat pořad, který právě začíná.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Buď zdrav je naše nová série v No Filteru. A dneska ji odstartujeme společně s Lukášem. Ahoj, buď zdrav.
3: Ahoj, Tome, buď zdrav taky.
2: Tak dneska jsme ve dvou, protože ten třetí z nás není zdrav, takže to dopadlo, že tu jsme sami tentokrát. Milan teda zdrav není a nějaké antibiotika a kašel mu nedovolují být součástí tady téhle nové série evidentně, protože by to toho nezapadal. Tak doufám, že si to aspoň poslechne a bude taky zdrav. Chceme rozebrat zdraví z různých úhlů pohledu, jednak fyzické, ale taky nějaké emocionální, duševní, sociální, kognitivní. Vůbec jako celkový pohled na člověka a zdraví. Myslím si, že to zapadá do té dnešní společnosti. I ty témata se snažíme tady rozebírat, které nějakým způsobem ve společnosti rezonují. Minule jsme se bavili o AI, o umělé inteligenci, teď to vezmeme do toho analogu, do toho fyzična, do toho, tělo. Co není úplně softwarová záležitost, ale je to něco, co řeší každý z nás. A je fajn se nad tím zamýšlet. Lukáši, co ty, co tvoje zdraví, jak ty se cítíš?
3: Možná teďka velmi dobře, protože jsem možná začal trochu se svým tělem víc pracovat. Máme teďka úžasnou výzvu, která souvisí s takovou, možná jste to zaznamenali mediálně, je 10 000 kroků pro život. A my jsme v týmu u nás v práci tu výzvu každý rok dělali, ale my jsme pak zjistili, že oni za ty poplatky, protože tam se nějak musí platit za registraci, chtějí víc a víc, tak jsme si udělali přes AI právě samostatnou aplikaci a máme výzvu, že teďka vlastně od 1. dubna do 30. dubna, už mě čekají jenom poslední 3 dny, možná 2 dny, tak chodíme. A já jsem si tu výzvu ještě upřel tím, že nechodím 10 000 kroků, ale 14 000 kroků. Takže fyzicky se můžu říct, že se cítím dobře. Takže jo, moje tělo je teďka dobrý. Mnohem lepší než předtím, protože samozřejmě s věkem tělo odchází. Člověk začíná mít nějaké nemoci a není to úplně příjemné. Třeba oči už mi neslouží tolik a jo, tak se možná malinko soustředím i na to tělo.
2: Ty máš brýle? Já jsem tě neviděl s brýlema. Nemáš?
3: Já mám teďka brýle na čtení. To na čtení. Je novinka.
2: Jo, dobře.
3: Takže v noci, když se jako postavy třeba koukám do notebooku nebo do mobilu a čtu něco na mobilu, tak už si vyberu ty brýle, protože už večer fakt jsem rozostřený a někdy mám problém číst nakrátko ty malý písmenka, takže už fakt jako oddaluju. Takže jo, už se projevují na mě tyhle ty fyzické věci. Jinak k tomu tématu možná ještě, my jsme vlastně, že jo, ono to není jako, že se budeme bavit o tělu a já myslím, že jsme spíš jako byli fascinovaní různýma pohledama na Bibli a že to vychází z Bible. Jo? A vlastně, že jsme si říkali, hle, nás zajímá, jaký jsou příběhy v Bibli, které se týkají těla, psychiky a věcí, které jsou v angličtině pojmenované well-being. A my nechceme vás krmit jenom těma anglickýma slovíčkama, takže proto buď zdrav, protože to je takový volný překlad tady toho dobře být, nebo jak se dá taky ještě jinak přeložit well-being. A vlastně je to o tom, že jsme se podívali na nějaké příběhy, které souvisí s tím fyzickým zdravím. A fyzické zdraví se dělí jako na jak tělesné, tak psychické, tak jako různé soci a podobné věci. A tyhle věci nás jako nějak zaujaly, protože je to dobré vlastně nedívat se na křesťanství a na zprávy z Bible jenom na, jako na ty na ty spirituální, duchovní, protože to je jako to téma, které jako tady vlastně pořád probíráme, ale jen na to, že ty lidé byli lidé a prožívali nějaké věci, které byly spojené s jejich tělem nebo s jejich stavem duchovním nebo duševním. Tak nás to jako tak zaujalo, že jsme si začali ze srandy říkat, jako kdo by mohl být nejlepší spirač v rámci Bible, nebo kdo je nejlepší běžec v rámci Bible a podobně. A vznikla z toho tato série, která mě, a myslím, že i Milana strašně bavila hned na začátku, když jsme začali o tom přemýšlet, a je škoda, že tady není, protože si myslím, že by si ji skvěle užil.
2: Já myslím, že se přidá v těch dalších epizodách. Jedna teda z těch věcí je fyzické zdraví. To někdy možná nevidíme tak jasně v Biblii. Napadá tě nějaký příklad, kde se o tom mluví?
3: Ale nemusíme chodit moc daleko, když zůstáváme jenom v evangeliích, tak vlastně Ježíš uzdravoval lidi a vlastně vracel jim fyzické zdraví. Jo? To znamená, člověk, který nebyl fyzicky zdrav nebo byl handicapovaný, tak vlastně byl nějakým způsobem vyloučený z té komunity. Mm-hmm. A vlastně to fyzické zdraví bylo důležité pro to, abyste vůbec mohli existovat. Nebýt zdravý znamenalo být jako nejen jako limitovaný, ale možná i jako z duchovního hlediska limitovaný v tom, že se člověk nedostal třeba ani do chrámu. Takže jenom to, že jako fyzické zdraví je součástí i evangelia, je pro mě jako důležitá zpráva. A je to taková ta polemika, jo, že celý ten nový zákon je trochu jako, že Ježíš jako o zdraví a o těle jako mluví v dobrém, nemám nebo neuvědomuji si nějaký, jako že by mluvil jenom o tom, že zahoďte tělo a nechte jenom duši a ducha jednat. Ale že spíš Pavel byl takový člověk, který do toho vnášel malinko to, že oddělujeme to duchovní od toho tělesného. Takže tam vnímám malinko rozkol nebo rozdělení tady toho, co si myslím, že církev provázelo jako strašně dlouhou dobu a provází ještě dneska, že se trošku na tělo díváme, že to je něco dočasného, něco ne nutně věc, o kterou se musíme nutně starat. A že vlastně se to nějak jako nemusí řešit. Jo? A to si myslím, že není dobře. A kdybychom mluvili o starém zákoně, tak tam si myslím, že to a vůbec v židovství je tělo součástí spirituality. Takže, takže bych naopak viděl, že možná pojďme se vrátit ke kořenům a pojďme vlastně přijmout, že mluvit o těle, o tom být zdrav nebo well-beingu, není nic, co by bylo hříšného nebo špatného. Naopak je to vlastně důležité, protože ve zdravém těle je zdravý duch, což je skvělý heslo mimochodem.
2: Jo, to je super.
3: A hodně křesťanské. Tak zároveň jako může hezky navodit tu atmosféru toho, o co nám vlastně jde v této sérii.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
2: Možná uděláme takový průlet, takže toto je to fyzické, pak emocionální well-being nebo zdraví. Co tě k tomu napadá? Seš teďka emocionálně zdravý?
3: Jako můžu říct, že jsem včera zrovna přemýšlel, když jsem byl na procházce nebo když dělám tu vízu, tak jako, že si uvědomuju, že jsem se dostal do stádia, kde nezažívám takový stres, jako jsem ho zažíval, když třeba byly malí děti. A kdy jako nějaká zastávka pro mě byla vlastně i takovým tím absolutním vydechnutím, to znamená, jako bys vypustil tu duši, a konečně se mohl znovu nadechnout a něco přijmout. To jsem vlastně teďka zjistil, že už nemusím. Takže jako, zažívám tohleto, no. A je to možná stav, jako kdy člověk jako se může zastavit, není nějakým napětí a najednou si uvědomuje, že duše je taky jako důležitou součástí. Jak to máš ty? Abych nemluvil jenom já.
2: Jo, emocionální zdraví, no to je velké téma pro mě teďka. Myslím, že, nebo obecně, myslím, že tím, že jsem docela emocionálně založený člověk, tak to je neustále téma. Mám kolem sebe lidi, o které se můžu opřít a v tomhle tom si myslím, že nemám nedostatek. jako nějakých super vztahů a emocích a lásky. To určitě jako nemám nedostatek. Zároveň moje emoce jsou ovlivněny dost okolnostma samozřejmě, co zrovna prožívám, v jakém jsem rozpoložení, jak moc vím, kam jdu. To je asi jedna z hlavních věcí. Svoboda a jak moc vím, kam jdu. To jsou dvě věci, které ovlivňují zásadně moje emocionální zdraví, protože když nevím, kam jdu, co je můj cíl, tak jako se utápím pak v nesmyslech. Super. Dokážu se zaciklit ve věcech úplně zbytečně. A to částečně teď prožívám, ale aspoň v bezpečném prostředí, takže to je dobré.
3: No, jinak my teďka vlastně procházíme ty témata, která ano, budeme ano rozebírat postupně v té sérii. A chceme,
2: takže se dostaneme u každého
3: úvod.
2: Jo. U každého se dostaneme hloubš, jo. Tak myslím si, že Bible taky k tomu má co říct, k nějakému emocionálnímu zdraví. David by mohl povídat v žalmech a myslím si, že hodně povídal. Ježíš v Getsemanské zahradě. Silné emoce. Naštvání Ježíše vidíme i v rozhořčení, jo, vyloženě prostě ho to naštvalo. Tak další máme sociální well-being, to jsou právě ty vztahy. Aha, tak možná jsem zbytečně mluvil o vztazích tady v emocích, ale pro mě to je vždycky spojené samozřejmě. Tak vztahově si myslím, že zrovna to je taky velká část a taky v biblických příbězích to vidíme jako klíčovou součást vztahy. Nejenom s Ježíšem, ale i lidi mezi sebou, Ruth, Naomi, tam byl vztah, nějaké sociální bezpečí, díky tomu byli schopni projít neskutečným tlakem, jo, vlastně brutálním příběhem. No.
3: Hele, obecně lidé jsou komunitní a Bůh nás takhle skvěle stvořil, to znamená, nejsme sami, stvořil právě to, že i manželství je vlastně vztahová věc a děti jsou ve vztahu s náma a člověk jako je postavený na vztazích, takže jako když má špatné vztahy, tak se to nějakým způsobem projevuje na jeho životě a myslím si, že je dobré o tom mluvit, že je dobré vědět, jako jaký prožívám vlastně emoce ve vztazích, jestli ty vztahy jsou na dobré úrovni, jestli mě něco nezraňuje, jestli mě něco právě se nedotýká, nebo naopak se můžu, jak jsi to řekl ty, opřít o svého přítele. To si myslím, že bude úžasný téma toho třetího dílu, kde vlastně se chceme zabývat právě, jak vztahy jsou důležité pro to, aby se nám dařilo dobře. Mm-hmm. A bylo nám dobře, well-being.
2: Jo. Pak tam máme ještě další téma, kognitivní well-being, nebo mysl, nějaký rozvoj, moudrost, nevím, co by do toho ještě možná zapadalo.
3: Je to možná nějaká kreativita.
2: A, kreativita, rozvoj toho člověka. Tak na to se moc těším, to jsem zvědavý, co z toho vypadne, protože kreativita je taky součástí Bible. A jsou tam příběhy, kde se tvoří už jenom začátek Bible, že? Genesis a vůbec jako stvoření, to mě fascinuje, že to je vlastně umělecké dílo, někdo z ničeho vytvořil něco, dal tomu záměr.
3: Já myslím, že se v té sérii pak budeme tady v tom díle soustředit i na takovou tu, jako jak pracovat s tím, aby jsme měli mentálně nastavený jako hlavu. Že někdy máme pocit, že už jako máme všechno za sebou a pak vlastně už jenom žijeme z nějaký podstaty a že nás to může právě jako zastavit a možná vrhnout do nějakého problému fyzického, psychického a tak dál. A v Bibli se právě povídá o věcech, které samozřejmě přicházejí s tím, že není to jenom o tom, že už všechno vím a už nic nepotřebuji měnit. Že naopak jako možná ten život je o tom, že neustále přicházejí nové a nové věci a vlastně já se musím s těma věcmi nějakým způsobem vypořádávat. A že vlastně, když rezignuju na to, že ty věci budou mít nějak jako vyřešené, takže se pak může stát, že některé věci v mém životě nebudou fungovat správně. Proto mít to dobře znamená mít jako možná i pak jako zdravý pohled na věci kolem sebe. A neodsuzovat je, nebo možná je neškatulkovat, nedělat z nich nějaké jako špatné věci, ale možná využívat jejich potenciál nějakým novým pozitivním věcem.
2: A pak to zakončíme duchovním well-beingem, duchovním zdravím a nějakému smyslu, proč jsme tady, Myslím, že to potřebujeme do toho, abychom fungovali dobře ve světě.
3: Myslím, že tam je hodně důležitý třeba ten hodnotový kompas. To znamená, jako jak vlastně máme nastavené hodnoty. A teď nebudeme mluvit asi úplně o hodnotách morálních, řekněme, ale spíš jako o hodnotách, které jsou související jako s naším životem jako takovým. Čemu dávám význam, čemu nedávám význam, čemu se vyhýbám, co řeším, co neřeším. To znamená, jestli jako mám vyřešený ty základní otázky, nebo se možná točím v nějakých kruzích, možná nějakých rolích, které nedokážu opouštět a přitom mě jako neúplně sedí a vlastně neumím pojmenovat třeba realitu. A v té realitě se pak jako můžu ztrácet. Takže ten hodnotový kompas vnímám jako hodně široký. A zase, kdybychom se podívali do Bible, tak tam budou úžasný příběhy. Třeba Marie versus Marta, jejich jako rozpor v tom, co je vlastně správně, jako jaký je smysl života a jak vlastně z toho vyjít ven, abych vlastně vnímal, co je podstatné v tom životě a co je méně podstatné. A na základě toho si trošku jako dokázal i seřadit priority v tom, co chci nebo co bych měl dělat jako ve svém životě. Bude to hodně zajímavý povídání. Myslím, že ten poslední díl bude takový jako pro mě i challenge, nebo i pro nás challenge.
2: Jo, určitě. Na to se těším. Takže to nás teďka bude čekat v této sérii. Možná, že některé témata spojíme ještě dohromady, aby to nebylo úplně nekonečné, uvidíme, ale prostě nám to přišlo jako zajímavý nápad rozebrat něco takového, co zároveň rezonuje ve společnosti, ale zároveň trošku možná v tom křesťanství to opomíjíme, anebo to potom ženeme do nějakého úplného extrému, a to taky není úplně v pořádku,
3: jo.
2: Takže najít v tom nějaký ten well-being bude zajímavé.
3: Myslím, že máme dvě témata. Že? Jedno téma je, my jsme tady jako církev, která je směřovaná k tomu, aby přinášela dobrou zprávu lidem kolem nás. A dnešní mladí lidé hodně dbají na to, řekněme, well-being, nebo na to buď zdrav téma. Hodně se cvičí v posilovnách, dbá se na zdravé jídlo, řeší se duševní zdraví, duchovní zdraví, řeší se
2: konzumace
3: vztahy.
2: Konzumace alkoholu jde dolů rapidně s mladší generací.
3: Přesně tak a zároveň třeba i takový ten problém toho, že mladé generace chtějí mít vyvážený vztah k práci a k volnému času. To znamená, měli bychom jako církev tomu umět rozumět. A možná zapomenout na to, že my jsme na to tělo, aspoň moje generace, trochu kašlala, je to na mě vidět, protože jsem se o sebe moc nestaral, protože pro mě byly podstatnější jako takový ty věci výkonu a toho, aby ta církev fungovala, aby všechno tak nějak běželo. A vlastně tělo bylo až na 15. místě v těch žebříčkách toho, co mám řešit. A tělo beru jako v tom všem, co jsme vyjmenovali z těch 5 kategorií. Takže je to nějaký dluh, který si myslím, že máme vůči těm lidem, kteří jsou dneska jako mladí, kteří přicházejí zároveň do církve, nebo kteří jako mladí možná teďka polemizují o tom, co je víra, co je křesťanství, kdo je Ježíš. A bylo by super jim rozumět, proč to řeší. A druhý téma, který si myslím, že je podstatný, je, že vlastně jako v církvi jsme to tělo fakt jako zahodili. Aspoň tak to vnímám, jo. Když se podívám do historie, tak jako celou dobu vlastně je to tak, že víc jako říkáme o tom duchovním a je to pro nás to důležité a podstatné, což já vůbec neschazuju, ale jako kdybychom si řekli, to tělo není důležité, je to jenom dočasná věc, za chvilku to skončí a pak dostaneme nějaký nový tělo. Ale už tomhle, když řeknu, tak se projevuje právě ten zvláštní paradox, že my dostaneme nové fyzické tělo, to znamená, my, co se vlastně naučíme tady na zemi, tak vlastně potom v tom budoucím životě s věčností budeme pak jako řešit celou věčnost. A bylo by fajn být jako nějakým způsobem připravený na to, že s tím tělem nekončíme. Jo? My jsme měli takový to, že se to změní, ta podstata bude to duchovní tělo, takže už nebudeme řešit takový to, já jdu chodit na záchod a bolesti a věci, které jsou s tím spojené. Asi to nebude, nebo bude to jinak. Ale tělo bude, takže bylo by super se na to připravovat. A já si myslím, že třeba právě ty Izraelci nás můžou strašně inspirovat, protože oni mají víru spojenou i s tím fyzickým životem. A nepopírá se, naopak se ty dvě věci a ty dva pohledy na to, že máme tady nějaké fyzické věci a problémy, a oni se dotýkají těch duchovních problémů, takže je dobré ty věci smířit. Takže naším cílem je i tato věc, to má smířit tělo s duchem.
2: Super. Tak my se přesouváme do speciálu. Můžete se klidně přidat k nám.
3: A řekneme ještě buďte zdraví.
2: A buďte zdraví a těšíme se s váma na tuhletu sérii zajímavých témat. Takže buďte zdraví a příští týden se zase uslyšíme.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Fyzické, emocionální, sociální, kognitivní a duchovní zdraví. Pět oblastí, kterým se bude talk show No Filter věnovat v následujících týdnech. S protagonisty tohoto pořadu se můžete setkat i osobně, a to na akci s názvem Church Mashup, která se uskuteční od 15. do 17. května v Ostravě. Bližší informace najdete na webu www.citychurch.cz. No Filter na Rádiu 7 uslyšíte ještě v repríze v sobotu ve 4 hodiny a 15 minut nad ránem a pak ve 10:45 dopoledne. A další premiéra se pak rozezní v pondělí v 11 hodin a 15 minut.

0: Večerní pohoda na Rádiu 7.
1: Znělka Rádia 7 ohlásila, že minula 19. hodina z úterý 5. května. Večerním vysíláním vás provází Daniel Zeman. Příběhy z knížky Kuňka a rybníček Kváky kvák od autorky Ludmily Loderové provázejí děti v našem rozhlasovém kanafásku. Většinou nás čekají veselá vyprávění zelených žabích kamarádů, ale dnešní díl bude docela bolestivý. Počkejte si zhruba za čtvrt hodiny po 19. hodině a 15. minutě. A ve 7:45 uslyšíme v pořadu Stopy svědectví o božím jednání povídání Lucie Najmanové, která bude mluvit o tom, kam až jí dohnal vnitřní tlak a trápení a kdo se jí stal záchranným člunem v jejich problémech.

vítách, co mě po vlnách uhání. A sám ani neví, že mě potápí.

Ahoj děti, vítejte u poslechu pravidelného kanafásku na Rádiu 7. Pohodlně se usaďte a nastražte svá ouška. Je tu další příběh naší žabí hrdinky Kuňky, který napsala Ludmila Loderová, načetla Zuzana Zemanová a vydalo nakladatelství Advent Orion. Přejeme vám příjemný poslech.

Když měla jít Kuňka druhý den do školy, nebylo jí dobře. Maminka ji prohlédla a zjistila, že žabka dostala plané neštovice. Musela zůstat v posteli a maminka jí natírala pupínky tekutým pudrem, až byla holčička celá vypuntíkovaná. Hopsálek se jí smál, že to na ní poví ve škole, ale maminka si pomyslela, že ho brzy smích přejde, až i on onemocní. Předpolednem musela maminka odejít a Kuňka doma osaměla. Po chvíli se Hopsálek vrátil ze školy. Právě obědval, když ze sestry na pokojíku uslyšel volání. Bráško, přines mi čaj, mám velikou žízeň. Hopsálek ale dneska neměl dobrou náladu. Ve škole ho paní učitelka hubovala, že vyrušuje a nakonec byl po škole, protože si zapomněl napsat úkol. Prudce proto odsekl. Dej mi pokoj, přines si ho sama. Myslím, že nemáš chromé ruce. Já jsem nemocná a mám ležet v posteli. Náhle Hopsálek zbystřil. Z jejího pokoje se ozývá hudba. Vždyť Kuňka rádio nemá, řekl si a už tam utíkal. To je moje rádio, vykřikl. Já ho dostal k narozeninám. A už ho trhal sestře z ruky. Kuňka se hájila. Maminka mi ho půjčila, abych tu nebyla tak sama. Maminka ti ho neměla co půjčovat, když je můj a já jsem ti ho nepůjčil. Nakonec se mu podařilo vykroutit její sestře z ruky a už s ním utíkal pryč. Kuňka si to nechtěla nechat líbit a rozběhla se za Hopsálkem. Už ho dobíhala, když on vběhl do obýváku a bleskově před ní zavřel dveře. Kuňka už nestačila svůj běh zabrzdit a hlavou proletěla skleněnou výplní. Hopsálek se strašně vylekal. Viděl, jak sestra leží na zemi a její obličej byl plný černajících modřin. Pusinku měla od rozbitého skla rozříznutou až k bradě. Lítostí se rozplakal. Tohle přece nechtěl. Naštěstí se vrátil z práce domů tatínek a rychle Kuňku odvezl k lékaři. Ten jí musel pusinku zašít. Pak tatínek ukonejšil obě plačící děti a smutně řekl. Každý den si čteme v Bibli o tom, jak Pán Ježíš nás učí všechny milovat a vy se mi tu perete. Tu se nemáte ani trochu rádi? Když se děti nadechovali k protestu, nechtěl nic slyšet. Četli jsme evangelia, jak lidé ubližovali Pánu Ježíši. Vymýšleli si o něm ošklivé věci, pomlouvali ho a lhali. Překrucovali jeho slova a posmívali se mu. Jak se asi cítil, když přišel z nebe, kde ho všichni uctívali a klaněli se mu? A zde to nikdo neocenil. Přišel mezi nás, aby nám pomohl a my jsme ho tloukli za to, že uzdravoval naše nemocné a plivali jsme na něj. Po celý jeho život zde na zemi byl vždycky někdo, kdo ho chtěl zabít. Jak se asi cítil, když žehnal dětem, dával lidem najíst, když měli hlad, a přesto věděl, že to lidé neocení? Co cítil, když tišil bolest zarmoucených tím, že křísil naše mrtvé? Co cítil, když lidem jeho utrpení nestačilo a dali ho zbičovat a nakonec i přibít na kříž? My všichni jsme vinni. My všichni. Dodnes jej trápíme vzájemnou neláskou. Teď je náš spasitel v nebi, ale může být v srdci každého, kdo jej pozve. S ním přijde do srdce i láska k ostatním. Teplo, světlo a vše krásné, protože on vyžene všechny stíny. Poproste jej, aby vám oběma odpustil a bydlel ve vašem srdíčku.
Děti to poslouchali se sklopenými hlavami. Pak se ještě společně pomodlili. Hopsálkovi tekly slzičky, když řekl sestřičce: Kuňko, prosím tě, odpusť mi to. Já jsem to dneska opravdu nechtěl udělat. Žabka také plakala a řekla konejšivě: Já vím, neměla jsem být tak splašená. Příště se tě dovolím, jestli mi to rádio půjčíš. Tatínek měl co dělat, aby se sám nerozplakal radostí nad tím, že se děti smířily a že chtějí mít v srdci tu boží odpouštějící lásku.

Tak to si chudák žabka užila hodně bolesti. Nejdřív ty svědivé a bolavé neštovice a pak ještě pořezání sklem. Tak snad náš další příběh bude pro kuňku příjemnější.

V noci žabka neklidně spala. Najednou se jí zdál podivný sen. Vždycky měla nějaké sny, ale tentokrát to byl zvláštní sen, velice živý a skutečný. Zdálo se jí, že je hluboká noc a ona už leží a spí. Nahle se ozvalo buch, buch, buch. Kuňka se celá rozespalá posadila na postýlce a uvědomila si, že někdo klepe na dveře. Musí jít otevřít, říkala si. Ani se nezdržovala obouváním papuček a jen bosa vylezla z postýlky a prošla temným pokojem. Pak se vydala neosvětlenou chodbou ke dveřím. Všude kolem bylo plno stínů. Otevřela dveře a náhle jí oblilo světlo. Ve dveřích stál pán Ježíš a zář z jeho postavy zaplašila tmu, která byla kolem ní. Kuňku náhle připadl silný pocit litosti nad tím, že není moc hodná. Najednou jí bylo líto, že se prala, občas lhala, byla neposlušná nebo se chtěla před druhými vytahovat. Cítila, že v boží blízkosti nemůže být nikdo, kdo je takový. Svezla se na kolena a jen slzy lítosti se jí hřinuly z očí. Pak se ještě jednou podívala na svého spasitele. Náhle si všimla, že se na ní usmívá. On mi to už odpustil. On mě má rád. On mě má rád, zpívalo jí celým nitrem. Zalil jí takový pocit radosti a štěstí, jaký předtím nikdy nepocítila. Náhle se probudila. Byla ještě noc a otevřeným oknem spatřila na nebi zářící hvězdy. Byla tak plná překypujících pocitů, že si klekla ke své postýlce a děkovala. Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi zemřel i pro mě. Děkuji ti, že mě máš rád a chráníš nás. Prosím tě, bydli v mém srdíčku a pomoz mi, abych byla hodná. Pak si znovu lehla do postýlky a byla moc šťastná. Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi zemřel i pro mě. Děkuji ti, že mě máš rád a chráníš nás. Prosím tě, bydli v mém srdíčku a pomoz mi, abych byla hodná. Pak si znovu lehla do postýlky a byla moc šťastná, že pán Ježíš ví o každé žabičce a má je rád.

Co kdybychom se děti pomodlili k Pánu Ježíši jako žabka kuňka? Pojďte říkat se mnou. Pane Ježíši, děkuji ti, že mě máš rád, že o mě pečuješ a že ti není jedno, jak se cítím. Prosím, bydli v mém srdíčku, ať jsem s tebou všude, kde budu i kam půjdu. Děkuji ti. Amen. No a příště se s žabkou půjdeme zase podívat do školy. Dnes jste poslouchali další příběh z knížky Kuňka a rybníček Kváky Kvák, který napsala Ludmila Loderová, načetla Zuzana Zemanová a vydalo nakladatelství Advent Orion v roce 2008. A na další setkání u rybníčku Kváky Kváku se těšíme zase zítra večer ve 19:15 na Rádiu 7.

Držím se toho, čemu věřím, i když to nevidím, zpíval v písni Cancelled Anthony Brown. Čeho se drží Lucie Najmanová, to nám poví už za chvilku po 7:45 v pořadu Stopy svědectví o božím jednání.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
0: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
5: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
6: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
7: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Stopy z produkce Rádia 7. Dnešního vyprávění o stopách Božího jednání ve svém životě se ujme Lucie Najmanová. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a dobrý poslech za celý tým rádia přeje Milan Remeš.
8: Moje jméno je Lucie Najmanová a ráda bych se s váma sdílela s mojí zkušeností z života víry. Na začátek bych řekla, že moje svědectví mě hluboce zasáhlo a pomohlo mi se zpětně vracet k silnému zážitku, kdy mi Bůh plně projevil svou lásku a dotkl se mě svou mocí a pomohl mi neskutečným způsobem. Můj příběh začíná zhruba před 3 až 4 lety v období koncem léta, začátkem podzimu. Trávila jsem svůj čas na naší chalupě, kterou máme nedaleko města, kde bydlím. V tom čase jsem zrovna procházela těžkým a temným obdobím, kdy jsem už ztrácela smysl života a hlasy v mé hlavě byly stejně tak silné a hlasité jako vnitřní ztráta mého zdravého já. Uvězněná ve vězení svého těla, konkrétně mysli, jsem už nevydržela tak silný vnitřní tlak všech osobních selhání, nezdravých vztahů a bezvýchodné situace. Utekla jsem z domu a se slzami v očích a rozervanou duší večer na cestu k lesu, která vedla směrem k vlakovému koleji. Byla jsem rozhodnutá, že už další tlak, propad do hlubin beznaděje nedokážu déle snést a nemá cenu se dál trápit a přežívat utrpení slepé uličky. Kam dál se svým životem, říkala jsem si, když jsem šla po cestě a blížila se k posedu, který byl na začátku lesa. Volala jsem v tu chvíli nahlas k Božímu nepříteli, od kterého jsem vnímala a tušila, že od něho pochází všechen ten chaos, nenávistné myšlenky a pocit, že jsem k ničemu a že na tom nedokážu nic změnit. Přála jsem si, aby mi dal do mysli silně emoční myšlenku na jednu osobu z mé minulosti, kterou jsem si v tu dobu myslela, že miluju. Abych získala odvahu k tomu ukončit svůj život a skočit do kolejiště. Nic z toho se ale na mé překvapení nestalo a mě docházelo v tu chvíli, že to nedává žádný smysl brát si život, že mi to v té chvíli nepomůže. Když se hlava uklidnila a nic mě nenutilo to udělat, tak na všechny starosti jsem najednou zapomněla. Pomalu jsem se otáčela z lesa, rozhodnutá se vrátit na chatu za rodiči a s myšlenkami na to, že se to vše nějak vyřeší a bude to časem lepší. Začalo se už dost smívat a při mém návratu zpátky na cestu k domovu mě přepadlo nevysvětlitelné ochrnutí a ztráta kontroly nad vlastním tělem. Uvnitř mě nastal strašný strach, úzkost. Zažívala jsem úplné postupné selhání těla, bušení srdce, úplně jak před explozí a neschopnost pohnout se krok vpřed. Závan smrti jsem prožívala čím dál tím víc a intenzivněji. Uvnitř mě probíhala scéna jako ze zpomaleného filmu. Uvědomovala jsem si, že už umírám a že mám nejspíš infarkt a že už nedojdu zpátky domů a umřu na té cestě. Posledních sil jsem pohledla na nebe a vyslovila slovo Můj Pane. Srdcem jsem volala o pomoc, nechtěla jsem umřít. Strachem sevřená volala jsem k němu o pomoc záchrany mého života. V tu chvíli se vše ve mně naprosto uklidnilo. Pokoj přišel do mého srdce a já cítila, jak se vracím zpátky. Začala jsem znovu cítit své nohy a mohla po nich kráčet s klidným vědomím toho, že mě Bůh zachránil a dal mým nohám sílu dojít ke vzdálenému světélku v dálce, kde svítilo okno naší chaty. Děkovala jsem Bohu a rozdýchávala cestou svůj osobní zážitek s někým, kdo mě zachránil a komu na mě opravdu záleží. Soucitný, milosrdný Otec v nebi, který slyšel můj skoro nicotný hlas v mém nitru. Dal mi poznat svou moc a lásku a to, že může učinit nemožné a vrátit mě zpátky do života. Potvrzuje se mi potom verš z Bible, kde se píše v Židům 13. kapitole 5. až 6. verš: Nikdy tě neopustím a nikdy tě nenechám. A to on splnil díky své věrné lásce, která jde až za naše hranice lidského chápání. Důvěra v něho se upevnila. On je záchranný člun a věřím, že každý člověk, který si prochází jakkoliv těžkou situací, rozpolceností mysli a jinými nejen psychickými problémy, dostane Boží milost a důkaz jeho lásky k nám bez ohledu na to, co jsme udělali a nebo jak daleko nebo hluboko zašli na naší cestě životem. Na závěr bych se vrátila ještě k verši z 23. žalmu Davidova, ke 4. verši, kde zní: I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty jsi se mnou, tvůj prut a tvá hůl mě konejší.

0: Proč si myslíš, že v té situaci, v tom tvým životě, to, co se rozhodla udělat, proč k tomu došlo?
1: Byla jsem vlastně už tím vším tak převálcovaná, že mě to zahnalo všechno do kouta. Nedokázala jsem moc vnímat dobrý věci kolem sebe, i to, že jsem měla podporu velikou od rodičů. Převálcovávaly mě vlastně hodně ty negativní myšlenky a tím, že jsem byla hodně na dně, tak pro mě bylo těžké koukat nahoru na tu pomoc, protože všechno, co bylo uvnitř mě, co se tam tvořilo, co tam hnilo už delší dobu, tak bylo spojené určitě s tou bolestí a s dlouhodobým trápením, s tím, že jsem neviděla cestu ven a vnímám to, že proto přišlo hodně temna, aby mě zničilo, abych

0: Ještě jsem vlastně nebyla pokřtěná. Věděla jsem o tom, že se mnou je, že mě zachrání, ale hodně jsem žila ve světě. Hodně jsem pustila nepřítele do svého srdce. Hodně jsem žila na druhé straně a hledala jsem hodně sama sebe. Hodně jsem se přátelila s lidma, kteří byli hodně na špatné cestě. Snažila jsem je zachraňovat, ale sama jsem se topila, takže sama jsem zjistila, že potřebuji zachránit, že to sama nezvládnu, že je toho na mě všechno moc. I když pro mě tady byli lidi, kterým na mě záleželo, tak jsem nebyla sama se sebou srovnaná. Bylo to pro mě jako dost těžký období, kdy temnota byla fakt jako obrovská.
1: Co ta noc a tenhle tvůj prožitek změnil v tom tvým vztahu s Ježíšem?
0: Určitě jsem si uvědomila, že nikdo mi nemůže říct cokoliv, že by bylo pozdě. Můžu zajít jakkoliv daleko, otočit se k Bohu zády, být úplně otočená někde jinde, ale to, když si v srdci uvědomíte, že jste úplně slabý, bezmocný a dojdete na kraj všech vlastních sil, tak Bůh je tady pořád s váma a miluje vás, i přesto, že jste několik let žili bez něj. Jde o to, že spoustu lidí věří, ale nemají ten osobní vztah s Bohem. Vidí hodně to, že jsou různý zákazy a nechce se jim do toho, protože se cítí potom jako nesvobodný. A já vnímám to, že je to pravý opak, že je to právě ta lež, kterou si hrozně držíme a myslíme si, že si to vyřešíme všechno sami, že to zvládneme. Ale potom dojdeme k tomu bodu, kdy si uvědomíme, že potřebujeme zachránce. Že vlastně nedokážeme sami se dostat něčeho, co nás takovým způsobem převálcuje. Může jít opravdu i o blízký lidi, kteří nás milují, může jít úplně o člověka jakýhokoliv, ale nikdo nám nemůže tak pomoct jako Bůh, který prostě nás dokáže vyzvednout z prachu země a dokázat nemožný.
1: O čem je ta víra v Boha a v Ježíše?
0: Ta víra je vlastně o tom vztahu, o vztahu s Bohem, a o tom začít důvěřovat a nechat se vést. Je hrozně těžký kolikrát si držet otěže svýho života a nechtít dát ty opratě. Ale na druhou stranu, Bůh to s náma myslí dobře. Nejsme to my, není to okolo nás pořád. Protože Bůh nás zná líp než my sami sebe a On to všechno dá do pořádku, když mu to dovolíme, když mu dáme ten prostor, protože nás miluje víc než kdokoliv na světě.
2: Doznělo vyprávění Lucie Najmanové, která si myslela, že všechno své trápení a životní problémy musí zvládnout sama. A dohnalo ji to až k okamžiku, kdy přemýšlela o ukončení svého života. Milující Bůh se jí stal záchranným člunem v její situaci a problémech. Poznala, že On ji nikdy neopustí a nikdy se jí nezřekne. Boží laskavá ruka je natažená ke každému člověku, ať je v jakémkoliv stavu a situaci, i k vám. Pokud byste chtěli o víře, o Bohu, o Ježíši Kristu vědět více, můžete napsat i nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Aktuální epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Dnešní Stopy končí. Z Rádia 7 se s vámi loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

Vyprávění Lucie Najmanové v pořadu Stopy svědectví o božím jednání na Rádiu 7 opakujeme ještě zítra ráno v 5 hodin. A pokud byste se chtěli i vy připojit se svým svědectvím o životě s Bohem, tak nám napište na mail radio7@radio7.cz. Další příběh nám povypráví v pátek v 11 hodin a 15 minut v pořadu Život víry Marek Uhlíř. A v příštím vydání pořadu Stopy v pondělí o 8:30 dopoledne bude mluvit Miroslav Fitz. Teď je krátce po 20. hodině úterý 5. května. Posloucháte Rádio 7, u mikrofonu je Daniel Zeman. Ohnivá hradba a útěk z Babylonu. Tak by se dalo nazvat dnešní pokračování pravidelného cyklu Světem Bible, ve kterém se od 20 hodin a 15 minut společně s teologem Johnem Vernonem McGeeem ponoříme do strhujících obrazů, které ve svém vidění zachytil prorok Zachariáš. Zatímco minule jsme sledovali muže s měřícím provazem, tentokrát se nám otevře pohled na Jeruzalém, který nepotřebuje kamenné hradby, protože jeho bezpečím je sám Hospodin.

Posloucháte Rádio 7 a na něm vám teď pořad Světem Bible nabídne srozumitelný výklad teologa Johna Vernona McGeeho. Aktuální díl o proroku Zachariášovi je odpovědí na otázky, jak si v dnešním hektickém Babylonu zachovat duchovní integritu a vnitřní pokoj. Do češtiny tlumočí Pavel Vopalecký.

Muž s měřícím provazcem nebo měřícím pásmem, rozměřující město Jeruzalém. Takový byl obsah čtvrtého vidění Zachariášova, o kterém jsme, milí posluchači, uvažovali v minulém pořadu. Hovořili jsme o prvních čtyřech verších z popisu vidění, o tom, koho tento muž představuje, připomněli jsme si, co může představovat samoměřící pásmo, rozvažovali jsme o smyslu slov o obnově a rozšíření města Jeruzaléma a aplikovali jsme toto vidění jednak na církev v průběhu staletí, včetně současné i budoucí doby, až do druhého příchodu Pána Ježíše Krista, ale také na plnost Božího království v nebi. Těmito obrazy ale čtvrté Zachariášovo vidění nekončí. Ještě se k němu v dnešním pořadu vrátíme. Kvůli návaznosti si ale nejprve přečtěme 7. až 9. verš 2. kapitoly v Zachariášově proroctví. Podle kralického čtení to je 3. až 5. verš. A hle, vychází posel, který se mnou mluvil. Jiný posel mu vyšel vstříc a oslovil ho. Běž a promluv s tím mládencem. Řekni, Jeruzalém bude městem nehrazeným. Tolik v něm bude lidí i dobytka. Já sám, je výrok Hospodinův, budu ohnivou hradbou kolem něho a slávou uprostřed něho. O rozšiřování města Jeruzaléma jsme hovořili v minulém pořadu, co ale znamená obraz ohnivé hradby kolem města a obraz slávy Hospodinovi uprostřed. Trochu jsme se o tom zmínili, ale podívejme se dál. Oheň od nepaměti znázorňoval přítomnost Hospodinovu, některé její aspekty. Je tak izraelským připomínána nepřístupnost Boží, jeho moc a síla, jeho čistota a očišťující moc. I na tomto místě, kdy Hospodin zaslibuje svou ochranu, vidíme v obraze ohnivé zdi nepřekročitelnou překážku, ke které není možné se ani přiblížit s nepřátelskými úmysly. Vždyť Bůh je v žárlivosti své lásky jako všechno zžírající oheň kolem svého lidu. Nic tuto ochranu nepřekoná, nic tuto ohnivou zeď neprorazí, nic nás z ochrany této zdi nevytrhne. Hospodin je strážcem svého lidu. Platilo to tenkrát za časů Zachariášových o Izraeli, platí to beze změny i dnes o lidu nové smlouvy o Boží církvi. A nejen dokola, kolem Jeruzaléma se položil Hospodin. On byl i uprostřed města. Pro Izrael to bylo zcela konkrétní místo přebývání Hospodinovy slávy, svatyně svatých. Nejsvětější místo Izraele, místo symbolizující Hospodinovu přítomnost, i když i starozákonní Izrael dobře věděl, že Boha není možné strčit na jedno místo na zemi. Vždyť on je nade vším. Tak to velmi dobře vyjádřil už král Šalomoun při prvním posvěcování chrámu v Izraeli. Ale přes tuto nepolapitelnost Boží přítomnosti si Pán Bůh oblíbil místo uprostřed svého lidu. On dobrovolně přicházel do svatyně svatých, on dobrovolně přicházel na Sion, který si zamiloval, který se stal symbolem jeho přítomnosti. I dnes přichází Pán Bůh ke svému vykoupenému lidu. Je uprostřed své církve. Všude tam, kde se sejdou aspoň dva nebo tři, se spojujícím znakem v jeho jménu. Ale nejen to. On přichází do prostřed každého z nás, do vnitřku každého z nás. Přichází do našich srdcí, aby si v nich budoval svůj chrám skrze Ducha Svatého. A tak sláva Hospodinova je uprostřed jeho lidu, je v jeho lidu.

Zachariáš pak v 10. a 11. verši 2. kapitoly dále píše: Běda, běda, utečte ze severní země, je výrok Hospodinův. Rozprostřel jsem vás do čtyř nebeských větrů, je výrok Hospodinův. Běda, zachraň se, Sione, ty poklidně si bydlící u babylonské dcery. Nejprve otázka, co je myšleno tou severní zemí. Jde o Babylon. 6. i 7. verš mluví o témž. Utecte z Babylona. Pravda, Babylon je na východ od Palestiny, ale babylonská vojska přicházející do Izraele nešla přímou cestou přes poušť. Babylonská armáda putovala cestou takzvaného úrodného půlměsíce, údolím řeky Eufrat až k dnešnímu Turecku a pak podél pobřeží Středozemního moře dolů na jih. Do izraelské země tedy armáda Babylona vstupovala od severu. V citovaných verších Zachariášova proroctví 10 a 11 slyšíme velice naléhavou boží výzvu. Utečte ze severní země, zachraňte se z dosahu babylonské dcery. To není pozvání k návratu domů, to není jen nabídka možnosti návratu. Pán Bůh k návratu volá, nutí a slyšíme v tom volání i varování. Běda. K čemu se toto běda vztahuje? Běda tobě, Sione, jestli neutečeš. Běda tobě, jestli dáš přednost babylonskému pohodlí a babylonské bezpečnosti před cestou do neznámého domova, do nejistoty, do rozbité země. To, na čem záleží, nejsou plné hrnce masa, ani mnoho peněz na účtu. To není ani zajištěné bydlení a život bez námahy. To podstatné je oddanost Bohu, služba Bohu tvých otců, věrnost Bohu, který tě miluje a kterému patříš. Pán Bůh tu připomíná, že to byl on, kdo Izraelce nechal odvléct z jejich země do babylonského zajetí. A nejen tam. Pán Bůh na tomto místě mluví o čtyřech nebeských větrech. Říká tedy, rozehnal jsem vás na všechny světové strany. Já jsem to byl. A protože já jsem vás rozehnal, já jsem také schopen vás přivést zpátky. Já sám to učiním. Je to můj zájem a také můj úmysl. Je docela dobře možné, že řada z navrátilců, kteří využili možnosti dané perským králem Kýrem a vrátili se do Palestiny, začala pochybovat o správnosti svého rozhodnutí. Proč jsme se sem vlastně vrátili? Do takové bídy, do trosek. Pravda, nemáme o tom žádné přímé zprávy, ale můžeme si dobře představit, jaké pocity asi měli tito lidé, když z prosperující, bohaté a mocné babylonské říše vstoupili do chudé a rozbité Palestiny. Řekl bych, spustlé Palestiny. Možná v ní ani nemohli svou domovinu poznat. Většina z nich stejně Palestinu znala jen z vyprávění svých otců a dědů a jiných zástupců starší a úplně nejstarší generace. A to, co slýchali, bylo docela jiné. Slýchávali o nádheře, velkoleposti chrámu, o krásných zelených pastvinách na úbočích judských hor, o úrodném údolí Jordánu, o studních a pramenech vod, o kvetoucích sadech a početných stádech kolem, o malebných městech a vesnicích. Ale nic z toho v Palestině nenalezli. Přišli do rozvrácené země, mezi ruiny a zbořeniska, do krajiny pouště, vyvrácených stromů, spálených stromů, vyschlých anebo zasypaných studní. A tak museli začít pracovat. A jejich práci byly ze strany okolních národů kladeny nejrůznější překážky. Dílo se občas velmi nedařilo, mnohá námaha přišla na zmar. Výsledky těžké práce se znovu a znovu rozplývaly pod rukama. Za takových okolností je těžké si zachovat naději. Za takových okolností je nesnadné doufat. Ještě těžší je zachovat si schopnost rozumného, realistického a přitom duchovního pohledu na situaci.
nezapomenout, že to byl Boží hlas, který je povolal z Babylona. A proto to prorok musí znovu připomínat. Hospodin vás přivedl zpátky. To nebylo vaše možná chybné rozhodnutí, ani váš omyl. Nepřeslechli jste se, nejednalo jste o mylné porozumění Božímu hlasu. Pán Bůh vás skutečně zavolal a on se o vás postará. Nevadí, že to zatím moc není vidět. Pán Bůh dá víc na konec než na začátek. Konec je podstatný a ten bude slavný. Pán Bůh vám dá vítězné dokončení vašeho díla. Nestrácejte naději. I na tomto místě můžeme slyšet naději nejen pro Izraelce obnovující rozbořené město a rozbitou zničenou zemi, ale i pro nás, pro církev, pro Boží lid nové smlouvy a jistě také i pro starozákonní Boží lid, kterému to slovo bylo adresováno nejprve. Vidíme tu naději pro závěr dějin. I kdyby byla církev utlačená, malá, zapomenutá, anebo rozptýlená, i kdyby Izrael byl rozehnán do všech koutů světa, když se Pán Bůh rozhodl, že jej svolá, tak jej svolá. Pán Bůh svůj lid nakonec zhromáždí, dosáhne svého.

Běda, zachraň se, Sione, ty poklidně si bydlící u babylonské dcery. Četli jsme v 11. verši. To znamená prostě, odejděte z Babylona, dostaňte se z něho ven, oddělte se od něho. A proč? Copak se v Babyloně žilo špatně? Copak si nemohli ve svém srdci ponechat svoje náboženství anebo je předávat i svým dětem? Cožpak tam neměli už své domy, domovy, svoji práci? Cožpak tam neměli dokonce výhodná zaměstnání někteří z nich a rozjednané obchody? To byla jejich silná stránka. Cožpak už konečně po tolika letech, po 70 letech, nezískali výhodná postavení a nezajistili si svou budoucnost a všeobecnou důvěru? Kam pak by se teď hrnuli pryč, znovu začínat od nuly, z jakého důvodu? Inu proto, že Babylon je cizina nejenom v národním slova smyslu, ale že je to pohanská země. Že Babylon byl a bude trestán a souzen za své hříchy, za svoje vzdálení od Boha, za svoje pohanství, za svoje modlářství. Říkám Babylon, ale ono už vlastně šlo o říši perskou. Babylon jako takový s tím názvem ta říše padla. A díky tomu se Izraelci mohli začít vracet. Ale nová vláda víceméně zachovala výhody předcházející říše. Perzie respektovala struktury Babylona. Co izraelští v době babylonské moci získali, to mohli mít i nadále. Ale prorok už mluví o trestech a soudech. Perzie totiž nebude věčná a další říše, které přijdou po ní, provedou daleko hlubší a podstatnější zásahy do společenských struktur. Na prosperitě okolního světa nemohou stát naše jistoty. Základem života musí být věci pevnější a trvalejší a hlubší, než je momentální politická nebo ekonomická situace tam, kde se právě nacházíme. Tyhle věci jako politika a ekonomika jsou bezesporu také důležité, zajímavé, podstatné pro náš praktický život. Ale hlubší věci jsou věci duchovní, věci, které mají dopad až do věčnosti.

Zachraň se, Sione, poklidně si bydlící u babylonské dcery. Jak rozumět této výzvě dnes, jak ji můžeme promítnout do naší doby a do naší situace? Když křesťan slyší výzvu k odchodu z Babylona, asi ho nejdřív napadne paralela mezi Babylonem a světem, míněno hříšným světem. Ano, svět se svými zájmy a aktivitami z matky, to je Babylon. Čteme si v Novém zákoně v Janově epištole, že nemáme ten svět milovat, tedy ten systém, ve kterém tady musíme žít. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Máme dokonce vyjít z jeho středu, oddělit se od něho, tak to píše apoštol Pavel ve 2. epištole do Korintu. Na druhé straně ale v písmu najdeme i jiné verše, třeba Filipským 2.15. Abyste byli ryzí a bezúhoní, boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného, v něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. To znamená, že ne mimo, ale uprostřed pokřiveného a zlého nebo zvráceného pokolení máme žít. A apoštol Pavel píše v 5. kapitole 1. listu Korinským od verše 9. Napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky, ale nemyslel jsem tím všechny smilníky tohoto světa, nebo lakomce, lupiče a modláře, protože to byste museli ze světa utéci. Tolik citát Pavlovi 1. Korinským 5.9. V historii církve byly různé skupiny věřících lidí, které se snažili utéci ze světa. Často na počátku s dobrým úmyslem utéci od hříchu. Z obavy před poskvrněním, z touhy po čistém a ničím nerušeném životě s Kristem. A tak buď odcházeli do úplné samoty jako jednotlivci, někteří, anebo do uzavřených get. Někteří za zdi klášterních kobek, nebo si stavili své vlastní od cizích lidí oddělené osady. A nestávalo se to jen uprostřed církve. Už ve starém Izraeli existovaly takové skupiny. Takhle si to ale Pán Bůh nepředstavuje, to oddělení. Pán Ježíš Kristus nás nepovolal k poklidnému užívání daru spasení, ze kterého by nás hříšníci nevyrušovali. On nás poslal jako ovce mezi vlky, tak to výslovně Pán Ježíš říká. Naše místo tedy je uprostřed tohoto světa. Izrael Zachariášovy doby musel z Babylona fyzicky odejít, jinak by mohl nést tresty a soudy určené pohanské říši. To byla starozákonní doba, kdy Pán Bůh čistil minulost, která byla za nimi, jak za Izraelci, tak i za těmi ostatními národy. Mocné říše světa sloužily Izraeli, protože tak si Pán Bůh připravoval zemi pro příchod Mesiáše. Někdy sloužili tím, že Izraele trestali, někdy naopak, jako třeba v této době, tím, že Izraele poslali zpátky, tedy Izraelce, lidi poslali zpátky do jejich země. Dnes novozákonní boží lid, církev, slouží světu. Příchod Pána Ježíše Krista obrátil vzájemný vztah, závislost. Církev je Pánem Bohem vyslána ke službě světu. Nemůže proto ze světa utéct, dokud nebude vtržena Pánem Ježíšem Kristem, ale uprostřed toho světa má zůstat vnitřně oddělená. Má být světlem a solí. Jak se to projeví? Inu, v mnoha věcech. Především v důvodech a cílech našeho jednání. Žijeme svůj život v poslušnosti a oddanosti Pánu Bohu i k užitku druhým. Můžeme být ekonomicky aktivní a podnikat? Určitě. Ale posledním cílem nám nesmějí nebo nemají být peníze. Získat peníze pro vlastní potřebu, to je určitě důležité, ale také pro další službu druhým lidem. Budeme společně s jinými pracovat ve svém zaměstnání? Jistě budeme, ale chceme i v zaměstnání pracovat pro Pána Boha? Pro
Proto budeme dobrými zaměstnanci, anebo dobrými vedoucími podle toho, jakou příležitost nám Pán Bůh dává. A pak dojde na vztah mezi lidmi. Pak dojde třeba i na oblast politiky a na další širší souvislosti a oblasti ve společnosti, kde žijeme a kde můžeme určitým způsobem uplatnit svůj vliv jako Kristovci, křesťané, následovníci Pána Ježíše. V tom všem nám musí zůstat Boží pověření k jednotě a ke službě druhým pomocí i svědectvím o Pánu Ježíši Kristu. Tím prvním, co zůstane vysoko nad zájmy osobními, rodinnými i národními, má být naše touha sloužit Pánu Ježíši Kristu. Budeme-li jemu sloužit, naplníme i ty ostatní potřeby. Svoje osobní, rodinné, ale i národní. Jenom tak naplníme své poslání, svůj úkol, který jsme přijali z rukou milujícího, za nás obětovaného Krista.

Takže Zachariáš volá: Vyjděte z Babylona, nenechte se zlákat vidinou pohodlí nebo už prožívaným pohodlím, klidem, bezpečností, hospodářskou prosperitou. To všechno jsou věci služebné, které sami o sobě nemají tu vnitřní hodnotu, o kterou máte usilovat. To, co má cenu a co sahá dál, než jen do vašeho osobního pozemského života, to je následování a poslušnost Hospodina. Je to vůbec možné žít mezi ostatními a být vnitřně oddělen? Tak nějak asi žil Abraham v zaslíbené zemi. Ostatní ho znali, mnohdy s ním spolupracovali nebo on jim pomáhal, dokonce i v nějakých válečných konfliktech pomáhal a s mnohými byl pravděpodobně i přítelem. Ale Abraham zůstal v zaslíbené zemi cizincem. Jejich zájmy, jejich cíle mu zůstaly vnitřně cizí. Jeho zájmy a jeho cíle zůstaly cizí jim. On prožíval něco, čemu oni nemohli rozumět. Svoje osobní vnitřní hluboké spojení s Hospodinem. Když to ostatní potřebovali, pomohl. Neodvracel se od nich s pohrdáním jenom proto, že byli jiní anebo proto, že neznali Hospodina tak jako on. Ale uchoval si svou víru a své povolání a svůj niterný vztah s Hospodinem, který se den od dne, nebo řekněme rok od roku, rozvíjel. K takové svobodě nás vysvobodil Pán Ježíš Kristus. Apoštol Pavel o tom píše na začátku dopisu galackým křesťanům. Verš 3. a 4. v 1. kapitole. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Ano, milí přátelé, pokud jsme přijali Pána Ježíše Krista, jsme vysvobozeni. Zůstáváme sice na světě, potýkáme se s problémy a těžkostmi tohoto světa a příležitostně můžeme i pomáhat, máme pomáhat. Ale jsme tu cizinci, jsme tu příchozí, jsme už občany nebeského království. Podle právní stránky v tom duchovním slova smyslu jsme z Babylona odešli. Teď záleží jen na nás, abychom si nepřisvojovali ty babylonské způsoby života, abychom je nenesli do svého vlastního života nebo tím spíš do společenství, ve kterém žijeme, abychom nesloužili babylonským božstvům. Kéž nás Pán Bůh v této svobodě zachová. Milí posluchači, dneska se loučíme a rád bych připomněl, že texty těchto pořadů k Zachariášovu proroctví připravuje bratr Petr Raus.

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami kazatele doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a dalších jazycích najdete i na webu na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme rádi, když nám o tom dáte vědět. Pište buď to na mail radio7@radio7.cz nebo se ozvěte na profilech na sociálních sítích radio7.cz. Dnešní díl výkladu opakujeme na Rádiu 7 ještě 16:15 po půlnoci a pokračovat budeme zase zítra večer ve 8:45.

Poslouchej, Bože, moji modlitbu, mé prosby, prosím, popřej sluch, odpověz mi ve své věrnosti, své spravedlnosti. Jsem tvůj služebník, nebuď mě na soud. Nikdo z živých není v bránu před tebou.

0: vůli, prosím, nauč mě a strápení, strápení vyveď mě. Vyslyš mě dřív.
1: Vyslyš mě dřív.

Bůh vytvořil ráj jedním slovem, když řekl budiš. Slíbil mi věčnost, když uvěříme jeho slovu. To zpíval v písni Ágase Jesús Cabello. V Pohovce na Rádiu 7, která začne už za chvilku po 21. hodině, vám aktuálně k poslechu nabízíme sérii věnovanou albům amerického zpěváka Jeremyho Kempa. Štěpán Matuška nám dnes připomene desku Dance.

Vítám vás u poslechu hudebního pořadu Pohovka na Rádiu 7. Zdraví vás Štěpán Matuška. V dnešním díle si představíme jedno z Brusunové hudební album. Dnes nám bude hrát zpěvák, který pochází z amerického státu Indiana. Jeho jméno pro spoustu z vás nebude neznámé. Je jím Jeremy Camp. Tady je první píseň, kde Jeremy zpívá o tom, že v Božím slovu je život.

Nová energická hudba, nové texty, kterými Jeremy chválí Boha. To vše nabízí album, ze kterého si dnes v Pohovce hrajeme. Nese název The Answer, což v překladu znamená odpověď. Jedná se už o 11. studiové album, které Jeremy vydal, a nahrál také několik dalších, které byly živě. My si teď rovnou pustíme ústřední píseň celého alba, která se jmenuje stejně jako celé album, The Answer. Jeremy v ní zpívá o tom, že ve svém životě si klademe spoustu otázek. Je tu však někdo, kdo je nám v těchto chvílích vždy na blízku a uvádí nás do své pravdy. Jeho jméno je Ježíš.

Na každém albu, které vám tu v Pohovce představuji, je vždy jedna nebo dvě písně, které mi z celého alba tak nějak vystoupí nade všechny ostatní. I tentokrát tu jedna taková je. Zpívá se v ní, že Pán Bůh je náš zastánce a chrání nás. V posledních dnech mě právě tato píseň provázela, když mi bylo těžko. V těchto chvílích jsem si stále připomínal, že Bůh je můj zastánce.

Tak to byla píseň, ve které Jeremy zpíval o tom, že Pán Bůh je náš zastánce a ochránce. Zastává se nás, když my padáme a když jsme slabí. On je věrný, i když my jsme nevěrní. Další píseň má název The Storm, bouře.

Jeremy ve svých písních vyjadřuje to, co mu leží na srdci, anebo pro co je zlomený. Další uslyšíme o tom, že Boží náruč je stále otevřená do kořán. Ten, kdo ho hledá a přijde k němu, toho Pán Bůh nevyžene ven. Snažím se pro vás, milí posluchači, vystihnout vždy aspoň hlavní myšlenku těchto písní, protože chápu, že ne všichni z nás vládneme angličtinou. Věřím však, že to nemusí být tak velkou překážkou a že tato hudba k vám přesto promlouvá. Tady je slíbená píseň.

Věřím, že je dobré si připomínat, že náš Bůh je láska. V dnešním albu The Answer od amerického zpěváka Jeremyho Kempa je láska velmi silně zastoupena a často zmiňována. Další píseň je tedy také o lásce. Je k ní také natočen klip, který si můžete vyhledat na internetové stránce YouTube. Myslím, že rozhodně stojí za zhlédnutí. Tady je píseň, která nese název Never Stop Loving.

Posloucháte pořad Pohovka na Rádiu 7. Dnes vás už jako obvykle provází Štěpán Matuška. Dnes tedy v našem pořadu hraje Jeremy Camp a probíráme jeho z Brusu nové album, které vyšlo v říjnu tohoto roku. Toto energické album tedy nemohlo uniknout mé pozornosti, protože Jeremy je můj oblíbený interpret. Pojďme tedy poslouchat společně dál.

Doznívá nám píseň, ve které Jeremy velmi jasně vyjadřoval svoji touhu povědět světu o Ježíši. Myslím, že jeho hudba je poměrně rozšířená a může zasahovat spoustu lidí. Není pouze pro křesťany, ale také pro lidi, kteří Boha hledají. Náš fyzický zrak je velmi omezený. Pán Bůh však vidí život každého člověka individuálně a může si použít i tuto hudbu k tomu, aby ho někdo mohl poznat. Těším se, až jednou uvidíme ty souvislosti a cesty, kterými tohle Pán Bůh dělá.

Jeremy Camp. Jméno, které si většinou vybavíme ve spojitosti se silným a zvučným hlasem. Jeremy měl však v posledních měsících vážné problémy s hlasivkami. Pamatuji si, když jsem na Facebooku četl příspěvek od jeho členů kapely, kde prosí o modlitby za Jeremyho, protože ho čekala vážná operace. Dokonce mu hrozilo, že už nikdy nebude moci zpívat. Pán Bůh ho však tímto vším provedl a Jeremy se pomalu zotavuje a již brzy bude znovu koncertovat. Pán Bůh je věrný. Kéž je nám toto připomínkou a svědectvím o Boží dobrotě.

V našem dnešním pořadu se pomalu blížíme ke konci. Ještě předtím tu ale mám něco pro fanoušky rockové hudby. Jedná se opravdu o takovou vizitku poctivého amerického roku. Probuďme se. Bože, prosím, probuď nás. Takovéto výzvy zaznívají v této písni. Chci vás pozbudit. Pro ty z vás, kdo možná tolik tvrdší hudbu neposloucháte, dejte této písni šanci a soustřeďme se společně na to, co v ní chtěl autor říci.

V dnešní pohovce je před námi poslední píseň a já se na vás budu těšit zase za týden s další hudbou a s další novou inspirací. Přeji vám boží blízkost v příštích dnech. Od mikrofonu se loučí Štěpán Matuška.

Písně z alba The Answer Jeremyho Kempa můžete slyšet spolu s komentáři Lenky Malinové a Štěpána Matušky ještě v reprízách Hudební pohovky, a to ve středu v 5 odpoledne a v sobotu krátce popolední na Rádiu 7. Za týden budeme v sérii s Jeremy Kempem pokračovat. Jan Duchoslav nám představí jeho album The Story Is Not Over.

Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité, ať víte, jak ke komu promluvit. Koloským 4. kapitola, 5. až 6. verš.

0: Minula 22. hodina z úterý 5. května. Vysíláním Rádia 7 vás v těchto pozdních večerních hodinách provází Daniel Zeman. Drobnou češtinářskou hříčkou Vzdej se pokušení začal Pavel Eder seminář na festivalu United. Ať už s pokušením bojujete nebo ne, určitě stojí za pozornost několik otázek, které nám mohou pomoci předejít mnoha problémům.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Já jsem rád, že jste dneska dorazili, že spolu můžeme strávit nějakou chvíli při přemýšlení o tak jako důležitým tématu, který se nás, zdá se, týká. Abych se představil, já se jmenuji Pavel Eder, jsem adventistický kazatel, sloužím v Praze. Od září tam budeme teďka zakládat nový společenství, SafePoint. Na Instagramu, kdyby vás to zajímalo, tak už tam něco máme. Tak z toho mám velkou radost. A kromě toho taky působím na onlineu, takže na Instagramu, kdyby vás to zajímalo, chtěli byste se podívat, co to vlastně dělám, tak můžete mrknout, jsem tam jako pastor Pavel. Tak dnešní téma se jmenuje Vzdej se pokušení a chci se zeptat, vy co jste citlivější na češtinu, nechybí vám tam něco, je tam všechno v pořádku v tomhle názvu? Přesně, čárka. Tak minule tady byli v předních řadách negramoti, kteří říkají, ne, to je v pořádku, ale mám radost, že tady to je jako vzdělaná skupina a tam všichni vědí, že tam chybí čárka, která už tam teďka už tam je. Je to velký rozdíl, buď to vzdej se pokušení, anebo vzdej se pokušení. To je to pobídka k tomu, abychom to prostě vzdali, anebo můžeme tomu pokušení vyhrožovat. A my se budeme dneska zabývat tím, jak ve svých životech najít tu čárku, která z našeho života, který prostě propadá tomu pokušení, udělá to, že prostě zvedneme tu pěst a můžeme pokušení vyhrožovat. Myslím, že když jsme tady dneska takhle společně, o něčem to trošičku vypovídá, že možná se nás ten stav bez té čárky trošičku týká, že jsme prostě vábeni věcma a chováním a situacema, který nám ne vždycky přijde úplně správný. A vlastně o tom takový pokušení je. Když bychom si ho charakterizovali, tak já jsem si napsal, že pokušení je nezdravá touha podlehnout něčemu, co z delší perspektivy působí destruktivně. A já věřím, že úplně nemusíme pro příklady chodit daleko. Co vás napadne? Co může být takový pokušení? Prosím. Jídlo může být velký pokušení. Pivo. To taky. Je hezký, že když se podíváte na mě, tak vás jako první napadne jídlo. Je to tak, ano. Minule zazněly ženy v zápětí. Chlapy. Tak určitě. Ono se může jednat o věci, které nám uškodí, ale třeba i v krátkém horizontu, že jo? Kleptomaniaci mezi náma vědějí, že když něco ukradnou, tak to vězení může v zápětí přijít poměrně rychle. Nebo to můžou být pokušení, které se svým negativním dopadem čekají a přicházejí později. Kuřáci, kteří doplatili na jednu krabičku denně, by o tom mohli vyprávět. Až na to, že dneska už o tom vyprávět zpravidla moc nemůžou. Nicméně všechno to, čím ubližujeme lidem okolo nás, ale vlastně i sobě samým a čím se vzdalujeme svýmu hlubšímu poslání, můžeme definovat oblíbeným křesťanským slovíčkem hřích. A všimněte si, že když vyměním pokušení a hřích, tak ta charakteristika může zůstat stejná. V latině bývá hřích charakterizovaný jako cor curvatum in se ipsum, srdce zakroucený do sebe samotného. To znamená, je to pýcha, je to sobectví, který usiluje jenom o svý dobro, je to hedonismus, prospěchářství, manipulace a určitě mi dáte za pravdu, že i to je často součástí toho, s čím bojujeme, našich pokušení. Že vlastně hřích jako takovej je výchozím bodem pro to, co o nás potom usiluje. tak blízko k sobě ty dvě slovíčka mají, hřích a pokušení, že jejich charakteristika je vlastně totožná. On hřích stojí za vším pokušením, kterým okolo sebe šíříme bolest. Třeba když mrkneme na pornografický průmysl. Ten stál za destrukcí spousta manželství. A vlastně za posledních 6-7 let návštěva Pornhubu, velkého pornografického webu, stoupla o 100%. Přestože je prostě dokázaný, že nadměrná konzumace pornografie významně ohrožuje vztahy. Čím to je? My víme, že to škodí, a přesto to děláme. Jo. Ono to je vlastně příjemný. Prostě si nějak nemůžem pomoct. A v tom smyslu má pravdu tenhle upřímný citát, že nejpříjemnější životní soupeř je zřejmě vlastně pokušení. A proto mu každej nakonec rád podlehne. Jo. Vždyť je to příjemný. Tak proč vůbec jako vzdorovat? Nebo aspoň krátkodobě se tomu můžem poddat. Vzdát se pokušení bez té čárky. Je to příjemný a kdejakýmu pokušení vlastně podlíháme všichni. Když bychom koukli do Bible, tak list Jakubův říká, že každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Svou vlastní. Ono to je v nás. Je to z nás. Prostě jsme zkažený. Nemůžeme si pomoct. Naše srdce se zanořujou čím dál víc do sebe samých. A hřích a to pokušení se propojujou. Ten hřích jako výchozí stav gumuje tu čárku v nadpisu dnešního semináře. Vzdáváme se pokušení. Slavný teolog ze 3. století Origenes, který taky s lecčím bojoval právě s těma ženama, který tady minule zazněli, si tohle uvědomoval a tu čárku do svého životního příběhu nakreslil docela drsně. Chtěl se vzepřít pokušení, vzpomněl si přitom na Ježíšovo slovo o těch, kteří se sami stali eunuchy pro království nebeské, no a tak šel a sám sebe vykastroval a vyřešil to. Udělal tam jako čárku. No, ale ono to může fungovat asi, ale to dneska doporučovat nebudem. Musíme si přiznat, že protože se nás to pokušení dotýká a často mu propadáme, jako lidi jsme vlastně totální trosky. Ale jsme trosky, ze kterých se staví duchovní dům, ve kterým se Bůh rozhodl přebývat. Ona církev není nic víc než společnost ubohých hříšníků, kterým bylo odpuštěno a svůj dluh splácejí tím, že pracují pro Ježíšovo království. Ono s tím, že prostě bojujeme, se počítá. A to je pozitivní zpráva na tom. Neměli bychom podléhat falešný a nafrněný iluzi dokonalosti triumfalismu. Jo, já často narazím na lidi, kteří říkají, no tak jestli jsi křesťan, tak se tě pokušení přece netýká. No jestli se tě týká, tak něco děláš blbě. Tak to bychom tu společně asi jinak nebyli. Že? Ta realita je jiná. Jsme na křesťanském festivalu a ten kostel je plný. Máme téma pokušení. Máme dokonalýho Boha, ale sami cítíme, že s lecčím zápasíme. Že my prostě tak dokonalí nejsme a Pána Boha potřebujeme. On Ježíšův příběh nám v tomhle představuje úplně jednu nejzákladnější klíčovou věc. Že sice jsme trosky, ale z pohledu nebes jsme úžasní. My jsme úžasný trosky. Přestože chybujeme, tak jsme hodnotní. Jo, a hodnotná je i ta verze těch lidí, který občas udělají něco špatného. Jo, ne ta krásná, dokonalá verze z obálky magazínu, ne ten ideál dokonalý krásy, ale ten člověk, který mu ráno smrdí z pusy, který se občas zapotí, přestože je to tady krásně klimatizovaný. Jo, člověk, který má občas hemoroidy, má nemístné poznámky, směje se černému humoru, zatímco se nikdo nesměje s ním, to se mi stává často, má umaštěný vlasy. Jako Pán Bůh počítá i s touhle verzí nás samotných. A tohle jsem já, a vypadám trošku jinak, než jsem se tady načančal, že jo, a vzal jsem si čistý oblečení. Tak ta kočička je roztomilá, já vím, ale vedle jsem já prostě s mastnýma vlasama, slintám tam na polštář a já věřím, že Pán Bůh, když mě vidí i takhle, tak dělá, ten je roztomilej. A ne, jako, z toho se mi chce zvracet. No tak. Já když jsem svoji manželku poprosil, jestli by mi poslala nějakou fotku, kde mě má vyfocenýho v nějaký takovýhle nehezký pozici, tak mi začaly chodit fotky od ní, jako najednou spam. A já na ně koukám a říkám, ale počkej, tohle nejsou zas tak hrozný fotky. Tak jsem vybral nakonec tuhle. No, i když jsem čekal, že bude ještě trošku radikálnější, tak, ale stejně jako moje manželka, i Pán Bůh dělá, to je roztomilej Pavel. A tohle jsou fotky, které vsadím se, že máte ve svých mobilech taky. Nebo vaši partneři, nebo vaši nejbližší kamarádi. Prostě ty fotky odhalují něco z vás, co normálně jako na veřejnosti jen tak někdo nevidí. A teď si vemte, že tohle je jenom vnějšek, co teprve vnitřek. S tím už se radši moc jako nechlubíme, že v nás je lecos umaštěnýho, smradlavýho. S tím se člověk jen tak nepochlubí ani těm nejbližším. A přestože v našich očích ten obraz člověka nemusí být hodnotný, tak v Božích očích je hodnotný už jenom proto, že člověk prostě je. A proto stojí za to ten život žít, zdokonalovat ho, čelit pokušení. Stojí za to se nevzdat tomu pokušení. On, když nás Ježíš instruuje o tom, co to vlastně znamená být jeho následovníkem, jak zní jeho poselství? Zní takhle? Vezmi svůj kříž a kapslokem. Zbav se ho, milion vykřičníků, hashtag kříže včera nechceme. No tak, takhle to není, že? V Bibli je to jenom trošičku jinak. Tam to zazní, může, vezmi svůj kříž a následuj mě. Ty kříže jsou očekávaný, počítá se s nima. A tohle, ten kříž, o kterým Ježíš mluví, není žádný nafukovací kříž z bazénu, není to kříž naplněný héliem. Tenhle kříž, římský kříž, vážil okolo 130 kilo. Ježíš táhnul kříž na Golgotu, přestože netáhnul celý, ale táhnul jenom to břevno, to patibulum. To vážilo 50 kilo. Ježíš byl zbičovaný. Podle těch řeckých textů vůbec tím nejhorším možným způsobem. A možná nás překvapí, že v tomhle stavu vlastně Ježíš ani tohle sám nezvládl. Že na té cestě, kdy táhl svůj kříž, mu musel pomoct Šimon z Kyrény. Ježíš byl natolik lidský, že pod tou tíhou toho kříže sám upadal. Tak najednou ta pobídka vezměte svůj kříž zní úplně jinak. Prostě to není lehký, ale počítá se s tím. Je to realita. Třeba takový apoštol Petr. Petr o tom ví svý. A Petr Ježíšovi sliboval, že s ním půjde až na kraj světa, uplynuly 2 hodiny a říká, Ježíše, no tak toho neznám. S tím chlapem já nemám nic společného. Petr v tu chvíli odhodil svůj kříž a později litoval. Žít život, který je vystavovaný pokušení, je těžký. Je to tíha dřevěného kříže, který prostě neseme na zádech. Ale víte, jak ta cesta končí? Že Ježíš neskončil na kříži. Ten kříž ho nezdolal. Možná ta cesta občas vypadá na umření, ale nakonec to má dobrý konec. Je před náma něco lepšího. Takže si můžeme říct upřímně, že pokušení je těžká realita, která váží přibližně nějakých 130 kilo. Můžeme si tady sundat svoje masky, můžeme se přestat tvářit, že se nás pokušení netýká, že jsou naše životy lehký. Ne, nejsou. Pokušení je těžká realita, která prostě něco váží. Tak co teda s tím? Že to zvládnou jít životem jenom zkušený, duchovní, vzpěrači namakaný? Já doufám, že ne, že tam je šance i pro nás. Chtěl bych s váma rozebrat, zastavit se u jednoho naprosto klíčového biblického verše, který se takového duchovního spěračství na první pohled, jenom na první pohled, týká. Je to z místa, který ve vašich biblích asi nebude úplně nejoblíbenější a nejohmatanější. A radši tyhle knihy přeskakujeme. Je to z Levitiku. 3. kniha Mojžíšova. Je. A tam ve starém zákoně Hospodin vzkazuje svýmu lidu, buďte svatí, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Co to znamená? A s tou představou středověkých kamenných svatoušků na křesťanských chrámech je to jasný. Že? Tady se přece říká, buďte mravně bezúhoní, buďte dokonalí, vybudujte si pořádnou svatozář, jakou mám já, Pán Bůh. Ať vám narostou křídla a vypadáte ideálně jako ty malí prdelatý andělíčci na barokních chrámech. No ne, takhle to nebylo myšlené. Ta svatost v původním kontextu je o něčem trošičku jiným. V tom hebrejském myšlení být svatý neznamená mravnost a dokonalost v tom, co děláme. Upřímně to bychom byli docela ztracení. Kdo by mohl být takhle svatý? Tu otázku si v dějinách kladlo spousta lidí. Jak toho dosáhnout? Jak být mravně bezúhonej? No a tak ty lidi odcházeli v dějinách do pouště, tam se zamkli do svých cel a utíkali před pokušením světa. Jenomže brzo zjistili, že svým myšlenkám neutečou. Že to pokušení je prostě v nich. Že si ho přitáhli sebou. Ona hebrejština totiž nezná sloveso poslouchat ve smyslu příkazů. Nejde o to být poslušný jako ovečka, i když se to o nás křesťanech často říká. Že? Tak vy chodíte do těch kostelů, do těch lavic, tam posloucháte, co vám pán farář říká, vy to všechno odkejvete, řeknete amen, jdete domů, kritický myšlení není vítaný. Ne, tak o tomhle to poslouchání hebrejský není. Poslouchání je v hebrejštině zaměřeno trošku jiným způsobem. Nemravně. Je to naslouchání. Znamená to mít uši k slyšení. Poslouchat Hospodina neznamená s tvrdým srdcem plnit seznam příkazů, který se mě vevnitř nějak nedotknou, ale prostě to nějak splním, ale znamená to mít otevřený srdce a hledat Boží vůli. Svatost je teda o něčem jiným, než o té svatouškovské masce. A bejt svatý znamená bejt oddělený. Hospodin je někdo úplně jiný. V teologii se používá výraz, že Bůh je totaliter alius, někdo úplně jiný. A tohle je výzva k tomu, být oddělený pro Hospodina, pro Pána Boha. Respektive rozhodnout se být po jeho boku, být tady pro Boha. A tu výzvu, kterou Bůh skrze Mojžíšova ústa adresuje svýmu lidu a klade jim ji na srdce, říká, buďte svatí, jako je Bůh svatý. A já bych to parafrázoval možná takhle, abychom tomu porozuměli. Buďte pro mě, jako jsem já pro vás. Otevřete se mi, jako se já otevírám vás. Můžem to společně táhnout. A já tohle vnímám jako důležitý klíč naší dnešní otázky. Jaký to má vůbec smysl zdorovat pokušení? Buďte pro mě. Buďte v tom se mnou. Kráčejte se mnou, jako jsem tady já pro vás. Můžeme to táhnout spolu. My jsme s manželkou přednedávnem byli ve Vatikánu v Sixtínské kapli. A tam na střeše, na stropě je malba Michelangela, jak se téměř dotýkají ty dva prsty, Adama a Pána Boha. Tak k tomu nás Pán Bůh vyzývá. Buďte pro mě, jako jsem já pro vás, já tady s tím prstem čekám, tak se dotkněte, ideálně to se chytněme za ruce a pojďme tím životem spolu. I v těch všech pokušeních. Protože pokušení prostě nezmizí. Při přípravě na tenhle seminář, když jsem sjížděl všechny ty internety, jsem narazil na spoustu velmi naivních výkladů, který vlastně říkají, že jako křesťana se mě pokušení prostě nemá dotýkat. Že jestli věřím správně, no tak už jsem někde jinde. A jestli ne, no tak věřím úplně blbě. Ale to jsou náboženský keci, protože pokušení tady bylo už od ráje. Ještě než mu Adam s Evou podlehli, že tak to pokušení bylo skrytý mezi stromama. Když Ježíš vystoupil jako kazatel něčeho lepšího, co přichází, tak jeho služba taky začíná tím, že je 40 dní na poušti pokoušenej. A tím to neskončilo. Ještě než se dostal na Golgotu, na kříž, tak se vám možná vybaví ta krásná scéna, jak je Ježíš v Getsemanské zahradě. A tam taky bojuje s pokušením. Jestli je to možný, Bože, zbav mě toho. Ježíš bojuje s tím, že by se mohl vydat trošku jinou cestou. Ale pak dodá, jak chceš ty. Nakonec dojde k tomu, že ty dvě ruce se spolu chytějí a dotáhnou to do konce. Pokušení tady bylo, pokušení tady je a týká se nás všech. Možná o to víc se týká i církve. Tak jak s ním můžem bojovat? A jestli čekáte body, který bych vám na tomhle semináři nabídnul jako k tomu, abyste úspěšně se svým pokušením bojovali a vzdorovali mu, tak vás asi zklamu. Nevím, jestli jste už byli na obědě, ale jestli jste čekali recepty na to, jak vzdorovat pokušení, tak pochopím, pokud odejdete teďka na oběd. Ale ještě než to uděláte, chci vám nabídnout možná něco trošku lepšího. Já sám jsem odpůrce všech zaručených receptů na dobrý život, protože ty samotný o sobě přehlížej to, že jsme každý úplně jiný, že příběh každého z nás je úplně někde jinde, že naše cesty byly odlišné. Já neznám váš život, vy neznáte můj. Já nevím, s čím bojujete, já nevím, jak jste se k tomu dostali. A jste to právě jenom vy, kdo má ten klíč k tomu ten život zvládnout. Ona ta oblíbená kázání plná zaručeně pravdivých a fungujících rad na úspěšný život jsou mimo, protože předpokládají, že je tady jeden univerzální klíč na danou problematiku. Jo, nejčastěji to bývá modlitba. A to je důležitý bod našich bojů. A já ho nechci jako umenčovat. Ale nestalo se vám někdy, že jste s něčím bojovali a teď vám někdo poradil, no tak se modli, nebo tak se modli víc. No tak se modlím víc a ono nic. A pořád to přichází a pořád padám. Tak jaký je vysvětlení, jsem špatný křesťan, to mě pán Bůh neslyší, nechce mi pomoct, nebo jako proč? Ono se někdy mluví o takzvané teologii receptů, která vychází z té kultury odborníků, expertů, který mají na všechno jasný recept a když se ho budete držet, tak dosáhnete úspěchu. Jo, příklad. Chcete zvítězit nad sexuálním pokušením? No tak se modlete a čtěte víc Bibli. Nebo chcete si zachránit manželství? No tak tady jsou přípravky, které použijte tehdy a tehdy a všechno se vyřeší. To jsou boží návody, které mají řešit lidský problém. Je to seznam to-do věcí, které ale zaměňují to, o čem jsme mluvili. Zaměňují poslouchání s nasloucháním. O tom jsme mluvili. Že Hospodinovo, buďte svatí. Není o receptech na svatost, o tom, jak být mravně bezúhonej, jak ideálně splnit tohle a tohle, ale je to o skutečném naslouchání po boku Boha. Ty teologické recepty na hřích jsou lež. Tváří v tvář zlu a hříchu člověk často prostě oněmí. Ne, že by najednou přišel s řešením, jak zlo vyřešíme. To vyřeší pán Bůh. A tohle je reálná skutečnost pokušení. Recepty na hřích se totiž soustředějí špatným směrem. Oni to jsou odpovědi na dílčí otázky, které ale přehlížejí člověka jako celek. A my si tady nemusíme dneska mazat med kolem pusy. Církev je prostě nemocnice. Není to zlatý palác, ačkoliv si to v dějinách některý lidi častokrát mysleli. Ale Ježíš tuhle představu pozlacených chrámů neguje, když říká, každý takovej chrám stejně jednou spadne. Recepty na život postrádají tu základní ingredienci. A to je život sám v té komplexnosti, ve kterého žijem. Každý jeden z nás. Oni ty východiska tady těch receptů, ani ty principy nemusí být nutně špatný. Ale špatný je ten předpoklad, že s jejich pomocí budeme mít kompletní úspěch. Že se jich stačí držet. Že stačí poslouchat recepty. A pokušení zmizí. A možná v tom už teďka slyšíte, že to je vlastně modla. Že držet a poslouchat, naslouchat máme někomu jinému, než seznamu věcí, který máme udělat. Je tady někdo lepší, než jenom kuchařka s receptama na úspěšný život. Bůh nenechal Bibli napsat jako kuchařku s receptama. na úspěšný život. Ono to není o těch jednotlivých jídlech, který my máme prostě 2000, 3000 let vařit pořád stejně, aby to chutnalo pořád stejně a do puntíku pořád stejně je připravovat. Ono takovýhle čtení Bible je strašně málo. Bible samotná nás zve k něčemu mnohem většímu. Je to pozvání k tomu, abychom se stali součástí širšího příběhu. Ne abychom vařili pořád dokola ty konkrétní jídla, ale abychom se sami stali kuchaři, který dokážou vykouzlit perfektní chutě i z něčeho divného na základě těch principů, který v Bibli objevujeme. A možná znáte tenhle citát, ne? Omlouvám se za něj, dole je vysvětlení, že to je vlastně cringe, jo? Ale zní to, jako kdyby to řekl sám Ježíš. Jo? Když vám život nadělí citrony, udělejte z nich citronádu. Vlastně do toho krásně sedí. No dobře, tak to můžete zapomenout. A Bible nás skrze svoje příběhy zve do většího příběhu. Je to příběh, který je mnohem větší než naše konkrétní životy. Je to častokrát příběh o temnotách, do kterých se sami propadáme, kterým čelíme. A taky zároveň je to příběh o tom, že Bůh navzdory tomu všemu je pořád v našich příbězích přítomnej. Že je to ten Immanuel, Bůh s náma. Je to příběh o tom, co znamená ten verš, o kterém jsme mluvili. Buďte svatí, jako já jsem svatý. Buďte tady pro mě, jako jsem tady já pro vás. Buďme spolu navzdory všem těm temnotám. Tak doufám, že až do teďka, když jste zjistili, že žádný recepty nebudou, že jsem vás moc nesklamal, ale přeci jenom bych vám něco rád nabídnul, abyste neodešli s prázdnou. Mám za to, že mnohem lepší než odpovědi jsou dobře položené otázky. A já pro vás mám seznam otázek, který si buď to můžete zapsat a pak si nad nima přemýšlet, nebo pokud se chcete plně věnovat tomuhle semináři, tak si ani nemusíte zapisovat, a stačí, když skočíte na můj Instagram Pastor Pavel a tam před nějakou dobou vyšel příspěvek poslední, kde tyhle otázky jsou i s nějakýma textíkama. A pak si na to můžete sednout a můžete to ještě zpětně promýšlet. První otázka, když čelím pokušení, je strašně užitečný si pojmenovat, s čím se vlastně potýkám. Toho bychom se neměli bát, že pokud chcem s něčím bojovat, tak je strašně důležitý poznat nepřítele, kterýmu stojíme tváří v tvář. Třeba v případě pokušení je prokazatelný, že pro prevenci pomáhá ten problém konkrétní pojmenovat. Když za váma přijde kamarád, bavíte se a on začne říkat, naznačovat, že už ho to tady nebaví, že by to chtěl skončit a začne tak chodit okolo. Podle statistik a průzkumu pomáhá, když se tomu postavíte napřímo a zeptáte se ho, uvažuješ o sebevraždě a tím, že to pojmenujete, dáte tomu jasnou tvář, tak se to dá najednou nasvítit z jiného úhlu a můžete s tím nějak pracovat, než že chodíte okolo horký kaše. Odhalit základy toho, čemu čelím, může být ten jeden, ten první krůček k tomu, jak bojovat s pokušením. Protože pojmenování toho vnáší řád. Na druhou stranu mlčení přináší destruktivní chaos. Jako na začátku Bible. Že když otevřete Bibli, první kapitolu knihy Genesis, tak tam Bůh promluví do temnoty a jeho promluvením vznikne řád. Pán Bůh pojmenuje to, o co mu jde a je to dobrý. A když potom o kousíček dál, konkrétně jenom o dvě kapitolky dál, je tohle na Adamovi, aby pojmenoval pokušení, který je před nima, tak Adam tváří v tvář pokušení mlčí. Přestože stojí hnedka vedle Evy, která tam má toho hada a ten had jí pokouší. Adam stojí a kouká a nic neřekne. Potom Eva nabídne Adamovi jablko, Adam mlčí a jí. Adamovo mlčení zase přináší chaos a stahuje nás do těch prapůvodních temnot před stvořením. Možná ty kořeny našich problémů budou spletitější, budou složitější a hlubší. S čím se potýkám, čemu čelím, pojmenovat si to je první důležitý krok. Potom stojí za to se věnovat tomu, kdy se tohle pokušení objevuje. Jaký jsou vlastně spouštěče, kdy ke mně pokušení přichází. Pro někoho to může být samota nebo odmítnutí. Pro jiného to může být selhání. Jsou v mém životě nějaký modely, který stojí na počátku toho, že jsem potom slabý a že podlíhám svým vnitřním démonům. A tím nemyslím démony jako nějaký entity. To nechme teďka stranou, protože tím bychom odpovědnost přesouvali na ně. Že? Tak oni mě prostě obtěžují, já s tím nic nemůžu dělat. Ne, my jsme uzrálí, zralí, dospělí křesťani, my s tím dokážeme nějak nakládat. I bez toho, aniž bychom přesouvali vlastní odpovědnost na někoho jiného. Pokud se chceme postavit na vlastní nohy, tak si prostě musíme přiznat, že jsme slabí lidi. Musíme si přiznat, že často padáme a že toho Pána Boha potřebujeme. Na tom není nic špatného. To je naprosto lidský, to je normální, to k životu patří. A když už teda budeme znát ty spouštěče, další otázka je, co můžu teda udělat proto, abych příště tomu nebyl vystavený. Jak se těm spouštěčům příště můžu vyhnout? Můžou to být třeba nový rituály, který si zkusím zavíst do života. Pokouší mě alkohol, který mám doma, no tak příště buď to žádný nekoupím, nebo když už ho mám, tak ho zamknu třeba do trezoru a klíček dám třeba sousedce a sousedku někam pošlu na dovolenou, nebo se zbavím nějak sousedky a je to vyřešený. Nebo zápasím ráno s pokušením vstát z postele, tak to bych se asi měl nejdřív zaměřit na to, proč se mi nechce vstávat. A potom třeba, nevím, dám si budík do druhé místnosti, ne abych ho neslyšel, ale abych prostě musel vstát. Nebo vím, že když jsem třeba doma večer sám, tak na mě přicházejí deprese a já si ubližuju. Tak jak s touhle samotou můžu pracovat? Jak ji můžu vyhnat ze svého života? Některý lidi zvolí, že se obklopějí svýma přátelema, aby nebyli sami, kterým důvěřujou a je jim s nima dobře. Některým pomůže se zaměstnat něčím smysluplným, tak můžu dělat něco smysluplného. Ono vytvořit si nový návyk zpravidla trvá 40 dní. A za 40 dní opakovaného jednání si člověk vytvoří zvyk, který může ten objevující se spouštěč upozadit. Neznamená to, že zmizí, ale naučíme se s ním nějak pracovat. Ale chtěl bych tomu říct jednu poměrně zásadní věc. Možná byste se v tuhle chvíli rozhodli radikálně spálit mosty a vydat se naprosto novou cestou, která ale může být tak těžká, že to svý selhání ponesete nakonec ještě hůř. A ono platí, že člověk by neměl dělat velký rozhodnutí během toho, když prochází krizí. Tím myslím, během té křivky, kdy člověk selže, teď je na dně a hledá, jak to příště udělá. Tam pracují emoce a ty výčitky, které se tam objevují, dokážou lecos. Ale odborníci vždycky raději s velkýma rozhodnutíma počkat, až se z téhle křivky dostaneme, až nám to bude přemýšlet trošku střízlivěji. Ono, jak dlouho záleží na tom stavu, ve kterým se nacházíme. Když se třeba nacházíme v situaci truchlení, že nám zemřel někdo blízký, možná znáte nějaký příběh, žili jsme spolu celý život, manžel umřel, já v tomhle bytě už s ním prostě nemůžu, já bez něj už prostě nemůžu v tomhle bytě žít, všechno mi ho tady připomíná. Tak se zpravidla doporučuje, aby ten člověk, který truchlí, zkusil projít celý ten rok, celý ten jeden cyklus, kdy se připomínají svátky, narozeniny, Vánoce bez toho člověka a potom, aby se rozhodl třeba ten byt prodat. Pak už to bude střízlivý. Nebo potom si zpětně řekne, teď já to vlastně zvládnu. A tohle je jeden extrém úmrtí. Ale samozřejmě, když selžete při boji s pokušením, tak ty emoce jsou silný. Zase jsem to nezvládl. Vychladněme, počkejme s dalším rozhodnutím do toho momentu, než to všechno zpracujeme. Nebo ještě jedna poznámka. Pokud vám třeba přijde lákavý čelit situaci pokušení tím, že se jí přímo vystavíte, tak to je jedna z těch nejtěžších variant. Je to třeba, že jsem alkoholik, tak nejsem alkoholik, ale představte si, že jako je tady alkoholik, který si řekne, budu prostě čelit tomu démonu alkoholu tím, že si před sebe dám flašku a budu se tak dlouho ovládat, dokud to neovládnu. A No, ale problém je v tom, že přítomnosti toho, co mě svádí, se aktivuje dopamin, hormon štěstí, ten začne proudit do mozku a začne našeptávat, teď ono to vlastně není tak strašný, když si dáš. Co se stane? To pokušení není tak destruktivní. Člověk má před sebou tu flašku a velmi pravděpodobně ji vypije. Do jedné nohy, do druhé nohy a pak jsme zase dole a nějak se to řeší. Podlehnout je v takové situaci velmi snadný. Protože ale vůbec nic nezaručí to, že se pokušení neobjeví znova, a vlastně bych se spíš zaručil za to, že se to pokušení znova objeví, zkuste přemýšlet i nad tímhle. Jak si během toho konkrétního pokušení můžu připomínat Boží dotyky? Chci tím říct tohle, že v našich životech, nebo i třeba v Bibli, často čteme o tom, jak Bůh opakovaně svůj lid vyvádí do svobody. Protože Bůh není Bohem, o kterým jenom čteme, ale který ho taky prožíváme. A nakonec jsme vybízeni, že být tady pro něj, jako je tady on pro nás. Tak jakým způsobem si můžeme v tu chvíli připomínat to, co pro nás udělal a co s náma Pán Bůh zamýšlí? Když začnu vnímat pokušení, čím si můžu připomenout tu Boží blízkost, Boží zájem, něco vyššího, něco honosnějšího, co pro mě chystá, to, že říká, já jsem tady pro tebe, společně to projdem. Někdo si třeba vede deník se svýma duchovníma zkušenostma. Já mám v životě tak silný zářezy, že mi po nich zůstaly jizvy, tak já se podívám na ně a vzpomenu si na to, jak mě tím Pán Bůh provedl. Nebo mě dřív napadlo, tak nechám si udělat tetování, který mi to vždycky připomene, ale to jsem neudělal. Ale věřím, že jste dostatečně kreativní na to, abyste případně vymysleli, jak to bude sedět vám. Co vám může pomoct si tyhle Boží dotyky připomínat? Já bych chtěl, abyste tyhle otázky vnímali jako určitý zrcadlo, pomocí kterýmu, díky kterému můžete najít zdroje k tomu ještě líp čelit tomu pokušení, který vás svazuje. Ale nic z toho nejsou rady, které stoprocentně vždycky platí. Jo, dokonce ani ta snaha si ty otázky upřímně zodpovědět nezaručuje, že budete úspěšný. A už vůbec nemůžete počítat s tím, že pokušení zmizí. Ono nezmizí. Řekli jsme si, že tady bylo už v té dokonalé rajské zahradě, ještě předtím, než mu lidi podlehli. A i tenhle dávný příběh je vlastně hlavně o nás. Že ještě než podlehneme, ačkoliv nemusíme, to pokušení tady okolo nás je. Pokud byste s tímhle chtěli nějak pracovat, mrkněte na ten Instagram a pak si to zpětně můžete projít. Já jsem celý tenhle seminář pojal trošku jinak, než jak to bývá z pravidla zvykem tradičně. Ale určitě jste si všimli, že ačkoliv vám nenabízím konkrétní, přesný návody, jak pokušení vzdorovat, spíš vám nabízím pozvání na cestu. Na cestu pro odvážný. Je to přesně o tom, co znamená evangelium. Evangelium není dobrá rada, jak žít život. I když to by bylo fajn, že mít seznam. Ale je to dobrá zpráva, že život má smysl. Že ten Pán Bůh v tom s náma je. I s pokušením. I s dalšíma nepříjemnostma. Je to o tom, že ačkoliv nevím třeba v tuhle chvíli kudy kam a zase se brodím v tom bahně a pokouším se hledat cestu. Pokouším se hledat Boží vůli. Pokouším se navzdory tomu hledat Boží království. O tom to celý je. Vlastně je to o tom, když si vzpomenete na tu slavnou modlitbu Páně, kterou se modlí celý křesťanský svět. Co je hnedka na začátku? Ježíš učí svý učedníky, jak se modlit a začíná tímhle. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Přijď Boží království do mýho života. To je základní výchozí bod modlitby, kterou křesťany Ježíš učí. Je to východisko, je to pohled, ze kterého se máme dívat. A teďka zpátky do reality. Jo? Když se modlíme, já nevím, jestli všichni začínáme vždycky takhle. Ježíš nás učí, začínejte modlitbu soustředěním se na hledání Božího království ve vašem životě. Přijď království tvé i do temnoty mýho života, který prostě podlíhá pokušení. Ale možná ta reálná modlitevní zkušenost je trošku jiná. Když se modlíte, nezačínáte náhodou tímhle? Pomoc, Pane Bože, neuveď nás v pokušení, zbav nás od zlého. My toužíme potom, aby ten tlak už zmizel, tak voláme k Bohu. A to je samozřejmě v pořádku. Tohle v té modlitbě Páně je, ale Ježíš nás učí, nejdřív se soustřeďte na hledání Božího království. Tohle není to první. Nebo když zrovna nezačínáme výkřikem o pomoc, možná někdy začneme takhle. Odpust, Pane Bože, odpust nám naše viny, ublížili jsme, zase jsme to přehnali. To je fajn. I to je součástí té modlitby Ježíšovi. Ale na odpuštění taky přijde řada. Není to to první. A nebo křičíme, prosím, dej nám všechno, co potřebujeme. Chléb náš vezdejší. Že prosíme za dobrý věci, aby se nám dařilo. Ale zase je tohle začátek té vzorové modlitby? Jako všechno je to potřeba. Ale postrádáme řád, který jasně poukazuje na to, co by mělo být v našich duchovních životech to primární. Hledat Boží přítomnost navzdory našim temnotám pokušení, do kterých upadáme. Ježíš nás ve své modlitbě zve k tomu, abychom se připojili k přicházejícímu nebeskému království. Tak co přesně to znamená? Na začátku jsme si řekli, že to určitě neznamená to, že se nám vyhnou všechny problémy, bolesti, zkoušky a dokonce ani pokušení. Ta byla a jsou. Ale to přicházející Boží království nám slouží jako kompas, který nám ukazuje směr s vyhlídkou k tomu, co bude, co je před náma. Zatím to ještě není. Jenom trošičku, částečně. Ale v plnosti je to před náma. A ten kompas víry jako by nás naváděl k tomu zvednout svoje hlavy od problémů, ve kterých jsme až po uši. Když prostě přemýšlíme, jak to s tím pokušením udělat a nechat Boha královat ve svých životech. Namísto toho, abychom byli po uši ve svým pokušení, se ponořit po uši do toho vědomí, že Bůh je tady se mnou. Bůh mě miluje, Bůh se mnou počítá a je tady navzdory všemu temnému bahnu. A nechat Boží království přicházet. O to jde. I v našem chaosu, i v nedostatku, i v selháních. A vlastně jsme zase na začátku. Je to stále o tom stejným. Vzít svůj 100-kilovej kříž a následovat ho. Já vzpomínám často na to, jak jsem s Pánem Bohem já prožil svoji první zkušenost. A když jsem se trápil s temnotama, s pokušením, s představama o sebevraždě, s depresema. A pak jsem se otevřel Pánu Bohu a řekl jsem, Pane Bože, já už tohle prostě nezvládnu. Já jsem těmhle pokušením si ublížit podlíhal velmi často. A čím častěji si ubližujete, tím pravděpodobněji vám na tom vznikne závislost. A to trvalo tak dlouho, až se z toho stal prostě nesnesitelný a neodolatelný tlak ublížit si víc a víc. A to jste prostě v situaci, kdy už prostě nevíte. Jo, to už je pak ta situace, zdej se pokušení, bez čárky. Z toho už jako cesta není. A pak do té temnoty promluvil Bůh moje jméno. Objevil jsem kompas. A to neznamená, že v tu chvíli by najednou všechna ta temnota a všechny ty problémy zmizely. Ty těžké chvíle pokušení ublížit si, depresivní představy, to všechno přicházelo, to všechno přichází pořád znova. Ale ta Boží přítomnost mi v tu chvíli nabídla perspektivu a sílu tomuhle všemu vzdorovat. Vzít ten těžký kříž a neházet ho do žita. A věděl jsem, že se můžu opřít o Boha, protože Bůh je tady pro mě. Jako touží, abych tady já byl pro něj, jak jsme si říkali. To bylo to jediné, po čem on toužil. Abych já v tom byl s ním. A tak se ty naše dva prstíky dotkly, my jsme se chytli za ruku a vykročili jsme spolu tehdy před 11-12 lety tím životem. A v tom smyslu třeba já konkrétně čelím pokušením, který přicházejí. Nezmizela. Jo, to vábení je tady, ale je oslabený. Protože vím, že můj život má smysl, že ten Pán Bůh tady je, že touží v tom všem být se mnou. A pokud se teda ptáme, jestli má smysl vzdorovat pokušení, jako má to smysl. A ten smysl se odkrývá v tom, že můžem chodit v temnotě Božího světla a bejt s ním, jako je on s náma. Navzdory všemu. A v tomhle alternativním pohledu, který vám tady nabízím a který věřím, že nabízí samotná Bible, pokušení zůstává tlakem. Ale je to tlak, pod nímž vznikají diamanty. Je to tlak, vůči kterému můžeme vzdorovat, protože odhaluje tu boží příjemnou přítomnost, která neodsuzuje, která vnímá naše pády, ale věří v nás, neopouští nás. A ten kompas naší modlitby, která volá především na začátku po tom přicházejícím božím království, sice nedává jednoduchý rady, jak přemoct pokušení a hřích, ale nese dobrou zprávu o tom, že to všechno Bůh jednoho dne vyřeší a že to má nějaký smysl. Máte tady někdo Spotify? Jo, máte. A máte premium nebo tu základní verzi, kde vám furt zní reklamy? Premium. No dobře, tak i vy, co máte premium, jste si ho asi koupili, protože vás tam furt obtěžovaly ty reklamy. Jo, a jedna z těch reklam s tím otravným hlasem říká, v momentě, kdy odemkneš premium, zažiješ opravdovou svobodu. To možná znáte, to jste slyšeli. Tam to jede furt dokola. A tak až to uslyšíte příště, můžete si to spojit s tím křesťanstvím poselstvím, že ta opravdová svoboda, ten premium account vašeho života, je teprve před váma. A to, že se teďka brodíme tím bahnem života, je normální. Ale nejsme na to sami. To dobrý je na konci. Ale to nemůžeme předběhnout. Tam ještě nejsme. My každý píšem ještě pořád svůj příběh. Já jsem s váma sdílel ten svůj, který je příběhem chaosu. Je to příběh o temnotách, kterýma tápu a kráčím k Pánu Bohu. A i váš příběh je unikátní. A je jenom na vás, jak bude vypadat. Jestli bude stát za to ho vyprávět, co všechno v něm bude a jak nakonec dopadne. Tak já vám děkuju za pozornost a doufám, že se ještě někdy tady na United uvidíme.

Adventistický kazatel Pavel Eder nám přinesl několik užitečných tipů, které nám mohou pomoci bojovat s pokušením. Nebojme se problémy pojmenovat, najít spouštěče a připomínat si Boží provázení. Rozhlasovou akademii Rádia 7 opakujeme ještě v sobotu po půlnoci a v sobotu v 7 večer pak uvedeme další zajímavé téma.

0: Večerní pohoda na Rádiu 7.
1: S Rádiem 7 vstupujete do poslední hodiny úterý 5. května. Vysíláním vás provází Daniel Zeman. Boží zázraky a zaopatření, vyslyšené modlitby, ale také neustálý tlak ze strany komunistického režimu. To byl život Zuzany Sedláčkové a její rodiny. Oba s manželem byli kazatelé, ale aby mohli svou funkci vykonávat, museli si najít práci.

práci, aby se uživili. Učili se na každý den znova a znova důvěřovat Bohu. Ve čtení na pokračování otvíráme autobiografickou knihu s názvem Nepřemožení opět ve čtvrt na 12.

Posloucháte Rádio 7 a před námi je teď čtení na pokračování. Zuzana Sedláčková se nikdy nestyděla za svou víru v Boha a spolu s manželem k Bohu vedli i své dvě dcery. Ve škole ale děti slyšeli něco zcela jiného. Jednoho dne Zuzaně její dcera řekla, že Pán Ježíš není a že už nechce, aby jí o něm vyprávěli. Zanedlouho ale malou Ruth bolel zub a tak honem poprosila Boha, aby zub uzdravil. Sedláčkovi se stále modlili, aby se naplnila jejich modlitebna. Stalo se. Přišly hlavně děti z romských rodin. Protože měli málo peněz, Zuzana musela začít také pracovat. V práci se Zuzaně její kolegyně svěřovaly se svými problémy. Modlila se s nimi a donesla jim Bibli. Na Silvestra se konal u Zuzany v práci večírek. Lidé tancovali a popíjeli. Do Zuzaniny kanceláře přišel sám ředitel a chtěl, aby zůstala na oslavu. Zuzana mu však vysvětlovala, proč nemůže zůstat. Oslava dopadla neslavně. Všichni se opili a dělali nepříčetnosti. Z autobiografické knihy Nepřemožení dál čte Lenka Malinová.

Příštího dne, když jsem otevírala došlou poštu, přišla za mnou sekretářka náměstka ředitele a prohlédla každý dopis s poznámkou, že hledá velice důležitou zprávu. Pak odešla. Chtěla jsem si udělat malou kontrolu finanční hotovosti a nakoupených známek. Natáhla jsem ruku do odpadkového koše pro kus papíru, abych napsala své záznamy. Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistila, že obálka, kterou držím v ruce, je nečekaně objemná. Když jsem se na ni podívala, zjistila jsem, že je adresovaná na podnikové ředitelství. Nešlo mi do hlavy, jak se ten dopis dostal do odpadkového koše. Rychle jsem jej otevřela, ve snaze zařadit jej mezi ostatní korespondenci. Ovšem z obálky jsem vytáhla jinou obálku s poznámkou: tajné, osobně doručit náměstkovi ředitele. Vzala jsem dopis a nic netušíc jsem jej chtěla odevzdat náměstkovi. Ten na mě chvíli vykuleně beze slova hleděl, pak mi vytrhl dopis z rukou a rozčíleně křičel: kde jste ten dopis našla? Kdo vám jej dal? Pak jsem se postranně dozvěděla, že ředitel se mi chtěl pomstít, protože jsem se nezúčastnila silvestrovské slavnosti. Ztráta důležitého dopisu byla uměle připravená a po mnohém hledání měl být dopis nalezen v mém odpadkovém koši, za což bych samozřejmě nesla patřičné následky. Za několik dnů si mě ředitel předvolal do kanceláře a oznámil mi, že mě propouští ze zaměstnání. Toto rozhodnutí bylo neodůvodněné. Po rozvázání pracovního poměru jsem marně hledala jakoukoliv pracovní příležitost. Nic pro mne nebylo. Chtěla jsem pracovat jako uklízečka, ale ani tuto práci jsem nedostala. Tehdy jsem si vzpomněla na svůj konfirmační text: blahoslavení, kteří protivenství trpí pro spravedlnost. A pochopila jsem, že se jedná o kříž Kristův, kterému se jeho následovníci nevyhnou. Gálovi. Jednou procházel manžel ulicí a hledal člověka, ke kterému ho pán posílá s poselstvím evangelia. Právě šel kolem otevřených dveří, které vedly do temné chodby. Vejdi, řekl mu pán. Manžel poslechl a vešel do prvních dveří, které v té tmavé chodbě uviděl. Naproti dveřím stála u plynového sporáku žena. Kolem ní se tulily 4 malé děti. Žena se zarazila. Posílá mne k vám pán Ježíš, abych vám řekl, že vás Bůh miluje. Jak mě může mít Bůh rád? Kdyby vůbec nějaký Bůh byl, nemohl by se na naše utrpení dívat. Podívejte se, to jsou mé děti. Nejstarší syn je v dětském domově. Manžel má tuberkulózu, je na léčení. Asi to nevydrží. Kašle krev. A i kdyby přežil, co budeme dělat? Je krejčí, ale nesmí šít, protože by mu to uškodilo. Ne, kdyby byl nějaký Bůh, nemohl by se na to dívat. Nemohl by lhostejně hledět na ty děti, jak křičí hlady. A já nemám peníze ani na chleba. Proč jste sem přišel? Rozkřičela se v pláči žena. Právě jsem držela ruku na plynovém kohoutku. Jsem rozhodnuta se vším skončit. Ať zemřu já i ta drobotina. Konec a bude pokoj. Větší děti se dali do usedavého pláče a objímali matku kolem nohou. Právě proto mne sem poslal Bůh, abych vám oznámil, že žije, že o vás ví a chce být vaším starostlivým otcem, abyste si nezoufali, ale v dětinské důvěře na něho spoléhali. On vyřeší všechny vaše problémy. A oddělíte-li se od hříchu a budete-li ho hledat celým srdcem, on naplní žádosti vašeho srdce. Potom můžete k Bohu volat a on se vám ohlásí a poznáte, že Bůh je opravdu pomocníkem těch, kteří v něho doufají.
Ale jak v něho můžu doufat, když můj muž umírá a tyto děti chudinky umírají hlady? Paní, vyzkoušejte pravdivost mých slov. Modlete se, aby Pán Bůh uzdravil vašeho manžela. Já se budu za něho také modlit. Jestli Bůh prodlouží jeho život, tak vězte, že tu věc učinil Bůh. Pak mu vydejte své srdce a služte mu s celou svou rodinou. Posílejte děti do besídky k Božímu slovu, ať se také naučí znát Boha. To, co jste chtěla udělat, je v Božích očích velký hřích. Život jste si nedala sama, ani svým dětem. Život je dar Boží. Proto nikdo nemá právo sáhnout si na něj. A nyní, ať mě jdou dvě větší děti doprovodit, ať si vezmou batoh nebo tašky a my vám pošleme něco k jídlu, abyste mohla něco navařit. Tak k nám dovedl manžel děti, chlapce a děvčátko s taškou a s batohem. Bylo mi jasné, že těm lidem musíme pomoci, i kdybychom se museli ještě více uskromnit. Na chodbě stála bílá skříň, ve které jsme měli zásoby na celý měsíc. Bez váhání jsem ji otevřela a naplňovala batoh rýží, fazolemi, hrachem, i láhev oleje jsem přidala, nějaké těstoviny, margarín i kostku másla. Do tašky jsem vložila několik kompotů a marmelád a větší polovinu chleba. Naše děti stály vedle skříně s vykulenýma očima. A co zbude nám? Ptají se úzkostlivě. Neboj se, Pán Ježíš má ještě víc. Polohlasně si opakuji slova. Pouštěj chléb svůj po vodě, nebo po mnohých dnech najdeš jej. Jednou odpoledne zaťukal někdo na dveře. Byly to děti Gálových. Paní Sedláčková, maminka vás pěkně pozdravuje a vzkazuje, že tatínkovi je již lépe a že ho již propustili z nemocnice. Už je s námi doma. Budou rádi, když je navštívíte. Od té doby rodina Gálová pravidelně navštěvovala naše shromáždění. Všechny děti chodily do besídky a otec z vděčnosti, že smí být v rodinném kruhu svých drahých, začal vážně hledat Boha. Pomalu se zotavoval a ačkoliv bral invalidní důchod, přece mu zdraví dovolovalo věnovat se několik hodin denně svému řemeslu. Šil známým kabáty, sukně, kostýmy a tak se rodina pomalu vyhrabala z finančních těžkostí a mohli při skromných poměrech žít a starat se o své děti. Pan Gál často říkával: já pak, ačkoliv chudý a nuzný jsem, Pán však pečuje o mne. Pomoc má a vysvoboditel můj si ty, Bože můj. Neprodlévej. Žalm 40:18. Pán o nás ví. Když jsem viděla, že všechny mé pokusy najít nové zaměstnání jsou marné, přestala jsem se věnovat tomuto úsilí a snažila jsem se v dané situaci poznat Boží vůli a jeho osobní vedení. Bylo nám jasné, že vše v životě závisí na Božím požehnání. Když Bůh požehná málo, to málo stačí. A když Bůh nepožehná mnoho, to mnoho je málo. Má dobrá stará sousedka mne utěšovala, že její dveře jsou pro mne vždy otevřeny a kdykoliv bychom něco potřebovali, ať k ní jen směle přijdu. Že oni dva staří lidé toho již tolik nepotřebují. Že mají oba důchod a ona si ještě pěkně přivydělává domácí prací s jabloneckou bižuterií. Prý nám ráda vypomůže a půjčí. Snažili jsme se uskromňovat, jak se dalo. Vědomí, že Pán Ježíš o nás ví, nás posilovalo. Byli jsme vděční za děti, které ačkoliv ještě velice malé, snažili se pochopit naši situaci a nikdy neměli přemrštěné nároky podle vzoru svých kamarádek. Žili jsme od výplaty k výplatě. Ovoce jsme dětem nemohli koupit nikdy, protože bylo drahé a ani nebylo k dostání.
Jednou šly naše děti kolem obchodu se zeleninou a ovocem. Prodavač je zavolal a dal každé jeden banán. Děti se zářícím pohledem a širokým úsměvem přiběhly domů. Maminko, tatínku, podívejte se, dostali jsme každá zadarmo banán. Pak si sedli k nám ke stolu, rozřezali banán na tenká kolečka a pak nastalo přesné dělení. Každý dostal po kolečku. Nechtěli jsme si s manželem vzít, byli jsme rádi, že jednou smějí mít i naše děti banán. Ale děti se banánu nedotkly, pokud si každý z nás nevzal svůj díl. Jindy jsem před výplatou neměla už žádné jídlo. K obědu jsme snědli polévku a brambory na loupačku a k večeři zůstal jen kus suchého chleba. Z lesních bylinek, které jsme si sami nasušili, jsem navařila čaj a do košíčku nakrájela kousky suchého chleba. Vedle něho stála solnička se solí a mletou červenou paprikou. V duši jsem byla stísněná, že dětem ani manželovi nemohu dát výživnější večeři. Cepěli jsme ruce a modlili jsme se. Pane Ježíši, prosila jsem, vlož nyní do této soli a papriky vitamíny, které potřebujeme ke zdraví, a požehnej nám tento pokrm. Netušila jsem, že na chodbě za dveřmi stojí věřící sestra z Jednoty bratrské. Rázně zaťukala a zprudka otevřela dveře. Postavila se uprostřed kuchyně a povýšeným hlasem spustila. Teď jsem to slyšela a teď to také vidím. Jaká to bláhová modlitba, aby Pán Bůh vložil do soli a papriky potřebné vitamíny hloupým lidem, kteří všechno rozdají, až jim nezbude nic a pak čekají od Pána Boha zázrak. Pak se otočila a odešla. Hlasitě za sebou zabouchla dveře, abychom pochopili její hněv a nesouhlas s naším jednáním, které nazvala nezodpovědným. Asi za půl hodiny se vrátila. V ruce držela osminku másla a konzervu ryb v tomatě. To vám nesu na přilepšenou a proste Pána Boha, aby vám dal víc rozumu k správnému hospodaření. Po této zkušenosti se ta sestra u nás delší dobu neobjevila. Tehdy jsem měla jediný kabát, který mi pan Gál přešil ze starého a převrátil na ruby. Jenomže třetí stranu již kabát neměl. Styděla jsem se v něm chodit, byl prošoupaný, místy tenký jako síto. Často jsem říkávala, pane Ježíši, já jsem královské dítě v žebráckém šatě. Ale na nový nebylo ani pomyšlení. Do této situace zasvítilo jako jasný paprsek Boží slovo. Zač byste koli prosili Otce ve jménu mém, dávám. Jan 16:23. Od té doby jsem pána prosila konkrétně za nový kabát. Jednoho rána nás krátce po 5. hodině probudil pronikavý hlas zvonku. Manžel se překvapeně podíval z okna, kdo nás v tento ranní čas chce navštívit. Byla to ona sestra z Jednoty bratrské, která nám před časem přinesla na přilepšenou rybí konzervu a máslo. Pod paží držela veliký balík. Celá vzrušená se dala do vyprávění. Celou noc jsem nemohla spát. Uvažovala jsem nad svým životem, jestli jsem něčím nezarmoutila pána. Pak jsem si vzala do ruky Bibli a četla jsem. Otevřela se mi zrovna ve 25. kapitole Matouše. Četla jsem zde slova Pána Ježíše. Cokoliv jste učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mě jste učinili. Na to jsem jako ve filmu uviděla svůj život. Byl prázdný, protože jsem ho žila sobecky. Středem jsem byla vždycky jenom já. Pro jiné jsem nikdy neměla čas ani místo ve svém srdci. Zalekla jsem se vlastního života a volala jsem, pane, jak to můžu napravit, co mám udělat? A v tu chvíli jako ozvěna přišlo slovo od pána. Včera, když si dostala balík z Německa, byla si rozčílená. Nový kabát, který ti sestra poslala, ti nesedí, je ti malý. Už se proto nerozčiluj, vezmi ho, v mém jménu, sestře Sedláčkové.
Nejdřív jsem myslela, že je to moje vlastní fantazie, ale ten hlas v mém srdci se pořád opakoval. Vzala jsem Bibli a namátkou jsem ji otevřela. Můj pohled padl na slova: blahoslavenější je dát, než brát. Na to jsem vstala a řekla jsem pánu: ano, pane, hned jí ho zanesu. A nejenom tento kabát, ale také látku na zimní kabát. A tak jsem zde. Položila balík na stůl a když jej rozbalila a zkusila mi kabát, zjistila, že je ušitý přesně na mě. Těš se v Hospodinu a dá tobě žádost tvého srdce.

Manžel pořád pracoval v továrně a já jsem se snažila hospodařit z jeho minimálního výdělku od výplaty k výplatě, anebo lépe řečeno od nuly k nule. Měla jsem teď pěkný kabát na jaro i na zimu, ale byla jsem odkázána na jedinou sukni s blůzou, kterou jsem v sobotu večer přeprala v lavoru, vysušila nad kamny a v neděli ráno si ji oblékla čistou nažehlenou do shromáždění. Oba jsme toužili po službě, ale viděli jsme, že pán nás chce ještě dále školit v tvrdé škole života a učit zapírání a víře v očekávání na něho. Jednou jsem připravovala k obědu švestkové knedlíky. Když jsem postavila do velkého hrnce vodu na vaření, promluvil ke mně pán. Nech všeho být, seber se a jdi k sestře Šestákové. Zamyslela jsem se nad tím vnitřním hlasem, protože se mně nezdálo logické krátce před polednem přerušit vaření, když zanedlouho mají přijít děti ze školy k obědu. Ale ten hlas v mém nitru se ozýval pořád. Pane, nevím, zda je to od tebe, nedovedu to poznat. Teď, když chci dokončit oběd, teď mám všeho nechat. Odejít k sestře Šestákové a když tam přijdu, bude přesně poledne. Jistě si pomyslí, že jsem k ní přišla na oběd. A co mám říct, když mi otevře? Proč jsem k ní vlastně přišla? Ale onen vnitřní hlas zněl pořád stejně. Nech všeho a jdi. Pane, odpovídám, skutečně nevím, zda si to všechno nevymýšlím, ale zkusím to a půjdu. Zhasla jsem plyn, vzala svou Bibli a uháněla k sestře Šestákové. Bylo mi trapně při pomyšlení na setkání s ní. Jak jí odůvodním svou návštěvu v tak nevhodný čas? Za několik minut bude přesně poledne. Co jí řeknu? Trápila jsem se v představách. Chvíli jsem ještě zaváhala, když jsem stála před domem, kde bydlela, ale pak jsem rychle jakoby jedním dechem vyběhla do druhého poschodí. Pak jsem chvíli stála před dveřmi, abych se pořádně vydýchala. Zachvěla jsem se, když jsem položila prst na knoflík zvonku. Pane můj, pomoz mi, co jí mám říct? Uslyšela jsem její kroky, jak se blíží ke dveřím, cinkání klíčů a v následujícím okamžiku jsem stála rozpačitě tváří v tvář sestře Šestákové. Ta na mě s údivem pohlédla a než jsem byla schopna slova, zvolala radostně. Tebe jsem jistě poslal pán. Tu mi spadl kámen ze srdce. A sestra se dala do stručného vysvětlování, že u ní již více než 2 hodiny sedí její sousedka. Byla propuštěna po několika měsíčním pobytu z psychiatrické léčebny, protože pro své okolí není nebezpečná, ale stále má myšlenky na sebevraždu. Již celé 2 hodiny s ním mluvím, vyprávěla mi rozčileně, ale nikam to nevede. Už nevím, co jí mám říct, snad chce pán použít tebe, aby jí pomohl. Vešla jsem do obývací kuchyně, kde sestra Šestáková spolu se svým manželem rozmlouvali s tou nešťastnou ženou. Bylo jí asi 50. Byla vyhublá, s těkavým pohledem a strnulými rysy ve tváři. Přisedla jsem k ní a začala jsem s ní hovořit. Sestra Šestáková s manželem pochopili, že bude rozumnější vzdálit se a ponechat nás v rozhovoru samotné. Bylo mi jasné, že pán mě chce použít k jejímu vysvobození. V duchu jsem ho prosila o vedení a moudrost. Jako odpověď na mou modlitbu mi pán dal pro ni 3 otázky. Zúčastnila ses někdy spiritistických sezení? Žádala si někdy radu od věštce? Zabývala ses astrologií? Na každou z těchto otázek mi přisvědčila. Vzala jsem Bibli a ukázala jsem jí místa, kde Bůh zakazuje obracet se k hadačům a věštcům. Neobracejte se k hadačům a věštcům, ani od nich rady neberte. Poškvrňujíce se s nimi. Já jsem Hospodin, Bůh váš. Levitikus 19.31. Duše, která by se obrátila k hadačům a věštcům, aby smilnila, postupujíc po nich, postavím tvář svou proti té duši a vyhladím ji z prostředku lidu jejího. Levitikus 20.6.

Hedy, tak se jmenovala, zvážněla. Byla jednou z těch, kdo neznají Boží zákon. Dopustila se těch mylných kroků v nevědomosti. Tak, jak to chodí, mnozí lidé si chtějí vlastní snahou zajistit budoucnost, protože se bojí budoucích neznámých věcí, které je čekají. To je příčinou, proč chtějí odhalit budoucnost a sahají po prostředcích, které Bůh ve svém slově přímo zakazuje. Tak se Hedy dostala do vleku okultních mocí, které zanechaly těžké stopy na jejím životě. Hedy mlčky naslouchala. Strnulý, ustrašený výraz její tváře prozrazoval strach a zoufalství. Ty si nemusíš zoufat, nemusíš se bát, protože je zde Ježíš. On vidí tvé srdce, zná také situace, ve kterých si sahala na to, co on zakázal. Nyní v Ježíši přichází k tobě, aby ti odpustil, aby tě i od tohoto hříchu očistil a přijal tě jako zbloudilou ovečku a přivinul na své milující srdce. On čeká jenom na naše zavolání, čeká, abychom k němu promluvili, vyznali mu svůj hřích, přijali jeho odpuštění a začali s ním žít nový, vítězný život. Pak se už nemusíme ničeho bát, ani budoucnosti, neboť on, který je pánem věčnosti a drží světy ve své ruce, drží v ruce i nás, jsme-li jeho dětmi. A zaslíbil nám, že z jeho ruky nás nikdo nevytrhne, protože nikdo není silnější než on. Myslíš, že by pán Ježíš odpustil také mně moje hříchy? Ano, jistě, on odpouští každému, protože žádný hřích není silnější než moc jeho krve, kterou za nás vylil na Golgotě. Jeho krev očišťuje od každého hříchu. Její těkavý pohled se pojednou jakoby ustálil a výraz zoufalství se proměnil ve výraz nové naděje. Obratem vstala a sahala po svém plášti. Kam pak? Ty chceš odejít? Ptám se překvapeně. Ano, rozhodla jsem se, že se také vyspovídám ze svých hříchů. Chci to zkusit, když říkáš, že Ježíš odpouští každému. Jdu k faráři, jestli bude mít pro mě čas. Hedy, řekla jsem jí rázně, věříš, že pán Ježíš slyšel náš rozhovor? Věříš, že je tady? Pak smíš také věřit, že ti může odpustit hříchy i na tomto místě. On může také zasáhnout do tvého života a dát ti plné uzdravení. Nechceš to zkusit hned? Hedy chvíli váhala, pak svlékla plášť a posadila se vedle mne. Pojď, klekneme si spolu před pána a vyznej mu všechno, co tě tíží. A to se mám pomodlit, Otče náš? Ptala se mě, když si klekla ke své židli. Ne, ale mluv s pánem Ježíšem tak, jako mluvíš se mnou. Mluv s ním konkrétně. Představ si, že máš malou holčičku, která má rozbité boty. Je jí zima, protože jí do bot teče. Velice touží mít nové boty, protože je nutně potřebuje. Konečně se osmělí a rozhodne se svěřit ti své přání. Předstoupí před tebe a přednese svou básničku. Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš? Ty pochválíš svou holčičku, že má dobré srdíčko, že myslí na ptáčky a cítí s nimi, ale nenapadne tě, že děvčátko myslí na své promrzlé nohy v děravých botách. V modlitbě Páně nás pán Ježíš učí, jak máme předstupovat před svého nebeského Otce. Dává nám příklad, jak se máme modlit. Učí nás modlit se. Zjevuje nám hlavní zásady, kterými se má každá modlitba řídit. Jako by nám chtěl říct, nezapomeň na Boží slávu, na Boží království, na Boží vůli. Přednes nebeskému Otci své pozemské potřeby, nezapomeň, že za svůj život neseš odpovědnost před Bohem. Nechce, abychom Otče náš bezmyšlenkovitě odříkávali při všech situacích. Na Boha nepůsobí vnější forma modlitby, ale její obsah a postoj našeho srdce. Hedy to pochopila a po mé krátké úvodní modlitbě otevřela své srdce před pánem. Připadalo mi, jako by 50 let starý byt nebyl nikdy uklizen. Začala svým dětstvím.
Když jsme vnitřně připraveni k tomuto kroku, Duch Svatý nám je nápomocný a usvědčuje nás z našich hříchů. Její modlitba byla prostá, ale o to upřímnější. Žasla jsem, jaké pohledy jí dával Pán na její vlastní život. Nebyla to modlitba vzletných slov, byla to neumělá slova dítěte, které se učí mluvit, modlitba prostého, pravdomluvného, upřímného dítěte. My se dovedeme hezky modlit. Máme takzvaný modlitební slovník. Jezdíme vyježděnými kolejemi a ani nespozorujeme, že odříkáváme něco, čeho se vnitřně nezúčastníme, čemu je naše srdce vzdáleno. A teď mám říct amen? Ptala se, když vyčistila poslední komůrku svého srdce. Pak jsem k ní přistoupila a ve jménu Pána Ježíše Krista jsem jí vložila ruce na hlavu a zvěstovala jsem jí odpuštění všech vyznaných hříchů skrze krev Pána Ježíše Krista. Netušila jsem, že v tu chvíli zasáhl Pán do jejího života se svou uzdravující mocí. Pak se Hedy rozloučila se mnou i se svými přáteli a šla domů.

Z autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení četla Lenka Malinová. Knihu vydalo v roce 2009 nakladatelství Křesťanský život. Pokračovat ve čtení budeme na Rádiu 7 zase zítra 16:15.

Na novo. Tak se jmenovala píseň skupiny Ovca, která právě doznívá. Za chvilku to máme nový den a s tím si můžeme připomenout, že Boží milost se obnovuje každého dne, každého rána. Tak to přeju sobě i vám, loučím se od mikrofonu Rádia 7, který předávám dál a zase se budu těšit na slyšenou.

S půlnoční znělkou vstupujeme do nového dne. Je středa 6. května 2026 a moderátor Milan Remeš vás vítá u vysílání Rádia 7. Rád bych vás pozval, abyste nastoupili do noční linky, která vás poveze na rádiových vlnách až k 6. hodině raní. A věřím, že vám zpříjemní chvíle, které s naším vysíláním strávíte. Kromě spousty písniček, které připravuje hudební redaktorka Karolina Vološinová, jsou připravené i následující pořady. Ohnivá hradba a útěk z Babylonu. Tak by se dalo nazvat dnešní pokračování pravidelného cyklu Světem Bible, ve kterém se 15 minut po půlnoci společně s teologem Johnem Vernonem McGeem ponoříme do strhujících obrazů, které ve svém vidění zachytil prorok Zachariáš.

Co minule jsme sledovali muže s měřícím provazem, tentokrát se nám otevře pohled na Jeruzalém, který nepotřebuje kamenné hradby, protože jeho bezpečím je sám Hospodin. V květnu uplyne 100 let od narození amerického trumpetisty Milese Davise. Této legendě světového jazzu budou patřit všechna májová vydání jazzového klubu. Dnes v jednu hodinu se s Jiřím Malým vydáme k Davisovým hudebním počátkům. Boží zázraky a zaopatření, vyslyšené modlitby, ale také neustálý tlak ze strany komunistického režimu. To byl život Zuzany Sedláčkové a její rodiny. Oba s manželem byli kazatelé, ale aby mohli svou funkci vykonávat, museli si najít práci, aby se uživili. Učili se na každý den znova a znova důvěřovat Bohu. Ve čtení na pokračování otevíráme autobiografickou knihu s názvem Nepřemoženi opět ve 2 hodiny a 15 minut. Od doby, kdy vznikla první církev, se stále šíří ta dobrá zpráva evangelia o tom, že Bůh miluje člověka. Lidé si tuto zprávu stále předávají od člověka k člověku a platí to i dnes. Budeme si o tom povídat od 3. hodiny ve fortepiánu se Stanislavem Černochem, který to také sám zažil a dál to také dělá. Od prken k prknům vedla cesta Honzy Cimra, někdejšího divadelního režiséra, dnes truhláře na volné noze. O totalitě, naději i beznaději a uvádění Ježíšova příkladu do života s ním v zákoutí mluví Lucie Endlicherová. Přidat se můžete i vy, když si naladíte naše vysílání ve 4 hodiny a 15 minut. Chtěla zachraňovat, ale přitom se sama topila a potřebovala zachránit. Kam až dohnal vnitřní tlak a trápení Lucí Najmanovou a kdo se jí stal záchranným člunem v jejich problémech, poslouchejte v pořadu Stopy v 5 hodin. Hluboký význam kříže pro lidskou svobodu. To je téma 7. části série Ikona dřevo mezi světy, kterou posloucháme v relaci Překročit hranice. A zaměříme se i na to, proč je mzdou hříchu smrt, i když to nebyl Bůh, kdo Ježíšovu smrt vyžadoval. Začínáme v 5 hodin a 30 minut. Tolik programová nabídka pro následující hodiny. Hezky se posaďte nebo jinak uvelepte, poutat se nemusíte. Noční jízda právě začíná požehnáním od kapely SP.

0: Pořad Světem Bible vám nyní nabídne srozumitelný výklad teologa Johna Vernona McGeeho. Aktuální díl o proroku Zachariášovi je odpovědí na otázky, jak si v dnešním hektickém Babylonu zachovat duchovní integritu a vnitřní pokoj. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Muž s měřícím provazcem nebo měřícím pásmem, rozměřující město Jeruzalém. Takový byl obsah čtvrtého vidění Zachariášova, o kterém jsme, milí posluchači, uvažovali v minulém pořadu. Hovořili jsme o prvních čtyřech verších z popisu vidění, o tom, koho tento muž představuje, připomněli jsme si, co může představovat samoměřící pásmo, rozvažovali jsme o smyslu slov o obnově a rozšíření města Jeruzaléma a aplikovali jsme toto vidění jednak na církev v průběhu staletí, včetně současné i budoucí doby, až do druhého příchodu Pána Ježíše Krista, ale také na plnost Božího království v nebi. Těmito obrazy ale čtvrté Zachariášovo vidění nekončí. Ještě se k němu v dnešním pořadu vrátíme. Kvůli návaznosti si ale nejprve přečtěme 7. až 9. verš 2. kapitoly v Zachariášově proroctví. Podle kralického čtení to je 3. až 5. verš. A hle, vychází posel, který se mnou mluvil. Jiný posel mu vyšel vstříc a oslovil ho. Běž a promluv s tím mládencem. Řekni, Jeruzalém bude městem nehrazeným. Tolik v něm bude lidí i dobytka. Já sám, je výrok Hospodinův, budu ohnivou hradbou kolem něho a slávou uprostřed něho. O rozšiřování města Jeruzaléma jsme hovořili v minulém pořadu, co ale znamená obraz ohnivé hradby kolem města a obraz slávy Hospodinovi uprostřed. Trochu jsme se o tom zmínili, ale podívejme se dál. Oheň od nepaměti znázorňoval přítomnost Hospodinovu, některé její aspekty. Je tak izraelským připomínána nepřístupnost Boží, jeho moc a síla, jeho čistota a očišťující moc. I na tomto místě, kdy Hospodin zaslibuje svou ochranu, vidíme v obraze ohnivé zdi nepřekročitelnou překážku, ke které není možné se ani přiblížit s nepřátelskými úmysly. Vždyť Bůh je v žárlivosti své lásky jako všechno zžírající oheň kolem svého lidu. Nic tuto ochranu nepřekoná, nic tuto ohnivou zeď neprorazí, nic nás z ochrany této zdi nevytrhne. Hospodin je strážcem svého lidu. Platilo to tenkrát za časů Zachariášových o Izraeli, platí to beze změny i dnes o lidu nové smlouvy o Boží církvi. A nejen dokola, kolem Jeruzaléma se položil Hospodin. On byl i uprostřed města. Pro Izrael to bylo zcela konkrétní místo přebývání Hospodinovy slávy, svatyně svatých, nejsvětější místo Izraele, místo symbolizující Hospodinovu přítomnost, i když i starozákonní Izrael dobře věděl, že Boha není možné strčit na jedno místo na zemi. Vždyť on je nade vším. Tak to velmi dobře vyjádřil už král Šalomoun při prvním posvěcování chrámu v Izraeli. Ale přes tuto nepolapitelnost Boží přítomnosti si Pán Bůh oblíbil místo uprostřed svého lidu. On dobrovolně přicházel do svatyně svatých, on dobrovolně přicházel na Sion, který si zamiloval, který se stal symbolem jeho přítomnosti. I dnes přichází Pán Bůh ke svému vykoupenému lidu. Je uprostřed své církve. Všude tam, kde se sejdou aspoň dva nebo tři, se spojujícím znakem v jeho jménu. Ale nejen to. On přichází do prostřed každého z nás, do vnitřku každého z nás. Přichází do našich srdcí, aby si v nich budoval svůj chrám skrze Ducha Svatého. A tak sláva Hospodinova je uprostřed jeho lidu, je v jeho lidu.

Zachariáš pak v 10. a 11. verši 2. kapitoly dále píše: Běda, běda, utečte ze severní země, je výrok Hospodinův. Rozprostřel jsem vás do 4 nebeských větrů, je výrok Hospodinův. Běda, zachraň se, Sione, ty poklidně si bydlící u babylonské dcery. Nejprve otázka, co je myšleno tou severní zemí. Jde o Babylon. 6. i 7. verš mluví o témž. Utečte z Babylona. Pravda, Babylon je na východ od Palestiny, ale babylonská vojska přicházející do Izraele nešla přímou cestou přes poušť. Babylonská armáda putovala cestou takzvaného úrodného půlměsíce, údolím řeky Eufrat až k dnešnímu Turecku a pak podél pobřeží Středozemního moře dolů na jih. Do izraelské země tedy armáda Babylona vstupovala od severu. V citovaných verších Zachariášova proroctví 10 a 11 slyšíme velice naléhavou boží výzvu. Utečte ze severní země, zachraňte se z dosahu babylonské dcery. To není pozvání k návratu domů. To není jen nabídka možnosti návratu. Pán Bůh k návratu volá, nutí a slyšíme v tom volání i varování. Běda. K čemu se toto běda vztahuje? Běda tobě, Sione, jestli neutečeš. Běda tobě, jestli dáš přednost babylonskému pohodlí a babylonské bezpečnosti před cestou do neznámého domova, do nejistoty, do rozbité země. To, na čem záleží, nejsou plné hrnce masa, ani mnoho peněz na účtu. To není ani zajištěné bydlení a život bez námahy. To podstatné je oddanost Bohu, služba Bohu tvých otců, věrnost Bohu, který tě miluje a kterému patříš. Pán Bůh tu připomíná, že to byl on, kdo Izraelce nechal odvléct z jejich země do babylonského zajetí. A nejen tam. Pán Bůh na tomto místě mluví o 4 nebeských větrech. Říká tedy, rozehnal jsem vás na všechny světové strany. Já jsem to byl. A protože já jsem vás rozehnal, já jsem také schopen vás přivést zpátky. Já sám to učiním. Je to můj zájem a také můj úmysl. Je docela dobře možné, že řada z navrátilců, kteří využili možnosti dané perským králem Kýrem a vrátili se do Palestiny, začala pochybovat o správnosti svého rozhodnutí. Proč jsme se sem vlastně vrátili? Do takové bídy, do trosek. Pravda, nemáme o tom žádné přímé zprávy, ale můžeme si dobře představit, jaké pocity asi měli tito lidé, když z prosperující, bohaté a mocné babylonské říše vstoupili do chudé a rozbité Palestiny. Řekl bych, spustlé Palestiny. Možná v ní ani nemohli svou domovinu poznat. Většina z nich stejně Palestinu znala jen z vyprávění svých otců a dědů a jiných zástupců starší a úplně nejstarší generace. A to, co slýchali, bylo docela jiné. Slýchávali o nádheře, velkoleposti chrámu, o krásných zelených pastvinách na úbočích judských hor, o úrodném údolí Jordánu, o studních a pramenech vod, o kvetoucích sadech a početných stádech kolem, o malebných městech a vesnicích. Ale nic z toho v Palestině nenalezli. Přišli do rozvrácené země, mezi ruiny a zbořeniska, do krajiny pouště, vyvrácených stromů, spálených stromů, vyschlých anebo zasypaných studní. A tak museli začít pracovat. A jejich práci byly ze strany okolních národů kladeny nejrůznější překážky. Dílo se občas velmi nedařilo, mnohá námaha přišla na zmar. Výsledky těžké práce se znovu a znovu rozplývaly pod rukama. Za takových okolností je těžké si zachovat naději. Za takových okolností je nesnadné doufat. Ještě těžší je zachovat si schopnost rozumného, realistického a přitom duchovního pohledu na situaci.
nezapomenout, že to byl Boží hlas, který je povolal z Babylona. A proto to prorok musí znovu připomínat. Hospodin vás přivedl zpátky. To nebylo vaše možná chybné rozhodnutí, ani váš omyl. Nepřeslechli jste se, nejednalo jste o mylné porozumění Božímu hlasu. Pán Bůh vás skutečně zavolal a on se o vás postará. Nevadí, že to zatím moc není vidět. Pán Bůh dá víc na konec než na začátek. Konec je podstatný a ten bude slavný. Pán Bůh vám dá vítězné dokončení vašeho díla. Nestrácejte naději. I na tomto místě můžeme slyšet naději nejen pro Izraelce obnovující rozbořené město a rozbitou zničenou zemi, ale i pro nás, pro církev, pro Boží lid nové smlouvy a jistě také i pro starozákonní Boží lid, kterému to slovo bylo adresováno nejprve. Vidíme tu naději pro závěr dějin. I kdyby byla církev utlačená, malá, zapomenutá, anebo rozptýlená, i kdyby Izrael byl rozehnán do všech koutů světa, když se Pán Bůh rozhodl, že jej svolá, tak jej svolá. Pán Bůh svůj lid nakonec zhromáždí, dosáhne svého.

Běda, zachraň se, Sione, ty poklidně si bydlící u babylonské dcery. Četli jsme v 11. verši. To znamená prostě, odejděte z Babylona, dostaňte se z něho ven, oddělte se od něho. A proč? Copak se v Babyloně žilo špatně? Copak si nemohli ve svém srdci ponechat svoje náboženství anebo je předávat i svým dětem? Cožpak tam neměli už své domy, domovy, svoji práci? Cožpak tam neměli dokonce výhodná zaměstnání někteří z nich a rozjednané obchody? To byla jejich silná stránka. Cožpak už konečně po tolika letech, po 70 letech, nezískali výhodná postavení a nezajistili si svou budoucnost a všeobecnou důvěru? Kam pak by se teď hrnuli pryč, znovu začínat od nuly, z jakého důvodu? Inu proto, že Babylon je cizina nejenom v národním slova smyslu, ale že je to pohanská země. Že Babylon byl a bude trestán a souzen za své hříchy, za svoje vzdálení od Boha, za svoje pohanství, za svoje modlářství. Říkám Babylon, ale ono už vlastně šlo o říši perskou. Babylon jako takový s tím názvem ta říše padla. A díky tomu se Izraelci mohli začít vracet. Ale nová vláda víceméně zachovala výhody předcházející říše. Perzie respektovala struktury Babylona. Co izraelští v době babylonské moci získali, to mohli mít i nadále. Ale prorok už mluví o trestech a soudech. Perzie totiž nebude věčná a další říše, které přijdou po ní, provedou daleko hlubší a podstatnější zásahy do společenských struktur. Na prosperitě okolního světa nemohou stát naše jistoty. Základem života musí být věci pevnější a trvalejší a hlubší, než je momentální politická nebo ekonomická situace tam, kde se právě nacházíme. Tyhle věci jako politika a ekonomika jsou bezesporu také důležité, zajímavé, podstatné pro náš praktický život. Ale hlubší věci jsou věci duchovní, věci, které mají dopad až do věčnosti.

Zachraň se, Sione, poklidně si bydlící u babylonské dcery. Jak rozumět této výzvě dnes, jak ji můžeme promítnout do naší doby a do naší situace? Když křesťan slyší výzvu k odchodu z Babylona, asi ho nejdřív napadne paralela mezi Babylonem a světem, míněno hříšným světem. Ano, svět se svými zájmy a aktivitami z matky, to je Babylon. Čteme si v Novém zákoně v Janově epištole, že nemáme ten svět milovat, tedy ten systém, ve kterém tady musíme žít. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Máme dokonce vyjít z jeho středu, oddělit se od něho, tak to píše apoštol Pavel ve 2. epištole do Korintu. Na druhé straně ale v písmu najdeme i jiné verše, třeba Filipským 2.15. Abyste byli ryzí a bezúhoní, boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného, v něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. To znamená, že ne mimo, ale uprostřed pokřiveného a zlého nebo zvráceného pokolení máme žít. A apoštol Pavel píše v 5. kapitole 1. listu Korinským od verše 9. Napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky, ale nemyslel jsem tím všechny smilníky tohoto světa, nebo lakomce, lupiče a modláře, protože to byste museli ze světa utéci. Tolik citát Pavlovi 1. Korinským 5.9. V historii církve byly různé skupiny věřících lidí, které se snažili utéci ze světa. Často na počátku s dobrým úmyslem utéci od hříchu. Z obavy před poskvrněním, z touhy po čistém a ničím nerušeném životě s Kristem. A tak buď odcházeli do úplné samoty jako jednotlivci, někteří, anebo do uzavřených get. Někteří za zdi klášterních kobek, nebo si stavili své vlastní od cizích lidí oddělené osady. A nestávalo se to jen uprostřed církve. Už ve starém Izraeli existovaly takové skupiny. Takhle si to ale Pán Bůh nepředstavuje, to oddělení. Pán Ježíš Kristus nás nepovolal k poklidnému užívání daru spasení, ze kterého by nás hříšníci nevyrušovali. On nás poslal jako ovce mezi vlky, tak to výslovně Pán Ježíš říká. Naše místo tedy je uprostřed tohoto světa. Izrael Zachariášovi doby musel z Babylona fyzicky odejít, jinak by mohl nést tresty a soudy určené pohanské říši. To byla starozákonní doba, kdy Pán Bůh čistil minulost, která byla za nimi, jak za Izraelci, tak i za těmi ostatními národy. Mocné říše světa sloužily Izraeli, protože tak si Pán Bůh připravoval zemi pro příchod Mesiáše. Někdy sloužili tím, že Izraele trestali, někdy naopak, jako třeba v této době, tím, že Izraele poslali zpátky, tedy Izraelce, lidi poslali zpátky do jejich země. Dnes novozákonní boží lid, církev, slouží světu. Příchod Pána Ježíše Krista obrátil vzájemný vztah, závislost. Církev je Pánem Bohem vyslána ke službě světu. Nemůže proto ze světa utéct, dokud nebude vtržena Pánem Ježíšem Kristem, ale uprostřed toho světa má zůstat vnitřně oddělená. Má být světlem a solí. Jak se to projeví? Inu, v mnoha věcech. Především v důvodech a cílech našeho jednání. Žijeme svůj život v poslušnosti a oddanosti Pánu Bohu i k užitku druhým. Můžeme být ekonomicky aktivní a podnikat? Určitě. Ale posledním cílem nám nesmějí nebo nemají být peníze. Získat peníze pro vlastní potřebu, to je určitě důležité, ale také pro další službu druhým lidem. Budeme společně s jinými pracovat ve svém zaměstnání? Jistě budeme, ale chceme i v zaměstnání pracovat pro Pána Boha?
Proto budeme dobrými zaměstnanci, anebo dobrými vedoucími podle toho, jakou příležitost nám Pán Bůh dává. A pak dojde na vztah mezi lidmi. Pak dojde třeba i na oblast politiky a na další širší souvislosti a oblasti ve společnosti, kde žijeme a kde můžeme určitým způsobem uplatnit svůj vliv jako Kristovci, křesťané, následovníci Pána Ježíše. V tom všem nám musí zůstat Boží pověření k jednotě a ke službě druhým pomocí i svědectvím o Pánu Ježíši Kristu. Tím prvním, co zůstane vysoko nad zájmy osobními, rodinnými i národními, má být naše touha sloužit Pánu Ježíši Kristu. Budeme-li jemu sloužit, naplníme i ty ostatní potřeby. Svoje osobní, rodinné, ale i národní. Jenom tak naplníme své poslání, svůj úkol, který jsme přijali z rukou milujícího, za nás obětovaného Krista.

Takže Zachariáš volá: Vyjděte z Babylona, nenechte se zlákat vidinou pohodlí nebo už prožívaným pohodlím, klidem, bezpečností, hospodářskou prosperitou. To všechno jsou věci služebné, které sami o sobě nemají tu vnitřní hodnotu, o kterou máte usilovat. To, co má cenu a co sahá dál než jen do vašeho osobního pozemského života, to je následování a poslušnost Hospodina. Je to vůbec možné žít mezi ostatními a být vnitřně oddělen? Tak nějak asi žil Abraham v zaslíbené zemi. Ostatní ho znali, mnohdy s ním spolupracovali nebo on jim pomáhal, dokonce i v nějakých válečných konfliktech pomáhal a s mnohými byl pravděpodobně i přítelem. Ale Abraham zůstal v zaslíbené zemi cizincem. Jejich zájmy, jejich cíle mu zůstaly vnitřně cizí. Jeho zájmy a jeho cíle zůstaly cizí jim. On prožíval něco, čemu oni nemohli rozumět. Svoje osobní vnitřní hluboké spojení s Hospodinem. Když to ostatní potřebovali, pomohl. Neodvracel se od nich s pohrdáním jenom proto, že byli jiní, anebo proto, že neznali Hospodina tak jako on. Ale uchoval si svou víru a své povolání a svůj niterný vztah s Hospodinem, který se den od dne, nebo řekněme rok od roku, rozvíjel. K takové svobodě nás vysvobodil Pán Ježíš Kristus. Apoštol Pavel o tom píše na začátku dopisu galackým křesťanům. Verš 3. a 4. v 1. kapitole. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Ano, milí přátelé, pokud jsme přijali Pána Ježíše Krista, jsme vysvobozeni. Zůstáváme sice na světě, potýkáme se s problémy a těžkostmi tohoto světa a příležitostně můžeme i pomáhat, máme pomáhat. Ale jsme tu cizinci, jsme tu příchozí, jsme už občany nebeského království. Podle právní stránky v tom duchovním slova smyslu jsme z Babylona odešli. Teď záleží jen na nás, abychom si nepřisvojovali ty babylonské způsoby života, abychom je nenesli do svého vlastního života nebo tím spíš do společenství, ve kterém žijeme, abychom nesloužili babylonským božstvům. Kéž nás Pán Bůh v této svobodě zachová. Milí posluchači, dneska se loučíme a rád bych připomněl, že texty těchto pořadů k Zachariášovu proroctví připravuje bratr Petr Raus.

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších světových jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Budeme rádi, když nám do redakce Rádia 7 dáte vědět, jak vás tento pořad oslovuje, a také budeme vděční, pokud jeho další vysílání finančně podpoříte. Pokračování výkladu Zachariášova proroctví si můžete poslechnout dnes večer ve 20 hodin a 15 minut, kdy se Vernon McGee zaměří na verše 12 až 14 ze druhé kapitoly knihy Zachariáše. Posloucháte Rádio 7 a také písničku od kapely KSP Music Ty jsi král.

Tak skláníme se před tebou, Bože. Nikdo není jako ty. Nikdo není jako ty. Ty jsi smyslem našich životů. Ty jsi ten, kdo nám daroval život. A tak my ti děkujeme. Skláníme se před tebou. Ty jsi Bůh. Jediný pravý Bůh. Ty jsi nádherný. Jsi úžasný.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

píseň o síle modlitby dospívala kapela Crowder. Letošní květen je začátkem oslavy jednoho významného jubilea. Více se dozvíte v jazzovém klubu, který otevře své dveře hned po jedné hodině, kterou už na Rádiu 7 nedočkavě vyhlížíme. Jsme rádi, že jste s námi.

První hodina z první květnové středy s datem 6. května je za námi. Vezete se noční linkou Rádia 7, od jejíhož mikrofonu vás zdraví Milan Remeš. Hudební svět si v květnu připomene sté výročí narození velikána jazzové trubky Milese Davise. V jazzovém klubu sáhneme do rádiového archivu, a to pro sérii, kterou před lety zpracoval Jiří Malý. Ve čtyřech týdnech nahlédneme do různých etap životního příběhu Milese Davise. Vydejme se k jeho hudebním počátkům. Jazzový klub právě začíná.

0: Jazzový klub na Rádiu 7.
1: Pokojný čas vám přeje a u poslechu pořadu vás vítá Jirka Malý. Miles Dewey Davis se narodil 26. května roku 1926 v Eltonu ve státě Illinois. Vyrůstal v St. Louis v rodině dobře situovaného černošského dentisty. A právě od otce dostal ke svým 13. narozeninám trubku. Již o 2 roky později začal hrát v jednom z nejlepších místních orchestrů Eddie Randall's Blues.

Devils. Zde ho později uslyšel saxofonista Sonny Stitt, který mu zprostředkoval profesionální angažmá v orchestru tajného Bradshawa, je však prozatím nemohl přijmout, neboť rodiče chtěli, aby studoval na univerzitě. V tomto období měl na jeho hru značný vliv trumpetista Clark Terry. Zajímal se rovněž o bebopové výboje Charlieho Parkera a Dizzyho Gillespieho, s nimiž se mu poštěstilo hrát během St. Louisského angažmá orchestru Billyho Ecksteina v roce 1944. Davis tehdy zastupoval v dechové sekci třetího trumpetistu, který onemocněl. A šlo mu to dobře, neboť všechny aranže orchestru znal již tehdy nazpaměť. Nyní si pustíme tři z nejstarších dochovaných nahrávek septetu Charlieho Parkera již s mladým Davisem z března roku 1946. A Night in Tunisia, Yardbird Suite a Moose the Mooch. Septet zde hraje v obsazení. Miles Davis trubka, Charlie Parker alt saxofon, Lucky Thompson tenor saxofon, Dodo Marmarosa piano, Arvin Garrison kytara, Vic McMillan basa a Roy Porter bicí.

Zásadní zlom v Davisově kariéře nastal v roce 1945, kdy přišel do New Yorku, aby zde studoval na Juilliard School of Music. Zdálo se, že je předurčen ke dráze klasického hudebníka. Jenomže studiu 19-letý mladík již příliš nedal. Veškerý svůj zájem soustředil na Charlieho Parkera. Pronásledoval slavného saxofonistu z jednoho klubu do druhého. Nakonec se k němu nastěhoval a v jeho kvintetu začal zaskakovat za slavného Dizzyho Gillespieho. Zpočátku Davis nezněl jako ideální bopový trumpetista. Často vynechával tóny, nepřesně intonoval a hra v rychlém tempu mu dělala značné potíže. Působil proto jako zřetelný protipol Dizzyho. Jeho lirický projev však začal zajímavě kontrastovat s výbušnou Parkerovou expresivitou a propůjčoval jí intimní charakter. Davis si brzy vytvořil vlastní styl hraní, který nevznikl pouze proto, že by se nedokázal vypořádat s bebopem. Jeho muzikantský temperament byl zkrátka odlišný. Možná už tehdy v duchu slyšel ještě neexistující jazz, v němž improvizace vychází z jemných odlišností tónové barvy a frázování. Tyto faktory pak prohloubily jeho emocionální výraz a nakonec okouzlili celý jazzový svět. Pustíme si další dvě nahrávky ze srpna roku 1947. Little Willie Leaps a Sippin' at Bells, které již Miles Davis nahrává pod jménem vlastního souboru a obě skladby rovněž sám složil. Kvintet zde hraje ve složení. Miles Davis trubka, Charlie Parker tenor saxofon, to je změna, John Lewis piano, Nelson Boyd basa a Max Roach bicí.

Miles Davis také hrával se skupinou Bennyho Cartera, Colemana Hawkinse a dalšími. Většinou se však pohyboval s Charliem Parkerem v klubech na slavné 52. ulici. To byla pro mladého hudebníka škola života ze vším všudy. Zde mohl skutečně vyzrát ve výraznou hráčskou osobnost, ale zároveň zde býval svědkem chování, kterého zůstával doposavat ušetřen. Při četbě jeho vzpomínek na toto počáteční období a společné soužití i hraní s hudebníky slavných jmen si teprve plně uvědomíme, jaké podmínky i zázemí tito černí muzikanti měli. V poválečném New Yorku stále platila rasová diskriminace i obecně zažitá představa, jak podřízeně se má příslušník černošské populace chovat. Ale právě tomuto modelu se hudebníci nové nastupující generace zásadně vymykali. Chodili vyzývavě a dobře oblečeni a vždy s hrdě vztyčenou hlavou. Byli vzdělaní, měli patřičný rozhled a věděli, že hrají hudbu, kterou jim běloši nemohou ukrást, protože ji nesvedou zahrát. Byli talentovaní, frustrovaní a měli chuť se bouřit a žili jen svou hudbou. Oproti dosavadnímu swingu, který se stavěl k veřejnosti s otevřenou náručí, se bebop k obecenstvu zcela záměrně obracel zády. Stál v opozici vůči běložské majoritě i svým vlastním černošským předchůdcům, kteří mu mnohdy nerozuměli. Byla to hudební i myšlenková revolta, ve které se hrálo i šlo skutečně o život. Pustíme si další dvě skladby, Groovin' High a Ornithology z prosince roku 1948. Kvintet Charlieho Parkera zde hraje ve složení. Miles Davis trubka, Charlie Parker altsaxofon, Al Haig piano, Tommy Potter bas a Max Roach bicí.

Na konci roku 1948 sestavuje Miles Davis vlastní orchestr Nonetto, který zněl jako rozšířená, tónově obohacená verze zvuku jeho trubky. Orchestr vystupoval živě pouze 2 týdny v klubu Royal Roost. Přesto vstoupil do dějin moderního jazzu, především díky nahrávkám pro firmu Capitol z kraje roku 1949. Nahrávky vyšly na albu pod názvem Birds of the Cool. Kromě Davise patřili k nejdůležitějším hudebníkům této formace altsaxofonista Lee Konitz, klavírista John Lewis, hráč na bariton saxofon Gary Mulligan, trombonisté Kay Whiting a J.J. Johnson a bubeníci Max Roach a Kenny Clark. K dechové sekci patřil také lesní roh a tuba Johna Barbera. Zvláštní obsazení Nonetta pravděpodobně vzniklo pod vlivem Gila Evanse, který zde rovněž některé skladby aranžoval a vytvořil celkový zvuk orchestru. A tato jeho spolupráce s Davisem rozhodně neměla být poslední. Pustíme si nyní 3 nahrávky. Jeru, Venus de Milo a Rocker, všechny od Gary Mulligana, jenž je sám rovněž aranžoval.

Capitol Band představil ideály cool jazzu ve vyzrálé umělecké podobě. Byl to jazzový zvuk, podoben snad nejvíce oblaku, který neustále prorážely sluneční paprsky improvizací, zasahující posluchače jako na úsvitě podzimního dne, a to vše přes jemný závoj mlhy. A navíc hráli zde spolu černí i bílí muzikanti a dokazovali, že taková spolupráce je v skutku možná jak po lidské, tak i hudební stránce. Davis v tomto orchestru už i v melodice zcela opustil bopový projev. Na albu je prezentován dvěma svými skladbami, Deception a Publicity. Z jeho stylu hry tohoto období čerpali zvláště West Coastoví trumpetisté Chet Baker a Shorty Rogers. My se dnes rozloučíme dalšími čtyřmi skladbami z alba Birth of the Cool. Nejprve to bude již zmíněná Publicity, potom Moon Dreams, dále Louisova Růž a na závěr skladba Izrael od Johnnyho Kerisiho, žáka skladatele moderní symfonické hudby Štefana Volpa, u kterého studovalo mnoho vynikajících jazzových hudebníků.

Pořad připravil Jiří Malý. V příštím jazzovém klubu, který je připraven na sobotní 9. hodinu večerní, se v sérii věnované Milesi Davisovi posuneme do 50. let. Krátce před 2. hodinou si na Rádiu 7 zaspíváme s Boží rodinou z Valašska písničku Pane, jen milost tvá.

0: Kapela křesťanských sborů ze Zlína, Vsetína a Vizovic nás doprovodila ke 2 hodině po půlnoci. Je středa 6. května 2026 a společnost vám i během té dnešní noci dělá vysílání křesťanského Rádia 7. Za 4 hodinky vás moderátor Milan Remeš pozve k četbě na pokračování z knihy Nepřemoženi, na které vás naladíme písničkami Petra Křemena, Šílo Ben Hoda a nebo kapely Blázny pro tebe. Tak zůstaňte s námi.
1: Mužovi, čo po kraji mosta chodí, dievčaťu, čo svoje jazvy schováva, chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí, žene s deťmi, ktorú manžel podvádza, dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží, starej žene, ktorú muž už nepozná, mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí, jeho žene, čo sa cíti bezmocná.